vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích,

0: mi voní dým.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Milí posluchači, dnes poprvé se setkáváme u poslechu pořadu Desky, pásky, vzpomínky, kam Český rozhlas pozval mě, teda Václava Hybše. Bavit se budeme o písních, hudebnících, zpěvácích a o životě se vším, co k tomu patří. Buďte vítáni.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava

0: Dobrý den. Další osobností v našem speciálu Desky pásky vzpomínky je kapelník, skladatel, dirigent, aranžér, ale i trumpetista Václav Hybš. Václave, vítej ve studiu.
1: Ano, ahoj.
0: A já hned na začátek upřesním jednu věc. Václav Hybš měl jedno přání. Chtěl při svém vzpomínání mít ve studiu parťáka, bedlivého posluchače i někoho, kdo se nestydí zeptat. A tak se budeme slýchat v tomto složení. Václava Hybše bude velmi rád doprovázet Tomáš Kačner. A ještě si dovolím vysvětlit jednu věc. K panu Hybšovi jsem poprvé přijel s velikou úctou a po setkání odcházel ještě s větším dojmem, ale i s tím, že mi pan kapelník nabídl tykání. Řekl mi k tomu jasnou větu. Když spolu dva lidé hrají nebo se vážně baví o muzice, tak na nějaké vykání není čas. Je to tak?
1: No je to tak, samozřejmě.
0: A první otázka. Když jsi byl mladý, pamatuješ na nějakou obdobnou nabídku k tykání od nějakého slavného muzikanta?
1: Samozřejmě. Josef Suk.
0: A jak k tomu došlo?
1: No tak takhle asi jako mezi námi. On mě říkal, asi by bylo jednodušší, kdyby jsme si tykali, ne?
0: A jak jsi se v tu chvíli cítil?
1: No potěšilo mě to samozřejmě.
0: Jistě se o Josefu Sukovi budeme ještě dnes a snad i v některých dalších dílech bavit, protože jste práce udělali velkou spoustu. Pojďme ale teď zaspomínat na to úplné dětství. Narodil jsi se?
1: Ano, narodil.
0: Já jsem chtěl slyšet, kde. Narodil jsi se?
1: No právě v Hradeckém kraji, v Polici nad Metují.
0: Jak vzpomínáš na to místo?
1: No tak jednak na tu dobu to už si nemůžu pamatovat. A tu já celý kraj Hradecký miluju, protože sem patřím, tak nevím, co by tě zajímalo. No jednak můj tatínek pracoval a vyučil se u firmy Petrov, takže mám i k Hradci určitý úžasný vztah.
0: Jako dítě si samozřejmě musel hlavně pomáhat doma se vším, to je jasné, ale určitě také své místo v tvém životě už od dětství měla hudba, protože v tvé rodině ta hudba byla.
1: No jo, no tak můj dědeček hrál se slavným Juliem Fučíkem.
0: A možná bychom měli vysvětlit toto jméno, protože ne každému naskočí, že se jednalo o skvělého kapelníka.
1: No ne, no tak tohle to už jsem tolikrát vysvětloval. I ten Fučík, vlastně ten vlastně novinář, tam byl, já nevím, ten skladatel byl jeho strýc. Já tohle to nevím přesně, jak to je. No a samozřejmě, že docházelo mezi mnou a mezi dědečkem k takovým situacím, že jsme se i hádali, protože když já jsem říkal, no dědo, ty jsi nemohl hrát s tím Fučíkem, teď byl popravený za... A děda říkal, jaký popravený, co blbneš, Jula? To byl úžasný, tak můj děda s ním procestoval kus světa taky. No a ten Fučík byl úžasný skladatel. To je bez debat. No a mimo jiný jsem se dočet, že to byl taky žák Antonína Dvořáka. No a děda mě říkal, no tak počkej, Julius. Já jsem dědovi říkal, počkej, a dítě byl, ale to už jsem nepleť pořád. No tak samozřejmě je tam spousta těch skladeb, úžasný je třeba Florentinský pochod, anebo Věz gladiátorů, úžasně, nedávno mi někdo říkal, že ten Věz gladiátorů je vůbec nejhranější skladba na celém světě. Já nevím, já jsem tomu ani snad nechtěl věřit, ale oni i ty jazzmeni si to tam jako si to tam dá, tak ale úžasný skladby, no teď my si některou z nich taky můžeme pustit.
0: Takže to... Florentinský pochod může být?
1: Může.
0: A bude tady v úpravě, jak jsi to nahrál?
1: Ne, ne, je to já, samozřejmě jsem to nahrál, aby měl můj táta radost. Když už jsem to nahrával, tak už můj dědeček nebyl mezi námi. Ale vzpomeňme teda na mýho dědečka aspoň tímto pochodem.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. A tohle byl florentinský pochod jako vzpomínka na dědečka, který k trubce právě Václava Hybše přivedl.
1: No tak byla to taky vzpomínka na Julia Fučíka. Ano, správně si to řekl, že můj dědeček mě potajmu učil na trumpetu. Táta si to nepřál. Táta chtěl mít ze mě houslistu, ale k tomu se ještě dostaneme. Potom bych třeba doporučil něco, že bychom si poslechli, jak mě ten děda na tu trumpetu naučil, ale pojďme ještě zazpomínat na toho Fučíka. Ten Fučík napsal úžasnou skladbu Starý bručoun pro fagot a my jsme pro jeden televizní pořad to nahráli s Felixem Slováčkem a on na baritón. No poslechni si to, to mělo být pro televizi, ale pak už to tam snad ani nebylo v té televizi. Ten Felix, ten part zahrál úžasně, no uslyšíš to.
0: Čili Felix Slováček na bariton,
1: na bariton saxofon
0: a Starý bručoun.
1: No jo, a Felix trošku do toho dělal takový legrácký.

0: V dnešních deskách, páskách, vzpomínkách se bavíme o tom, jaké bylo dětství Václava Hybše. Jaký jsi byl žák? Teď nemyslím žák ve škole, to by bylo jistě také zajímavé, ale teď teda myslím to, jaký jsi byl žák svého dědečka, který tě potajmu, to je důležité si připomenout, potajmu, učil hrát na trubku.
1: No, protože táta si to nepřál, táta ze mě chtěl, to už jsem asi říkal, že můj táta si přál, abych byl houslista. No tak dědeček potajmu mě učil na trumpetu. Kam až jsem se s tou trumpetou dostal, až do orchestru Karla Krautgartnera, tedy do rozhlasu.
0: To je velká věc, protože no. Karel Krautgartner byla obrovská osobnost.
1: No jistě. Taky tenhle ten snímek dirigoval a je to jedno z mých prvních aranžmá pro Toucher. Solo Richard Kubernát a já na dvě trumpety.
0: La Paloma.
1: Jo, tak takhle jsme hráli před 60 lety.

0: Tak to byla La Paloma. Já si vzpomenu, že jsem viděl tvoje fotky u tebe, kde jsi vyfocen se svým tátou před velkou kapelou právě v Polici nad Metují.
1: No jo, tak táta měl, to byla 60členná velká kapela, tak tam byl listonoš, krejčí, obuvník, prostě chlapi, ale dělali to s velkou láskou, tu muziku. Hráli, no ne na vejdělek, ale milovali to. No a já jsem to od těch starých pánů jsem se učil a byla to úžasná škola a hrál jsem s nima od nějakých, já nevím, 8-7 let na bubínek. Takže jsem byl pořád v té muzice a dědeček v té době už hrál baskřídlovku jako bývalý trumpetista, ale můj dědeček neměl vzdělání, tudíž on jako basový klíč a tyhle ty věci neovládal. Ale musel teda hrát na tu trumpetu asi dobře, když si ho teda ten fučík vzal. No, nevím, tak pojďme si dát ještě jednu skladbu.
0: A to je slavné Trumpet Blues?
1: Ano, tak jak to, já nevím, jestli to napsal Harry James, ale hrál to slavný americký trumpetista. No a já tam mám takovýto solíčko taky.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: To bylo Trumpet Blues, kde jsme slyšeli krásné solo našeho dnešního hosta. Tvůj táta si nepřál, aby si hrál na trubku. Chtěl tě mít jako houslistu. Jaké to potom pro něj bylo, když zjistil, že hraješ trubku, hraješ ji skvěle, hraješ ji tak, že tě zvou do kapel, aby si ji tam hrál?
2: No, tak můj táta vlastně nejdřív protestoval, ale potom se nedá nic dělat. Už se s tím smířil. A bohužel už se nedožil mý spolupráce s Josefem Sukem. Ale samozřejmě by měl velikou radost, protože s Josefem Sukem, s naším houslistou, jsem nahrál víc jak 50 titulů. Možná, že bychom si mohli něco pustit.
1: Určitě. Možná pojďme ještě víc představit tu vaši spolupráci, protože to, že se potkávají lidé z klasické hudby, klasicky vzdělaní, s lidmi, kteří jsou na té straně, dejme tomu té populárnější hudby, tanečnější, přitom víme, že to rovnítko jenom jedno jediné. Buď je hudba dobrá, nebo špatná. A zde je právě skvělé to, že se tyto světy, které se občas naprosto zbytečně od sebe vyhraňují, že se právě přiblížily a krásně pronikly. Vás nepojilo jenom to, že jste spolu hráli?
2: Ne, z nás se stali téměř kamarádi, jezdili jsme spolu i na dovolený. Skutečně pro mě to byla úžasná škola. Ten Josef Suk byl tak dokonalý a přesnej, to ti jednou budu vyprávět.
1: A jaký byl jako společník na těch dovolených?
2: Ohromné.
1: To je právě hezké, protože někdo si myslí, hele, to je vážná hudba, je to frakoun, tak to bude, tak ne, nebylo to tak.
2: Ne, Josef Suk jednak byl fanda na auťáky a měl i tu muziku, kterou já dělám, protože my jsme vlastně dělali tu muziku komerci a no prostě trošku a ty frakouni, jak ty řekl, ty se na nás dívali jako tak nějak divně, ale on ne, on měl to rád. Teď ti řeknu zajímavou věc. Třeba říkal, pojď půjdeme na pivo ke Švejkovi. Tam je ohromná muzika, tam hraje chlap na harigonku a k tomu tuba. To takové obsazení. On prostě se smál, říkal, no je to krása přeci, ne? Tak co tomu říkáš? No dali jsme si vepřový koleno, pivo a už to jelo. Tohle to byl Josef Suk, úžasný kamarád.
1: Takhle vzpomíná slavný kapelník Václav Hybš a my si teď poslechneme Josefa Suka ve dvou věcech. Uslyšíme slavné Yesterday a Oslí serenádu.
2: No tak dobře.

0: o svý serenádu hrál Josef Suk, tvůj táta. Tě chtěl mít jako houslistu, ale on prodával piana Petrov, byl takovým obchodním zástupcem a do té své takzvané rodinné firmy určitě přizval i tebe a určitě si mu s ní pomáhal. Nebo jak to bylo?
1: No tak když stěhovali třeba piano, křídlo, tak já jsem podstrkával takovou tu stoličku. A no tak byl jsem přitom, ta muzika, ten kšeft, to furt ruka v ruce, to nejde bez toho. Takže já jsem mezi tím žil.
0: A sáhnul jsi vždycky určitě na klaviaturu?
1: Ale trošku jo. No tak já teď, když už teď si vzpomněl na mýho tátu, tak ti jenom prozradím, že miloval skladbu Antona Rubinsteina Melodie. A to nikdo netušil, co to udělá, tak já, abych si vzpomněl na tátu, tak jsem požádal Ivo Fischera, který mě napsal krásný text k této skladbě. Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám. A zaspěje nám i Valdemar Matuška. A tak tím vzpomenu na tátu.

0: Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám, a Valdemar Matuška. Mimo jiné s tímto interpretem se tady rozhodně mnohokrát ještě setkáme. Vy jste spolu spolupracovali opravdu řadu let.
1: 14 let.
0: No, takže máme se na co těšit a jistě se rozvíjíme i něco ze zákulisí spolupráce. Ale pojďme teďka dál. Ty jsi se kromě interpretu potkával občas i s autory. Třeba v poměrně mladém věku jsi se potkal s autorem skladby Vzpomínka na sběrok, s panem Vačkařem.
1: No tak to mě bylo asi 12 let. V té době můj tatínek pozval celou rodinu pana Vačkáře do Police nad Metují, kde trávil dovolenou. A tak jsme tam uspořádali koncert, kde já jsem hrál na bubínek v ty tátovy kapele. No a pan Vačkář si to dirigoval, tu slavnou svoji skladbu. Jak se to jmenuje?
0: Vzpomínka
1: na sbíroch. No a to já jsem ji po mnoha letech potom nahrál se soprán saxofonistou, s Felixem Slováčkem.
0: Jak tě to vůbec napadlo? Protože tohle je opravdu naprosto slavná, jakoby standardní skladba pro českou dechovku. Ty jsi ji pojal trochu jinak a dal si do popředí právě Felixe. Ty máš velmi často právě takové neotřelé nápady.
1: Schválnosti,
0: ale ono to vždycky zní skvěle. Tak jako, jak se to rodí v hlavě?
1: To já nevím. Tak se to narodilo, no.
0: Tak já myslím, že jsi to povedlo. Pojďme si to poslechnout.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Bavíme se o Polici nad Metují, kde si prožil své dětství. Bavili jsme se o tvém dědovi, o tvém tátovi. Vy jste pak ale z policie odešli.
1: No, já jsem teda odešel na konzervatoř. A můj táta byl zástupcem firmy Petrov. Hradecký firmy, úžasný firmy. V těch 50. letech tátovi sebrali tuto živnost. No, byla to doba tak trošku těžká, tak mě nezbylo nic, než poslouchat rádio.
0: A co tenkrát se hrálo, pamatuješ
1: si? No jistě, tak si můžeme třeba i dokonce poslechnout dechovku, ale to už jsem nahrál, když už jsem měl svoji kapelu. Pochod Castaldo, tenkrát to hrálo denně, to rádio.
0: Takže poslechneme si Pochod, který si poslouchal v 50. letech, ale už v tvé úpravě, kterou si nahrál o mnoho let později.
1: Ano.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Skladba Castaldo, která se hrála v 50. letech, v podání o něco novějším. Co vůbec ještě, když si vzpomeneš právě na ta 50. léta, na tvé dětství, co ještě jiného než pochody znělo tenkrát?
3: No tak tenkrát denně zpíval v rádiu Rudolf Cortés. Mně tenkrát nenapadlo, že jednou se z nás stanou téměř kamarádi. S tím Rudlou jsme natočili krásnou Haschlerovu skladbu Staré topoly. Tak si to můžeme pustit.
2: Dobře.

0: vzpomínáme na dětství Václava Hybše. Téměř každé dítě je ovlivněno nejenom tím samozřejmě, co zní z rozhlasu či rádia, ale i hlavně tím, co slyší doma. Co zpívala třeba maminka, když byl úplně malý? Asi předpokládám písně lidovějšího charakteru.
1: No jistě, tak já jsem miloval národní písničky. Samozřejmě první písničku, kterou mě naučil táta na harmoniku, byla Ach, synku, synku v F-duru. No a tak pojďme si třeba zahrát v mý úpravě, jak Jožka Černý naspíval Zdálo se mě má panenko.
0: Jaké to bylo s Jožkou Černým?
1: No víš co, to si necháme na jiný pořad. Ale samozřejmě úžasný zpěvák, moravský, to byl král moravský písně. Tak pojďme si to zahrát.

0: To byl Jožka Černý v úpravě našeho dnešního hosta Václava Hybše. Kdo ještě další byl takovým, řekněme, idolem nebo někým, s kým jsi moc přál se potkat, setkat a co se ti v životě povedlo?
1: No tak v té době vlastně jsem poslouchal rádio, no a denně hrál orchestr Karla Vlacha a nestydím se za to, jak si říct, že to byl můj životní sen se dostat k orchestru Karla Vlacha, hrát s ním. A pak už, když mě nabíjí tu spolupráci, tak to už jsem byl u Karla Krautgartnera, tudíž jsem mu říkal, pane Vlach, už ne, ale přesto jsme byli přátelé, skutečně teda, dokonce můžu soukromně ti říct, že mě půjčili prachy nějaký Vlach.
0: Tak to asi nebylo běžné, to asi nebyla věc, která by se stávala.
1: Miloš Kopecký říkal, on vám půjčil Vlach prachy? No půjčil, tenkrát jsem na něco potřeboval. No tak ani by tady do toho pořadu nemělo zaznít, ale bylo to tak. No a já jsem se i stavoval v divadle, kde ten Vlach byl a vždycky jsem mu říkal, pane Vlach, vám to hraje. A Vlach, jak jistě asi víš, že každý mu onikal, tak mě říkal, ale teď oni to taky nemají tak špatný. No byl to jednak pro každou srandu byl ten Vlach. A tak jsme si rozuměli, pojďme si vzpomenout na pana Vlacha krásnou měsíční serenádou, kterou jsem nahrál a je to vlastně vzpomínka na Karla Vlacha.
0: A kdybys měl charakterizovat Karla Vlacha jako aranžera, jako kapelníka, čím vlastně jeho práce byla mimořádná, výjimečná a čím tě oslovovala?
1: No, tak já jsem se jednou někde přiznal, že jsem měl tři vzory. Karel Vacek, ten, co napsal Cikánku, Karel Vlach a Karel Krautgartner, všichni Karlové. No a ten Vlach, jak se mě teda ptal, či mě... No byl to úžasný, jednak velice dobrý obchodník jako manažer, ale uměl bruslit v mnoha věcech, když musel i proti, víme, za války, jaký asi byly problémy. A potom ta doba po 48. roce, ten Vlach v tom uměl prostě, takže já jsem si vždycky říkal, jak by tohle to třeba řešil ten Vlach. Jo, takže jsem se učil od něho. A byli jsme takový přátel, že když on potřeboval, tak jsem zaskočil, když potřeboval trumpetistu, anebo aranžma, když potřeboval, tak jako řekl, kouknou, Hybš, udělal byste mě tohleto, no tak samozřejmě pro Vlacha, proč ne? A jednou, když byl u nás jako na obědě, tak jsme si pak dali kafíčko a štrůdl, nebo závin. No a najednou mě zvonil telefon, tak já telefonuju, a najednou koukám, že se mě Vlach hrabe ve skříní. Je pan, pane Vlach, co tam hledáte? A on už ládoval do aktovky nějaký noty. Já pan, neberte mi to, teď já to budu nahrávat za 14 dnů. Než oni se zpamatujou, já už to budu mít nahraný. Takováhle byla mezi náma opravdu kamarádská.
0: O dalším splněném snu Václava Hybše jsme si povídali v dnešních deskách, páskách, vzpomínkách. A teď už tedy měsíční serenáda a od mikrofonu se s vámi loučí Tomáš Kačner a můj dnešní host
1: Václav Hybš.
0: Za týden naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem.

si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Prosím, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Svátek, nesvátek, humor je třeba každý den, tak rozhodně vysíláme i v pondělí Humoriádu. Jsme rádi, že jste naladěni na dobrý český humor a že dorazil do studia už se sluchátky ověnčený teď v téhle chvíli Zdeněk Junák. Ahoj Zdeňku.
6: Ahoj Patriku, já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. Říkáš to dobře, svátek, nesvátek, prostě saranda musí být.
5: Ano, začínáme.
0: Humoriáda.

0: Karel Gott, to jsou fámy první píseň dnešního pořadu humoriádnického a teď už je Zdeněk Junák vybírá první ukázku.
1: Je sice pravda, že tento pořad je humoriáda, ale je tady nádherná hned první ukázka Hroby o dušičkách. Doufám, že se zasmějeme.
0: Já myslím, že ano, zabralo to i posledně celkem tak o dušičkách, jak se slaví. Rozpovídá se třeba Ivo Šmoldas jako host Aleše Cibulky nebo i Martina Hudečková v ukázce v režii Jakuba Wernberga.
2: U nás doma je k hřbitovům velmi vřelý vztah, protože to tak prostě bereme, jak to ta Iva říkala, že to je takové setkání mezi těmi, co už tady nejsou a těmi, co tady jsou. Takže já třeba vysloveně si chodím k tatínkovi stěžovat a takže pokud jako jde někdo kolem Ďáblického hřbitova a slyší, tati vážně, ale to ti je taková kráva, ale to byla kráva.
3: Tak, Martina Hudečková slaví svátek památky ze Sulík. Jako, no,
2: ano, je to vlastně takhle, ale nejsem sama v té rodině, kdo to bere takhle, protože jeden z mých vzdálených bratranců celou svoji pubertu a adolescenci vlastně prožil tím, že když končil večírek v místním hostinci, tak ještě koupil dvě piva, odešel s nimi na hřbitov, kde spočíval jeho dědeček, kterýho on měl teda velice rád. V obě ty piva prostě urazil o ten náhrobek, jedno popíjel, druhý nalil dědečkovi a vlastně stejně jako mu vyprávěl problémy, tak jako já. Kolem tý čtvrtý, pátý ráno to skončil, řekl dědo, ani nechtěj, abych přišel zase brzo, vidíš, jaký mám starosti.
3: A buď rád, že seš tady.
2: Přesně. Takže a ty moje zase lamentace u toho tatínka končí tím, že mu tam dám takový ten nádherný nějaký načančaný věnec s těmi borovicemi na podzim, že já s takovými jako šiškama, s tímhle.
3: To říkám, sama vyrábíš tyhle ty věci.
2: Ale ne. No tak jako o Vánocích se tu a tam jako k něčemu zmůžu, ale teď ještě ne, to je brzo, ten listopad. Tak mu tam položím ten načančaný věnec a říkám, já vím, ty bys radši věnec bustu, ale to víš, jako já ho sem i dokážu přes ten hrobeček jako pověsit, ale rána se nedočká.
3: No, to je pravda, ale je pravda s tím alkoholem, to byl nádherný zvyk, který měla, možná jste to vyprávění slyšeli, Jiřinka Jirásko a Olinka Čuříková mají své muže v Malenicích, pan Podskalský, pan Pleskot, a vždycky, když tam jdou, tak popíjí panáčky, Jiřinka popíjela, a vždycky jeden sobě, jeden tam, jeden sobě, jeden tam. A Jiřinka Jirásková říkala nádhernou věc, že na co hlavně musí dávat pozor, ona byla silná kuřačka, když štípe cigaretu, aby ji netípala blízko, protože ona říkala, že z hrobu by se stalo ropné pole. Protože už tam toho alkoholu bylo tolik za ta léta, ale tohle mě přijde jako příjemný. Proč nedonést tomu člověku, který tam je, třeba to, co měl rád, že jo?
2: Přesně.
3: Pane doktore, jak to máte vy? Slavíte dušičky, nebo to je svátek památka zesnulých, který jde úplně mimo vás?
4: No ne, já teď jako z toho, co tady zaznělo, já jsem jako dospěl k překvapivému poznání, protože to jsem netušil, a vím, že mnohé starší dámy jako často navštěvují hřbitovy s tím, že tam musí zalejvat, že jo? A teď já konečně vím, proč to je.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeňku, taky si u toho hrobu povídáš takhle s někým třeba?
1: Ano, jezdím jako, když jsem byl poprvé, tedy z vnoučaty, tak to ještě byli mladší a Jirenka, jako moje žena, jako říká, hele, pojďte stranou, dědeček si popovídá s pradědečkem a s vaším pradědečkem a prababičkou. A tak jako tam oni viděli, že něco jako my mumlají ty rty, a pak to jako skončilo, přišli a Sebastián mi říká, dědečku, o čem si tak vykládáš s tím tvým tatínkem? A já říkám, tak víš, jako prostě si mu trošku postěžuju a taky se pochválím, protože já když jsem se ženil a bral jsem si vaši babičku, víš, tak dědeček mě prostě řekl, že já jsem neřád a že si v tom manželství nevydržím, takže mě se seká na zadek a že to teda bude A tak mu říkám, dědečku, představ si, pořád to drží. Yeah. Pořád to drží. No a říká, a on ti odpovídá, říkám, no jasně, jasně. A pak jsme ti tam byli, Patriku, asi za, já nevím, za 3 měsíce nebo něco. A tak on říká, dědečku, můžu tady být s tebou? Říkám, jasně. A říkám, já bych se taky chtěl zeptat něco na pradědečka. A říkám, tak se zeptej. A on říká, pradědečku, Františku, já jsem tvůj vnuk Sebastián. Poznáváš mě? A říkám, slyšíš, jak ti odpovídá? No to teda neslyším. No říká, že by tě skoro nepoznal, že tě naposledy viděl, když tě byl rok, protože potom zemřel, víš? Aha, No tak to jsem teda neslyšel. Nechápu, jak ty to můžeš slyšet, když jsi hluchý jak poleno. Takže tak.
0: Zdeněk Junák. Další humorné vyprávění, vzpomínky na dušičky a na povídání u hrobu, tedy od Ivoš Moldase, nebo třeba Ivy Hitnerové. To můžete slyšet v pokračování téhle ukázky z pořadu Sejdeme se na cibulce, anebo si dáme houslového přeborníka. Houslový virtuos, tak se jmenuje další scénka, která taky ve hře, a nabízím ji proti Vlasta Burian a Josef Filon. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900 i v tento sváteční den, nebo SMS-kou na čísle 90 01 04. Humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou stále stejná, je to na vás.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Vybírejte si, pokračujte ještě v hlasování Ivo Šmoldas a Iva Hitnerová, anebo Vlasta Burian. To jsou ukázky, které jsou ve hře, dohlíží na to dnes bedlivě i Zdeněk Junák. Patrik Rozehnal propuje vás s vysíláním na lince 731 800 900. Kdo tam je?
6: Robert Praha 7, krásné odpoledne všem. Zdravím pana Junáka.
7: Dobrý den, zdraví vás taky.
6: Vás, Patriku, taky. A já chci pokračovat stejně jako zpátek.
5: Dobře.
6: Ačko.
5: Dobře, děkujeme, mějte se krásně. Kdo další volá v této chvíli?
8: Dobré dopoledne, panové. Jde vás Petr Zerhoty. A psal bych si pokračování s panem Šmoldasem.
5: Zapisujeme, připisujeme mu bod tedy. Další telefonát a hlas.
9: Dobrý den. Tady je Franček z Javorníku. Já vás tam oba zdravím a zvlášť pana Zdenka Junáka. A můžu se zeptat, můžu se něco zeptat pana Junáka, jednu otázku?
7: Ptejte se, Frantíku.
9: Zdenku, vy jste určitě pamětník. Říká vám něco jméno Lubomír Řezanina?
7: Lubomír Řezanina?
9: Ano.
7: A co by měl dělat?
9: To byl vyhlášený brněnský trumpetista, který hrál ve skladbě trumpetové solo Řeka Zambezi. A ta skladba se hrávala někdy v 50. 60. letech jako v rádiu, ale teď by se mi neslyšel. Jako.
7: Jak se říkáte, Řeka Zambezi?
9: Řeka Zambezi.
7: Vrátím se do Brna, Frantíku popátrám. A jestli to najdu, tak to v srdcovkách zazní. Mějte se moc hezky.
9: V srdcovkách byste ho třeba zahrál, tak bych byl velice rád.
7: Ano, Řeka Zambezi.
9: Už jednou jsem je vyhověl taky po takovéhle, jsem měl na vás jeden takový dotaz.
5: Dobře, no. Tak já mám tak ještě jeden. Ačko nebo Bčko?
9: Jo, Ačko.
5: Dobře.
7: Tak zapisuju. Jo, Frantíku, mějte se hezky.
5: Děkujeme moc. A poslední, kdo přidává hlas na něčí konto? A nebo B.
10: Páteční odpoledne přeji vám, Patriku, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Junáka, který mám krásný hlas, tento muž.
7: Je, děkuju takže, vám.
10: Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody, pana Junáku, a vybírám Ačko, Patriku. Mějte se hezky.
7: Mějte se hezky,
5: naschánou. Taky, děkujeme. Tak zdá se, že podle toho, jak napovídají ty hlasy, ještě jednou navštívíme.
7: Jdeme na hřbitov.
5: A jdeme se popovídat k hrobům.
11: Taky to svěřování, že jo, je výhodné, protože on tatínek mlčí jako hrob, konec konců. Takže to je prýma. No, já si dokonce, já jsem se připravoval jaksi velice důsledně a se značným předstihem časovým, protože už v létě jsem zašel na hřbitov, já tam chodím jako zvykat, že jo.
12: Jako vy sám, a vy máte místo, vy už máte svůj hrob?
11: Ne, já chodím na různé hřbitovy, že jo, tak si vybírat. A shodou okolností taky vzal jsem tam i ženu. Takhle bylo to k večeru, neboť jsme čekali, až nám přijede autobusem dcera na návštěvu a ona měla zpoždění, tak se říká, tak juknem se na hřbitov.
2: Co jinýho, že jo?
11: Tam je veselo a procházeli jsme se tam, bylo to pěkný a když dcera volala teda, že už dorazila, ať si vyzvednem, tak jsme zjistili, že nás tam zamkli na tom hřbitově a žena se začala děsit a říkala, no tak co, že jo, tak si tady pobudem, zkusíme si to přes noc, jak nám to půjde a jí se nějak nechtělo, tak nakonec jako dokonce byla ochotná prostě podstoupit nějaký ten sportovní výkon, tak jsme tam přelézali zeď a
2: to je romantický,
11: dranku,
2: ale zeď hřbitova,
11: no,
2: to je jak...
11: A dcera potom konstatovala, že konec konců, jako je to zcela přirozené, že si vyzvedává rodiče ze hřbitova. Hezký to byl. Já si tam dokonce vyhlíd jeden pěkný hrobeček, to bylo v Týně nad Vltavou shodou okolností a vůbec nejširší hrob, který jsem tam spatřil na tom krchově a ten opravdu to bylo trošku jako taková startovací dráha na letišti, jo? Prostě jako nádhera.
2: To se, jo, vám zalíbilo.
11: To vypadalo jako hromadný hrob úplně a uprostřed z toho trčel kříž a já jsem se šel podívat, čí to teda je. A musel jsem si sundat brejle, abych to dokázal přečíst, proč mám brejle na dálku a koukám a tam bylo napsáno rodina blábolilů. A to mi přišlo, že tam bych mohl ležet klidně. Jo.
2: A to byl nějaký hromadný hrob třeba pro politiky možná, víte, to no, tam no, používají?
11: Jako mají rovnou... Jakmile někoho pasuje asi na blábolila, tak...
2: Tak si tam jde rovnou
11: tak
2: potom lehnout.
11: Přilehne.
2: Tak to musel, no, být hodně široký hrob, pane doktore, to chápu.
13: Mohla bych tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
11: ona
13: představu.
11: Ona ještě vypadá zdravě.
2: Taky mě to napadlo. Ani vydrž.
13: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.
5: Člověk takhle přemýšlí v tom věku už, jo? Taky máš, Zdeňku, jako rozmyšleno, kde a jak třeba
7: jednou
5: by si odešel a chtěl, aby se s tebou pozůstalí rozloučili.
7: Nemám ani jako nějaký
5: ani skladbu
7: hřbitov,
5: vybranou.
7: Skladbu taky nemám, taky ne. Ale
5: jsi nepřipraven.
7: Já jsem absolutně, jestli mě to zaskočí, tak to bude teda ouvej. Já jsem moravský Slovák, takže samozřejmě na svém moravském Slovácku. Ale musím se přiznat, že když přijedu do neznámého města a mám chvilku čas, nebo vesnice, tak se jdu podívat na hřbitov. Já chodím rád na hřbitovy. A třeba doporučuji všem je krásný hřbitov nad Velehradem. To je ze strany, když se jde od Tupes, tak se vyškrabeš na ten kopec a tam po pravé straně je tak stráně, jako je nádherný hrob. A potom jsou krásný ty židovský hroby, třeba v Brně máme taky krásný, nebo v Třebíči je nádherný, že jo. Takže to se jdu podívat, ale že bych měl vybraný a už bych si vylosoval i to místo, kde budu ležet, tak
5: to, se
7: to zatím. No ne, já pro sebe, jako já si myslím, že zatím... Jo. Jako nemám to.
5: Zatím místo opravdu jenom životního odpočinku, jenom si tam tak jako pokochat. Protože já hřbitově taky rád občas zajdu. To už je dnes vlastně jediné místo, kde člověk zažívá klid. Dřív to byly třeba návse, no, tak, ale tam je všude dneska ruch, auta, provoz.
7: No, no.
5: Na tom hřbitovu i ten obyčejný park někdy bývá rušnější, protože tam jsou děti. A
7: ano,
5: tady
7: ano.
5: Bývá opravdu klid.
7: Tam
5: slyší
7: ticho.
5: Člověk ty ptáky, občas zní zvony z kostela.
7: Akor, když na podzim opadne to listí, on tak jo, jako voní, takové jako prostě má svoji vůni. A já teda bych to, kdybych si vybíral ten hrob, abych to nerad zakřikl, protože když mi bylo 70, tak já jsem od svého ředitele dostal smlouvu na dalších 70 let.
5: Jo.
7: Tak já bych ho nerad zklamal,
5: ano.
7: Takže musím to tady vydržet, už jsem si ukrojil 6 4 roky z té druhé sedmdesátky, takže mám před sebou ještě 660 a nevím, jestli do té doby budou ty hřbitovy, protože ta AI, aby nám to nezničila.
5: My jsme tady nedávno řešili taky to, že jako starší dostávají naši humoriádníci i občanské průkazy s tím, že se musí dožít ještě dalších 30 let od svých třeba 70-80, tak i tam je závazek. Už máš taky takovou
7: občanku. No já půjdu právě teď, do konce srpna letošního roku
5: a
7: mám...
5: A prodlouží ti to do 120.
7: Tak jsem zvědavý, jestli mi to prodlouží, nebo jsem neomezený, anebo řekl, vám to dám jenom na rok. No, uvidíme, co to udělá.
5: Děkuju za výběr, děkuju vám za pomoc. Nekončíme, za malou chvíli se Zdeňkem Minákem Humoriádě vybíráme další ukázku.
14: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdeněk Junák v Humoriádě teď si vybírá ze seznamu, zase nám něčím obohatí vysílání. Kým?
2: Tak, můžeme se zasmát, ale už jsme se nasmáli, že jo? Takže jsou tady další dva komici, ano. Luděk Sobota, Miloslav Šímek, FKU radí, pátra, informuje.
3: Federální kriminální ústředna vyhlašuje celostátní pátrání po Jiřím Česílkovi, který je stíhán pro trestný čin ublížení na zdraví. Je Česílko bez pracovního poměru, původním povoláním plavčíka masér, se potuloval v okolí rybníku i koupališť a slabší rekreanty, zejména mladší ženy, stahoval s oblibou pod vodu, kde je dovedně masíroval. Jedná se zřejmě o duševně narušeného jedince, o čemž svědčí i to, že v celém kraji soustavně skupovával hrnečky s pokličkami.
4: Jiří Česílko, přestože se těšil dobrému fyzickému zdraví, vyhýbal se v posledních 20 letech jakémukoliv pracovnímu poměru. Živil se prodejem nezákonně získaných ryb, za které lákal z důvěřivých občanů tuzexové bony. Jiří Česílko je střední, spíše menší postavy. Má silné, smyslné rty, velké šedozelené oči, zelené vlasy, drobné prsty na konci oteklé do bambulek, od věčného přešívání kabátku a bot na vrbě, kde bydlel v hnízdě.
3: Naposledy byl viděn ve Vodňanech na náměstí, a to nevkusně oblečen. Měl na sobě brčálově zelený kabát a na nohou červené polobotky. Očití svědkové tvrdí, že si pro sebe mumlal nesmyslně něco jako brekekekeke.
1: Zdeňku, oblékli tě takhle někdy?
2: Myslíš jako do Hastrmanského? Ne, Hastrmana jsem nikdy nehrál.
1: Ne.
2: Zatím, možná třeba přijde nějaký starý Michal v Lucerně nebo něco takového.
1: Obarvit vlasy na zeleno.
2: To ne, to ne.
1: Nasadit paličky na prsty.
2: Spíš jaknu paličku do ruky a postavím je k plotně nebo k nějakému a budu klepat maso nebo tak. Ne, hrál jsem v pohádkách, ale hrál jsem třeba Dlouhýho. Bohatce Dlouhý, široký, bystrozraký. A to jsem byl na takových vysokých koturnách a vytahovali mě, měl jsem ty kalhoty takhle jako nařasený, takže jsem byl tady zavěšený za zády na takové konstrukci a když mě vytahovali, tak já jsem měl nahoru a ty kalhoty, že byly zatížený závažím, tak se povolovali a ta...
1: Že zůstávali u země,
2: a ten dojem byl opravdu jako, že teda jsem vyrostl třeba o metr nebo tak, to bylo jako úžasný. Děti byly prostě nadšený, že jo, ty jako, když jsem potom, jako to skončilo a čekali na mě.
1: Čekali, že přijde ten
2: s maminkou, tak abych jim to ukázal. A to mě zaskočilo. A jednou to bylo v létě, jsem přijel v Bermudách a teď ty moje hůlky, říkám, krutí brko, to bude nepříjemný. Takže ne, Hastrman mě minul teda.
1: A nějaké barevné vlasy v roli jsi měl?
2: Barevné, takhle jako svoje, že bych se obarvil, ne. Paruky to jako jo, ale svoje to ne, to ne.
1: A nějakou divokou paruku? Jako
2: divokou paruku, ale spíš bych jako řekl, když jsem byl obsazen do role Otela, to jsem byl mlád, ještě nebo mláčí jsem byl, tak jsem nosil takový mikádo. A režisér měl představu, že Otelo je válečník a v té době si ti chlapi vyholovali hlavy. A tak mi říká Zdeňo, nevzal bys to do hola? No kde pak, já jsem byl hrdej na ty vlasy, Patriku, říkám, no to ne, ne. No a výtvarník Honza Dušek říká, hele, já ti vyrobím glocnu, jako dejme, jak má Fantomas.
1: Jo.
2: A ono se to lepilo už na lopatky, jo, ale to si v tom schodil jak golem. To bylo tak nepříjemný. No a já jsem nikomu nic neřekl a v den premiéry jsem přišel o hodinu dřív do vlásenkárny a říkám, děvčata, vemte mě do hola. Ty se zblázně, říkám, vemte mě do hola, prostě to, takže mě opravdu.
1: No jo, ale pak jsou role, které jsem se hrál v jiném představení a tam jsem musel mít vlasy, takže tam pak spadl.
2: No, ale na základě toho, že jsem měl holou hlavu, jsem dostal roli v četnických humoreskách.
1: Protože špatné k něčemu.
2: Protože přišel pan režisér, když si vybírá, říká, můžete mít tu hlavu dlouho, jako takhle holou. No, já bych tak porostl, říkal, trošku tak dejme centimetr, půl centimetru. A říkám, jo, jo, jo. A když budete potřebovat vlasy přesně, jak se ptáš, ty říkám, daj mi paruku, že jo, tak jako. Takže pak se to někdy řešilo s parukou, ale nebylo toho až tak moc.
1: Když jsi přišel s ohlenou hlavou domů, co tomu řekla žena?
2: No, moje žena, to už to vlastně prasklo po premiéře v klubu, když jako jsme už taková ta oslavička, že jo, ta party popremiérová, tak jako původně tomu nevěřila, protože já jsem říkal, že mám tu glocnu, tak si myslela, že to je ta glocna. Jo, ale jo. Když jsem přišel holohlavej, říká, no teda, ale pak si na to zvykla a jak, ty, jak už to strniště, jak mě hladila po té hlavičce, škrábala si tím dlaň, tak pak jako říkala, nech si to, nech si to. No a tak když jsme pak dotočili, tak jsem se zase nechal narůst vlasy teda.
1: Vzpomíná Zdeněk Junák v Humoriádě a vybral tedy Federální kriminální ústřednu v podání Luďka Soboty a Miloslava Šimka. Můžeme s tím ještě pokračovat, anebo si dáme seznamovací kancelář. Tam by se ocitli ale pak Lubomír Lipský a Miroslav Homola. Vybíráte si vy rozhodujete o tom, co budeme dál vysílat, kterou ukázkou budeme pokračovat. Můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900, je volný, volejte, anebo pište SMSky, pokud se neprovoláte do studia. Číslo je 90 011 04, stačí heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je to tak, připomínám, že naše návštěvy zámeckého léta najdete i na webu zámeckéléto.cz, to všechno, co jsme odvysílali, můžete se k tomu kdykoliv vrátit a prohlédnout si třeba i to, jak vypadají ty velké návštěvy o víkendu na zámcích, kdo mluví, jak to u něj doma vypadá a tak podobně. Teď je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem, vybíráte si mezi Luďkem Sobotou s Miroslavem Šimkem a Lubomírem Lipským s Miroslavem Homolou. Telefonáty pokračují, koho teď máme, tedy na lince 731 800 900.
2: Dobré odpoledne, Honzo Zdokavý, zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych hlasoval pro pana Lipského s panem Homolou, díky.
1: Děkujeme.
3: Naschledanou.
1: Jdeme za dalším.
4: Maucta, mládenci, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano, a hlasuje pro co, pejskař?
4: Takže dáme si brekekekekeke.
1: Dobře, pochopili jsme. Varianta A. Dobrý den.
5: Tady je Květa ze Strážnice.
1: Zdravíme.
5: Ačko. A chtěla bych se něco zeptat pana Junáka.
3: Povídejte, paní Květo.
5: No. Chtěla bych, jestli budete někdy čas o tý devíti, jak vysíláte, zahrát písničku Večerní četrodospělé, bych prosila.
1: Vy si z toho děláte písničky na přání, vyloženě.
3: Večerníček pro dospělé. Paní Květo, neslibuju, popátrám a možná to časem během prázdnin zazní.
5: No, tak moc vás děkuju, jo?
3: Nashledanou.
1: Děkujeme, přesouváme se za dalším výběrčím hlasujícím.
6: Zdraví Petr.
1: Také.
6: Zdravím samozřejmě pana Junáka, Junáka a i vás, Patriku.
1: Uh-huh.
6: A já tu seznamovací kancelář, myslím si, že dost znám Lusty Siháka, ale tuhle neznám.
1: Takže Bčko?
6: A poslech. Ano.
1: Dobře, tak i váš hlas rozhodl, že uděláme změnu a posuneme se právě do tohle šuplíčku archivního. Lubomír Lipský, Miroslav Homola v seznamovací kanceláři.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den.
7: Prosím vás, je zde seznamovací kancelář?
8: Ano, seznamovací kancelář. Co si přejete, prosím?
7: Jmenuji se inženýr Sýkora a chtěl bych se seznámit.
8: Jděte se mnou.
7: Ale ne, pochopitelně s nějakou ženou.
8: No, švěl, vy jste lahůdkář takový. S jakou?
7: O tom bych se chtěl právě s vámi poradit.
8: No.
7: Rozhodně by měla být příjemného zevnějšku, distingovaného chování.
8: Jakého?
7: Distingovaného, vybrané mluvy.
8: Oj.
7: Se smyslem pro domácnost.
8: No, tak to bude těžký, pane. Hlejte, víte co, přijďte se zeptat za 14 dní. To nám přijde zboží.
7: Ale já bych se rád seznámil hned.
8: A co pak tak najednou, člověče?
7: Víte, já už čekal tolik let.
8: No vidíte, tak počkáte ještě 14 dní, no.
7: Já bych vám dal, kdybyste se neurazil.
8: A no to víte, že ne.
7: 100, kdybyste se mohl podívat, jestli nemáte náhodou, abych tak řekl.
8: Jo, vy myslíte jako pod pultem, že ano? No tak to je jiná, to máte říct najednou, že ano? Tak to máme tady, pojďte se podívat, jo? Tady mám takovou, helejte, takovou silnější vdovičku, nějaká Konopásková se jmenuje. No schválně na ní mrkněte, na Konopáskovou, no.
7: No
8: co říkáte?
7: Abych tak řekl, je trošku korpulentnější.
8: No, to víte, dobře živená, to víte. Taky proto jí mám pod pultem. Tahle ženská paneta vydá za dvě.
7: No, já mám z té fotografie také ten dojem.
8: No, tak já jí brinknu, jo?
7: No, moment, počkejte.
8: No, počkejte, nežinírujte, pane inženýre. Tak moment, vytočíme. Haló? Jo, to seš ty, Máňo? Jo, tak je tady nějaký koňadra?
7: Ne, Sýkora.
8: Sýkora, koňadra, to je za svobodná asi.
7: Ale ne.
8: Sýkora se jmenuje.
7: Jo.
8: A chce si tě vzít. Cože? Jaký je? No, tak jaký vypadá, jako když neumí počítat do pěti. No, spíš takový ňouma to je, no. No, ňouma, ale inženýr.
7: Proba vás, prosím, diskrétně, no, diskrétně.
8: Tak, diskrétně, diskrétně. No tak je už takový trochu proplešatělej, nos má tak nakřivo, no ale celkem to jde. Cože? Že ne? No, tak jak chceš. No. Tak ona prej teďka má nějakého pokryvače, tak jedině kdyby vybouch.
7: No to jsem rád.
1: Úžasná dvojice, Miroslav Homor a Lubomír Lipský, telefonát Máně. Mně tak napadlo, Zdeňku, ty telefony v dnešní době, kdy je můžeme nosit sebou, už si díky tomu měl někdy problém? Zapomněl jsi ho třeba v kapse, když jsi šel na jeviště, nebo zazvonil ti někde nevhodně třeba, i ne při práci, ale tak.
3: Třeba teď se zeptej, jestli mám u sebe mobil.
1: No, máš u sebe mobil?
3: Nemám. Mám ho v autě. A tak, takže já když
1: přicházím... A nebojíš se ho tam nechat?
3: Ne, nebojím. Já když přicházím do divadla, tak vezmu mobil, tak přijdu do šatny, otevřu šuplík, strčím ho do šuplíku a hotov son. Prostě ne. Je pravda ta, že my máme mladé kolegy, že jo, kteří to pořád tahají u sebe, i když jako tedy pozor, pan ředitel je přísný, to znamená na jeho zkouškách, když někomu zazvoní mobil, no, byť má tichý chodou, já ty tom blum, jo, tak se platí tuším 10 euro, my máme pokutu. Nebo 5, možná 5 nebo 10 euro.
1: Vyjedete v eurech?
3: A, ano, a když jako přijdeš za ním a řekneš, hele Řídio, prosím tě, moje žena se čeká, nebo mám nějakou záležitost a čekám na telefon, to máš povoleno. On opravdu zase není takovej, jako prostě, že by nás jako prostě buzeroval a tak dál. Ale když jsme hráli hru Markéta Lazarová, tak mému nejmenovanému kolegovi vypadl na jevišti během hry mobil. Tenkrát taková malá Nokia, protože byla stříbrná, tak to vypadalo jako kus nějakýho kovu. Že třeba nějaká malá
1: dýka,
3: nějaká dýka. Druhý kolega velmi pohotově to prostě odkopl a jak to jelo po tom jevišti, tak v tom světle to krásně zablesklo. No a potom lidi se ptali, co to bylo. A říkám, no tak asi mu tam upadl kus jako dýky nějaký, nebo je při tom šermování.
1: Našel ho pak ten telefon? No.
3: Našel se. Víš, ale co je nejhorší, jako když se zeptáš, prosím tě, a kdyby ti ten telefon zazvonil, ty seš nejvyšší, ty bys jako zvedl? Jako by řekl, halo, moment, promiňte, zrovna hraju Sirana. Jo, jo, jo, jenom tady prostě poradím Kristiánovi, jak to má řešit s Roxanou a hned ti zavolám zpátky. To je prostě nesmysl. Takže ne. Já když jako jdu za prací, ať už do studia, nebo na jeviště, na zkoušku, odkládám a hotovo. Je pravda ta, že někdy se moje žena zlobí, nebo vůbec lidi se zlobí, že se mě nedovolali, ale to mě jako, tamto číslo se ti znázorní, takže pak ho zavolám. Někdy na to sice zapomenu, ale no tak to.
1: Fungujeme.
3: No jistě. Já třeba obdivuju svého kolegu Svatopluka Skopala, který je letitej člen Vinohradského divadla.
1: Ten nemá.
3: Vůbec.
1: Ano.
3: Vůbec.
1: Vůbec, ano.
3: Prostě ten musí žít v krásném, jako je v té auře svojí, prostě ten okruh
1: klidu.
3: Samoty, to je prostě nádherný. Tak obdivuhodné.
1: My teď ty telefony využijeme, teď se jich můžete chopit a rozhodnout, čím ukončíme, zavřeme dnešní vysílání Humoriády. Ještě dokončíme tu seznamovací kancelář a povídání v ní s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou, nebo zavzpomíná na veselé natáčení s Francouzi a co se u toho všechno může stát ze silvestrovského kufru. Sabina Laurinová, nabízím proti. To je druhá ukázka. Vyberte si vy 731 800 900, číslo pro SMSky 90 01 04, humor mezera A nebo B. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Odpovězte na otázku jednoduše do telefonu. Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou nebo Sabina Laurinová by měly znít ve vysílání. Tak telefony v provozu. Dobrý den, přejeme se Zdenkem Nojákem.
2: Ještě jednou za zrchavě a určitě Ačko, chlapi.
1: Dobře, tak jo, zapisuju vaše rozhodnutí a jdeme za dalším, kdo se dovolal. Vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zuzdolnek, zdravím Zdeňu a Patrika. Musím prásknout na Zdeňu, že měl krásné příběhy se Sadíkem a Sabínkou.

0: Tuto tu. No, to podívejte se, je jí 23, hezká, že inteligentní.
1: No, to by šlo.
0: No jo, ale je v tom háček. No, má 6 dětí.
1: Je 23.
0: No, co se divíte? Každý máme nějakýho koníčka.
1: Tak víte co? Já vám dám ještě 100.
0: No, tak v tom případě bych měl tady tuhle Julču. Holka jako v obrázek. 21 let, pane, tu si schovávám.
1: A jak dlouho?
0: No, takovej 10 let už.
1: Čili bude dneska 31.
0: No, vidíte, a víte, že mě to ani nenapadlo. Helejte, já vám něco poradím. Nechcete radši zůstat svobodné.
1: A to říkáte vy? Vedoucí seznamovací kanceláře?
0: No, právě proto. Dejte na starýho praktika, pane. Ani nevíte, co tady mám reklamaci.
1: Když já se cítím takový, no, takový osamělý.
0: A dejte pokoj, tak si spolu občas vyrazíme na pivo a bude po osamělosti.
1: Ne, já bych se radši oženil.
0: Tak prosím, jak chcete, ale já vás varoval. Takže nám tady zbývá tady Jaruška Vlková, osamělá intelektuálka.
1: No, to je ono.
0: No tak já vám to sjednám tak na středu ve 3, na Národní 3.
1: A jak já ji prosím poznám?
0: Prosím vás, ta bude přečuhovat lidi aspoň o 3 hlavy.
1: Ona je vysoká.
0: To bych řekl, přes 2 metry. Hrála košíkovou za nároďák.
1: Ale to se ke mně vůbec nehodí. Já měřím 162 cm.
0: No a můžu já za to, že jste takový prcek?
1: To nemůžete, ale můžete mi zprostředkovat přiměřeně vysokou ženu. Opakuj přiměřeně. Ne, přes 2 metry.
0: No, prosím, tak jak myslíte. Jinak ale už nic na skladě nemáme.
1: Mimochodem, děláte už v téhle branži dlouho?
0: Oh, depa, krátce. Já jsem dřív prodával v Mototechně.
2: Humoriáda. Konec dnešní Humoriády, ještě písnička a pak další zprávy, další pořady. Zdeňku, děkuji za návštěvu a za pohodu ve sváteční den.
3: Patriku, já děkuji za pozvání, přeji tobě a přeji všem, kteří nás poslouchají, pohodové, teď se věří Vánoce, pohodové prázdniny, dávejte na sebe pozor a pamatujte, že se srandou to vždycky jako jde líp. No a ještě pozdravím svého kolegu Pavla Kašpara, který nás poslouchá každé ráno mezi 4. a 5. raní, zatímco my mezi 16. a 17. vysíláme. Mějte se moc a moc hezky.
2: Ano, a zítra s Martinem Zounarem.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Filmová nadace ocenila na Karlovarském filmovém festivalu 4 nové scénáře. V Chodově na Sokolovsku zahájili opravu střechy kulturního a společenského střediska. Turecko před summitem NATO v Ankaře posiluje bezpečnostní opatření. A dnes čekejte polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty do 28 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Lenka Poláková. Filmová nadace na filmovém festivalu v Karlových Varech ocenila 4 nové scénáře. Ty do kin mohou přinést příběhy náhradní matky Emila Háchy, Mileny Jesenské i Oty Wichterleho. V hlavní kategorii získali ocenění Ivan Hubač za scénář dramatu Emil Hácha a Jan Němec za scénář Zoe, zabývající se skutečností, že moderní medicína umožňuje ženě odnosit dítě jiné ženy. V kategorii Hvězda zítřka, určené mladým autorům do 33 let, uspěly Anna Mrázková se scénářem Milena Jesenská a Marcel Peterka se scénářem Případ Wichterle. Výbor nadace se při hodnocení zaměřil na originalitu a zpracování. Kulturní a společenské středisko v Chodově začíná s opravou střechy. Podle doporučení statiků je potřeba zpevnit nosnou konstrukci. Do budoucna chce totiž organizace na střechu umístit fotovoltaiku, říká jednatel Jiří Zpěváček.
2: Při kontrole od statika jsme dostali posudek, kde střecha už neodpovídá současným normám. Nebylo by možné ji dále takto jakoby v podstatě provozovat. S tím, že do budoucna počítáme i s nějakou modernizací, kde bychom rádi umístili fotovoltaiku, tak aby jsme mohli využívat ty ploché střechy, které se k tomu úplně nabízí, aby jsme mohli využít energii ze slunce samozřejmě.
0: Ankara před začátkem summitu NATO zpřísňuje bezpečnostní opatření. Na pořádek ve městě mají dnes a zítra dohlížet desítky tisíc policistů a vojáků. Omezený bude také letecký provoz v turecké metropoli. Summitu se zúčastní lídři 32 států Severoatlantické aliance, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa.
3: Turecké úřady už v neděli zatkly zhruba 100 lidí, kteří demonstrovali proti konání summitu. Mezi zadrženými jsou podle agentury Reuters zejména členové turecké komunistické strany, která demonstraci pořádala. Během summitu bude výrazně omezená doprava v Ankaře, zejména v okolí prezidentského paláce, kde se budou konat hlavní jednání. Česko je jediným státem, který na summitu budou zastupovat dva lídři. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odletí v úterý ráno z Prahy se svými delegacemi dvěma vládními letadly. Spolu s Babišem, který je šéfem české delegace, přicestují také ministři obrany a zahraničí. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Při mezinárodním zásahu proti obchodování s lidmi policie zatkla přes 1000 osob a identifikovala víc než 2000 obětí, informoval o tom Interpol. Na pětidenní akci se podílelo 59 zemí, včetně Česka. Zasahovali například proti sítím obchodníků zapojeným do sexuálního vykořisťování, nucené práce nebo nuceného žebrání. Operaci prováděli na hraničních přechodech, letištích a v dalších místech, která identifikovali jako ohniska obchodu s lidmi. Sport. Fotbalisté Spojených států vypadli na domácím mistrovství světa v osmifinále. V Seattlu prohráli 1-4 s Belgií, která se ve čtvrtfinále utká se Španělskem. Španělé totiž v Dallasu porazili Portugalsko 1-0. 40-letý kapitán Portugalska Cristiano Ronaldo potvrdil, že odehrál svůj poslední světový šampionát. Počasí. Dnes čekejte polojasno až oblačno, odpoledne přibývání oblačnosti a místy přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupně Celsia. Povene mírný západní až severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice 213 mezi obcemi Vojtanov a Hazlov na Chebsku je ode dneška do konce srpna uzavřená.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: díky včerejšímu státnímu svátku si někteří z vás prodloužili víkend, ale to už je minulost. A my jsme rádi, že i běžný všední den načínáte v naší společnosti. Dnes je úterý 7. července a od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková. Já vám všem přeji příjemné ráno. Začátek našeho ranního programu bude patřit písničkám, co nestárnou, od Michala Davida a Marie Rotrové. V ranní anketě Ahoj rádio nám děti zodpoví otázku, zda je lepší jet na dovolenou v Čechách anebo k moři. No a taky zamíříme na Karlovarský filmový festival. Americký herec Harvey Keitel osobně uvedl na filmovém festivalu thriller Špinavé ulice, na který se přišel podívat plný velký sál hotelu Thermal. No a jak hvězda vzpomíná na začátky své herecké kariéry, tak to uslyšíte už za pár minut v úterním dobrém ránu, které právě teď začíná. Je 5:06.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Je lepší jet na dovolenou v Čechách nebo k moři?
1: Je lepší jet k moři, protože tam v cizině třeba uvidíš jiný věci než u nás v České republice.
2: Je dobrý jet k moři i v Čechách. Oboje je fajn.
3: Je lepší jet na dovolenou k moři, protože je to lepší.
4: Lepší je jet k moři, protože tam je jiných věcích než tady v Čechách.
5: Je lepší jít k moři, protože třeba v České republice už všechno zná.

0: počasí.
1: Je čtvrt na 6:02 a spolu s rádiem vašeho kraje se probouzíte do úterního rána s datem 7.7. Máme polojasnou oblohu a teploty se nám pohybují mezi 14 až 17 stupni Celsia. Dnes očekávejme polojasno až oblačno, později odpoledne a večer bude oblačnosti od severu pozvolna přibývat a večer se místy objeví přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty povyskočí na 25 až 28 stupňů Celsia. Na horách zaznamenáme 20 až 23 stupňů. Vane mírný západní vítr, v závěru severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž ta je dnes mírná na prvním stupni.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marta Jandová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: spát. Holube, odlítli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Seber si to sama.
1: Dobré ráno, ve znamení písniček a informací se nám pěkně rozjíždí. Za 9 minut bude 17:30 a s prvním příspěvkem zamíříme na Karlovarský festival. Jeho filmografie je plná mafiánů, gangstrů a tvrdých chlapíků. Hollywoodský herec Harvey Keitel proto uvedl na Karlovarském festivalu gangsterku Špinavé ulice, ve které v 70. letech debutoval.
2: Well, gosh.
3: Božínku, myslím na to, jak jsem byl mladý a byl jsem jako vy, ale bylo to v Brooklynu. A teď jsem tady a je to pro mě velká čest. Děkuju, že jste přišli.
2: I can't thank you enough for coming.
4: Herec Harvey Keitel se divákům ve velkém sále hotelu Thermal i lehce poklonil a hned pak zazpomínal na natáčení thrilleru Špinavé ulice v roce 1973. Tehdy si zahrál mafiána, který balancuje mezi světem zločinu a vlastními výčitkami svědomí.
2: I can't believe I'm about to see Mean Streets.
3: Uvidíte film Špinavé ulice a v tom snímku je člověk, který mě tak trochu připomíná. Já jsem se s režisérem Martinem Scorsesem setkal na New Yorkské univerzitě. Hledal jsem tehdy nějaké herecké zkušenosti. Tehdy natáčel studentský film Kdo mi to klepe na dveře. Bylo to o jeho vztahu s Ježíšem Kristem. Od toho jsme se pak dostali asi 2 až 3 roky později k filmu Špinavé ulice. Byl to Martyho první celovečerní film.
4: V uvolněném tónu pak 87letý herec popisoval, že začátky jeho kariéry nebyly jednoduché.
3: My jsme si prošli vším tím, čím si procházíte i vy. Taky jsme si navzájem platili sendviče, nedostával jsem zaplaceno. Stejnou cestou si prošel taky De Niro, proto říkám, že jsem i jedním z vás, že to nejsou jenom takové keci. V podstatě by se dalo říct, že bych klidně mohl skončit jako někdo, kdo jenom vykrádá holuby lidem z holubníku, ale teď stojím tady a uvědomuji si, že to byl velmi zajímavý život. Já se teď směju, protože nemůžu uvěřit tomu, že se společně podíváme na Špinavé ulice.
4: Dodal Harvey Keitel, který pak společně s manželkou a synem usedli do červených sedaček uprostřed sálu. Brooklynský rodák vyrůstal v ulicích New Yorku, kde odkoukal i postavy drsných chlapů, které pak s mimořádnou přesvědčivostí stvárňoval na plátně. Díky rolím ve filmech Špinavé ulice, Taxikář, Pulp Fiction nebo Gauneři se zařadil mezi nejvýraznější herce takzvaného nového Hollywoodu 70. let. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Kulturní a společenské středisko v Chodově začíná s opravou střechy. Podle doporučení statiků je potřeba zpevnit nosnou konstrukci. Do budoucna chce totiž organizace na střechu umístit fotovoltaiku. Žlutice dokončily studii proměny území po bývalém fotbalovém hřišti u řeky Střely. Radnice chce projekt rozdělit do několika etap kvůli finanční náročnosti. Jednotlivé části bude připravovat podle toho, jak se jí podaří zajistit dotace. Potůčky na Karlovarsku dokončily základní úpravy vodní nádrže v zaniklé osadě Pila Bretmil. Za pomoci dobrovolníků téměř zaniklé dílo uprostřed lesa obnovili, především pro potřeby hasičů a také jako významný krajinotvorný prvek. Cestující můžou využít nové zahraniční linky českých železničních dopravců. Leo Express nově jezdí do německého Frankfurtu nad Mohanem, České dráhy zase do dánské Kodaně. Německo údajně získá zakázku na stavbu 12 ponorek pro kanadské námořnictvo. O zakázku se uchází taky Jižní Korea. Kanadský premiér Mark Carney chce oznámit vítěze ještě před odletem na summit NATO do Ankary. Osmifinále tenisového Wimbledonu mezi Jiřím Lehečkou a Němcem Zverevem se nedohrálo. Před půlnocí se utkání kvůli pozdnímu času přerušilo. Zverev vede 2-0 na sety a v tom třetím je to vyrovnané 3-3 na gemy. Do čtvrtfinále postoupila Linda Nosková, s turnajem se loučí Marie Bousková. A dnes čekejte polojasno až oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť, teploty do 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici třetí třídy v obci Skláře na Chebsku je z důvodu stavebních prací zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly první krátké zprávy, které pro vás připravila Lenka Poláková. Skončily v 6:30. No a snad vás teď potěšíme písničkami od Marka Ztraceného a Dalibora Jandy. Ale taky pro vás budeme mít výběr očekávaných událostí a přidáme i několik tipů a rad, jak si hezky užít dnešní den úterý s datem 7. července. Tak vstávejte a posnídejte s námi. Hezké ráno.

0: Pohodu nám zpíval Dalibor Janda, dnes je 7. července a co se očekává? O změně rozpočtových pravidel dnes budou znovu jednat poslanci. Novelu do sněmovny vrací senátoři. Vládní koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nově nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice to ale bude znamenat další zadlužování země. Poslanci se dnes znovu vrátí k debatě o znovu zavedení EET. Podle vládního návrhu by od ledna povinně evidovali tržby třeba řemeslníci, obchody a nebo restaurace. EET má podle vlády přinést do veřejných rozpočtů kolem 14 miliard korun ročně. Opozice ale přínosy zpochybňuje. V turecké Ankaře dnes začíná dvoudenní summit NATO. Za Česko tam poletí premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Toho vláda do delegace zařadila až po předběžném opatření ústavního soudu. Původně kabinet s Pavlovou účastí nepočítal, prezident kvůli tomu podal kompetenční žalobu a o té ústavní soud ještě teprve rozhodne. Dnes je poslední možnost na zaplacení dluhopisů republiky. Zájemci si je objednali za celkem asi 80 miliard korun. Dnes je musí zaplatit už v plné výši. Ministerstvo financí musí mít peníze na účtě do dnešní půlnoci. Platit je možné i třeba přes QR kód. Zhruba čtvrtina e-shopových objednávek v Česku je na dobírku. Ty ale postupně zdražují, protože jsou pro prodejce nevýhodné. Upozorňuje na to společnost UpGates, která vyvíjí software pro e-shopy. Zájem o balíky na dobírku dlouhodobě klesá. Před pandemií COVID-19 službu využíval každý druhý zákazník. A europoslanci budou dnes hlasovat o rozšíření práv cestujících v letecké dopravě. Počítá s rychlejším vrácením peněz za zpoždění letu, právem na bezplatné příruční zavazadlo a nebo na zajištění místa pro děti vedle doprovodu bez příplatku. Za 4 minuty bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, v našem regionu je polojasno a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 14 až 17 stupni Celsia. Před námi je větrný den s letními teplotami. Zpočátku bude převažovat proměnlivá oblačnost, během dne bude od severu oblačnosti přibývat až na zataženo a během večerních hodin se místy přidají přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat od 20 do 23 stupňů. Vane mírný západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Odpoledne bude foukat místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rostylové podmínky budou po celý dnešní den velmi dobré a biozátěž ta je dnes na prvním stupni, tedy mírná. Ještě přidám informaci o čase, je 5:45, přesně 6:45. Dobré ráno.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: Za 11 minut bude 6 hodin a tam, kde vstáváte do úterního rána spolu s námi, přejeme příjemné ráno a přinášíme několik zajímavých pozvánek. V Karlových Varech pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. V Quiff TV parku u Termálu začne v 11 hodin pořad Momenty filmového festivalu s Miroslavem Horníčkem, který byl součástí unikátní série krátkých filmových reportáží z 60. let. A večer pak zahraje od 20 hodin kapela Skrat, která hraje poctivý ostravský Big Beat. Dům České televize na Divadelním náměstí nabídne od 18 hodin setkání s lidmi okolo filmu Na tělo, tedy například s režisérem Janem Hřebejkem a herci Mikulášem Křenem, Tatianou Dykovou, Anetou Wignerovou a Jiřím Šmicerem. Ve 20 hodin pak začne nový diskuzní pořad věnující se tématům, která mění společnost, moderuje Daniel Stach. Na letní scéně pod Chebským mostem zahrají od 19 hodin kapely Chyba 404 a Violets. Chebská galerie 4 zve na výstavu fotografií Hynka Čermáka. Ústřední inspirací v jeho díle je ženská postava, ženský akt. A právě ty uvidí v autorových cyklech Žena bohyně, Světlo stín a Femina Dea Lucis Umbra. Legendární Angličáky představuje Ašské muzeum v Mikulášské ulici. Jsou ze sbírky Tomáše Balšána, který modely autíček značky Matchbox sbírá už od roku 1973. A výstava Kult svatých těl zaujme na hradě a zámku Bečov nad Teplou. Ukazuje 18 fiktivních světců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a také detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelů.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Senior roku. To je anketa, která oceňuje aktivní a výjimečné osobnosti z našeho okolí. Znáte člověka, který i ve vyšším věku rozdává energii, pomáhá druhým, věnuje se komunitě, kultuře, sportu nebo je jednoduše inspirací pro ostatní? Krajský úřad Karlovarského kraje a Český rozhlas Karlovy Vary právě takové hledá. Navrhněte svého kandidáta a dejte mu příležitost získat titul Senior roku. Své favority můžete nominovat do konce července přes formulář na webových stránkách Karlovarského kraje. Děkujeme, že pomáháte ocenit ty, kteří jsou pro své okolí stále velkým přínosem. Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Omezení na silnici 1/13 u Karlových Varů začne později. Hroznětín na Karlovarsku připravuje obnovu městského sportovního areálu. Poslanci budou znovu jednat o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Novelu jim vrátil Senát. A dnes čekejte polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty do 27 stupňů. Dobré ráno, zpráv přeje Lenka Poláková. Mezi ostrovem a Karlovými Vary pokračuje výstavba nové mimoúrovňové křižovatky a připojovacích jízdních pruhů. Připravované omezení silnice 1/13, ale stavbaři zatím z technických důvodů odsunuli. Začít by mělo přibližně za měsíc. Dopravní omezení pak bude patřit mezi největší v regionu, říká oblastní ředitel ředitelství silnic a dálnic Lukáš Hnízděl.
2: To omezení bude poměrně dlouhé, jedná se o úsek asi 3 kilometrů a tady jsme v podstatě limitovaný tím, kde jsou přejezdy středních dělících pruhů, kde můžeme svést a zase převést dopravy z jedné strany na druhou.
0: Hroznětín u Karlových Varů zmodernizuje městský sportovní areál. Zástupci radnice teď nechávají vypracovat projektovou dokumentaci. Samotné stavební práce začnou příští rok. Modernizace komplexu má být rozdělená do několika etap, říká starosta Martin Maleček z hnutí Volba pro kraj.
3: Ta první etapa je ve formě skateparku, bude tam workout, bude tam beach volejbal, co tam bude velice důležité, bude tam zázemí, klubovna pro teenagery, zároveň tam bude vystavěna stage, která bude sloužit pro kulturní a společenské akce města.
0: Poslanci dnes budou znovu jednat o rozpočtových pravidlech. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu taky třeba peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Novelu do sněmovny vrátili s výhradami senátoři. Opozice varuje před dalším zadlužováním země. Přijetí zákona se opakovaně pokoušela zabránit. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO je nemožné dodržet deficity naplánované minulou vládou. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejné finance přebrala. Koalice je tak připravená Senát přehlasovat. Česká delegace ráno odletí ve 2 letadlech na 36. summit Severoatlantické aliance. Ten dnes začíná v turecké Ankaře. Během 2denního setkání proberou lídři 32 členských zemí, třeba výdaje na obranu nebo podporu Ukrajiny. Jako první odstartuje z kbelského letiště vládní speciál s premiérem Andrejem Babišem z ANO, který delegaci povede. Krátce po něm odletí i prezident Petr Pavel. O jeho účasti rozhodl v předběžném opatření ústavní soud. Babiš už i tak několikrát zopakoval, že ho v Ankaře nechce.
4: Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Je to neuvěřitelné, už jsme to vysvětlovali opakovaně, my ho skutečně tam nepotřebujeme, my budeme obhajovat výsledek neplnění 2%.
0: S Babišem ráno odletí i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vládní zmocněnec pro plnění závazků Česka vůči NATO Jakub Landovský. Sport. Fotbalisté Belgie porazili v 8. finále mistrovství světa v sídlu domácí Spojené státy 4-1. Ve čtvrtfinále se Belgičané střetnou se Španělskem, které v Dallasu vyřadilo po vítězství 1-0 Portugalsko. Počasí. Dnes čekejte polojasno až oblačno, odpoledne přibývání oblačnosti a místy přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 24 až 27 na horách 20 až 23 stupně Celsia. Povene mírný západní až severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu v ulici Tršnická je z důvodu prací na inženýrských sítích zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: V Karlových Varech měl premiéru film Pramen, ve kterém hraje hlavní roli Aňa Geislerová. Snímek se vrací do Československa 80. let minulého století, kdy lékaři romským ženám bez jejich vědomí prováděli sterilizace. Náročný film diváky zaujal, což si za chvíli můžete poslechnout v úterním Dobrém ránu, které vám taky přinese čerstvou předpověď počasí přímo od meteorologů. A taky budeme gratulovat. No a komu? Tak na to si počkejte. Je 6 hodin a 5 minut a další hodinku Dobrého rána otevřeme hudebně s kapelou Žlutý pes. Tak hezký poslech.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: hodin, 12 minut a hezké ráno přejeme vám všem, kteří právě teď posloucháte naše ranní vysílání na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dnes je 7. července a mezi dnešní narozeninové oslavence patří známý britský bubeník, zpěvák a kytarista, člen bývalé skupiny The Beatles Ringo Starr, který slaví 86. narozeniny. 64. oslaví česká lékařka a spoluautorka knih o hubnutí Kateřina Cajtamlová a český herec a muzikant Igor Orozovič oslaví 42. narozeniny. Také připomeňme, že v tento den roku 1943 se narodil italský zpěvák a skladatel populární hudby Toto Cutugno, který se dožil 80 let. No a svátek má dnes Bohuslava. Je to ženské křestní jméno slovanského původu, jehož význam je obvykle uváděn jako Bohusláva anebo oslavující Boha.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Frekvencích Českého rozhlasu za vámi posíláme pozdrav pěkného úterního rána. A jaký bude ten dnešní den, tak to se teď ve 7:15 dozvíme od meteorologa Josefa Cinka. Tak vítejte, dobré ráno.
2: Hezké dobré ráno.
1: Do jakého rána se tedy probouzí posluchači Karlovarského kraje?
2: Tak v Karlovarském kraji nám převládá teď po ránu počasí s převážně zvětšenou oblačností, oblačno až skoro zataženo, no a ty teploty se nám aktuálně pohybují nejčastěji mezi 14 až 17 stupni. 14 stupňů je například v Mariánských Lázních a Karlových Varech, 15 naměříme v Aši, no a nejtepleji je v Sokolově, kde máme necelých 17 stupňů.
1: Mm-hmm. A dnes nám teploty trošku porostou, viďte?
2: Porostou a jinak nás čeká oblačný a relativně takový větrný den. Opět tedy úvod toho dnešního dne bude ve znamení takové proměnlivé střídající se oblačnosti. Na některých místech může zpočátku přechodně i zasvítit trošku sluníčka. Pokud se tak stane, nebude to nadlouho. Během dne té oblačnosti od severu bude přibývat. Obloha se nám v průběhu dne postupně zatáhne. No a ve večerních hodinách se pak místy objeví i slabý občas déšť nebo přehánky. No a nejvyšší denní teploty, ty nám dnes vystoupí odpoledne na relativně příjemných 24 až letních 27 stupňů. V 1000 metrech na horách tam naměříme teplotu kolem 20. No a vítr povane od západu mírný s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Odpoledne pak očekáváme místy s nárazy až kolem 15 metrů, což je v přepočtu rychlost až kolem 55 km v hodině. Biometeorologická zátěž, ta je pro dnešní den opět pouze mírná, to znamená platí stupeň číslo 1.
1: Předpověď počasí nám nabídl meteorolog Josef Cink. Moc vám děkuji, přeji hezký den, naslyšenou.
2: Díky, hezký den, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Rádio vašeho kraje i vaším ranním společníkem a průvodcem 7. červencovým ránem. No a vězte, že nás najdete také na internetu, ať už na Facebooku, tak i na Instagramu, i na webu vary.rozhlas.cz. Tam najdete informace nejen o nás, o našem programu, co vám hrajeme, ale tam se také dočtete hlavně čerstvé zprávy a informace z našeho karlovarského regionu. Za 7 minut bude 6:30, no a my se teď vrátíme k filmu. Herečka Aňa Geislerová se stala lékařkou, která v blíže neurčeném východoslovenském městečku provádí potraty a sterilizuje romské ženy. To je tedy základ nového filmu, který se jmenuje Pramen a měl premiéru na festivalu v Karlových Varech. Snímek vrací diváky do 80. let minulého století, kdy sterilizace romských žen bez vědomí důsledků takového zákroku byly běžnou praxí. Pro mladší diváky to je zcela nové téma.
1: Protože mám ráda hlavně herečku, Aňu, že to byl ten hlavní tahák. Já jsem vlastně o tom filmu nevěděla vůbec nic, šla jsem na něj úplně náhodou. Myslím si, že ani ve škole jsme se o tom neučili nikdy, nikde jsem na to nenarazila.
2: Téma je to pro mě nový a vlastně mě to i zajímá, určitě si o tom něco načtu dalšího. To mě jmenovalo úplně, no, já jsem o tomhle nevěděla.
3: A myslíte, že to vaší generaci někdo zná?
2: Já si myslím, že ne. Ani jsme se o tom nikdy nebavili. No to otevřu rozhodně, mezi svýma vrstvama. To propíchlo trošku. To bylo i přání režiséra, že jo?
4: Režisér Ivan Ostrochovský na pódiu řekl, že jsou dva druhy kinematografie. Jedna nás před realitou chrání, druhá nás nutí přemýšlet. A film Pramen je ten druhý případ.
5: No, je to každopádně k velkému zamyšlení. Mně se ten film líbil, docela mě zasáhnul a určitě si myslím, že je dobře, že to bylo natočený.
3: Takže bys toho doporučila?
5: Určitě. Určitě ne pro zábavu, protože to není oddechovka, jak jsem říkala, je to film k zamyšlení.
4: Film je zajímavý i tím, že se v něm mluví česky, slovensky a maďarsky. Zavádí diváka do romské osady, ale přes těžké téma končí happy endem. I když tedy pro divačky ve vysokém stupni těhotenství, jako je Barbora, to není úplně snadno stravitelné sousto.
6: Trošku jsem se u toho orosila občas. Vím, že někdo to má prostě těžší otěhotnit, někdo naopak lehčí, někdo s tím má různý problémy, ale bylo to prostě obecně takový těžší téma. No.
3: Doporučila byste?
6: No možná ne úplně nastávající maminkám. Mě to trošku možná i překvapilo, jak moc drsný a náročný téma to je.
3: Podporovala jste během filmu manželku?
7: Jo, tak to je jasný.
8: Tak mě se hodně dobře kouká na Aňu Geislerovou.
9: Tak já samozřejmě nejsem naivní a vím, že ženských primářek není mnoho, ale my jsme tady ve výjimečné situaci. Dokola, to samý.
8: Jako asi, kdybych si měla jít pobavit do kina, tak bych na něj nešla.
10: No, asi to beru jinak než holky, že?
3: Aleš se podíval, dodíval, ale že by to byla jeho šálek kávy.
10: Myslím si, že ne.
11: Já si myslím, že by to měl vědět i každý chlap, hlavně doktoři.
10: Vědět jo, no, ne, o to jestli vidět.
4: Film Pramen začnou promítat česká kina 16. července. Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Hroznětín u Karlových Varů zmodernizuje městský sportovní areál. Zástupci radnice teď nechávají vypracovat projektovou dokumentaci. Samotné stavební práce začnou příští rok. Modernizace komplexu má být rozdělená do několika etap. Historická výletní kavárna Jelení skok nad Karlovými Vary letos bude otevřená v provizorním provozu. Návštěvníkům nabídne služby mobilního stánku s občerstvením a sociálním zázemím. Po několika letech budou bez omezení otevřené i blízké vyhlídkové terasy. Ústecký kraj schválil stipendia pro studenty medicíny a dalších zdravotnických oborů. Celková výše schválených stipendií přesahuje 12,5 milionu korun. Příjemci se po dokončení studia zavazují pracovat ve zdravotnických zařízeních v Ústeckém kraji 2,5 až více než 4 roky podle studovaného oboru. Podnikatelé by měli dávat pozor na pochybné dopisy, které vyzývají k registraci do tzv. Centrálního rejstříku firem. Se zápisem se pojí povinnost zaplatit 5000 korun. Jedná se ale o soukromou aktivitu. Zapsání rozhodně není povinné a neplynou z něj žádné výhody. Slovenská Nitra se zapojila do testování umělé inteligence v městské hromadné dopravě. Pomocí Wi-Fi senzorů bude anonymně sledovat vytíženost autobusů a pohyb cestujících. Město chce získat přesnější data o tom, kolik lidí jednotlivé spoje využívá a kde třeba cestující nastupují a vystupují. Fotbalisté Spojených států vypadli na domácím mistrovství světa v osmifinále. V Seattlu prohráli 1-4 s Belgií, která se ve čtvrtfinále utká se Španělskem. Španělé totiž v Dallasu porazili Portugalsko 1-0. 40-letý kapitán Portugalska Cristiano Ronaldo potvrdil, že odehrál svůj poslední světový šampionát. A dnes čekejte polojasno až oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť, teploty do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu v ulici Osvobození jsou z důvodu prací na inženýrských sítích zúžené jízdní pruhy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Další letní ráno je tu a dnes nám teploty porostou výš než včera, ale bude podle meteorologů větrno a taky oblačno. Každopádně další den je tu, 7. červencový, a spolu s ním naše ranní vysílání plné informací, písniček a dobré pohody. Poslechneme si kalendárium s Petrem Jungmanem a taky se můžete těšit na hudbu od skupiny Elán a teď i na písničku od Hany Zagorové a Karla Wagnera. Máme 3 minuty po půl sedmé, tak ať se vám hezky poslouchá.
3: Mistře!

0: Tam, kde jste si nás i dnes naladili, přejeme krásné úterní ráno. Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a v tom našem dopoledním vám dnes nabídneme rozhovor s herečkou Aňou Geislerovou. Loni na přehlídce v Cannes a následně v Karlových Varech slavila úspěch s road movie Caravan a letos v Lázeňském městě představuje na filmovém festivalu historické drama Pramen, o kterém už jsme vám říkali. Jedna z nejobsazovanějších českých hereček, Aňa Geislerová, promluví o své zatím poslední náročné roli a bude naším festivalovým hostem ve vysílání dnes po 10. hodině. No a v odpoledním vysílání si po 15. hodině pak budeme povídat s producentem Jaroslavem Boučkem, který byl na festivalu uveden do producentské síně slávy. Tak ať vám nic neuteče. 6:40, za 5 minut bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: dnešní ranní obloha je oblačná až zatažená a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 14 až 17 stupni Celsia. No a před námi je větrný den s letními teplotami.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude převažovat proměnlivá oblačnost, během dne bude od severu oblačnosti přibývat až na zataženo a během večerních hodin se místy přidají přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni Celsia. Na horách naměříme 20 až 23 stupňů. Vane mírný západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, odpoledne pak bude foukat místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná. Za půl minuty bude 6:45. Přejeme prýma den s Českým rozhlasem.
1: Ocenit aktivní seniory z Karlovarského kraje, posílit jejich postavení ve společnosti a poděkovat za celoživotní práci a úsilí. To je úkol ankety Senior roku. Její jubilejní 10. ročník právě probíhá. Na webových stránkách krajského úřadu nominujte toho nejlepšího, který si podle vás takové ocenění zaslouží. V průběhu června a července vám Český rozhlas Karlovy Vary postupně představí všechny vítěze loňského ročníku. Poslouchejte každé úterý po 17. hodině.
2: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: what we shot.
1: It ain't gonna hurt planet.
2: I have a dream.
3: It's been a hard day's night.
4: Aby zvítězila pravda a láska.
5: Yes, we can.
6: Úterý 7.7. Svátek mají ženy a dívky oslavující Boha, nositelky jména Bohuslava. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jedna z mála sakrálních staveb postavených za dob komunistické diktatury byla otevřena před 75 lety v roce 1951 na Blanensku, kostel svatých Cyrila a Metoděje v Úsobrnu. V Praze na Václavském náměstí byl před 70 lety v roce 1956 slavnostně otevřen Dům mody. Od té doby platil za jeden z nejluxusnějších v tehdejším Československu. Byly zde také zaměstnány první profesionální modelky v zemi. Ohnivém pekle v Havířovském dole Dukla zahynulo 108 horníků před 65 lety v roce 1961. Havárie se stala nejtragičtějším poválečným důlním neštěstím na Ostravsku a Karvinsku. O události byl natočen i dvoudílný film. Legendární dvojitý agent Rus v amerických službách Dmitrij Poljakov byl zatčen před 40 lety v roce 1986. Významným způsobem se podílel na zničení Sovětského svazu. Ten ho odsoudil k smrti a v březnu 1988 i popravil. První kačeny neboli obousměrné tramvaje Tatry Smíchov s označením KT8D5 začaly jezdit v pražských ulicích před 40 lety v roce 1986. Jezdili či stále ještě jezdí v Brně, Mostě, Ostravě nebo Plzni. Před 7 lety na koncert britského zpěváka Eda Sheerana na letišti v pražských Letňanech přišlo téměř 80 tisíc lidí. Druhý den na vystoupení jich bylo o 10 tisíc méně. Kulatou 80 slaví hudební hvězda 80. let, rodák z Mnichova Manfred Alois Segít. Celý svět ho poznal jako Fancyho a já přeju hezký den.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Žlutice mají hotovou studii revitalizace území po bývalém fotbalovém hřišti u řeky Střely. Řeka Bílina mezi Jirkovem a Mostem bude téměř po 50 letech vytékat z potrubí zpátky do krajiny. Povodí Ohře dnes předá 3-kilometrový úsek stavební firmě. Vládní delegace ráno odletí na summit NATO v Ankaře. A dnes čekejte polojasná až oblačno, místy přehánky, teploty do 27 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Lenka Poláková. Žlutice dokončily studii proměny území po bývalém fotbalovém hřišti u řeky Střely. Radnice chce projekt rozdělit do několika etap kvůli finanční náročnosti. Jednotlivé části bude připravovat podle toho, jak se jí podaří zajistit dotace. Pokračuje starostka Helena Plicová z uskupení Žlutice pro život.
3: Ten návrh řeší úpravu takzvané náplavky u řeky, která tam kdysi už bývávala, propojení různých pěších tras s různými povrchy, začlenění nových sportovních a herních prvků a důležitá bude i cyklostezka, která vlastně povede podél toho území.
2: Povodí Ohře skoro po 50 letech zbaví řeku Bílinu víc než 3-kilometrového potrubí mezi Jirkovem a Mostem. Staveniště si dnes přebírá firma, která vybuduje nové koryto řeky. Vytrubnění Bíliny vyjde na 190 milionů korun. Hotovo má být v roce 2029.
4: Podle Povodí Ohře nejprve zapotřebí vodu z potrubí převést do nouzového kanálu, který už je hotový. Tudy bude řeka protékat během budování nového koryta. První organismy a živočichové se podle Povodí začnou v řece vyskytovat v prvních 3 letech. Řeku v minulosti vodohospodáři uzavřeli do potrubí kvůli povrchové těžbě uhlí v místě původního koryta. Jan Beneš, Český rozhlas.
2: V turecké Ankaře dnes začíná dvoudenní summit Severoatlantické aliance. Hlavními tématy budou výdaje na obranu, podpora Ukrajiny nebo třeba vztahy mezi Evropou a Spojenými státy. Českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z ANO. Na základě předběžného opatření ústavního soudu dorazí i prezident Petr Pavel. Babiš už několikrát zopakoval, že vláda prezidenta na summitu nechce, a to údajně kvůli rozdílným pohledům na zahraniční a bezpečnostní témata. Pavel svou účast ale vnímá jako povinnost.
5: Pokud mě Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
2: Pavel do Ankary odletí během rána. Vládní speciál s Babišem odstartuje chvíli před ním. Premiéra doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vládní zmocněnec pro plnění závazků Česka vůči NATO Jakub Landovský. Při bouřích v Číně zemřelo nejméně 10 lidí, informovala o tom čínská státní média. 8 obětí má středočínská provincie Hubei a 2 lidé zemřeli ve městě Nanning na jihu země, kde bylo kvůli záplavám a přeplněným přehradám evakuováno skoro 50 tisíc lidí. Čínští meteorologové varují před silnými srážkami i v dalších dnech. Čínu by měl od čtvrtka zasáhnout super tajfun Bavi. Ten teď postupuje Tichým oceánem a rychlost větru už v něm přesahuje 280 km/h.
0: Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka a Alexander Zverev z Německa budou dnes dohrávat osmifinálový duel Wimbledonu. Organizátoři ho před půlnocí kvůli pozdnímu času přerušili. Zverev ovládl první dva sety, v tom třetím je to vyrovnané 3-3. Ve čtvrtfinále nastoupí v Londýně Karolína Muchová proti Japonce Naomi Osakové.
0: Počasí.
2: Dnes čekejte polojasno až oblačno, odpoledne místy přehánky, nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupně Celsia. Pomalý mírný západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Chebu v ulici Žižkova u finančního úřadu se srazila dvě osobní auta. S opatrností místem projedete.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Co myslíte? Je dobré umět anglicky? A co si myslí naši nejmenší? Tak to se za chviličku přesvědčíme v ranní anketě Ahoj rádio. Právě na tuto otázku nám odpoví děti. A v další reportáži se vydáme na Karlovarský filmový festival. Filmoví fanoušci totiž využívají v Karlových Varech sdílená kola k rychlým přesunům mezi festivalovými kiny i na výlety do okolí. Podle nich jde o nejrychlejší dopravu. A my si o tom povíme víc v následujících minutách Dobrého rána, které nám teď okoření svou muzikou skupina Ready Kirken. Máme 5 minut po 7.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.
7: Nosím černý brýle.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Je dobré umět anglicky?
1: Ne, protože se to jinak vysvětluje, jinak píše.
2: Nebaví mě vůbec.
3: Je to dobrý, protože se domluvíme s někým, kdo třeba přijel a neví, kde je třeba hotel nebo něco.
4: Angličtinou se hodně domluvíš po světě, to je nejznámější tak jazyk.
5: Jedeme třeba do Anglie nebo do Ameriky.
6: A také, když i v Americe, tak tam mluví anglicky a třeba, když byste tam měli a něco by se vám tam stalo, tak vy byste na ně mluvil česky a nikdo by vůbec nechápal, co jako říkáte. A navíc nás ty Američanové osvobodili.
7: Mě nebaví angličtina, protože si pletu slovíčka.
8: A protože je to nudné.

0: Začneme po ránu hlavně dobrou náladu. Spolu s hudební formací Bonnie M jsme se přehopli v čase přes 7:45 a pokud se dnes vydáte na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, tak se nezapomeňte zastavit rovněž v relax zóně v parku za Vřídlem, kde až do pátku pro vás připravujeme rozhovory s festivalovými hosty. Spolu s námi můžete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zjistit, jak takové natáčení probíhá a na místě si taky prohlédnout náš přenosový vůz a užít si zároveň komentovanou prohlídku. No a právě dnes pro vás v relax zóně chystáme rozhovor s herečkou a zpěvačkou Pavlou Gajdošíkovou, která působí od roku 2020 v souboru Pražského divadla pod Palmovkou a která nejvíce zazářila v hlavní roli Emmy ve filmu Chyby, za kterou získala Českého lva. A hrála také ve snímcích Hra na zlomu, Volným pádem nebo v novějších projektech Tanec s medvědem anebo Dřevorubec. Povídat si s ní budeme v relax zóně od 12 hodin na 30 minut. A druhým hostem, kterého přivítáme u mikrofonu v relax zóně, bude významný herec Martin Finger, který získal cenu České filmové kritiky za hlavní roli ve filmu Krásno. Dále hrál například ve filmu Její tělo v komedii Všechno bude fajn anebo v české absurdní komedii 6 gramů. Natáčení proběhne ve 14 hodin a 30 minut. Tak přijďte za námi do relax zóny, do parku za Vřídlem.
1: Počasí.
0: Před námi je dnes větrný den s letními teplotami. Zpočátku bude převažovat proměnlivá oblačnost. Během dne bude od severu oblačnosti přibývat až na zataženo a během večerních hodin se místy přidají přehánky anebo občasný déšť. Nejvyšší teploty povyskočí na 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách zaznamenáme 20 až 23 stupňů. Fouká mírný západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, odpoledne bude foukat místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: úterním dobrém ránu nám dospívala zpěvačka Aneta Langerová a opět míříme na filmový festival. Nejrychlejší doprava po festivalových Karlových Varech je podle filmových fanoušků na kole. Nemusí se tísnit v autobusu nebo těžce hledat místa k zaparkování aut. V lázeňském městě jsou k dispozici 4 půjčovny kol. U hotelu Termál, Grand Hotelu Pub, na Divadelním náměstí a ve Stanovém městečku na Rolavě.
1: Flotilu jsme lehce omladili, to znamená, máme tady novější kola. Poslední 2 roky zůstává plus minus stejná.
2: Popisuje nabídku festivalové půjčovny kol její vedoucí Honza.
1: Stále půl elektrokola, půl klasická kola.
2: Návštěvníci z Festival Pase mají zápůjčku zdarma.
1: Je to jak na elektrokolo, tak obyčejné kolo. První hodina půjčení je zdarma.
2: Kola tady na Divadelním náměstí nakládáte do dodávky.
1: Lidé jezdí většinou ke kinosálům, to znamená, že najednou z jednoho stanoviště se nám prakticky všechny kola vypůjčují a převezou se na jedno stanoviště, tak zase vracíme zpátky, aby byly k dispozici. Momentálně vezu z Divadelního náměstí k hotelu Termál.
2: Jedním z návštěvníků festivalu, který vrací elektrokolo, je Cornel.
3: Je to rychlejší než chůze a se s kolem mnohem lépe manipuluje. Jel jsem aktuálně z Termálu, jsem si půjčil kolo. Jízda byla poměrně pěkná, vzhledem k tomu, že je teď dobrá doprava, tak jsem si to moc užil. To se bohužel dá říct o včerejšku, že to bylo opravdu hektické.
2: Kolo vrací i Eliška.
4: Je to tady trošku zmatečný, jak tady jezdí tolik kol a hodně aut. Myslím si, že ty předpisy jsou teďka takový trošku na straně.
2: Že se jízda na kole nezapomíná, potvrzuje Martin.
5: Jako já jsem to použil někdy před 10 lety nebo před 15 a od teďka poprvé vlastně, takže mají i velký přilby na moji velkou hlavu, takže to spokojený.
2: Kromě sdílených kol můžou návštěvníci festivalu použít také rikšu. Na Divadelním náměstí mi své služby nabídl řidič Roman.
6: Můžeme k Termálu, můžeme k Pupu, nebo jezdíme takhle přes kolonádu a jezdíme od 11 do 11, takže 12 hodin takhle od dopoledna.
2: Kolik stojí jedna jízda?
6: To je zadarmo.
2: Musíte šlapat, je to všechno jenom vaše síla?
6: Není, ta rikša má vepředu na předním kole malý elektromotor, takže člověk teda sice jako pořád mákne, ale takový ty táhlý kopečky, ta tíha vzadu, jak sedí lidi, tak je vždycky hrozně poznat, tak to nám jako pomáhá hodně.
2: Majitelé Festival Pasu můžou také zdarma využít 3 festivalové linky městských autobusů. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Muž na útěku může mít důkazy o zničujícím úniku benzenu z továrny na léčiva. Po jeho stopě se vydá inspektorka Candice Renohárová. ČT2. Nelítostný králův rytíř má pobít vzbouřence a Mariana Pospíchároba varovat. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí příběh výstředního režiséra Jana Němce ve filmu Vlk z královských vinohrad. Úterní večer s Českou televizí.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Kulturní a společenské středisko v Chodově začíná s opravou střechy. Podle doporučení statiků je potřeba zpevnit nosnou konstrukci. Do budoucna chce totiž organizace na střechu umístit fotovoltaiku. Žlutice dokončily studii proměny území po bývalém fotbalovém hřišti u řeky Střely. Radnice chce projekt rozdělit do několika etap kvůli finanční náročnosti. Jednotlivé části bude připravovat podle toho, jak se jí podaří zajistit dotace. Potůčky na Karlovarsku dokončily základní úpravy vodní nádrže v zaniklé osadě Pila Bretmil. Za pomoci dobrovolníků téměř zaniklé dílo uprostřed lesa obnovili především pro potřeby hasičů a také jako významný krajinotvorný prvek. Dnes mají lidé, kteří si u ministerstva financí objednali dluhopisy republiky, poslední možnost je zaplatit. Celkově ministerstvo eviduje přes 80 tisíc zájemců, kteří si objednali dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. V nabídce byly celkem tři typy dluhopisů. V turecké Ankaře dnes začne summit NATO. Šéf aliance Mark Rutte bude chtít od spojenců slyšet, jak konkrétně budou navyšovat obranné výdaje. Řekl, že evropské státy, NATO a Kanada už investují do obrany průměrně 4% svého hrubého domácího produktu. Čeští basketbalisté porazili v Brně Estonsko 75-73, ale ve skupině skončili poslední a do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. A dnes čekejte polojasno až oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť, teploty do 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Chebu v ulici Žižkova u finančního úřadu se srazila dvě osobní auta. S opatrností místem projedete.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Co nechtěla udělat své dceři Marušce? Taky to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od zpěvačky Marty Jandové. Už za malou chvíli si poslechneme krátkou ukázku právě z tohoto pořadu, ale to není vše. Nejprve prolistujeme dnešní regionální noviny, které po včerejší přestávce díky státnímu svátku dnes opět vyšly. To nejzajímavější z nich pro vás chystá Dana Jelínková, tak si na to počkejte. Je půl osmé, dvě minuty. Hezké ráno.

0: Dnešní noviny.
1: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 5 minut bude 7:45 a po svátečních dnech je tu opět pravidelný přehled tisku. Témata z úterního vydání regionálních novin pro vás vybrala editorka vysílání Dana Jelínková, kterou vítám a přeji hezké dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak o čem píše regionální deník?
2: Výzkumná studie zaměřená na objektivní hodnocení účinků komplexní péče u žen s poruchami plodnosti v současné době probíhá ve Františkových lázních. Společně ji realizují společnost Františkovy lázně Aquaforum a Institut lázeňství a balneologie v rámci projektu Centrum lázeňského výzkumu. Karlovarský filmový festival už dávno není jen o filmu, je vyhledávaným místem všech lidí pohybujících se v showbiznesu. Díky rostoucímu vlivu sociálních sítí a různých reality show ve Varech nesmějí chybět ani digitální tvůrci a účastníci oblíbených realit soutěží. V lázeňském centru mohou lidé potkat nejen herce, režiséry a zpěváky, ale například i tanečníky. A to i v županech a natáčkách, a to doslova. O takovou malou show pro návštěvníky festivalu se postarala Adela Picková se svou parťačkou z reality show Asia Express.
1: Co se dočteme v deníku Právo?
2: Třeba to, že Právo během konání Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech porovnalo ceny v restauračních zařízeních. Je to totiž každoroční téma. S příjezdem tisíců návštěvníků se pravidelně objevují stížnosti, že restaurace využívají zvýšeného zájmu a během festivalu zdražují. Srovnání však ve vybraných podnicích takový trend letos nepotvrdilo. Podrobnosti najdete na straně 3. 20 nových alternativních tras v okolí Železné Rudy na Klatovsku nebo taky informace o kapacitě parkovišť přinese mobilní aplikace EPU. Bude bezplatná a má pomoci řešit turistické přetížení v nejnavštěvovanějších šumavských lokalitách.
1: Tak a ještě pojďme nahlédnout do regionální přílohy Mladé fronty dnes, o čem ta píše.
2: Karlovarský filmový festival má za sebou první událostmi nabitý víkend. Kromě řady akcí, koncertů, přehlídek a filmových produkcí bylo možné ve městě vidět celou řadu hvězdných hostů, a to jak českých, tak ze zahraničí. Festival ovšem ukázal i tvář, která není na první pohled vidět. Tuny odpadků, které vyprodukují jeho návštěvníci. Jenom ve Dvořákových a Smetanových sadech nazbírali pracovníci úklidové firmy a dobrovolníci v neděli 100 pytlů odpadků. Dobrou polovinu z nich přitom našli mimo odpadkové koše. No a Západočeská univerzita v Plzni vydala za poslední 4 roky i s dotacemi víc než 1 000 000 000 korun do renovací a úprav budov, ale i do poslucháren a učeben. Protože v příštích letech nebude k mání tolik dotací od státu, zvažuje univerzita, jak bude financovat rekonstrukci dalších budov, které to potřebují. Vlastní totiž v centru města a v jeho okolí několik historických objektů, které jsou před rekonstrukcí.
1: Tak to byl přehled regionálního tisku a Dana Jelínková, děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou a krásný den všem.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Příjemné úterní ráno přejeme spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Před námi je větrný den s letními teplotami. Zpočátku bude převažovat proměnlivá oblačnost, během dne bude od severu oblačnosti přibývat až na zataženo a během večerních hodin se místy přidají přehánky a nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 20 stupňů. Mírný západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, odpoledne bude foukat místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Hlavně bezproblémový start nového dne, úterý s datem 7. července. Přejeme vám všem, kteří jste si k nám našli cestu. A nezapomeňte, že dnes po 13. hodině budeme vysílat pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové zpěvačka Marta Jandová. No a my se dozvíme například i to, jestli koncertuje v Německu se stejnou kapelou, jako když v zahraničí začínala.
1: Úplně ta stejná kapela, úplně stejné obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě,

0: už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc.
1: Celý rozhovor s Martou Jandovou si můžete poslechnout dnes po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: setkání, program od rána do večera. Festival umí pořádně vybít baterky.
1: Dobíte je v relax zóně Karlovarského kraje v parku za Vřídlem.
0: Od 4. do 10. července vás čekají tolky, pohyb, pohoda i gastro od Pinkies a cukrárny Myša.
1: Karlovarský kraj na Kvifu. Vaše oáza klidu uprostřed festivalového dění.
2: Osm hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Karlových Varech měl premiéru další dokument Heleny Třeštíkové. Věnuje se zpěvačce Báře Basikové. Na cestě k Šumavskému jezeru Laka čeká dnes na turisty i cyklisty omezení. Do 30-denního vojenského cvičení dnes dobrovolně nastupuje přes 1000 středoškoláků. A čekejte polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty do 27 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Dokumentaristka Helena Třeštíková v Karlových Varech uvedla dokument o Báře Basikové. Portrét jedné z ikon české rockové hudby půjde do běžných kin v září.
3: Chci moc poděkovat především Heleně Třeštíkové za to, že jsem díky tomuhle filmu ji mohla osobně poznat a staly se z nás kamarádky.
4: Řekla Basiková před zaplněným velkým sálem v hotelu Thermal. Časozběrný dokument sleduje nejen její rockovou a muzikálovou dráhu, ale i osobní cestu ženy a matky.
3: Jako žena jsem si připadala úplně odepsaná.
4: Silné osobní příběhy na festivalu ocenila taky filmová nadace. Konkrétně scénáře, které se věnují třeba životům novinářky Mileny Jesenské nebo prezidenta Emila Háchy.
5: On nebyl teda ani hrdina, ani zbabělec a to mě na tom zajímalo.
4: Přiblížil jeden z oceněných Ivan Hubač. 4 zkušení i mladí scénáristi si letos rozdělili celkem 680 tisíc korun. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Český rozhlas.
2: Při cestě na jezero Laka na Šumavě čekají dnes turisty komplikace. Na trase Stará Hůrka jezero Laka budou dělníci opravovat dřevěný mostek. Po celý den tam tak budou platit omezení pro pěší i cyklisty.
6: I když bude podle správců Národního parku Šumava možné daným úsekem v případě nutnosti projít, s ohledem na bezpečnost návštěvníků i práci dělníků doporučují, aby lidé zvolili jiný výlet, případně se místu vyhnuli. Třeba po žluté turistické trase přes Rudskou křižovatku s následným napojením na červenou turistickou trasu u křižovatky Vodní kanál. Ze Šumavy Jitka Englová, Český rozhlas.
2: Pro víc než 1000 středoškoláků dnes začíná měsíční dobrovolné vojenské cvičení. 30 dní se budou učit, jak zacházet se zbraní, číst v mapě, poskytovat první pomoc a další základní dovednosti. Cvičení pořádá armáda letos po třetí. Podmínkou je studium na střední škole a věk od 18 do 22 let. Zájemců je rok od roku více, říká mluvčí generálního štábu Zdeňka Sobarňák-Košvancová.
7: Zájem o dobrovolné vojenské cvičení byl letos opravdu enormní. Původně se počítalo s 800 studenty, nicméně kvůli velkému zájmu byly kapacity navýšeny. Počítáme s 1155 studenty. Nicméně uvidíme, kolik jich skutečně nastoupí.
2: V loňském roce na cvičení přijelo přes 700 uchazečů. K přísaze se jich dostalo víc než 600. Po zakončení cvičení a složení přísahy dostanou účastníci přes 38 tisíc korun. Usnadní jim taky případný vstup k armádě v budoucnosti nebo studium na vysoké vojenské škole. Tanker v Ománském zálivu u Hormuzského průlivu zasáhla neznámá střela. Ta na lodi následně způsobilo požár. Na sociální síti X o tom informuje britská vojenská národní služba. Podle ní nejsou hlášené žádné oběti ani přímé ekologické škody. Incident se stal asi 15 kilometrů východně od ománských břehů. Úřady ho teď vyšetřují.
1: Sport.
2: Novým lídrem cyklistické Tour de France je po vítězství ve třetí etapě Tadej Pogačar. Slovinský obhájce titulu finišoval před Dánem Jonasem Vingegaardem, kterého pak Pogačar těsně přeskočil i v celkovém hodnocení.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte polojasno až oblačno, odpoledne místy přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupně Celsia. Povane mírný západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Chebu v ulici Žižkova se došetřuje nehoda dvou osobních aut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Už jste někdy viděli polární záři? Tak jak tento přesně ukaz vzniká, to nám přiblíží v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. A taky vám představíme knihu Archivní bohatství západních Čech, která přináší důkaz, že ve státních depozitářích je možné najít opravdu hodně zajímavostí. A o tom, jaké z nich vybrali pro běžné čtenáře archiváři, si povíme už zhruba za čtvrt hodinky v Dobrém ránu, které pokračuje písničkami Co nestárnou od Petra Reska a Pavla Bobka. No a taky si počkejte na meteorology. Hezké ráno, máme 5 minut po 8 hodině.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít, reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: S rakouskou hudební skupinou Opus jsme přeskočili čas 8:45 a spolu s námi teď ve vysílání Jana Adamovská. Já vás vítám, hezké ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak jakou máte pro nás na dnešek předpověď počasí?
2: Tak čeká nás větrný a poměrně teplý den, maxima budou stoupat k 27 stupňům, na horách bude až 23 a rozfouká se nám mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a odpoledne by se přidaly lokálně i nárazy okolo 55 km za hodinu. A co se týče počasí, tak ráno a dopoledne se bude střídat polojasno s oblačnem, odpoledne nám začne přibývat další oblačnost a večer se přidají přeháňky nebo slabý déšť. V noci nás pak přejde studená fronta, takže trochu zaprší, ale k ráno budou už srážky ustávat.
1: Takže bude tedy větrno, ale teplo. No a co nám přinese tedy konkrétně ten zítřejší den?
2: Zítra bude po ránu na obloze ještě hodně oblačnosti, během dne se bude pak vyjasňovat, bude trochu chladněji, maxima očekáváme do 24 stupňů, na horách do 20 a ještě nám bude foukat ten mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a k večeru ten vítr zeslábne.
1: Říká meteoroložka Jana Adamovská. Moc vám děkuji za předpověď počasí a přeji příjemný den. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Svou hudební stopu zanechala v dobrém ránu skupina Divokej byl a my vám přejeme i nadále hezký poslech. Archiváři z pohraničí pročetli stovky knih a dokumentů a bez nich vybrali 100 zajímavých událostí a příběhů z minulosti, které by jinak mohly zůstat skryty širší veřejnosti. Sepsali je v knize Archivní bohatství západních Čech, kterou vydal státní oblastní archiv v Plzni. S ředitelem státního okresního archivu v Karlových Varech Milanem Augustinem, který publikaci redakčně připravil a je také jejím spoluautorem, si povídal redaktor Josef Šorfa.
1: Jak a proč kniha vznikla?
2: Neustále se setkáváme se dvěma základními otázkami, co se týče archivu, a to je, co tam vlastně děláme a co tam vůbec máme. Tak jsme si řekli, že bychom mohli udělat takovouhle knížku. My jsme vybrali 100 základních archiválí z těch západních Čech. Jenom v západních Čechách je 58 kilometrů archiválí.
3: Poznamenává ředitel státního okresního archivu v Karlových Varech Milan Augustin, kterému se povedlo najít návod na přípravu kamene mudrců.
2: Mně se povedlo to opravdu jenom najít, ne, že bych ten kámen mudrců skutečně dokázal vyrobit.
3: Kdo o tom kamenu mudrců psal?
2: Raně novověký alchymista, neznáme vůbec, kdo to byl. Kniha se našla ve spisech farního úřadu v Abrtamech. Je to taková nepatrná knížečka obalená v kůži, která obsahuje německo-latinské zápisy o tom, jak nejrůzněji vyrobit kámen mudrců, být nesmrtelný a tak dále.
3: A tady je část zachovalého úryvku kapitoly o kameni mudrců z alchymistické příručky.
4: Ve jménu trojího majestátu, ať vznikne filozofická rtuť a srtutí antimon hrubý se slučuje.
2: Když to čtete, tak tomu prostě nerozumíte. Tam jsou různé jinotaje, kterým rozuměli jenom alchymisté. V přibližně druhé polovině 16. století to muselo znít velmi, velmi přitažlivě.
3: Takže ani archivář Milan Augustin se nedobral toho, jak v kameni skrýt klenot nebo zlato, nebo naopak třeba objevit.
2: Nedobral, ale mohu klidně říct, že právě my ten klenot máme v té knize, protože dokonce v okresním archivu Karlovy Vary máme doopravdickou alchymistickou příruč. A ten klenot už vidím spíš v té knize, než v tom, že nám říká, jak máme být nesmrtelní nebo vyrábět zlato z kamení.
3: Vy v publikaci Archivní bohatství západních Čech přetiskujete také nouzové bankovky z Karlových Varů. O co šlo?
2: To je zajímavá záležitost. Ono totiž na konci druhé světové války, když už vznikla Československá republika, tak pohraniční oblasti se jaksi odtrhly.
3: A tady je ukázka z kapitoly Nouzové bankovky Karlových Varů.
4: Z peněžního oběhu zcela zmizely bankovky malých hodnot, které si prý obyvatelstvo ze strachu doslova nakřečkovalo. Nezbývalo, než si z nouze vytisknout jakousi karlovarskou náhražku pravých bankovek, které byly směnitelné pouze v karlovarských peněžních ústavech.
3: O bankovkách si mohou zájemci nejen přečíst, ale mohou je i vidět, stejně jako třeba původní podobu kostela v Kraslicích nebo orientálně působící nerealizované návrhy karlovarských lázeňských toalet. Publikace Archivní bohatství západních Čech přináší celkem 100 zajímavých textů a získat je možné v Karlovarské krajské knihovně. Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Osvědčené postupy, recepty a neotřelé nápady našich babiček. Babské rady. Každý všední den dopoledne v našem vysílání.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durinsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
2: Půl deváté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Hroznětín u Karlových Varů zmodernizuje městský sportovní areál. Zástupci radnice teď nechávají vypracovat projektovou dokumentaci. Samotné stavební práce začnou příští rok. Modernizace komplexu má být rozdělená do několika etap. Historická výletní kavárna Jelení skok nad Karlovými Vary letos bude otevřená v provizorním provozu. Návštěvníkům nabídne služby mobilního stánku s občerstvením a sociálním zázemím. Po několika letech budou bez omezení otevřené i blízké výhlídkové terasy. Ústecký kraj schválil stipendia pro studenty medicíny a dalších zdravotnických oborů. Celková výše schválených stipendií přesahuje 12,5 milionu korun. Příjemci se po dokončení studia zavazují pracovat ve zdravotnických zařízeních v Ústeckém kraji 2,5 až více než 4 roky podle studovaného oboru. Poslanci dnes budou znovu jednat o rozpočtových pravidlech. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu taky třeba peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Novelu do sněmovny vrátili s výhradami senátoři. Opozice varuje před dalším zadlužováním země. Odvolací soud v Paříži rozhodne o tom, jestli bude moct Marine Le Penová příští rok kandidovat na prezidentku. Šéfku nacionalistických poslanců soud loni odsoudil za zneužívání unijních peněz. Le Penová se odvolala. Fotbalisté Spojených států vypadli na domácím mistrovství světa v osmifinále. V Seattlu prohráli 1-4 s Belgií, která se ve čtvrtfinále utká se Španělskem. Španělé totiž v Dallasu porazili Portugalsko 1-0. 40-letý kapitán Portugalska Cristiano Ronaldo potvrdil, že odehrál svůj poslední světový šampionát. A dnes čekej teplo, jasno až oblačno, místy přeháňky nebo občasný déšť, teploty do 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na D6C se v úseku Kinčperk nad Ohří Loket pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Ráno podle vašich představ přejeme malým i velkým, zkrátka vám všem posluchačům Českého rozhlasu Karlovy Vary. A pokud dnes zamíříte na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, tak se nezapomeňte rovněž zastavit v relax zóně, kterou najdete v parku za Vřídlem. Právě tam pro vás připravujeme rozhovory s festivalovými hosty. Spolu s námi můžete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zjistit, jak takové natáčení probíhá. A na místě si taky prohlédnout náš přenosový vůz a užít si zároveň komentovanou prohlídku. Dnes pro vás v relax zóně chystáme rozhovor s herečkou a zpěvačkou Pavlou Gajdošíkovou. Povídat si s ní budeme v relax zóně od 12 hodin a 30 minut. A druhým hostem, kterého přivítáme u mikrofonu v relax zóně, bude herec Martin Finger. Natáčení proběhne ve 14 hodin a 30 minut. Tak přijďte za námi do relax zóny. Do parku za Vřídlem. Je 9:30, za chviličku už budeme v dobrém ránu soutěžit, ale nejprve ještě musíme pozdravit všechny ženy a dívky jménem Bohuslava, protože Bohuslavy, Bohušky mají dnes svůj svátek. Je to ženské křestní jméno slovanského původu, jehož význam je obvykle uváděn jako oslavující boha anebo Bohusláva.

0: skupinu Jelen vystřídal se svým typicky chraplavým hlasem zpěvák Dalibor Janda. No a já doufám, že už si dáváte pauzu od práce a berete do ruky telefon. V dnešní soutěži pro vás máme knihu Dagmar Peckové nazvanou Tanec mezi vejci. Slavná mezosopranistka přináší humor, inspiraci a své upřímné životní příběhy. A o její knihu si s námi právě teď můžete zahrát na čísle 221 55 37 37. První kniha Dagmar Peckové, nazvaná Ty vole se neříká, ukázala, že operní diva umí psát stejně ostře a vtipně, jako zpívá. Název její další knihy Tanec mezi vejci je metaforou života, v němž je člověk nucen našlapovat opatrně, aby nic nerozbil a nikoho neurazil. Dagmar Pecková se proti takovému opatrnictví staví s nadhledem, rozhodností a nabízí knihu plnou humoru, šarmu a svobody. No a vy knihu nazvanou Tanec mezi vejci můžete právě teď získat v dnešní soutěži. Stačí se dovolat na naše telefonní číslo 221 55 37 37 a správně zodpovědět naši soutěžní otázku. Tak, koho máme ve vysílání jako prvního? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Petr ze Sokolova.
0: Zdravím vás do Sokolova. Tak Petře, až do 11. července potrvá Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Byl už jste se letos podívat nebo v minulých ročnících někdy?
1: No, minulý ročník jsem byl, letos ještě ne.
0: Své renomé si tento festival získával postupně, mezi elitní filmové akce ho vrátilo po revoluční vedení, určitě víte, v čele s hercem Jiřím Bartoškou a filmovou publicistkou Evou Zaoralovou. No a Petře, pojďme si tedy připomenout, ve kterém roce se festivalu ujali. Bylo to v roce 1990, 1994 nebo 1999. Vzpomenete si?
1: Nespomenu, budu typovat za B.
0: Prostřední variantu berete 1994. Je to tak? Ano, to je správně. Máte pravdu, pane Petře, štěstí stálo při vás. Jiří Bartoška s Evou Zaoralovou se skutečně ujali vedení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary v roce 1994 a od tohoto roku začali festival transformovat a postupně mu vrátili mezinárodní prestiž. Takže kniha Dagmar Peckové je vaše a ode mě velká gratulace. Hezký den, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Právě teď nám v dobrém ránu dohrála písnička od legendární skupiny The Beatles, jejíž někdejší člen, bubeník a taky zpěvák Ringo Starr slaví právě dnes své 86. narozeniny. No tak mu posíláme tedy na dálku gratulaci. A jaké bude počasí?
1: Počasí.
0: Je 8:45 a zpočátku bude převažovat proměnlivá oblačnost, během dne bude od severu oblačnosti přibývat až na zataženo a během večerních hodin se místy přidají přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách tisících metrech naměříme kolem 20 stupňů. Vane mírný západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, odpoledne pak bude foukat místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je zhruba kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den velmi dobré a biozátěž, ta je dnes na prvním stupni, tedy mírná.
1: Senior roku. To je anketa, která oceňuje aktivní a výjimečné osobnosti z našeho okolí. Znáte člověka, který i ve vyšším věku rozdává energii, pomáhá druhým, věnuje se komunitě, kultuře, sportu nebo je jednoduše inspirací pro ostatní? Krajský úřad Karlovarského kraje a Český rozhlas Karlovy Vary právě takové hledá. Navrhněte svého kandidáta a dejte mu příležitost získat titul Senior roku. Své favority můžete nominovat do konce července přes formulář na webových stránkách Karlovarského kraje. Děkujeme, že pomáháte ocenit ty, kteří jsou pro své okolí stále velkým přínosem.

úterním dobrém ránu jsme věnovali malou hudební vzpomínku zpěvačce Věře Špinarové a už zanedlouho nahlédneme do čerstvých zpráv společně s Lenkou Polákovou. No a po zprávách vás od mikrofonu pozdraví Iva Kokešová, která vás provede dopoledním programem a v něm si určitě nenechte ujít po 10. hodině povídání s herečkou Aňou Geislerovou. Jedna z nejobsazovanějších českých hereček Aňa Geislerová promluví o své zatím poslední náročné roli ve filmu Pramen a bude tedy naším dalším festivalovým hostem ve vysílání dnes po 10. hodině. A aby toho nebylo málo, tak v tom našem odpoledním vysílání si po 15. hodině pak budeme povídat s producentem Jaroslavem Boučkem, který byl na festivalu uveden do producentské síně slávy. Tak tedy užijte si dnešní den, jak se patří a mějte se krásně, mějte se fajn. Od mikrofonu se loučí Jitka Brošková, no a já se na vás budu těšit opět zítra ráno, tak nezapomeňte vstávat opět s námi.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu. Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost.

Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Národní knihovna a Matony 1873 budou popularizovat historické materiály. Omezení na silnici 1/13 u Karlových Varů začne později. Vládní delegace před summitem NATO nekoordinovala postup s prezidentem Pavlem. A dnes čekejte polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty do 27 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Národní knihovna České republiky a společnost Matony 1873 spojí síly při podpoře kultury, čtenářství i digitálního dědictví. Na Mezinárodním filmovém festivalu spolu podepsali memorandum o spolupráci, která se zaměří na popularizaci historických materiálů, vzdělávací aktivity a větší zapojení studentů do práce s kulturním dědictvím. Jak informoval generální ředitel knihovny, zařízení má k dispozici například celou řadu dokumentů, které popisují pravidla pro lázeňství v této oblasti. V nich je definováno, jak se hosté 19. a 20. století chovali, jak se měli při pobytu v lázních bavit, že měli například tančit a podobně. Mezi Ostrovem a Karlovými Vary pokračuje výstavba nové mimoúrovňové křižovatky a připojovacích jízdních pruhů. Připravované omezení silnice 1/13, ale stavbaři zatím z technických důvodů odsunuli. Začít by mělo přibližně za měsíc. Dopravní omezení pak bude patřit mezi největší v regionu, říká oblastní ředitel ředitelství silnic a dálnic Lukáš Hnízděl.
2: To omezení bude poměrně dlouhé, jedná se o úsek asi 3 kilometrů a tady jsme v podstatě limitovaný tím, kde jsou přejezdy středních dělících pruhů, kde můžeme svést a zase převést dopravy z jedné strany na druhou.
0: Vláda před summitem NATO nekoordinovala svůj postup s prezidentem Petrem Pavlem. Před odletem do Ankary to potvrdil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO a šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Vládní delegace tak podle nich neví, jaký bude mít prezident v Turecku program. O Pavlově místě v delegaci rozhodl předběžným opatřením Ústavní soud. Vláda s jeho účastí dlouhodobě nesouhlasí. Zdůvodňuje to rozdílnými názory na zahraniční a bezpečnostní politiku. Spojené státy vyzvaly Čínu, aby se zapojila do diskuze o kontrole zbrojení. Americké ministerstvo zahraničí tak reagovalo na včerejší čínský test mezi kontinentální střely. Peking ji odpálil s maketou bojové hlavice z jaderné ponorky v Tichém oceánu. Podle něj šlo o součást každoročního vojenského cvičení. Čína o testu předem informovala Austrálii i Japonsko. Obě země ale taky vyjádřily obavy z čínského zbrojení.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte polojasno až oblačno, odpoledne přibývání oblačnosti a místy přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupně Celsia. Vane mírný západní až severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu v ulici 17. listopadu se srazilo osobní auto s pracovním strojem. Místem s opatrností projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobrý den, dneska je úterý 7. července, všechno nejlepší Bohuslavám k jejich svátku. Máme 4 minuty po 9. Možná už jste někdy od lékaře odcházeli s informací, že máte vysoké CRP. Co člověku tato zpráva vlastně říká? Po stopách medicínské zkratky se vydáme za chvilku a povíme vám i to, jestli má smysl si CRP měřit doma. Počkejte si na zdraví v Cajku, přijde na řadu za 8 minut.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Zdraví v cajku.
1: Řekl vám lékař, že máte příliš vysoké CRP a vy netušíte, co přesně tím vlastně myslel? Miroslav Šuta vysvětlí. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co je to CRP a proč se sleduje?
2: CRP je zkratka, znamená to vlastně C-reaktivní protein a ten název je odvozen od toho, že v roce 1930 byla tahle látka objevena, když se zkoumal vliv bakterií, kterým říkáme pneumokoky, a ukázalo se, že právě tahle bílkovina reaguje s obalem určité části té bakterie. Evolučně je to velmi stará bílkovina, mají nejenom lidé a další savci, ale také ptáci nebo ryby, a vlastně chrání organismus, je součástí imunitního systému, vychytává, označuje cizorodé prvky, jako jsou třeba bakterie, ale ukázalo se, že také třeba viry.
1: Když nás lékař vyšetřuje, co mu říká hodnota CRP, co všechno z ní může vyvodit?
2: V podstatě z ní může jenom vyvodit to, že se něco neblahého děje v našem organismu. Je to takzvaný raný indikátor zánětu. Během několika hodin poté, co jsme infikováni třeba bakterií nebo virem, tak dochází ke zvýšení té hodnoty CRP. Ale není z toho lékař schopen říct, co je přesně příčinou toho problému. Je sice pravda, že v minulosti se používal hlavně k diagnostice bakteriálních onemocnění, ale ukazuje se, že můžeme například sledovat vývoj hojení rán, čili chirurgové používají CRP u pacienta k tomu, aby zjistili, jestli se ta rána hojí dobře nebo špatně. Imunologové používají CRP k tomu, aby sledovali vývoj léčby autoimunitních onemocnění.
1: Když už jsme u těch bakterií, vysoké CRP značí bakteriální onemocnění. Taky už jste mezi lajky slyšel právě tohle tvrzení. A co je na něm pravdy?
2: Mnohdy to opravdu tak je. V minulosti se CRP spojovalo hlavně s bakteriálními onemocněními. Ale v současné době lékaři upozorňují, že jsou i bakterie, které nemusí CRP velmi zvyšovat. A naopak jsou virové infekce, které mohou velmi zvyšovat CRP. Čili je to nespecifický signál toho, že se v těle něco děje. Spíš než to, co je příčinou problému, nám říká, jak velký je rozsah toho problému. Stále má CRP význam indikaci nějakého onemocnění, nicméně lékař by měl sledovat také klinický stav pacienta a na základě toho rozhodnout o léčbě.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Teď čistě laická poznámka. Příliš nízké CRP, to nikdo neřeší.
2: Neřeší. V zásadě ty běžné testy, které se používají, nejsou dost citlivé na to, aby objevily velmi nízké hodnoty. A protože CRP není něco, co v těle potřebuje zdravý člověk, tak vlastně ty hodnoty, které naměříme, vždycky znamenají, že se v těle něco děje. Byly vyvinuty i velmi citlivé hypersenzitivní testy, které používají kardiologové. Ukázalo se, že i ty relativně nízké hodnoty CRP můžou být zajímavý indikátor, a to toho, jak velké máte riziko nějaké komplikace srdečně cévních onemocnění, jako je třeba infarkt myokardu.
1: Hodnoty můžeme měřit i doma. To už narážím na to, že v lékárnách je možné sehnat testy CRP pro domácí užití. Do jaké míry je využívat jako případné vodítko?
2: Ty testy stojí v řádově několik set korun a i lékárny, které ty testy prodávají, upozorňují, že konečnou diagnózu a léčbu by měl stanovit lékař. Čili nikomu nebrání v tom, aby si ty testy pořídil, já sám jsem si ho nepořídil, ale myslím si, že pokud vám ten test vyjde pozitivně, čili zvýšené hodnoty, stejně musíte k lékaři a nevidím v tom velký přínos.
1: Takže radši ušetřit pár stovek?
2: Přesně tak, radši bych je investoval třeba do zdravější výživy nebo do sportu.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na dnešní dopoledne jsme pro vás připravili scénku s názvem Koťata. Účinkují Jiřina Bohdalová a Jiří Brůdr.
2: Tak co? Už?
3: Už.
2: A kolik?
3: Čtyři.
2: Čtyři, no já se zblázním. A jaký jsou?
3: Tři mourovatý a jedno černý.
2: Je, a co budeme dělat?
3: Já nevím. Všichni známí už od nás koťata mají.
2: No přece nebudeme mít doma pět koček.
3: Marie, co budeme dělat? Přece nebudeme mít doma pět koček.
2: No to už jsem říkala taky.
3: No já to taky říkám.
2: Ale já to řekla první.
3: Jo, hádáním to nevyřešíme. Kdybych aspoň věděl, s kterým pacholkem to má.
2: Ale to bude určitě ten sousedův tlusťoch. Pořád jsem za ní les na naší zahrádku.
3: No, tak to je výborný. Pořád jsem za ní les, no? A ty se na to klidně koukáš. Takovej blb nehezký.
2: Je, a co jsem asi tak měla dělat, prosím tě? Stejně by se mi slejzali za zády.
3: No, házel bych mu ty koťata zpátky přes plot, ať se tatínek stará.
2: Ale to jsou řeči. Každý normální chlap by ty koťata jednoduše popat a utopil. Tohle, víš, tohle by udělal, ale normální chlap.
3: No jo, no, no. Slyším, nemusíš kličet. A kdo je podle tebe normální chlap?
2: No, třeba náš soused.
3: To... Jak to víš?
2: No, ten tyhle problémy s koťatama nemá.
3: No jo, no nemá, no protože má kocoura.
2: No to je teda, to je vtipný. Ten by je neměl, i kdyby měl kočku, to je tvrdý chlap.
3: Jo, to znamená, že já jsem jako měkota.
2: Ne, to znamená, že teď místo jedné kočky my jich budeme mít pět, protože ty je nedokážeš utopit.
3: To je dobrý. A proč je neutopíš ty?
2: Jo, proč já? Ty si o sobě myslíš, že jsi chlap?
3: Ne, dráždí mě pořád s tím chlapem.
2: Jo tak, tebe dráždí slovo chlap, jo? No to chápu, to chápu.
3: Tak já podle tebe nejsem chlap.
2: Tak utop koťata.
3: Utop si je sama.
2: Já nejsem chlap.
3: Už tím zase začínáš.
2: Co už zas? Já jsem chlap nikdy nebyla. Za to ty jsi pěkná baba.
3: Jo. Baba nosí domů 4000 měsíčně. Dobrá baba, že jo?
2: No ale, hele, když to bereš takhle, tak jsem si mohla najít klidně babu, která mě bude nosit domů 5000 nebo 10.
3: Jo, tak no. Takovou babu bych moc rád viděl.
2: Aby ses nedivil, víš, o mně je ještě pořád zájem, teda. O mně jo. Za mnou se ještě otáčejí i normální chlapy.
3: No teda, Marie, no to je úroveň.
2: No.
3: Já teda žasnu. Tak za tebou se otáčejí chlapy.
2: Já jsem řekla normální chlapy.
3: Jo.
2: Když už chceš po mně něco opakovat, tak to aspoň zopakuj správně. Takový jako ty se neotáčej.
3: No.
2: Už nemají za čím.
3: No, čím dál líp. Ty ses teda vybarvila, to teda jo.
2: Hej, já už toho mám dost.
3: To.
2: Ty dokážeš jenom křičet.
3: Kdo křičí, ty křičí.
2: A bude bych nekřičela, když mám doma babu.
3: A co já? Já snad doma babu nemám?
2: Jestli já jsem baba, tak ty jsi dědek. A s pupkem.
3: Třeba s pupkem, ale zdravej a vůbec ne hysterický.
2: Je, ty že jsi zdravej, jo. Ty hypochondře. Pořád jenom fňukáš.
3: Je, a můžeš mě říct, když jsi mě viděla naposledy fňukat?
2: To nevím.
3: No.
2: Já ti to nepočítám. To už se počítat ani nedá.
3: Marie, poslouchej. Tohle není samo sebou, to... že takhle vyvádíš.
2: Ale...
3: Ty už jsi tady seděla takhle zaražená jako vidle v hnoji, ještě než se ty kočky narodily. Neříkej, že ne. Že jo.
2: No jo.
3: Marie... Že ty máš milence. Kdo to je? Mluv!
2: Neřvi na mě.
3: Ty na mě křičíš.
2: Je, tak já mám parohy.
3: No to je hrozný.
2: Ale prosím tebe, ty s tím naděláš řeči.
3: No.
2: Nějaký parohy, no.
3: No.
2: Když nemáš nic v hlavě, tak bys měl mít aspoň něco na hlavě.
3: Marie. Řekni mi, takže ty nemáš...
2: Mám.
3: Co?
2: Mám narozeniny. A ty jsi na to jako vždycky zapomněl.
3: Je.
2: Akorát mě dokážeš naštvat, to jo.
3: Narozeniny, jo. Jo, pane, jo, ale já jsem...
2: Ale pěkný narozeniny, v loni nic, letos nic.
3: Počkej, počkej, neříkej, že letos nic.
2: Ne, Miláčku, ty něco jako pro mě máš opravdu. Jo,
3: jo.
2: Co?
3: Jo, ale...
2: Máš, jo?
3: Nesmíš se na mě zlobit.
2: Ale co bych se na tebe zlobila?
3: Slipni, že se na mě nebudeš zlobit.
2: Jak bych se mohla, Milunka, zlobit?
3: Ne.
2: Tak ty si na mě nezapomněl.
3: Ne.
2: No to víš, že se nebudu zlobit.
3: Já
2: ti dám pušu.
3: Já. Tak já ti dám, dám ti k narozeninám ty koťata.
2: Tak já ti děkuju. Tak já tu pusu dám sousedovi Skocourovi.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Audioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Posloucháte náš úterní dopolední program, máme 4 minuty po 9:30. Zahradu pavilonu Skla v Klatovech nově zavlažuje především dešťová voda. Město tam instalovalo podzemní nádrž, která sbírá vodu ze střechy pavilonu a z části sousedního muzea. Je to poprvé, kdy město využívá dešťovou vodu ze střech veřejných budov. Podrobnosti za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Teď pár pozvánek za kulturou. V muzeu Jižního Plzeňska v Blovicích startují prázdninové dílny na zámku. Dnes v rámci loutkohraní můžete objevit kouzlo loutek. Program začíná v 10 a ve 14 hodin a je vhodný pro děti od 2 let. V pavilonu Skla, Klatovy, jeho zahradě a v chodbě jezuitské koleje si můžete prohlédnout práce studentů ateliéru Skla z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Letní výstava, nazvaná Smart Glass, potrvá do 22. září. V klášteře Kladruby pokračují do 11. července benediktinské dny. Netradiční prohlídky jsou naplánované vždy v 8, 9, 10 a 11 hodin večer. Městské kulturní zařízení Horšovský Týn zve na výstavu s názvem Spolu mezi světy. K prohlédnutí je kresba, keramika a malba a výstava potrvá do 26. července. Festival nového cirkusu Žonglobalizace nabídne od 16 hodin v Mlýnské Strouze v Plzni workshop žonglování. Od 18 hodin pak zve na stejné místo na představení s názvem Ahoj. A v závěru dne pak Mlýnskou Strouhu rozezní od 19 hodin elektronická hudba. V Karlových Varech pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. V parku u Termálu začne v 11 hodin pořad Momenty filmového festivalu s Miroslavem Horníčkem, který byl součástí unikátní série krátkých filmových reportáží z 60. let. Večer pak zahraje od 20 hodin kapela Skrat, která hraje poctivý ostravský big beat. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Ať už si vyberete cokoliv, přejeme vám příjemnou zábavu.

0: Radio vašeho kraje a František Nedvěd. Ve 9:45 začíná zámecké léto, nezapomeňte. Klatovy poprvé využívají dešťovou vodu ze střech veřejných budov. Konkrétně z pavilonu Skla, Pask a z muzea. Právě u pavilonu letos dokončili kompletní rekonstrukci zahrady. Vysadili tam novou zeleň a hlavně instalovali podzemní nádrž na dešťovou vodu a zavlažování. Nový systém obstál i ve velkých vedrech a už teď je jisté, že ve městě nezůstane jediný.
1: Tady je 41 rysek, udělených na 6 okruhů.
2: Tak, ukazuje mi ředitel klatovských technických služeb Libor Hošek. Takže ty trysky jsou tady v té části.
1: Jsou nenápadně, jsou zapuštěný a ve chvíli, kdy se to zapne, tak oni vyjedou asi 20 cm do vešky a fungují. Takže já pustím betonovou lavici, jo? Oblast.
2: Ano. Tak a ze země nám tady vyjelo několik trysek. Točí se tady dokola. Tak a už jsem mokrá. Těch trysek je tady tedy 41 a napájené jsou ze spoda z té nádrže.
1: Je tady 16-kubíková nádrž, do které jsou svedeny okapy na srážkovou vodu z celé střechy pavilonu Skla a z části střechy budovy muzea. V případě, že není dešťová voda v nádrži, tak je automaticky dopouštěná z vodovodního řadu.
2: Vy jste to tady teď pustil pomocí aplikace ve svém mobilu, ale spouští se to asi samo?
1: Spouští se to samostatně, standardně to máme nastavené tak, že se to pouští 3x denně, protože je to samozřejmě novinka, tak regulujeme optimální stav, takže ta doba stříkání těch jednotlivých oblastí je zhruba mezi 5 a 10 minutama, 3x denně.
2: I v těch velkých hicech?
1: I v těch velkých hicech a bylo to dostatečné, protože regulujeme podle skutečnosti.
3: Zahrada není jen vlastně kulisou kolem budovy, ale je pokračováním celé galerie. Důkazem toho jsou právě v létě i výstavy, které i na zahradě probíhají.
2: Správkyní klatovských památek je Milada Čermáková.
3: A aktuálně, když se podívám na zahradu, tak je svěží i po tom období toho sucha, které máme za sebou. Takže po těch těžkých začátcích, kdy nám někde nezešla tráva, se to konečně jeví krásně.
1: Jako určitě ty závlahy jsou 100% přínosem pro tu zahradu. Víme, jak zahrada vypadala bez závlah nebo s občasnou závlahou v předchozím období.
2: Vlastně tady ta nádrž na dešťovou vodu z veřejných budov je první v Klatovech, ale ne poslední.
1: To, co nám ukazují klimatické podmínky, tak určitě je to trend, kterým je nutno pokračovat.
2: Další nádrž na dešťovou vodu chce město příští rok postavit v areálu technických služeb. Srážková voda tam bude sloužit k zalévání skleníků a pařenišť. Klatov Jitka Englová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Sámecké léto.
1: Krásný den, hezké prázdninové úterý. Tak jak jste si užili ty dva sváteční dny? Pravda, kdyby věrozvěsti připadaly nikoliv na neděli, ale na pondělí, bylo by to asi lepší. V příštím roce to tak bude, tak se můžeme už teď těšit. Ale pro nás včerejšek byl dnem pracovním, protože jsme zahájili další soutěžní týden našeho zámeckého léta. Představujeme vám zámecké objekty, jejich pány, kastelány, pracovníky, průvodce, prostě spousty zajímavostí. No a soutěžíme. Tak já to nebudu dlouho natahovat. Soutěžíme o zámecký cestovatelský balíček, to už možná znáte. No a na jaký objekt se dnes vydáme, tak to už nechám na Františku Kinském, který vás provází těmi zámeckými informacemi. Jdeme do toho.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Příbramsko, kde najdete krásný park a v něm zámek Březnice. Historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, ale také skrafitová psaníčka na fasádě zámku, která obdivuje i kolegyně Bára Kvapilová.
3: Martin a Eva sem dorazili z Příbramy.
4: No, park je úžasný, je to tady nádherné klidné místo.
5: Má tady krásnou zahradu, krásný park a nejhezčí je vlastně z ptačí perspektivy. Ty fotky jsou nejlepší.
3: Prošla jsem nádherným parkem a s kastelánem Robertem Bartákem právě stojím na nádvoří.
6: Historie zámku Březnice je samozřejmě velmi bohatá, ale takovou nejvýznamnější historickou a kulturní etapou v dějinách Březnického zámku bylo období renesance.
3: Stoupáme nahoru k hlavnímu vstupu do zámku.
6: V období 16. století byla Březnice významným společenským a kulturním centrem napojeným na Habsburský panovnický dvůr, a to proto, že Březnici od roku 1548 vlastnil Jiří Lokšan, který byl místokancléřem České dvorské kanceláře na dvoře Ferdinanda I.
3: On měl velice zajímavou manželku.
6: Jeho ženou byla Kateřina Adlerová ze Špíru v Bavorsku, později tedy Kateřina Lokšanová, a spolu se svým manželem byli autory renesančních přestaveb Březnického zámku z gotické tvrze na vlastně renesanční zámek. Byla to polovina 16. století a v období těchto stavebních úprav byla také postavena unikátní Lokšanská knihovna. Bylo to v místech, kdy se nad původní gotickou branou vystavila třípatrová věž.
3: Tam stojíme právě teď. Ta knihovna je opravdu překrásná. Má fantastický dřevěný trámový strop.
6: Je to zároveň nejstarší zámecká knihovna v Čechách, postavená v roce 1558.
3: V tuto chvíli se ocitáme v 16. století. Jsme v nádherném sále. Právě tady se udála utajená svatba.
6: Březnický zámek byl roku 1557 svědkem neobvyklé události, a to tajné svatby arcivévody Ferdinanda II., který byl druhorozený syn českého a uherského krále Ferdinanda I., a jisté Filipíny Velserové, která byla neteří Kateřiny z Lokšan.
3: Proč ta svatba byla utajená?
6: Ta svatba byla utajená, protože se jednalo o velmi stavovsky nerovný sňatek a nebylo vůbec možné, aby takto vysoce postavený druhorozený syn panovníka vzal neurozenou nevěstu.
3: Manželství to bylo šťastné, ovšem s dětmi to bylo poněkud složitější.
6: Protože sňatek byl před světem utajován, oni byli formálně nesezdáni, tak nebylo možné, aby měli spolu děti. Takže když Filipína Velserová porodila svého prvorozeného syna Ondřeje, tak ten byl po porodu vynesen před bránu zámku. Tam ho našla služebná, okamžitě ho přinesla Filipíně, která ho adoptovala, a tím vlastně byl ten vztah matky a syna zlegalizován. Totéž se stalo s druhorozeným synem Karlem, který se ale narodil roku 1560 na Křivoklátě.
3: Císař se nakonec o utajeném manželství dozvěděl. Po dlouhých 19 letech sňatku požehnal i papež a svazek tak legalizoval. Tajnou svatbu na zámku Březnice dnes připomínají překrásné svatební šaty paní Filipíny.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Březnice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tam padla jedna informace, že nejhezčí je z vrchu. To je pravda, že dnes nám pomáhají ty drony. Jinak drony, to je něco jako oheň, dobrý sluha, zlý pán. Však víme na východ naší republiky, co dovedou udělat za paseku. Ale tady, když mají kameru, krásně natočí nějaké ty exteriéry, tak si to můžeme užívat. Je to opravdu pak krásná podívaná. No, teď bude krásná jsem chtěl říct po soutěžení, ale nevím, jak bych to řekl. Prostě budeme soutěžit, hrajeme o zámecké cestovatelské balíčky, tam jsou brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. No a v pátek budeme opět losovat o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. A to ani nemluvím o tom, že na konci léta pak losujeme výherce a ti si užijí nějaké pobyty a tak dále. Takže 731 800 900, telefonní číslo je prozkoušené, teď je vypnuté, abyste měli všichni stejnou startovací čáru. Jdeme na to, máte-li chuť soutěžit, tak vám držím palce, abyste se dovolali jako třetí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Děkuji Věře Martinové, teď je to opět na nás, na mě a na posluchačích. No, kdo se dovolal jako třetí, já už vím. Tím byl posluchač ze Světle, pan Radek. Pane Radku, hezký den, zdravím vás.
1: Hezký den přeji.
0: Jste soutěživý typ, soutěžíte, voláte, čas

0: svou největší slávu za A renesance, za B baroko, za C secese?
1: Tak byla to renesance.
0: Je to přesně, jak říkáte, je to renesance, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, v pátek pak poslouchejte dobře, protože jste druhým, řekněme, semifinalistou, v pátek losujeme pak ten zmíněný ne pobyt, ale tu soukromou prohlídku s Františkem Kinským nebo na jeho zámku. Takže, pane Radku, gratuluju, mějte se hezky,
1: děkuji,
0: pro vás končí tato letní soutěž, protože už jste vlastně takovým tím, no, řekněme, v losování o ty pobyty. Mějte se moc hezky a naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: No já už vám nemám co říct, jenom to, že z vás zvuk zítřejšímu poslechu, to se vypravíme na zámek v Jindřichově Hradci. Užijte si dnešní den, užijte si s námi zámecké léto. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel se na summitu NATO v Ankaře zúčastní taky neformální večeře lídrů. Filmová nadace ocenila české scénáristy k příběhům Emila Háchy nebo Mileny Jasenské. A dnes čekejte polojasno až oblačno, místy přeháňky, teploty do 27 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Na summitu NATO v turecké Ankaře se dnes prezident Petr Pavel plánuje zúčastnit dnešní neformální večeře lídrů aliančních zemí. Řekl to před odletem s tím, že večeři organizuje turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Petr Pavel uvedl, že bude chtít znát pozici spojenců i vlády ohledně obranné politiky. Prioritou jednání politiků na summitu podle Pavla budou hlavně výdaje na obranu.
2: Já jsem rád, že česká vláda se vyjádřila celkem jednoznačně pro naplňování závazků alespoň v té minimální výši 2%, že se přihlásila k naplňování závazků přijatého na loňském summitu Aliance v Hágu.
0: O účasti prezidenta na summitu v předběžném opatření rozhodl ústavní soud. Premiér Andrej Babiš z ANO se ale Pavla snažil přesvědčit, aby na setkání světových lídrů nejezdil. Na filmovém festivalu v Karlových Varech filmová nadace ocenila nadějné české scénáristy. V hlavní kategorii získali ocenění Ivan Hubač za scénář dramatu Emil Hácha a Jan Němec za dílo Zoe o náhradním mateřství. Další oceněné scénáře můžou do kin přinést příběhy o životě novinářky Mileny Jasenské nebo vynálezce Oty Bichtrleho. Do soutěže letos přišlo nejvíc děl za posledních 5 let, říká vedoucí filmového centra České televize Helena Uldrichová.
3: Za ten letošní ročník to bylo 125 děl a bylo to tuším od 135 autorů. Ten počet není vůbec malý a výbor opravdu čte všechny scénáře, takže tomu věnuje opravdu několik týdnů svého života.
0: Pohonné hmoty v Karlovarském kraji v uplynulém týdnu zdražily. Stalo se tak po předchozím několika týdenním zlevňování. Ceny nejprodávanějšího benzinu Natural 95 i nafty stouply schodně o 22 haléřů. Na 38,93 haléřů za litr benzínu a 35,46 haléřů za litr nafty. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, se nejlevnější benzin i nafta prodává na Sokolovsku. Naopak nejdražší paliva natankují řidiči na Chebsku. Čínské provincii Kansu zasypal sesuv půdy 33 lidí. Záchranáři 17 z nich úspěšně vyprostili. Dalších 16 stále hledají. Příčina sesuvu půdy je nejasná. V minulosti ale horský region se strmými svahy takové přírodní katastrofy zasáhly, hlavně v období dešťů. Například v roce 2020 sesuv bahna zabil nejméně 5 lidí. Víc než 70 tisíc lidí muselo opustit své domovy.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte polojasno až oblačno, odpoledne možné přehánky, nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině, biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Naše nejnovější úterní zprávy skončily 4 minuty po 10. Přejeme vám krásné dopoledne. Loni na přehlídce v Cannes a následně v Karlových Varech slavila úspěch s road movie Karavan. Letos v lázeňském městě představuje historické drama Pramen. Jedna z nejobsazovanějších českých hereček, Aňa Geislerová, už za chviličku promluví nejen o své zatím poslední náročné roli. Počkejte si na to.
1: Dobré dopoledne.

0: Máme 10 minut po 10. hodině a teď už vás znovu zveme na 60. ročník Karlovarského filmového festivalu. Slovo má kolegyně Pavlína Kyselová.
1: Zdravíme posluchače Rádia vašeho kraje. I dnes vysíláme z Relax zóny na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Mým dnešním hostem je herečka Aňa Geislerová, která po loňském úspěchu s filmem Karavan přivezla letos do hlavní soutěže očekávaný snímek Pramen. Režisérem je Ivan Ostrochovský a včera večer proběhla v zaplněném hotelu Termál světová premiéra. Aňo, vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobré ráno, dobrý den.
1: My v Karlových Varech víme naprosto přesně, co znamená Pramen. Ostatně teď společně i na ten nejhlavnější, tedy vřídlo, koukáme. Ale v jakém kontextu je název filmu?
2: Jako v jakém kontextu s Pramenem je film Pramen? To je zajímavá otázka, to vlastně vůbec nevím. Ale já si myslím, že to je braný jako pramen, jako zdroj, jako nějaký prostě prapůvod a asi by to byla spíš teda otázka na Ivana Ostrochovského. Opravdu neznám tu odpověď, ale ještě teda mám potřebu říct, že se mi strašně líbí anglický název tohohle filmu, který v češtině tak dobrý není, ale Only Beautiful Things to Look At. Jen krásné věci jako k dívání a to se mi strašně líbí. Ale taky nevím ten kontext.
1: Třeba ho tam divák najde? Aňo, tak jak vás sledujeme ve filmu, většinou vaše postavy, ať už jsou kladné nebo záporné, mají v sobě takový šmrnc neřízené střely, možná bojovnice, možná je to i vaše přirozenost. A jaká je primářka Ingrid?
2: Tak jak jsem se na to vlastně včera díval na tom velkým plátně, což byl teda, jako, nebo to vždycky je jako obrovský zážitek, ten karlovarský velký sál, to je vlastně něco neskutečného. Tak jako člověk točí film 5 let, to se opravdu nestává, to není běžný a je opravdu neuvěřitelný vidět scény, kdy ta scéna začíná, jakože jsme ji natáčeli v roce 2020 a končí v roce 2024, kdy je dotočený poslední detail té scény. Tak jsem si vlastně jakoby tak jakoby ještě uvědomila znova tu Ingrid a spousta věcí, nechci říkat, že ne, že by vznikla nahodila nebo nevědomky, ale vlastně až ten závěrečný střih, jako kdyby úplně dokáže vytáhnout někdy tu esenci té postavy a ona je opravdu velice zvláštní. Je to zvláštní člověk, který žije v nějaký svý uzavřený bublině, v nějaký svý ambici, ve věcech, který jako chce nebo už nemůže ani chtít, nemůže mít děti zároveň a chtěl by kariéru, to taky nemůže mít. A až skrze setkání vlastně s tou druhou hlavní postavou, s tou Agátou, se jí otevře asi nějaká uzavřená citová zóna, která ji asi, já nevím, nahodí zpátky i nějakou morální stránku lidství.
1: Hlavním tématem je sterilizace romských žen. A téma je živé dodnes, podle mě, myslím, že i podle diváků. Jak to vidíte vy? Vaše role si problematiku a možná i morální pohled uvědomila až díky právě zmiňovanému přátelství. A předtím na mě tak nějak z toho filmu vyznívalo, že jste to prostě brala tak, jak to bylo. Tak to bylo nastavené, nikdo o tom nepřemýšlel.
2: Já si myslím, že to je taková, samozřejmě to téma samo o sobě je jakoby strašně závažný nebo důležitý, pořád jakoby to vyrovnání zady s tímto problematikou probíhá, to odškodňování a tak dále. To je jakoby jedna věc a jakoby druhá taková zpráva v tomhle filmu mně přijde důležitá, že lidi často vlastně využívají té možnosti skrýt se v systému. Skrýt se za ten pocit, že jako vždyť to přece není nic ilegálního, vždyť já přece nedělám nic protizákonného. A vlastně nekladou si žádnou hlubší otázku směrem k sobě, ke svýmu svědomí a ke své vlastní moralitě a nějaký jako lidskosti. A ta Ingrid je vlastně přesně ten člověk. Ona je ambiciózní, jako chce být primářkou, dělá tu práci a v rámci toho systému opravdu nedělá nic špatně, jo? Jenom funguje. Jenom dělá to, co vlastně ten stát jako v podstatě nařizuje a dotuje. Ale když člověk tohleto připustí, že se jenom schová za tuhletu jako kdyby oficiální jakoby verzi příběhu, no tak se může stát součástí velkého zla. Ale jako málo kdo má vůbec jako odvahu vlastně proti tomuhle jako nějak vystoupit. Možná si lidi ani nechtějí takovou věc uvědomovat, právě protože mají tu možnost se schovat.
1: Myslím, že to, co říkáte, se opakuje v několika tématech. Není to jen to téma, které uvidíte ve filmu Pramen. Já jsem včera film viděla a přišlo mi, že je tam poměrně málo dialogu. Ano. Je to pro herce výhoda anebo nevýhoda?
2: To asi má každý jinak, ale pro mě, já miluju filmy, které nepotřebují moc slov. Vlastně i Karavan měl poměrně málo dialogů a Prameny možná ještě dál, ale já to mám ráda. Já nemám ráda popisnost, doslovnost, jo, a někdy máte opravdu, že vy nejenom, že tu věc vidíte, herci vám ji zahrajou, pak vám ji ještě řeknou, pak vám to ještě v druhé scéně někdo dovysvětlí a ve třetí vám to někdo připomene. To opravdu nesnáším a myslím si, že je to trošku jakoby podceňování diváka a vlastně film je opravdu vizuální jako médium, takže vy, ty věci, ten mozek je přijímá tím obrazem jako prvotně, jo, takže si spoustu věcí prostě vymyslí sám a nepotřebuje to prostě slyšet, takže já to mám třeba hrozně ráda, baví mě to, víc se trápím nedostatkem make-upu v mých rolích.
1: A to já si myslím, že vůbec nejde poznat.
2: Dialogy ty mi nechybí, ale make-up jo.
1: O komplikovaném vnitřním světě lékařky Ingrid a o drsném tématu celého filmu si s Aňou Geislerovou budeme povídat hned za chvíli z karlovarské Relax Zóny. Vás zdraví Pavlína Kyselová.

0: Jsme zpět. Herečka Aňa Geislerová včera uvedla nový snímek Pramen. Ten se utká v hlavní soutěži zde na Mezinárodním festivalu v Karlových Varech. Film je slovensko-česko-maďarský. A kde přesně se natáčel? Já jsem totiž zahlédla i několik pohledů z Karlových Varů.
1: A myslím, že to se vám teďka nebude líbit, protože to jsou podle mě Mariánský lázně. My jsme točili v Mariánkách, ale já jsem totiž taky měla pocit, že tam jsou Karlovy Vary. Ale ještě jsou tam tak zajímavě jako zakomponovaný, jestli to teda jsou Karlovy Vary, protože ta budova, za kterou se jako kdyby ty Vary ukazují, to je psychiatrická léčebna v Bohnicích v Praze.
0: Výborně.
1: Takže tohleto film umí tyhle ty věci, ale my jsme točili teda na Slovensku, v Maďarsku, v Čechách, převážně v různých lázeňských právě budovách, v koupelích, všude možně. Myslím, že jsme natočili za ty roky, co jsme ten film točili, ještě tolik nádherných obrazů, že bych fakt hrozně chtěla, aby ještě někdo sestříhal nějaký film o filmu nebo něco, protože tak neuvěřitelný místa jako ty lázně mají neuvěřitelnou atmosféru. A třeba v Budapešti jsme byli v těch nejstarších lázních snad v Evropě. Nevím, všechno. V jednu chvíli jsem byla takový odborník na lázeňství, ale ten dům třeba nádherný je na Slovensku, Leváre. Zároveň interiér toho domu je v Maďarsku. No jako fakt tenhle film je neuvěřitelná koláž.
0: Já nechci úplně prozrazovat detaily, ale zaujaly mě blízké záběry na vaše oči a také křišťálová koule. Co tím vlastně režisér vyjádřil? Víte to? Mně to tak trošku přišlo jako pohled. Pohled na něco, úhel pohledu. Je to tak?
1: Pokusím se říct, co si myslím já, ale pak si musíte zeptat Ivana. Jako nás vlastně pobavilo, že až tady ve Varech jsme si uvědomili, že máme na tom plakátu tu křišťálovou kouli, co ji drží ta paní, a my ji tam máme na tom plakátu. Ta koule, já si myslím, že tak trošku se zjevila jako by dekorace, ale v rámci jako kdyby intuitivní práce se vším, co nás obklopuje, se z ní vlastně vytvořila zásadní věc, jako dějotvorná. A já spíš miluju ten motiv toho nebezpečí. Toho, že vlastně člověk vlastní něco, jo, nebo disponuje něčím, co je na jednu stranu krásný, a na druhou stranu vás to může v podstatě zabít, jako, že to můžete podpálit. A já mám hrozně ráda tu scénu, kdy se tam já jakoby vlastně trestám a snažím podpálit se sama sebe tou křišťálovou koulí. Ale to oko a tyhle ty symboly, já si myslím, že to, ano, je to tak, jakoby dívání se, být svědkem něčeho, být jakoby mít ten pohled na tu věc a zároveň ne všechno, co je ve filmu, musí nutně mít nějakou jakoby logiku, jo. Jak říkám, je to vizuální věc a symboly, obrazy můžou každému říkat něco trošku jiného.
0: Ten snímek se odehrává v 80. letech. A do jaké míry pro vás bylo těžké se vizuálně, možná i mentálně, možná především mentálně přenést do té specifické doby, té normalizace?
1: Myslím si, že tam jakoby třeba ta Ingrid, jak žije vlastně v tom svém životě, prostě s manželem, nemají děti, oba dva mají vlastně práci, která je baví, zároveň jako kdyby je to ten pár bez těch dětí a nějakým způsobem si zaplňují ten život takovým tím zvláštním klidem, neklidem. A myslím si, že oba dva jsou jako dost uzavřený v tom svém světě, jako, takže ani taková nějaká ta snaha o nějakou aktualizaci nebo jako kdyby jo, nacítění se na tu dobu není úplně potřeba. Oni jsou tak jako kdyby odtržení a tak se to tam projevuje v tom jako prostředí, jak se k sobě ty lidi chovali, jak byli vlastně mnohdy jako nemístní nebo takový, každý si hlídal, co kde řekne a tak dále, ale tenhle film není o tom.
0: Pramen bojuje v Karlových Varech o křišťálový globus a už 16. července zamíří do klasických kin po celé zemi. S jakým pocitem nebo myšlenkou byste si přála, aby běžný divák odcházel z kina?
1: Já bych si hlavně přála, aby běžný divák přicházel do kina.
0: To je důležité říci.
1: To je asi důležitější. Když odejde, tak dobrý, ale hlavně, aby přišel. Já si myslím, že prostě, jak říkal Ivan, existují dva druhy filmů. Jedny, které vám dovolují zapomenout na realitu, který žijeme, a pak říkal na tom pódiu, a vy jste se bohužel odstli na tom druhém filmu, a to je ten, který vám tu realitu prostě ukáže ještě jakoby tak, abyste se nad tím mohli nebo aby možná měli zamyslet. Takže běžný divák, který má rád film a má rád jakoby otázky, který film vzbuzuje, rád přemýšlí o tom, na co se dívá, tak určitě odejde s velkým jakoby zážitkem výtvarního, vizuálního filmu, silného tématu a způsobem, jak vlastně takhle traumatická nebo těžká věc se dá natočit, aby to nebylo na první dobrou, že se díváte na zatěžkaný, prostě temný film o něčem, co je jakoby náročný, ale naopak je to vlastně v kráse zabalená hrůza a to je pro mě třeba film, jako který ve mně bude žít strašně dlouho.
0: O novém filmu Pramen si povídáme s Aňou Geisslerovou. Tento netradiční až možná umělecký snímek můžete ještě několikrát slednout zde v Karlových Varech a pak od 16. července v kinech. A my za chvíli pokračujeme dál, tak nás poslouchejte.

0: Vítejte u závěrečné části našeho festivalového speciálu na rádiu vašeho kraje. Živě z Karlových Varů si povídáme s Aňou Geislerovou. Aňo, na letošním filmovém festivalu máte ještě jednu zásadní roli. Vaše sestra Ester uvádí svůj režírní debut Dvě věci tuše, který vy jste spoluprodukovala. Tento celovečerní dokument je hluboce osobní portrét vašeho otce, japanologa, překladatele, novináře, pedagoga a také kaligrafa Petra Geislera. Jak vůbec vznikl ten prvotní impuls, že o tátovi natočíte film pro širokou veřejnost?
1: Tak prazdrojem tohohle nápadu, tím pramenem je Eťa, která, myslím si, že jak je mladší a vlastně tátu si neužila tolik jako my, nebo prostě ne v té míře a v té intenzitě, kterou asi by potřebovala, tak cítila nějakou potřebu, protože jí je to vlastní, je to opravdu vizuální, konceptuální umělkyně a ještě navíc jejím jazykem je to sdílení těch jakoby opravdu intimních věcí a přetavování do nějaký umělecký formy. To je opravdu její celoživotní téma. A ona vlastně na začátku chtěla udělat jako nějakou výstavu tátovi, jeho kaligrafii a jeho kreseb a všeho možného. A tak to tak nějak jako nás do toho chtěla vtáhnout s Lelou a my jsme jí řekli, jo, klidně si udělej výstavu v pohodě. Nám to přišlo takový, jakože my, jak jsme toho tátu znali, tak on sám jako byl strašně jako antiambiciozní a takový jako všechno mu bylo jedno, že jsme říkali, jo, klidně, ta by se tomu smála, ale udělej si výstavičku. Ale Eťa je taky strašně jakoby trpělivá a zaťatá a dotahuje věci do konce. I v době, kdy už si myslíte, že se ty věci dávno zapomněly a nedějou se, a ona furt tak jako jede a kutá. Takže ona vlastně začala na tom pracovat, my jsme ji tak nějak jako hladili po hlavičce, ať si hraje. A pak to narůstalo a ona v jednu chvíli mě požádala, jestli bych jakoby se nezapojila a mně se zdálo, že se věci neubírají správným směrem a ta malá výstava, kterou chtěla udělat, jsem říkala, Eťo, takhle to přece ale nechceš dělat, promiň, jako tak teďka, když už ses do toho takhle pustila a seš takhle daleko, tak ale pojďme to udělat pořádně a stala jsem se takovým jakoby postrkovačem nebo manažerem té výstavy a Eťa si vymyslela, protože jí to je taky vlastní, že udělá i doprovodný film, jo, protože video a kamera to má snad od narození v ruce. A já jsem říkala, hele, a když už to teda točíš a takhle se s tím děláš, neuděláme si z toho takový jako celovečeráček, já třeba seženu nějaký jako finance na to, najdem nějaký partnery a prostě natočíme to, když už se s tím vším děláme. A takhle se to postupně nabalovalo, pak jsem řekla, od místo katalogu, pojďme si udělat publikaci a tak dále a tak dále. Mimochodem, ta publikace Geisura se tady taky ve Varech prodává, kdybyste chtěli. Takže Eťa je ten kreativní zdroj a já jsem takovej ten jako pusherman. Takže ten nápad je její a já pak dělám tu megalománii a mánii okolo toho, ale ten film se jí strašně povedl a já jsem jako na ní nesmírně hrdá.
0: V anotaci se píše, že otec byl nesmírně šarmantní, vzdělaný, ale pro své nejbližší také záhadně unikavý. Jaké to bylo, když jste se probírali třeba těmi fotografiemi, jak to působilo pro tu rodinu?
1: Mně se strašně líbí to slovo unikavý. Já vždycky, když to vidím, říkám, je to vůbec správně tohle slovo, jako unikavý, jako, já nevím, jestli není unikající, ale to zase je úplně jiný význam, no nicméně ten táta, ano, jako i na tady tom všem se vlastně potvrzuje, jako jak ty nedostupný, nedostižný, nepolapitelný věci nás prostě fascinují víc než ty, co máme na dosah a co bereme jako nějakou automatiku, jo, že my vlastně se furt věnujeme tomu tátovi, který byl jako často nepřítomný, záhadný, nesrozumitelný někdy a do toho máme tu mámu, která je vždycky prostě po našem boku a všechny nás živí, šatí prostě a jakoby vede tím životem a my furt se ženeme za tím nedostižným otcem, takže to strašně funguje. Já jsem si prožila s ním něco úplně jiného než Eťa, jo. Tím to je velký rozdíl v tom věku, že když jste o 8 let starší, tak to není rozdíl na tom začátku, to jste prostě děti, ale když je vám 16 nebo jako 8, tak to je velký rozdíl, jako o čem se bavíte s tátou. Takže můj vztah s ním byl v mnoha věcech jakoby čistý, jasný. Já nemám nedořešený věci s ním. Já jsem si to stihla opravdu s ním jakoby užít, zažít, vyříkat, pohádat se, usmířit se, všechno. Pro Eťu to je asi náročnější v tom, že jí to chybí. Jí chybí věci, na které se ho třeba nestihla zeptat a tak dále. Takže pro ní to objevování bylo hrozně důležitý. Já mám vlastně pocit, já jsem si i spoustu věcí jako nechala pro sebe. Já to neumím sdílet jako Eťa. Já mám věci, které nechci ani sdílet třeba z veřejnosti. Ani to neumím. Ale ten film je prostě její nějaká výpověď a její i nějaká láska k tomu tátovi, kterou prostě takhle ona zhmotňuje a asi si ji ještě tak jakoby doluje, i když ten táta tady není.
0: Takže dá se říct, že skrze tento dokument poznáme i vás.
1: Mně ne.
0: Nejste po tatínkovi?
1: Ne, já jsem po tatínkovi, myslím hodně, ale jako já se jakoby bráním, jo, já se bráním, já se skrývám, ale ono i to skrývání vlastně vypovídá o tom, co vlastně jste, takže, ale ten film je, jako ten táta byl opravdu v něčem výjimečný a takhle, není to jak, jako film, který by byl jenom jakože pozitivní, abyste si nemysleli, že tam budete sedět a poslouchat, tak jsme ho všichni měli rádi, jak byl jako skvělý, že to je strašná nuda. Tam jsou i vlastně opravdu dost kontroverzní věci o něm a zároveň ten způsob, jakým právě ta Eťa o tom vypráví a jak ta rodina se k tomu staví ke všem těm věcem, co se v té naší rodině dějou a děli, tak to je docela zajímavý. No.
0: Tak už jen ten samotný název, dvě deci a tuše, asi si divák může najít, o čem lehce třeba bude. Aňo, nesmírně si vážím toho, že jste si v tom obrovském festivalovém schonu na nás udělala čas. Přejeme filmu Pramen, úspěch u Poroty a dokumentu Dvě deci tuše, co nejvíce otevřených diváckých srdcí. Naším hostem byla Aňa Geislerová z naší festivalové relax zóny v Karlových Varech. Se pro tuto chvíli loučí Pavlína Kyselová. Krásné festivalové dny.
1: Děkuji.

Rádio vašeho kraje, skupina Rangers, 6 minut před 10:45. Mezi Ostrovem a Karlovými Vary dnes mělo začínat významné dopravní omezení. Plánované zúžení frekventované silnice ale stavbaři zatím odsouvají. A my vám za pár minut vysvětlíme proč. Počkejte si na to. Přejeme vám stále krásné úterní dopoledne a příjemný poslech.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marta Jandová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Jiří Korn, 3 minuty po 10:45. Na silnici 1/13 mezi Ostrovem a Karlovými Vary pokračují práce na přestavbě stávající křižovatky. Stavební činnost mělo ode dneška doprovázet významné dopravní omezení. Jeho termín ale silničáři museli dočasně odložit.
1: Kritické a nebezpečné místo na silnici 1/13 spočívá v připojení stávající silnice z Lesova. Toto místo je velmi nebezpečné a ten, kdo to tam nezná a může očekávat připojovací pruh, tak v tuto chvíli tam žádný není.
2: Oblastní ředitel ředitelství silnic a dálnic Lukáš Hnízdil vysvětluje, proč je stávající křižovatka v blízkosti obce Bor nebezpečná. Prakticky tady úplně chybí odpovídající připojovací jízdní pruh a dálniční sjezd. Křižovatku teď čeká přestavba a související dočasné zúžení silnice, kterou denně projede přes 10 000 vozidel.
1: To omezení bude poměrně dlouhé, jedná se o úsek asi 3 kilometrů a tady jsme v podstatě limitovaný tím, kde jsou přejezdy středních dělících pruhů, kde můžeme svést a zase převést dopravy z jedné strany na druhou.
2: Zúžení mělo platit ode dneška. Hlavní investor, ředitelství silnic a dálnic, ale plánované omezení dočasně odvolal. Oblastní ředitel organizace Lukáš Hnízdil vysvětluje proč.
1: Měli jsme my, potažmo náš zhotovitel, vydané rozhodnutí o povolení uzavírky, nicméně zhotovitel opomněl vlastně projednat změnu objízdních tras ve vztahu k jízdním řádům autobusů, takže to rozhodnutí posléze bylo stornováno a nyní se musí dořešit ještě záležitost objízdních tras ve vztahu k autobusům.
2: Začátek uzavírky je tedy v současné době odložený. Jak dlouho diskuse o novém termínu dopravního omezení potrvají, to zatím silničáři přesně neví.
1: Odhadoval bych to 2 týdny až 4 týdny.
2: Dodává za ŘSD oblastní ředitel Lukáš Hnízdil. Plánované dopravní omezení na silnici 1/13 má patřit letos v Karlovarském kraji k těm největším. Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarský festival představil časozběrný dokument o zpěvačce Báře Basikové. Potůčky na Karlovarsku dokončily opravu zaniklé vodní nádrže. Děti a dospívající trápí v létě úzkosti z rodinných konfliktů nebo třeba strach z táboru a první vztahy. A dnes čekejte polojasná až oblačno, místy přehánky, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková.

0: Na Karlovarském filmovém festivalu měl premiéru časozběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové o Báře Basikové. Režisérka v něm navazuje na svůj předchozí dokument Bára B. Life. Dokument s názvem Bára Basiková mapuje 50 let života populární zpěvačky s jeho vrcholy i pády. Podle informací ČTK představí Basiková a Třeštíková na festivalu v Karlových Varech dokument na dalších třech projekcích a 8. července na besedě v Domě České televize. Potůčky na Karlovarsku dokončily základní úpravy vodní nádrže v zaniklé osadě Pila Bread Mill. Za pomoci dobrovolníků téměř zaniklé dílo uprostřed lesa obnovili, především pro potřeby hasičů a také jako významný krajinotvorný prvek. Podle nezávislého starosty Vlastimila Ondry stál projekt téměř 2 miliony korun.
1: Původně to sloužilo někdy za první republiky jako přírodní koupaliště a my jsme využili vlastně částečných terénních stavů, které tam byly, aby jsme obnovili nějakou vodní plochu v té lokalitě. Občané a návštěvníci, prostě se jim to tam strašně líbí, byť vstup je tam na vlastní nebezpečí, nejedná se o oficiální koupaliště.
0: Na linky pomoci se děti a dospívající obrací v létě zhruba stejně jako po zbytek roku. Trápí je ale jiné problémy, třeba strach z táborů nebo první lásky. Některé děti mají obavy ze společného času s rodičem, u kterého nežijí, zejména pokud třeba nejsou zvyklé být s jejich novým partnerem. Pak s dětmi hledají odborníci způsoby, jak se na situaci připravit, popisuje vedoucí odborných služeb Linky bezpečí Hana Píšová.
2: Vymyslet si nějaký program, vzít si sebou knížky nebo oblíbenou hudbu nebo postahovat filmy, které třeba prostě mu pak pomůžou ten čas nějak trávit, domluvit se třeba s nějakými lidmi, kteří jsou mu blízcí, aby s nimi mohlo to dítě být v kontaktu, buď s tím druhým rodičem, nebo třeba s nějakými kamarády, prarodiči.
0: V době návštěvy francouzského prezidenta se v syrském Damašku ozvalo několik explozí z blízkosti hotelu, kde je francouzská delegace ubytovaná. Podle prohlášení Elizejského paláce Emmanuel Macron žádné výbuchy neslyšel. Byl už na cestě na schůzku se syrským prezidentem Ahmadem Sharou. Sport. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Američanku Kejsovou porazila 6-4 a 7-6. Počasí. Dnes čekejte polojasno až oblačno, odpoledne přibývání oblačnosti a místy přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupně Celsia. Vane mírný západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 20 se v úseku Toužim Jenišov na Karlovarsku pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Právě skončily 4 minuty po 11. První písničky této hodiny přinesou Marek Lambora, Eva Burešová a Jaromír Nohavica. Žena ve funkci vrchního ministerského rady. Jak byste ji pojmenovali, aby to bylo česky správně? Tento dotaz přišel do jazykového koutku, odpověď uslyšíte už za pár minut.
3: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Jazykový koutek.
1: S odborníkem na češtinu si teď povídá Stanislav Jurík.
2: Žena ve funkci vrchního ministerského rady. Právě té se týká posluchačský dotaz, kterému se dnes budeme věnovat. Vítám Martina Proška z Ústavu pro jazyk český. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Prozradíme, že to zdaleka není poprvé, co se s dotazem na tuto funkci setkáváme.
3: Je to tak, z dotazy na přechýlení rada radová se v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český setkáváme opakovaně a i náš posluchač ho formuluje typicky, když uvádí. Jeden člověk z mého okolí má pracovní funkci vrchní ministerský rada. Není na tom nic zvláštního, avšak o ním člověkem je žena. Nenapadá mě způsob přechýlení této funkce. Ministerská rada by bylo poučení od ministra. Ministerská radová připomíná první republiku a manželku pana ministerského rady. Zdá se, že pracovní funkci nelze přechýlit.
2: No a souhlasíte s posluchačem? Také si myslíte, že ministerská radová se nedá použít?
3: Souhlasím v tom, že přechýlená podoba radová je v povědomí nemalé části uživatelů češtiny spojována s první republikou a filmy pro pamětníky, kde vystupovaly nejrůznější postavy manželek pánů radů a obvykle nebyly vykreslovány zrovna pozitivně. A to je přesně ten důvod, proč se našemu tazateli zdá podoba radová nepřijatelná.
2: Vy sám byste ji použil?
3: Já ano, a nejde jen o můj osobní názor. Už v příručním slovníku jazyka českého z let 1937 až 1957 je přechýlená podoba radová zachycena jednak ve významu manželka rady, jednak ve významu žena v úřední hodnosti rady. Ten druhý význam je přitom doložen výmluvným dokladem z tehdejších Lidových novin, který zní: na pražské radnici se smí užívati pro ženy jen správných titulů rodu ženského, například radová, komisařka, elévka, oficiálka. Příznačné je na tom dokladu zejména to, že uvádí jazykové zvyklosti v úředním či šířeji řečeno pracovním prostředí, kam tento výraz primárně patří. Jednak je tu také jasně řečeno, že jde o správné tituly, tedy že přechylování názvů pracovních pozic bylo už tehdy považováno za náležité a výraz radová nebyl výjimkou.
2: Takže se dá říct, že funkce radové je jazykově v pořádku už dlouho.
3: Přesně tak. Je ale zajímavé, že některé jazykové problémy mají opravdu, řekněme, tuhý kořínek. I v současné době se totiž setkáváme s pochybami, jestli se vůbec mají pracovní pozice přechylovat. Tedy jestli třeba na vizitce má být Jana Nová praktický lékař pro dospělé nebo Jana Nová praktická lékařka pro dospělé. Ostatně o této problematice už jsme v jazykových koutcích hovořili a upozorňovali, že Jana Nová praktická lékařka pro dospělé je přirozená varianta a dali bychom jí přednost.
2: A o radové to asi platí také.
3: Ano, to je úplně stejný případ. Sice je žen ve funkci radových poměrně málo a proto tento význam nemáme zažitý jako primární, ale od toho je třeba se oprostit.
2: Říká v jazykovém koutku Martin Prošek. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Posloucháte náš úterní dopolední program. Máme 2 minuty po 11:15. To byla skupina Bee Gees. Seriál Tajemství technických památek nám přiblíží krušnohorský Semmering. Více o železniční trati s velkým stoupáním, mosty a tunely vybudovanými v 19. století se dozvíte už za chviličku. Bude to ještě před 11:30. Počkejte si.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: technických památek. Technických památek.
1: Označení Krušnohorský Semmering se používá pro horský úsek železniční tratě číslo 142 z Karlových Varů do německého Johanngeorgenstadtu. Mezi Nejtkem, Novými Hamry a Perninkem totiž vlak musí překonat prudké svahy a ostré oblouky, podobně jako na proslulé rakouské horské dráze Semmeringbahn.
2: První základy trati z Karlových Varů do Johanngeorgenstadtu přes Nejdek a Potůčky. První ta koncese byla z roku 1881, ale ta trať vedla ještě původně Chodov, Nová Role, Nejdek. Ta větev z Karlových Varů se připojila po pár let později a vlastně dokončená ta trať byla až úplně celá, až na hranice, teprve v roce 1899. Což je o nějakých 18 let později.
3: Podle vlakvedoucího Jana Čecha patří trať s celkovou délkou 47 kilometrů k těm náročnějším.
2: Je to horská trať, mnoha oblouky, poměrně táhlé a dlouhé stoupání, které místy dosahuje něco málo přes 30 promile. V dobách, kdy tady jezdily parní lokomotivy nebo v dobách socialismu ty starší dieselové lokomotivy, docházelo k jejich přehřívání a vlastně v mnoha případech se stalo, že vlak nedojel.
3: Na nástrahy horské trati pak vzpomíná bývalý strojvedoucí Jan Kemr, který na trati jezdil 45 let.
4: Ku příkladu v roce 1977 ujeli vozy z Horní Blatný, při posunu posunovali, strčili do těch vozů, oni ujeli dolů. Dolů je spád 30 promile, to je velký spád na dráze, umíte si to představit. Bylo to v dubnu a volali do Potůčku, tam byl ještě náčelník a říkali, nepřijeli vám tam nějaký vozy. Projeli, říkali, asi 100 km rychlostí dolů, dojeli do Německa, přes hranice, tam nic nebylo, a volali do Německa, nepřijeli vám tam nějaký vozy, a v Německu říkali, my nevíme, jdem se podívat. Tak se šli podívat a tam byl ještě sníh v tom dubnu, na ty koleje nevyčištěný z těch Čech, ty vozy tam zajeli, ani nevykolejili a nic se nestalo.
2: Když se podíváme na profil tratě, tak vidíme v každém oblouku, jak se tratě trváme, buď dolů nebo nahoru, to znamená klesání nebo stoupání. Momentálně jedeme nahoru směr Radost, to znamená i železniční přejezd na Radosti u Perninku, což je nejvyšší bod trati, a pořád se jedeme nahoru. Je to možná i takový pocit, že je to i cítit, že prostě ten vlak pořád stoupá.
3: Nejvyšší bod na trati se nachází v nadmořské výšce 915 metrů u stanice Perning, kde je zároveň největší 20-metrový kamenný viadukt se 6 oblouky. Z Karlových Varů do saského Johanngeorgenstadtu vlak s maximální rychlostí 60 km v hodině dojede zhruba za 75 minut. Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Teď si zahrajeme skupinu Argema a pak vám nabídneme kalendárium, připomeneme si třeba Pražský dům mody a také obousměrnou tramvaj zvanou Kačena. Za chviličku.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 7.7. Svátek mají ženy a dívky oslavující Boha, nositelky jména Bohuslava. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jedna z mála sakrálních staveb postavených za dob komunistické diktatury byla otevřena před 75 lety v roce 1951 na Blanensku, kostel svatých Cyrila a Metoděje v Úsobrnu. V Praze na Václavském náměstí byl před 70 lety v roce 1956 slavnostně otevřen Dům mody. Od té doby platil za jeden z nejluxusnějších v tehdejším Československu. Byly zde také zaměstnány první profesionální modelky v zemi. Ohnivém pekle v Havířovském dole Dukla zahynulo 108 horníků před 65 lety v roce 1961. Havárie se stala nejtragičtějším poválečným důlním neštěstím na Ostravsku a Karvinsku. O události byl natočen i dvoudílný film. Legendární dvojitý agent Rus v amerických službách Dmitrij Poljakov byl zatčen před 40 lety v roce 1986. Významným způsobem se podílel na zničení Sovětského svazu. Ten ho odsoudil k smrti a v březnu 1988 i popravil. První kačeny neboli obousměrné tramvaje Tatry Smíchov s označením KT8D5 začaly jezdit v pražských ulicích před 40 lety v roce 1986. Jezdili či stále ještě jezdí v Brně, Mostě, Ostravě nebo Plzni. Před 7 lety na koncert britského zpěváka Eda Sheerana na letišti v pražských Letňanech přišlo téměř 80 tisíc lidí. Druhý den na vystoupení jich bylo o 10 tisíc méně. Kulatou osmdesátku slaví hudební hvězda 80. let, rodák z Mnichova Manfred Alois Segít. Celý svět ho poznal jako Fancyho a já přeju hezký den.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio

Mám pro vás teď pozvánky na naše odpolední vysílání. Hostem Alex Minářové bude dnes po 13. hodině zpěvačka Marta Jandová a v Humoriádě bude po 16. hodině herec Martin Zounar. A už za pár minut Jarka Vykoupilová s konstatováním, že některé květiny nejsou jen na parádu. Naše dnešní babské rady představí zelené pomocníky, kteří osvěží vzduch a poradí si i s nejrůznějšími pachy. Tady je rádio vašeho kraje 3:15 a 1 minutka k tomu.

0: Babské rady.
1: Nepříjemný zápach v bytě nemusíte řešit jen osvěžovači vzduchu nebo vůní ve spreji. Existují pokojové rostliny, které dokážou vzduch přirozeně pročistit. Mezi nejznámější patří tchýnin jazyk. Je téměř nezničitelný a zvládne růst i tam, kde jiné květiny strádají. Jeho velkou výhodou je schopnost filtrovat vzduch a omezovat pachy z kouře nebo vaření. Navíc produkuje kyslík i během noci, takže se skvěle hodí třeba do ložnice. Další užitečnou pokojovkou je tolcovka s lesklými listy a kalichy bílých květů, která působí navíc i dekorativně. Umí zlhčovat vzduch a omezovat nepříjemný odér. Dobře se jí daří hlavně v koupelnách nebo místnostech s vyšší vlhkostí. A do třetice všeho dobrého břečťan bývá spojován spíš se zahradou, ale dobře prospívá i v interiéru. Dokáže osvěžit těžký vzduch v místnostech, kde se málo větrá. Je proto ideální hlavně do menších bytů nebo kanceláří.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála, s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Na Karlovarském filmovém festivalu dnes režisér Jan Hřebejk představí nový seriál Na tělo. Ve farní zahradě v Chodově na Sokolovsku bude nová kaple. Vláda přidá příští rok 630 miliard korun na obranu, aby dosáhla 2% HDP. A dnes čekejte polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty do 27 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Hana Zubková. Režisér Jan Hřebejk dnes na Karlovarském filmovém festivalu představí nový satirický vztahový seriál o krizi středního věku Na tělo. Příběh podle scénáře Martiny Formanové mapuje životy spolužáků po 30 letech od třídního srazu. V hlavních rolích se představí Iva Janžurová, Bolek Polívka nebo Klára Isová. Ve velkém sálu Termálu se pak uskuteční světová premiéra účastníka hlavní soutěže festivalu kolumbijského snímku 5 let a 4 měsíce. Jak uvedl umělecký ředitel festivalu Karel Och, drama zpracoval smutnou stránku současné kolumbijské reality. Za ní jsou desítky tisíc zmizelých lidí během kartelových válek a soubojů kartelů se státní mocí. V Chodově na Sokolovsku vyroste nová kaple. Stát bude ve farní zahradě.

0: Na přípravě kaple bude s církví město spolupracovat. Obě strany to stvrdily podpisem společného memoranda. Dokument například řeší využití nové budovy, říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní.
1: My máme samozřejmě, když to vezmu jednoduše, obřadní síň pro svatby, máme smuteční síň pro pohřby, ale nemáme místo pro společné setkání. A já si myslím, že každé takové nové místo, které v Chorově vznikne, je určitě přínosem. Takže za mě je určitě důležité, aby takováhle kaple v Chorově vznikla.
0: Podle studie by mělo jít o jednopodlažní budovu se sálem pro asi 50 lidí a menší klubovnou se zázemím. Součástí stavby by měly být i dvě garzoniéry. Z nájmu by mohla kaple hradit svůj provoz. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 630 miliard korun. Tím by splnila závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. O plnění závazku bude Babiš mluvit na summitu i v projevu, který vláda schválila.
2: V tom projevu říkám, že plníme 2%. Já si myslím, že je splníme až příští rok. My samozřejmě se budeme snažit je maximálně plnit i tento rok, ale myslím si, že se to nepovede, nepovedlo se to nikdy.
0: Česko je podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho jednou ze tří zemí, která 2% závazek dosud neplní. Zahraniční obchod Česka skončil v květnu s přebytkem 9,9 miliard korun. Meziročně byl o 1 miliardu nižší. Vyplývá to z předběžných dat, které zveřejnil Český statistický úřad. Kladný vliv měl obchod se stroji, elektrickými zařízeními a kovodělnými výrobky. Naopak negativní dopad na celkový výsledek měl mimo jiné obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty. Sport. Fotbalisté Španělska jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu porazili Portugalsko 1-0. 41-letý Cristiano Ronaldo po porážce novinářům v mixzóně potvrdil, že si na světovém šampionátu v budoucnu už nezahraje.
3: Bylo to moje poslední mistrovství světa. Teď budu mít čas na přemýšlení o tom, jak s reprezentací dál. Budu s rodinou, nebudu se rozhodovat s horkou hlavou, budu prostě pokračovat v životě.
0: Ve čtvrtfinále se Španělsko utká s Belgií, která v Seattlu zvítězila nad domácími Spojenými státy 4-1. Počasí. Dnes čekejte polojasno až oblačno, odpoledne přibývání oblačnosti a místy přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vanemírný západní až severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/6 u obce Budov na Karlovarsku je z důvodu údržby mostu převedený provoz do protisměru. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: Přesně v pravé poledne vám Český rozhlas Karlovy Vary přinesl zprávy dnes odpoledne s Hanou Zubkovou. Je doba dovolených, prázdniny, určitě si je užíváte. My vám přejeme krásný den s rádiem vašeho kraje. Na letišti v těchto chvílích určitě zní věta: vážení cestující, připravte si svá zavazadla k vašemu odbavení. No a na Českém rozhlase Karlovy Vary teď, vážení posluchači, připravte si své telefony k vašim přáním. Pojďte si přát na telefonním čísle 221 55 37 37 nebo nám napište na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. S vámi je dnes opět Zlata Kinská, těším se na vás, krásné odpoledne, příjemný poslech a nezapomeňte, celá tato hodina je určená pro vás. Taky využijte.

0: Tak na úvod skupina Mandraže a z Františkových lázní teď vyrážíme k nám do Karlových Varů a skrze naši telefonní linku do Horního Slavkova, protože na telefonu už čeká Pepa. Hezký den.
1: Dobrý den, já zdravím tady to Bezva Radio, vás taky Zlatuško. A dneska, když mám taky počasí, tak si dáme toho Jarka Nohavicu a bylo by to na pořád. Bylo by to prostandu z Dolců, Jardu do Hranic, Hanzio do Němec a pro vás a pro mé segry, a aby mi zase nenadávali, že jim nehraju. Ale to by bylo všechno, já vám moc děkuji, zase někdy naslyšenou.
0: Taky se budeme těšit, já už hraji, plním vaše přání, přeji krásný den.
1: Budu tě milovat. Taky napodobně.
2: Na pořád. Budu jaký chceš, abych byl na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb na pořád. Budu ti nosit kytice chrb na pořád. Budu světlem pod dveřmi na pořád. Budu říkat uvěř mi na pořád. Budu tě chránit jako štít na pořád. Budu se bát a budu se bít na pořád, na pořád, na pořád. Ďábla v nás na pořád. Budu za ruku chytat čas na pořád. Budu hlavou o strop být na pořád. Budu se snažit lepší být na pořád. Budu ti z očí stírat žal na pořád. Budu tvůj klauny principál na pořád. Budu hladový ač syt na pořád. Budu o tobě jen snít na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu do písku kreslit kruh na pořád. Budu splácet věčný dluh na pořád. Budu hlídat dračí sluj na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj na pořád. Budu vítat slunce rudé na pořád. Budu věřit, že to bude na pořád. Budu s tebou a budu sám na pořád. Budu se ptát, zda něco mám na pořád, na pořád, na pořád.
0: Pořád Jaromír Nohavica a na pořád stále je tu pro vás rádio vašeho kraje a já doufám, že dlouho bude. Na telefonu už čeká teď naše posluchačka Anička z Ostrova. I vám přeji hezký den, vítejte.
3: Já vám taky, Zlatko, a chtěla bych, že jsme si domluvili tu písničku. Je to pro kamaráda Vaška, manžela Frantu, kámošku Alici, kadeřinici Ludku, pro Standu z Dolců, Míru ze Sokolova a Olinku Alenku. Olinku Alenku. A vám taky, jo?
0: Díky moc. I vám samozřejmě. Tak no, vašeho miláčka už mám připravenýho a vy teď budete hodně překvapená, stejně jako vaši přátelé a blízcí, protože vám zahrají písničku, kterou opravdu nehráváme. Tak jdeme na to. Krásný den.
3: Děkuji moc.

Tak, kdo si právě teď může dát daiquiri jako Petr Spálený a jít spát, tak mu přejeme dobrou noc. Vám všem samozřejmě krásný den s rádiem vašeho kraje. Pokud jste právě teď na festivalu, dobře nás posloucháte i skrze náš přenosový vůz. Zdravím tímto kolegy Českého rozhlasu Karlovy Vary, kteří jsou teď právě v terénu, v relaxzóně. Určitě se za nimi vyražte podívat. A my vás pak odpoledne samozřejmě budeme vám dělat radost, protože budeme mít opět ve vysílání našeho hosta. Za malou chvíli vám prozradím koho. Teď budeme hrát na přání naší posluchačky Míši ze Sokolova. Právě jsem otevřela e-mail a je tam vzkaz. Dobrý den, chtěla bych si nechat zahrát písničku pro vás, Zlatko, pro mého miláčka, našeho Vojtíška. A byly by to dvě lahve vína od Marka Ztracenýho. Přeji všem hezký den. No já samozřejmě taky. Tak se mějte krásně. Krásné úterý s datem 7. července.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marta Jandová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Die with a Smile, celosvětově úspěšný single z roku 2024, který naspívali Lady Gaga a Bruno Mars. Tento retropopový a soulový duet se stal obrovským hitem, který lámal rekordy na streamovacích platformách a ovládl všechny hudební žebříčky. No a tuto romantickou, lehce melancholickou baladu o lásce a konci světa vám hráváme i my na rádio vašeho kraje, kde máme pro vás během festivalu připravené také zajímavé hosty. Filmy, jako je třeba Zabít Sekala, Amerika, Anděl Exit nebo Odchází, spojuje jméno producenta Jaroslava Boučka, který u nás patří k těm nejuznávanějším. Jeho filmy pozbírali více než 20 českých lvů, spolupracoval na seriálech Návštěvníci, Chobotnice z druhého patra nebo Lucie postrach ulice. A v neděli byl Jaroslav Bouček na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech uvedený do producentské síně slávy, stal se tak pátým držitelem producentské sošky. A po 15. hodině bude dnes naším odpoledním hostem, tak zůstaňte s námi. Teď už Katka a Miroš Birka na Českém rozhlase Karlovy Vary, tak teď taková radost třeba pro Aničku Schodova, jedna ze Slovenska. A doufám, že právě teď už vytáčíte naši linku 221 55 37 37, protože právě v této hodině vám plníme vaše přání. Tak pěkný den s námi.

0: Tak to byla Katka Miroš Berka na Českém rozhlase Karlovy Vary. Teď už zase Míra ze Sokolova tentokrát. Hezký den. A co to bude dnes?
1: Hezký den, paní Kinská, hezký den všem posluchačům. Já to schválně nechci říct, aby to maminka poznala.
0: Dobře.
1: Jo, jestli to nevadí.
0: Nevadí.
1: Takže poslouchám, teda posílám to mojí mamince a děkuju, že mě, když poprosím, že to mě podpoří. Jo, za to můj velký dík. A Anče z Ostrova, že poslouchala, že mi poslala Spáleného a vy jste to vybrali spolu úplně perfektně, protože já tu písničku dlouho neslyšel. Ne, ale jako on má takový výběr, jako že
0: má
1: tam se dá ještě úplně
0: hodně,
1: to najít.
0: Hodně písniček.
1: A dokonce tenkrát byl v Ostrově, takže i máma na to byla i s tou svojí kamarádkou. Tak,
0: a vy jste byl taky u nás v relaxzóně, je to tak?
1: No byla, paní Kinská, vy jste tam nebyla, to mi strašně mrzelo.
0: Já jsem byla tady, no a vy jste byl tam, ale určitě se ještě potkáme během festivalu. Každopádně pro vás budu vysílat až do pátku a budu se na vás zase těšit, tak si vyberte určitě další písničku. Teď tedy dnešní přání a já už mlčím, nebudu prozrazovat, aby vaše maminka poznala, jo? Tak jdeme na to, já myslím, že to pozná spousta žen a spousta mužů.
1: A určitě jo.
0: Zvláště
1: pamětníci. Nejznámější písnička.
0: Tak jdeme na to. Tak krásný
1: naslyšenou.
0: Den. Krásný den, naslyšenou.

Tak věřím, že maminka Míry a nejen ona uhádla písničku Název, kterou zpíval Karel Hála, a samozřejmě to bylo Hádej Matildo. Teď budeme hrát Aničce Schodová Milé rádio, milé nejrádio, abych nevynechala. Dnes bych měla velké přání poslechnout si písničku Anielek můj od Dary Rollins. Posílám ji vám do rozhlasu, všem lidičkám, co vás poslouchají, a prosím, vyřiďte vzkaz. Lidičky, buďme na sebe hodní. Děkuji, Anička Schodová. Aničko, buďme, protože si to všichni zasloužíme. Tak krásný den.

To byla písnička Anielik môj, populárny slovenský popový hit, ktorý naspívala Dara Rollins. V době, kdy ještě vystupovala jako Darinka Rollinsová, skladba vyšla v roce 1990 na albu s názvem Téměř růžový příběh. No a do písniček pro vás nám dnes píše také Honza Sklatov a rád by dnes slyšel písničku I Have a Dream od skupiny ABBA. Posílá ji nám všem a já moc za ní děkuji, za nás všechny a přeji hezký den.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

To byl celosvětový taneční hit Cold Heart Pneu Remix, za kterým stojí britský zpěvák Elton John a britská zpěvačka Dua Lipa. Píseň vznikla v roce 2021 ve spolupráci s australskou elektronickou skupinou Pneu. Taky takové hity vám hraje rádio vašeho kraje Český rozhlas Karlovy Vary, který je s vámi i na festivalu. No a věřím, že po včerejší party jste všichni dneska v pořádku, že si festival užíváte. My teď budeme hrát takovou písničku ve znamení festivalu. Jmenuje se Kořela, je od české kapely Divoký Bill, vyšla v roce 2017. Skladba se objevila na albu Tsunami a stala se velkým hitem. Taky takový hit vám budeme hrát právě teď. A písnička bude na přání naší posluchačky Natálky Zinišová. Moc jí zdravím, krásný den.

0: To byla písnička pro Natálku Zjenišová. Kořela Divokej byl na Českém rozhlase Karlovy Vary. Nezapomeňte, že Divokej byl v červenci, bude také vystupovat na Lokti. Budeme vás samozřejmě ovšem včas informovat. Teď už na telefonu opět máme někoho z vás, a konkrétně Olgu. Ne z Karlových Varů, i když je z Karlových Varů, ale tohoto času ze Žatce se hlásí. Hezký den.
1: Krásný den, se hlásím opět ze Žatce. To je hrozný slovo, ze Žatce. Člověk trénoval tu mluvení. Já jsem dneska si vydala písničku od Marušky Rotrový z Kořápky ořechů a posílám je Alence do Chodova jako pozdrav hudební a zdravím i Aničku do Ostrova, která dneska taky začala hezky s písničkou a přála nám hezký den. Takže těm dvěma posílám aspoň nějaké hudební přání. Mějte krásný den, je hezky, je teplo. Já tady mám na teploměr 27 stupňů, když je pod mrakem a fouká. Tak jsem nějaká z toho celá, že je takový teplo.
0: Tak hlavně buďte v pohodě, protože za malou chvíli vyrážíte opět na další kolo, tak šťastnou cestu, Olgo, pozdravujte vaše cestující, hezky si nás tam pouštějte, Český rozhlas Karlovy Vary, no a šťastnou cestu, hezký den, naslyšenou.
1: Krásný den, děkuji moc.

A jdeme plnit další přání. Dobrý den, dnes má 86. narozeniny britský bubeník a zpěvák Ringo Starr, známý ze skupiny Beatles. Moje maminka Jarka vybírá písničku od Beatles s názvem Yesterday. Bude i Bohuslavám k svátku, vám všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům. Děkuji moc, Silva z Prahy. Zdravíme do Prahy, vás Silvo i vaši maminku Jarku. Hezký den.

0: vám pěkně. Naschledanou.
1: Přejeme k narozeninám všechno nejlepší, hlavně pohodu a klid. Užijte si léto společně, všechny vás zdravíme a krásně si to oslavte. Naslyšenou.
0: Děkujeme, paní Kinská, naschledanou.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Filmy, setkání, program od rána do večera. Festival umí pořádně vybít baterky.
2: Dobíte je v relax zóně Karlovarského kraje v parku Zavřídlem.
1: Od 4. do 10. července vás čekají tolky, pohyb, pohoda i gastro od Pinkies a cukrárny Myšák.
2: Karlovarský kraj na Kvifu. Vaše oáza klidu uprostřed festivalového dění. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Ankaře začíná summit lídrů NATO. Z Česka přicestoval premiér Babiš i prezident Pavel. Omezení na silnici 1/13 u Karlových Varů začne později. A dnes čekejte polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přicestovali na summit NATO do Ankary každý vlastním letadlem. Lídři 32 států aliance jednají v turecké metropoli o plnění závazků a navyšování výdajů na obranu.
4: Lídrem české delegace je Babiš, ovšem Pavel dnes oznámil, že se obou hlavních částí summitu také zúčastní.
5: Chci prostě slyšet ty argumenty, protože mám obavu, že by se ke mně jinak informace nedostaly.
4: Na neformální večeři lídrů Pavla pozval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Česko jako jedna z mála zemí dosud neplní cíl 2% HDP investovaných do obrany. Podle Babiše se to podaří příští rok.
6: Navýšíme rozpočet obrany o 36 miliard a měli bychom teda poprvé dosáhnout 2%.
4: Na summit míří také americký prezident Donald Trump, který evropské spojence dlouhodobě kritizuje kvůli nedostatečným výdajům na obranu. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Mezi ostrovem a Karlovými Vary pokračuje výstavba nové mimoúrovňové křižovatky a připojovacích jízdních pruhů. Připravované omezení silnice 1/13, ale stavbaři zatím z technických důvodů odsunuli. Začít by mělo přibližně za měsíc. Dopravní omezení pak bude patřit mezi největší v regionu, říká oblastní ředitel ředitelství silnic a dálnic Lukáš Hnízdil.
7: To omezení bude poměrně dlouhé, jedná se o úsek asi 3 kilometrů a tady

0: Jsme v podstatě limitovaní tím, kde jsou přejezdy středních dělících pruhů, kde můžeme svést a zase převést dopravy z jedné strany na druhou.
1: Návštěvníci filmového festivalu v Karlových Varech včera viděli reprízu světelné show s drony, která byla součástí slavnostního zahájení. Opět létali nad Sokolským vrchem a nejlepší výhled měli diváci před hotelem Dermal. 13 dronů vytvořilo obraz se široké až 220 metrů, říká režisér a spoluautor projektu David Zaorálek.
2: Tělo toho dronu je z tvrzeného plastu, dokonce má i zabudovaný padáček a ta spodní část celá září. Z každého dronu vám vychází světlo až o svítivosti 3000 lumenů.
1: Pokud to povětrnostní podmínky povolí, organizátoři slibují, že dronová show by se mohla uskutečnit i dnes večer ve 22 hodin a 30 minut. Na jižní Moravě od dnešního odpoledne hrozí zvýšené riziko požárů, může za to dlouhotrvající sucho a silnější vítr. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav. Platí až do odvolání. Lidé by proto neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Hrozí i zhoršení kvality vzduchu, které může u některých lidí způsobit dýchací potíže.
3: Počasí.
1: Dnes čekejte polojasno až oblačno, odpoledne přibývání oblačnosti a místy přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Vanemírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Silnice číslo 213 mezi Vojtanovem a Hazlovem na Chebsku je uzavřená do konce srpna.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
4: Na dráhu zpěvačky zpočátku vůbec nepomýšlela, ale jak se říká, o odříkaného chleba. Nejprve prorazila v Německu, pak také u nás. Stále koncertuje i se svojí německou kapelou. V loni oslavila kulatiny, sepsala svoji autobiografii a pro sebe a Štefana Margitu napsala duet. Marta Jandová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji, krásný dobrý den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: A teď dozněla tato píseň a Marta Jandová je s námi živě ve vysílání. Jste rozmazlená?
1: Já si myslím, že všichni jsme trošku rozmazlený. Určitě, minimálně, tak byla jsem rozmazlovaná od mých rodičů a teď od mýho manžela. A já rozmazluju zase naší dceru.
0: Teď jsem chtěla se zeptat, ano, jestli i vy jste rozmazlující máma.
1: Já strašně ráda rozmazluju. To je, jako samozřejmě musí být určitý meze. Jako, ale v takových ty maličkosti dítě nikdy není dostatečně objímáno a pusinkováno a zahrnováno láskou a jak bych řekla, pozorností. Tak. Hmm.
0: Vy jste o sobě prohlásila, že jste věčná optimistka a že kdyby se to mohlo vyučovat, že vy byste byla profesorkou. Umíte i nakazit někoho? Podařilo se vám nakazit někoho svým optimismem?
1: Já nevím, jestli natrvalo, ale snažím se o to. Právě jsem o tom mluvila nedávno s kamarádkou a i s manželem, protože já, jak asi ta energie pozitivní ze mě nějak vyzařuje, když třeba nejsem třeba unavená nebo smutná nebo naštvaná, což ale tak často zase není, nebo když jsem o samotě, to se taky furt jako nedělám, člověk, když je sám, tak spíš odpočívá. Ale že třeba přišlo spousta posluchačů, jak za mojí německou kapelou po koncertech, a teďko vlastně i tady, když mám českou kapelu v Čechách, tak i po koncertech chodí některý lidi. A někteří třeba i říkají, že vůbec nevěděli, že mám český písničky, což samozřejmě mrzí trošku, ale tak to prostě je. A že ale i když neznali ani jednu písničku, takže ten koncert je jako strašně dobil energií a to jsem právě slýchávala hodně i v Německu a to mě hrozně těší, že minimálně, když už je třeba nenakazím optimismem, tak aspoň jim nějakou tu energii dám, protože já když si stoupnu na jeviště, kde mám teda zpívat, ne moderovat, ale zpívat, bez zpívání to je vedle lásky, rodiny a tady těch věcí moje největší vášeň, tak já jsem hrozně šťastná, mě ty prkna opravdu něčím dobíjej. A šla jsem se zlomenou nohou na jevišti, nemocná, s angínou a vždycky jakoby ty bolesti nějak jsou pryč, ten adrenalin to prostě celý přebije a jak to dělám ráda, tak nic nebolí. Pak jdu z jeviště a to zase pak se na mě některý lidi zlobějí, protože třeba když hrajem 2 hodiny, tak já pak potřebuju v klidu si sednout v zákulisí, aby na mě třeba 30 minut nikdo nemluvil, abych já nemusela mluvit a jen si sedím a jako tak si přemýšlím a ještě se jako dopotím a tak. A pak lidi jako nechápu, že třeba hned po koncertě nevyjdu ven, abych si s nima objímala, ale zaprvé by měli, by to bylo vlhké obětí. A ne vřele taky, ale vřele a vlhké, to nechtěj. A za druhý, prostě po 2hodinovém maratonu si potřebuji na chviličku jako tu pusu zavřít a uvolnit i ten mozek a mít jako chvilku klid.
0: My se k vašemu působení, co by zpěvačky, určitě ještě samozřejmě dostaneme, protože to je ta vaše hlavní profesní dráha, byť jste se jí dříve, nechci říct říkávala, ale nechtěla jste být zpěvačkou, ale vy jste v poslední době také spisovatelkou. Napsala jste své takové paměti,
1: jo.
0: Ale dokonce jste také napsala duet, napsala jste píseň a vy jste ji dokonce složila. A to duet pro Štefana Margitu, tedy vás dvou. Koho to napadlo? Byl to Štefan Margita?
1: Byl, on mě zavolal a on je strašně takový, jak mluví, tak Martičko, ale Štefan, prosím tě, mám takovou prosbu. A říkal mi právě, a to už on mě zavolal rok předtím, než se to vůbec natáčelo a řekl mi, že mám čas a že by byl hrozně rád, kdybych tu písničku napsala já. Že poslouchal moje písničky, že se mu moc líbily a že si myslí, že bych to mohl dobře zvládnout. A já jsem to trošku oddalovala, protože člověk neví, jako já jsem přesně nevěděla, jak si to představuje a nechtěla jsem něco jako moc třeba rockovýho nebo až moc popovýho. Myslela jsem si, že tam třeba bude zpívat svým jako operním hlasem, tak jsem mu pak ještě jednou volala a říkala, jak budeš zpívat? A on, ne normálním hlasem, jako nechci to jako operně. A já jsem napsala nějakou básničku. Mě to občas napadne, že prostě píšu i bez melodie třeba, ale jako není to báseň, která by se dala, nebo nedokážu si představit, že by někdo jako někde recitoval. A on mi pak zavolal 30 minut před tím natáčením a říkal mi, to bylo na konci léta nějak, a říkal mi, Marti, tak jak seš jako na tom? A já jsem řekla, hele, něco už mám, ale není to úplně hotový. A to jsem kecala trošku, protože jsem měla jenom ten text a to jenom první sloku a vlastně refrén. A jenomže, jak jsem to tak různě psala, tak jsem nějaký nápad už měla, tak jsem si to prostě, jako já neumím hrát pořádně na žádný nástroj, tak jsem si to otevřela na iPadu, mám ten svůj jako hudební program, který znám právě už od mojí kapely, třeba už těch 25 let, 30 let už znám ten program, tak jsem to tam jako nějak naládovala a poslala jsem mu to a měla jsem hrozný strach. protože jsem pro cizího člověka ještě nikdy nic nenapsala a on mi hned, on se to hned poslechnul a hned mi napsal, jako první mi teda pochválil ten text a potom i tu melodii, tak jsem byla hrozně, hrozně moc ráda a to vlastně bylo, pak se to jeho producentský tým, ten si ho zpracoval prostě podle toho, jak to chtěl ten Štefan, v tom už prsty vlastně vůbec nemám, protože jako já osobně bych to asi zprodukovala trošičku jinak, ale nebylo to pro mě, bylo to pro Štefana a zrovna včera jsem ho potkala. A on mi zase řekl, já mám tu písničku tak rád. Ten text jako tak je, to je prostě tak o životě a o mě, jak to vidím a tak jsem za to hrozně ráda.
0: Tak si pojďme poslechnout.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zanechávam stopy. To byl společný duet Štefana Margity a Marty Jandové, která je naším dnešním hostem. Tedy ten duet jste vy napsala, vy jste napsala nejen text, ale i hudbu, vlastně jste ho složila. Je to složitější, těžší, náročnější, když píšete duet jakoby pro dva, než když je to jenom solo?
1: Abych pravdu řekla, tak takové myšlenky jsem vůbec neměla, protože většinou písničky, jak to takhle znám, že se třeba dodělávají duety ještě z písniček, které vůbec žádný duety nebyly, že samozřejmě ten text musí být nějak uspůsobený, aby bylo jasný, že když se třeba duet mezi holkou a klukem, tak aby nespíval moc sem tě chtěla a takovéhle věci. Ale jinak si myslím, že ne, ono je těžký možná napsat něco, aby se to jakoby hodilo k tomu duetnímu partnerovi. Aby to nebylo, já nevím, teď nebo o menstruaci, když tam má zpívat muž, nebo já, nebo rozumíte? No,
0: rozumím, naprosto.
1: No, jsem trošku přehnala moje přirovnání, ale myslím, že to všichni rozuměli. Takže to asi na tom bude těžký se jakoby trefit do toho partnera právě, aby o tom mohl zpívat i on.
0: Tento duet je vlastně součástí alba Štefana Margity, které nedávno vyšlo. To album se jmenuje Andělé strážní. Tento duet tedy se nazývá Stopy a celá ta deska má být pokřtěna zítra. Mm-hmm. Budete křtít, budete na místě a zazní duet?
1: Myslím si, že nezazní, že tam bude tak on tam těch andělů strážných má strašně moc na té celé desce, takže tam asi sejdeme všechny zpěvačky, který, nebo muzikanti, který na té desce s ním spolupracovali. Já tam přijdu vlastně jako ho podpořit.
0: Podpořit a podpoříte ho, předpokládám, asi příští rok v květnu v Lucerně, kde budete zpívat.
1: Budu. Tak. Přesně tak.
0: A co vy jako solová zpěvačka chystáte sama nějaké turné?
1: Já to chystám vlastně pořád jako hodně, ale jde mi to nějak hrozně moc pomalu. I tím, že mám to jedno dítě, sice už je 12 a už mě jako přestává potřebovat pořád, že jí nemusím s ní už všude chodit a tak dál, ale stejně já mám vždycky jako hroznou motivaci něco dělat, jenže najednou ten čas utíká tak strašně rychle, že uteče rok a já ani nevím kde a co se stalo. Takže jako já chystám, já už několik let vlastně píšu, hrozně bych chtěla udělat druhou desku, nebo nových písniček už pár mám. Uvidíme, jak to půjde dál a všechno, jak jsem říkala, všechno to hrozně trvá, než se rozhodnu, kde co natočit a je to hotový ještě, anebo to ještě není hotový a tak. A k tomu ještě vlastně pořád mám tu svoji německou kapelu Die Happy a to jako opravdu jsme zrovna ve studiu, už jsem tam byla minulý týden, jsem naspívala už 4 písničky, 3 mě ještě čekají v říjnu, že tam pojedu na 2 dny. A takže toho je pořád hodně. Vlastně s německou kapelou jedu na turné v březnu. To budu skoro celý březen, budu pryč. A s mojí českou kapelou teď vlastně máme takový jako mini turné po menších klubech, takže nás čeká Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Vyškov a ještě něco. Všechno to v té hlavě nemám. Ale na to se moc těším, já jsem zvědavá, kolik lidí přijde, protože sice jako hrajem, ale hrajem na různých městských slavnostech a na nějakých festivalech. A takže když ty lidi tam třeba jdou, tak buď to je zadarmo, nebo se to zaplatí v rámci festivalu. Tak jsem zvědavá, jestli budou chtít vidět i mě jako a zaplatit vstup vlastně jenom za mě. Ale jsme připravení, máme spoustu nových písniček, máme různé blbosti a vychytávky, a dokonce jeden cover. Tak bych byla moc ráda, kdyby to dopadlo dobře.
0: A holka rozmazlená, ta asi také zazní.
1: Ta tam taky zazní, ano, ta tam taky zazní.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majer
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: bránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám se zpěvačkou Martou Jandovou, která stále koncertuje jak v Česku, tak ale i v Německu se svojí kapelou Die Happy. Je to stále ta stejná kapela, se kterou jste začínala?
2: Mm-hmm,
1: stále, úplně?
2: Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu moji Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi vychovávala, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůvatý mamince, ona udělala první krok, to říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní, jinak já i v noci, když jsem byla prostě, jasně, že jsem byla v noci s ní, ale jakože vůbec jsem ji nechtěla odstrčit a pořád vlastně dělám všecko s ní, když má kroužek někde trošku dál, tak ji vezu a čekám na ní a něco si dělám v autě nebo beru psy a tak dál. A tak jsem úplně odbočila. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc. Jako opravdu, já miluji i moji českou kapelu a jsou to vlastně moje písničky, které jsem se napsala úplně sama a nikdo mi do toho nekecá a tak, takže na jednu stranu jsem jako královna, císařovna, bůh ví co, kněžna. A v Die Happy, ale tam jsem jenom jako součástí, takže odpadá část takového stresu, jestli máme dělat tohleto nebo támhleto. A hrajeme vlastně písničky starý, některý už třeba fakt těch 30 let, my existujeme přes 30 let už a miluju to, teďko jak jsem byla ve studiu minulý týden, tak jsem zase zpívala, křičela, plakala do mikrofonu, všechno, co se hodilo k těm písničkám a miluju to. Takže jako ta Die Happy je fakt taky strašná srdcovka a budem taky v Praze v březnu, ale nemám to datum v hlavě. My vždycky, když tady jsme z Die Happy, tak hrajeme v Akropoli, tak kdyby někdo z posluchačů se chtěl přijít podívat, tak v Akropoli někde ke konci března tady byl. Myslím, že to bude čtvrtek.
1: Die Happy tedy stále ve stejném složení a nežárlí na sebe kapely, když ještě Die Happy přivezete do Prahy?
2: Ne. Naopak moje česká kapela se vždycky přijde podívat a strašně jako fandí a koukají se, jak bubeník se kouká, jak hraje bubeník a tak dále. Jako, to je silný slovo, ale vždycky potom při párty prostě si přesně baví basista s basistou a bubeník s bubeníkem a tak. Takže a oni i vědějí, že Die Happy je prostě moje. To je to moje hlavní povolání.
1: Tak byla také první.
2: No.
1: Ostatně to jste ještě ani netušila, že budete zpěvačkou někdy. No. Bylo to tak jako na zkoušku a vlastně stačilo jedno setkání s vaším tehdy budoucím a samozřejmě pak i bývalým manželem.
2: No.
1: Vzpomínáte na to občas se svým bývalým mužem?
2: Vzpomínám a vtipný je, že my jsme se potkali 23. dubna. A já vždycky, když se na to vzpomenu a stává jako na 95% si vzpomenu ten den, tak mu vždycky napíšu, vždycky počítám pospátku, jak dlouho už se známe. A takže my jsme se potkali v roce, 93, takže teďko slavíme 32. narozeniny, že od příští roku slavíme 33., tak mu píšu všecko nejlepší k 33., ne narozeninám, ale jako k výročí, že už se známe. A on mi vždycky odepíše, jako říká, to je šílený, jak dlouho my už se známe. A je to jako, by to bylo třeba před rokem, ne, ale třeba před 10 lety bych to tak brala, ten čas fakt utíká hrozně rychle. A ráda se vracím do té doby, protože my, jak jsme se pomalu stávali slavnýma, jako trvalo to asi 6 let a pak to tak jako najednou všecko přišlo a hrála nás tam hudební televize, MTV a tak vím, jak ta doba byla ta nejkrásnější vlastně. Byli jsme mladí, celý život byl před náma, byli jsme úspěšní, jezdili jsme po celé Evropě v tom Nightlineru, to je ten autobus, kde vzadu jsou postele vlastně na Palandách, kde jsme žili vlastně ty měsíce, ty roky. A zažít to spolu jako čtyři nejlepší kamarádi vlastně, já a tři kluci, plus samozřejmě naši technici, tour manažer, autobusák a tak dál, že to bylo strašně krásný období.
1: Ale goodbye kapele Die Happy prostě jste od té doby neřekla a asi ani nikdy neřekne.
2: Ne.
1: A proč jsem řekla goodbye, to vy určitě víte.
2: Já jsem si říkala, jestli to je náhoda. Ne, je to vlastně naše jedna z nejznámějších písniček, no, goodbye.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kapela Die Happy, Marta Jandová a píseň Goodbye. My si goodbye ještě neřekneme, my si budeme ještě dál povídat. Vy jste určitě v minulosti slýchávala, když vás představovali někdy někde Marta Jandová, dcera Petra Jandy. Teď už si myslím, že to neslýcháte, ale slýchávala jste to. Co to s vámi dělalo? Mrzelo vás to? Byla jste hrdá?
1: A tak půl na půl. No, člověk to může říct hezky, dcera Petra Jandy, nebo taky člověk může říct ten zpratek, který mu tatínek Petr Janda vyšlapal cestičku. To jsem slýchávala poměrně často. A hlavně teda o té cestičce, ale co bylo divný, že já jsem to slýchávala někdy, když jsem byla malá, třeba jako i ve škole nebo tak, že jsem, já nevím, Bůh ví co, paní učitelka první a druhý třídy moje, ta chudinka musela jí hodně zvonit v uších, protože jednu dobu, když jsem dospěla a začala jsem vzpomínat na školní roky, tak jsem si říkala, že najednou jsem si uvědomila vlastně, jak ona mě šikanovala strašně, že ve škole, ve třídě mohl každý udělat cokoliv, jenom já jsem za to, že jsem přelila kytky jako šestiletý dítě a nevěděla jsem, že když je kytka suchá, že to proteče a že musím pomalu, tak mě za to radši seřvala před celou třídu, když mi vzala za ruku a řekla Marti, podívej, dělá se to tak a tak. Až to jako gradovalo do opravdu jako velkých trestů od ní, že už mám to nevydržela, musela jednou do školy si opravdu jít stěžovat. A že já jsem tady jako dítě furt optimista, jsem si říkala, tak asi jsem fakt zlobila nebo něco takového. Než mě potom maminka vysvětla, že jsem nezlobila. Že opravdu ta paní učitelka byla velice, velice zlá. A v Německu tam mě nikdo s nikým nesrovnával, protože tam nikdo nevěděl, kdo je Petr Janda, kdo je Olympik, až na pár vlastně emigrantů nebo lidí, kteří milovali hudbu východní Evropy. Až když jsem se vrátila před těma 15 lety, tak jsem to začala jsem hrát muzikálu a pak jsem se najednou stala porotkyní Superstar, tak najednou si lidi všimli, aha, to je ta dcera Petra Jandy, která teda žila v tom Německu dlouho a najednou se to začalo vracet od některých lidí. Samozřejmě škarohlídi, spousta zlejch lidí, kteří si léčí komplex v anonymitě přes sociální sítě, těch je spousta, ale stejně mě to udivilo, že používají furt tak starý argument. Kdyby třeba řekli teď, já nevím, že já kdybych až teď začala dělat hudbu, nebo kdyby mi teďko bylo 18 a začala bych dělat hudbu, tak lidi si to samozřejmě spojí nějak, jakože dcera, otec a tak. Ale mě tenkrát to bylo nějakých 33 a v Německu jsem fakt jako byla slavná, ta kapela byla známá a byli jsme v hitparádách, hráli nás na MTV a ty lidi přesto řekli, že v Německu mi táta vyšlapal kariéru. Tak fakt mě to začalo už hodně mrzet a už mi je 50, kousek přes teda, a 51, chtěla ulejt jeden rok. Řekla bych, že tady to už mě nevadí, ale stejně občas člověk se na to úplně nezvykne, na ty jako ošklivý komentáře. Ale na tátu jsem pyšná. Já jsem velice pyšná dcera Petra Jandy, protože táta je skvělej, strašně talentovaný, obrovský dříč a hlavně já už asi 4 roky miluju slovo vášeň, používám to opravdu furt, snad skoro každým rozhovoru, jestli to už někdo několikrát ode mě slyšel, tak se omlouvám, ale je to slovo, které jsem našla i vůči mojí dceři, že jí říkám, že jí hrozně přeju, aby si tu vášeň k něčemu našla, protože to vidím u táty, že táta si našel tu vášeň od malička, ten hudební nástroj, tu hudbu, a protože ta vášeň nepustila, tak v tom je strašně dobrý v tom, co dělá. A je to jakoby on to bere jako jeho poslání a proto v tom je tak dobrý, a proto ho to tak baví a proto je pořád v takový kondici. A vím, že mluvím hrozně dlouho, omlouvám se, ale loni jsem v Mikulově potkala paní zahradnici. Říkala jsem, jak to má krásný to zahradnictví. Ona mi říkala, víte, já jsem v 5 letech věděla, že budu zahradnice, a i když mě všichni od toho se snažili oddálit, protože jsem s tím měla křivý záda a pro holky to není, to musíš tahat těžký kameny a takovýhle, tak ona si sama vystudovala, co potřebovala k tomu, aby mohla na vejšku, vystudovala s červeným diplomem a ten sen se jí splnil a řekla, protože jsem měla tu vášeň od těch 5 let. A když se pak loučila s Maruškou, tak já jsem se skoro rozbrečela, protože ona jí vzala její ruku do obou rukou a řekla jí, Marušku, já ti strašně moc přeju, aby si našla tu tvojí vášeň, protože pak máš v životě vyhráno.
0: Říká Marta Jandová, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: To byl společný duet Petra Jandy a Marty Jandové. Tak si říkám, umíte říct svému tatínkovi kritiku?
1: Ne.
0: Když by se... Ne? Takže kdyby se vám ten duet třeba nelíbil, nebo jste se v tom necítila, tak mu to neřeknete?
1: Ne.
0: A proč?
1: Já nevím, já mám nějaký v sobě, mám nějakou záklopku, že si myslím, že on je o těch 30 let v hudbě dál a takhle není nikdy nic, že by se mi úplně nelíbilo. A když on napsal duet, tak se mi to vždycky líbilo naštěstí, jo? Když napsal nějakou písničku, ale často mi pouští své nové písničky a když se mi nelíbí, tak řeknu, tak mu pochválím tu část, která se mi líbí. A nevyjádřím se k té části, která se mi třeba nelíbí. Jednou jsem měla pocit, to měl nějakou ale krizi svýho života, to bylo vlastně zanedlouho potom, co umřel můj brácha, tak mě tak tátovi nešlo vůbec nic a psal písničky a to jsem z něho fakt měla blbej pocit, protože ty písničky byly i takový ponurý a tak. A to si pamatuju, že jsem ho koupila, že to už jsem vydělávala, to už jsem začala v Německu vydělávat, tak jsem ho koupila pro lidi, kteří to neznali, protože už to tak ani neexistuje, iPod vlastně. V krabi kam se dalo nahrát spousta megabajtů MP3-ek a já jsem to přihlášený k mému účtu, protože táta neměl žádný účet nikde a naházela jsem mu tam všechny kapely, které jsem poslouchala, rockový a táta letěl hrát do Austrálie na nějaký turné a já jsem mu to dala sebou, ten iPod. A on to poslouchal a řekl mi, že ho to hrozně inspirovalo. Tak to jsem měla radost, protože potom jsem měla pocit, že zase, že ho to jako nějak z toho místa, kde byl zaseklej, že ho to jako zase odbrzdilo, že mohl, ale dělal se furt jako to svoje. Ale, takže já mu to moc nekritizuju, ale teďko ho spíš chválím, protože když jsi mě nedávno ptal, která deska se mi líbí víc, jestli Kaťata, kterou vydal před pár lety, anebo teď ta Novák, to je Bombardák, tak to jsem mu teďko opravdu s absolutní chutí a upřímností řekla, že ten Bombardák se mi líbí o hodně víc, protože je o hodně melodičtější a takový jako dospělejší pro ně. Ty Kaťata, to si myslím, že se potřeboval odpoutat, takže on asi měl možná pocit, že čím je starší, tím víc musí psát normální hudbu a naštval se a řekl, ne, prostě ne. Ale ten úspěch mu dává za pravdu, protože hraje furt, je všude, hraje strašně dlouho, vždycky, když hodinu na tom jevišti, jak si říkám, to tati, kde bereš tu energii? A vždycky doufám, že to má, že mi to dal v genech, že v jeho věku, já doufám, že nebudu hrát tak moc jako on, ale že v jeho věku pořád ještě budu mít tu energii, jakou má on.
0: Tak vaše vzpomínky nejenom na tatínka, ale i na to, jak jste se dostala ke zpěvu, jak jste odjížděla do Německa a tak dále, se zřejmě, předpokládám, určitě čtenáři dozvědí z vaší knihy, kterou jste loni vydala, Best of se jmenuje. Mm-hmm. Loni jste slavila také kulatiny, padesátiny, mm-hmm. Snad nevadí, že to takhle řeknu. To spolu asi souviselo. Měla jste nějakou potřebu jako zrekapitulovat si ten dosavadní život?
1: Já si vždycky říkala, že jsem tu potřebu neměla, ale nakonec teď, když se koukám na ten rok zpátky, tak asi měla. Já jsem totiž vydala dva deníky pro děti, protože když jsme byli v covidu zavřený, tak Maruška si furt chtěla psát nějaký deník a měla to jeden den v jednom sešitu popsanou jednu stránku. Potom si vzala druhý sešit, že začne teda od začátku a tak těch sešitů už bylo asi 12. Když jsem řekla, hele, já udělám deník pro děti a pro ní jsem teda chtěla udělat deník, aby to bylo bez data, aby se tam prostě mohla psát třeba po měsíci zas. A potkala jsem úplnou náhodou paní, která, bavili jsme se spolu, protože jsem v covidu četla na svém Instagramu knížky a měla jsem od nich nějaký knížky a potkala jsem se s tou paní, která mi ty knížky vybírala v tom obchodě a ona řekla, a co tak jako děláte? Já si říkám, já teďko dělám knížku a ona je jako, a já ne, to dělám pro dceru jako deník a ona, jak deník, tak jsem jí to vysvětlila. Ona řekla, hele, já pracuji i pro to vydavatelství, jo, pro jedno vydavatelství. Pojďme si o tom popovídat. No já jsem jí to už přinesla skoro hotový a tak řekla, to je super, to vydáme. A bylo to jako docela úspěšný. Opravdu vím, že se to několikrát ještě jako dotišťovalo a že to furt ještě vlastně už to je asi 5 let a furt to ještě v těch obchodech mají. Takže to jako nevyřadili ještě, zase jsem hrozně ráda. Ten druhý už pak tak úspěšný nebyl jako ten první. A když jsem si to jako tak kreslila, částečně jsem si dělala i ten design sama, protože mě to hrozně baví, tak jsem si říkala, to tak bych se někde mohla udělat jako tu knížku. A zase jsem jí potkala, řekla jsem jí to a ona řekla, tak proč na těm padesátinám? No, tak jsem řekla OK a dělala jsem to a bylo to teda o hodně víc práce, než jsem si myslela. A když jsem začala, já jsem se snažila to dělat po těch 5-10 letech, tak to první a druhý pro mě byly hrozně těžký. To jsem třeba měsíc přestala psát, protože jsem našla starý dopisy od mý mámy, od mýho bráchy a starý fotky. A strašně jsem tenkrát před tím rokem jsem, nebo před rokem a půl, když jsem to psala, tak jsem seděla v té své kanceláři, kterou jsem si pronajala jenom na psaní knížky a včera jsem odevzdala klíče, že už ji nepotřebuji, tak jsem tam třeba, jako hodně jsem brečela, hodně jsem vzpomínala a včera jsem tu kancelář vracela a zase jsem tam viděla ty dopisy a než jsem jela k vám, tak jsem našla dopis od mý babičky a od dědečka, který mi psali před 34 roky právě do té Ameriky, kde jsem byla na rok. A přesně, takže to mi dalo hroznou motivaci vůbec jako o to, jako ty vzpomínky se mi hrozně oživily v té hlavě skrz ty starý dopisy. Našla jsem mámin starý parfém, protože já jsem to měla všechno v krabici v Německu a tu krabici jsem si právě rok před vydáním té knížky z toho Německa odvezla. Takže to bylo takový, prostě se to všechno sešlo v jeden ten moment a byla to i z velké části skvělá terapie.
0: A možná to vydá ještě na nějaké pokračování, si říkám.
1: No já jsem přemýšlela o tom, že bych to udělala jako audioknížku, že bych si to pokusila namluvit dokonce i sama, protože bych mohla ještě vyprávět víc a mohla bych do toho i zpívat, nebo se smát, nebo tak prostě. Tak mi držte palce, protože mi psalo pár lidí, kteří číst nemůžou, protože jsou slepí.
0: A chtějí si to poslechnout.
1: Že by to hrozně chtěli, že prosím, my si taky chceme v uvozovkách přečíst. Namluvte jí pro nás, tak mi dali zelenou, že by to šlo.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si se zpěvačkou Martou Jandovou. Vy jste zmínila, že vaše 12-letá dcera si zatím hledá svoji vášeň. Co když to bude zpěv?
1: Já doufám, že ne. Já vím, že to zní divně, ale ona krásně zpívá. Opravdu je taková eterická bytost a i máte jiskry v očích, že bych ji na tom jevišti i viděla. A ona trošku dělá, jako, že je jakoby v divadelním kroužku a chodila do kýňáku, než pak už nebyl čas, a hraje na klavír a tak, ale ona teďko má období, kdy teďko je největším idolem tatínek zrovna a tatínek je doktor, že jo, a takže ona si myslela, že buď bude po tatínkovi lékařka, a rovnou jí pak napadlo, že by mohla být gynekoložka, protože on je gynekolog a on má svůj vlastní praxi, malinkou, jako, kde je sám jako doktor, tak říkala, že by to mohla přebrat po tátovi, že by to vlastně bylo jednoduchý, protože by rovnou už měla kde pracovat, nemusela by někde doufat, že ji někde vezmou. Dokonce už říkala manželovi, říká, tati, hele, a ty bys třeba mohl pracovat třeba na dvoudenní úvazek nebo něco takového. A on říká, počkej, já už pak nechci pracovat, on fakt pracuje.
0: Ty jsi ho zaměstnala.
1: Tak on fakt pracuje strašně moc, on je takhle ve všední den, odchází v 7:30, vrátí se, včera přišel v 9 večer, jo, protože je tam hodně té byrokracie, hodně papíry, výsledky, tady ty všechny věci. A nebo, protože tatínek, jako můj manžel, chtěl hrozně být vědcem dřív a společně nás zajímá vesmír a tady ty všechny věci a chodili jsme na kurz do planetária, jako o hvězdách a tak. Tak o tom často mluvíme a já jsem nedávno slyšela podcast od jednoho českého vědce, Jan Lukačevič se jmenuje, který vyprávěl o tom, jak jeho sestra je snad astrobioložka, nebo já nevím, je bioložka nebo astrobioložka, ale vyprávěli o tom, nebo on vyprávěl o tom, když lidi poletějí na Mars a budou tam nějakou dobu třeba muset zůstat, ta cesta trvá dlouho, tak že teďko se zkoumá v té biologii právě, jak tam dodat, tam není voda, nebo to je kontaminovaná, je tam kontaminovaná půda, tak začalo mluvit o aeroponii, tak já jsem si zjistila, co to je aeroponie, pak si mi to vyprávěla a ona, to máme, to zní suprově, no tak buď budu gynekoložka nebo astrobioložka. Takže uvidíme, co bude. No,
0: v 12 letech má docela přehled.
1: No, protože my jsme takový, nás všechno hrozně zajímá právě, hlavně teda manžela, a říkám, on je její velký idol, a co řekne tatínek, to je prostě jako, to je zlato.
0: Já stále říkám Marta Jandová, ale vy jste Marta Werner vlastně.
1: Jsem, ale já to Jandová jsem si nechala do práce, když zpívám nebo když někde vystupuju, protože to Marta Werner je, já jsem hrozně inkognito pod tím jménem. A bylo to jednou vtipný, protože jsem si objednala nákup a přišel kurýr a dal mi ten nákup a já jsem nějak byla nenamalovaná, nevím, možná i v županu, a on mi říkal, tyjo, vy mi někoho připomínáte, a já... Nejste první. Já říkají všichni, že někoho jako připomínám. Ale já nevím koho. A já říká, to nevadí. Říkám, nejste první. Já mám asi takovej obličej prostě. No a do 2 minut mi volal. Ale já už jsem na to přišel. Já jsem se dal vaše jméno do Google a vyšlo mi, že Marta Werner je Marta Jandová. Takže já si toho Marta Werner užívám, protože to málo kdo jakoby ví, nebo to jednou slyší, pak to zapomenou. To znamená, že když já chci být jako inkognito, tak jsem Marta Werner. A když potřebuji, aby někdo věděl, kdo jsem, tak řeknu Marta Jandová. Takže je to takový dobrý mít dvě jména.
0: Ostatně vlastně popularita vašeho tatínka vás odrazovala od toho být zpěvačkou a zvykla jste si na tu popularitu potom už. Byla vám někdy příjemná?
1: Jako jo, ta hezká popularita mi je příjemná. Já miluju lidi, já bych byla dobrá, kdybych pracovala u pokladny, v hotelu nebo někde, jako, nebo v restauraci, protože já ty lidi fakt mám strašně ráda. A na všechny se furt usmívám, zdravím cizí lidi na ulici a tak. Takže ta popularita, když lidi ke mně přijdou a řeknou, že mě mají rádi, tak to mě baví. Nemám ráda, pak tom, ta popularita má tu stěnou stránku, že pak kdokoliv anonymní, a teď v té době bohužel už i neanonymní lidi mi pak říkají hrozný věci. Nebo píšou teda hrozně jako fakt pod čarou úplně, fuj. A tak to je ta stěná stránka té popularity.
0: Jak se z toho dostanete, nebo co vám z toho pomůže?
1: Můj muž je takový můj polopsycholog. Aha. A občas nepomůže nic, občas si fakt jako si popláču. Opravdu je to, některý ty lidi jsou opravdu strašně ošklivý.
0: Tak ať jich je co nejméně. Nejlépe, ať nejsou žádní.
1: A nebo ať ty lidi, protože já mám pocit, že jsou sami nešťastní, tak já jim všem přeju, ať jsou šťastní, ať nemusí lidi okolo sebe dělat taky nešťastný.
0: Ať mají naplněný život. Já moc děkuju, že jste tu byla. Marta Jandová.
1: Já taky moc děkuju. Alex.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Karlových Varech vznikají hokejové scény připravovaného celovečerního snímku Lajna konečně film. Ve Žluticích na Karlovarsku pokračuje stavba nového mostu přes řeku Střelu. Dobírka je pro e-shopy ztrátová, někteří prodejci službu zdražují, jiní úplně ruší. A zítra čekejte oblačno až skoro zataženo, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V karlovarské Matony aréně začalo natáčení hokejových scén připravovaného filmu Lajna konečně film, který navazuje na populární seriál. První záběry vznikly na zimní olympiádě v Miláně. Ve snímku diváci uvidí známé postavy, včetně trenéra Luboše Hrouska v podání Jiřího Langmajera i jeho partnerku Denisu, kterou hraje Hana Wagnerová. Premiéra filmu v kinech je naplánovaná na letošní 31. prosinec. Žlutice na Karlovarsku staví nový most přes řeku Střelu do městské části Lomnice. Dělníci teď usazují mostovku. Stavba přijde přibližně na 16 milionů korun a město ji zaplatí z dlouhodobého úvěru. Protože jde o jedinou příjezdovou cestu do Lomnice, můžou řidiči po dobu prací využívat provizorní přemostění, říká starostka Helena Plicová z uskupení Žlutice pro život.
4: Vzhledem tady k tomu rozsahu poškození skutečně nebylo možné ten most jenom opravit. A proto se počítalo s odstraněním té stávající konstrukce a výstavou zcela nového mostu na tom stejném místě. Takže nejprve jsme museli vlastně vybudovat provizorní objízdnou komunikaci s tím provizorním mostem.
2: Stavební práce potrvají do začátku října. Balíky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost Upgate, která vyvíjí e-shopová řešení. Dobírka je pro prodejce nevýhodná.
5: E-shopy se potýkají hlavně se zvýšenými náklady kvůli nevyzvednutým zásilkám, vysvětluje marketingový ředitel Upgates Michal Benacky.
6: Pro e-shopy jde o nepříjemnost a zmařené náklady, které v naprosté většině případů nedokáže vymoct zpět.
5: Nedávno zdražil třeba prodejce kosmetiky Green Manicure nebo internetový obchod Živina.
7: Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si vždycky vyzvednou.
5: Přiznává ředitel firmy Martin Kudera. Zájem o dobírky v Česku dlouhodobě klesá. Před pandemií COVID-19 byla na dobírku skoro každá druhá.

0: A zásilka, nyní je to v průměru čtvrtina e-shopových objednávek. Současné zvyšování cen od dobírky pravděpodobně odradí další zákazníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Evropský parlament schválil přísnější pravidla pro ochranu cestujících v letecké dopravě, zjednodušil vracení peněz při zpožděných letech i zajišťování náhradní dopravy. Aerolinky budou také muset zajistit, aby děti do 14 let mohly zdarma sedět vedle rodičů.
2: Letecké společnosti nově také nesmí vybírat poplatky za překlep ve jméně na cestovních dokumentech nebo nutit pasažéry používat jejich mobilní aplikace. V případě zpožděného letu Evropský parlament nařizuje aerolinkám zajistit pro cestující jídlo, pití nebo ubytování. Europoslankyně Klára Dostálová z Hnutí ANO vítá hlavně ochranu práv cestujících.
3: Mezi ty nejdůležitější body patří, že už nemůžou být žádné poplatky za usazení dítěte vedle rodičů.
2: Dohodu ještě musí formálně schválit Rada EU. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští basketbalisté do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Estonsko sice porazili 75-73, po výhře Švédska ve Slovinsku 88-79, ale skončili ve skupině H kvůli skóre poslední.
4: Počasí.
1: V noci bude zataženo až skoro zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, k ránu budou srážky ustávat. Nejnižší noční teploty 16 až 13, na horách 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra pak čekejte zpočátku oblačno až skoro zataženo, přes den ubývání oblačnosti, odpoledne a večer postupně až na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů. Povane mírný severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: U krásného lesa na Karlovarsku ve směru na Maroltov bourala motorka. Na místě zasahují záchranné složky.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tak jste slyšeli další zprávy s Hanou Zubkovou na Českém rozhlase Karlovy Vary. Je právě teď 14 hodin a 5 minut přesně, začíná úterní dobré odpoledne s datem 7. července. Léto je v plném proudu a s ním je tu naše zámecké léto. Kam se vypravíme dnes v našem vysílání, tak to se dozvíme už za chvíli od našeho průvodce Františka Kinského. A v této hodině, kromě výletu, se společně také naučíme péct jednu dobrotu. A to ořechové trubičky plněné pařížskou šlehačkou. Mňam. Ty nám upeče podle výherního posluchačského receptu po svém cukrář Vojtěch Vrtiška. V této hodině vám také nabídneme pár kulturních tipů na dnešní akce, které se konají v našem regionu, a samozřejmě také prostor pro vaše inzeráty. Tak zůstaňte s námi, krásné odpoledne a klidný poslech s rádiem vašeho kraje.
4: Dobré odpoledne a zlata

0: Někdy příště a skupina Katapult na Českém rozhlase Karlovy Vary. Někdy příště věta, kterou všichni známe, zaznívá třeba i při odkládání výletů a často znamená, že k ním nakonec vůbec nedojde. Tak pokud můžete, neodkládejte a inspirujte se s námi s rádiem vašeho kraje. I letos totiž putujeme po našich zámcích. Zámecké léto vám každý den nabízí pozvánku na jeden z našich krásných památek, na jednu z našich krásných památek. Kam se vydáme dnes, tak to už vám prozradí náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Příbramsko, kde najdete krásný park a v něm zámek Březnice. Historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, ale také skrafitová psaníčka na fasádě zámku, která obdivuje i kolegyně Bára Kvapilová.
3: Martin a Eva sem dorazili z Příbramy.
4: No, park je úžasný. Je to tady nádherné klidné místo.
5: Má tady krásnou zahradu, krásný park a nejhezčí je vlastně z ptačí perspektivy. Ty fotky jsou nejlepší.
3: Prošla jsem nádherným parkem a s kastelánem Robertem Bartákem právě stojím na nádvoří.
6: Historie zámku Březnice je samozřejmě velmi bohatá, ale takovou nejvýznamnější historickou a kulturní etapou v dějinách Březnického zámku bylo období renesance.
3: Stoupáme nahoru k hlavnímu vstupu do zámku.
6: V období 16. století byla Březnice významným společenským a kulturním centrem napojeným na Habsburský panovnický dvůr, a to proto, že Březnici od roku 1548 vlastnil Jiří Lokšan, který byl místokancléřem České dvorské kanceláře na dvoře Ferdinanda I.
3: On měl velice zajímavou manželku.
6: Jeho ženou byla Kateřina Adlerová ze Špíru v Bavorsku, později tedy Kateřina Lokšanová, a spolu se svým manželem byli autory renesančních přestavy Březnického zámku z gotické tvrze na vlastně renesanční zámek. Byla to polovina 16. století a v období těchto stavebních úprav byla také postavena unikátní Lokšanská knihovna. Bylo to v místech, kdy se nad původní gotickou branou vystavila třípatrová věž.
3: Tam stojíme právě teď. Ta knihovna je opravdu překrásná, má fantastický dřevěný trámový strop.
6: Je to zároveň nejstarší zámecká knihovna v Čechách, postavená v roce 1558.
3: V tuto chvíli se ocitáme v 16. století. Jsme v nádherném sále. Právě tady se udála utajená svatba.
6: Březnický zámek byl v roku 1557 svědkem neobvyklé události, a to tajné svatby arcivévody Ferdinanda II., který byl druhorozený syn českého a uherského krále Ferdinanda I., a jisté Filipíny Velserové, která byla neteří Kateřiny z Lokšan.
3: Proč ta svatba byla utajená?
6: Ta svatba byla utajená, protože se jednalo o velmi stavovsky nerovný sňatek a nebylo vůbec možné, aby takto vysoce postavený druhorozený syn panovníka vzal neurozenou nevěstu.
3: Manželství to bylo šťastné, ovšem s dětmi to bylo poněkud složitější.
6: Protože sňatek byl před světem utajován, oni byli formálně nesezdáni, tak nebylo možné, aby měli spolu děti. Takže když Filipína Velserová porodila svého prvorozeného syna Ondřeje, tak ten byl po porodu vynesen před bránu zámku. Tam ho našla služebná, okamžitě ho přinesla Filipíně, která ho adoptovala, a tím vlastně byl ten vztah matky a syna zlegalizován. Totéž se stalo s druhorozeným synem Karlem, který se ale narodil roku 1560 na Křivoklátě.
3: Císař se nakonec o utajeném manželství dozvěděl. Po dlouhých 19 letech sňatku požehnal i papež a svazek tak legalizoval. Tajnou svatbu na zámku Březnice dnes připomínají překrásné svatební šaty paní Filipíny.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Březnice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Muž na útěku může mít důkazy o zničujícím úniku benzenu z továrny na léčiva. Po jeho stopě se vydá inspektorka Candice Renohárová. ČT2. Nelítostný králův Rytíř má pobít vzbouřence a Mariana Pospíchá roba varovat. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí příběh výstředního režiséra Jana Němce ve filmu Vlk z královských Vinohrad. Úterní večer s Českou televizí.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Naše cesty je Marek Ztracený na Českém rozhlase. Karlové Vary, ať už vaše cesty dnes povedou kamkoliv, tak vám přejeme šťastnou cestu až do cíle. No a pokud vaše cesty vedou sem k nám do Karlových Varů na filmový festival, tak se na vás naši kolegové Českého rozhlasu Karlové Vary budou těšit v relaxzóně. Určitě se zajděte podívat. V Karlových Varech pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Co dnes třeba připravil? Pojďme se mrknout na program.
1: Tipy pro volný čas.
0: Kviv TV parku u Termálu večer od 20 hodin vám zahraje kapela Skrat, která hraje poctivý ostravský Big Beat. Dům České televize na Divadelním náměstí nabídne od 18 hodin večer setkání s lidmi okolo filmu Na tělo, tedy například s režisérem Janem Hřebejkem, herci Mikulášem Křenem, Anetou Wignerovou, Tatianou Dykovou a Jiřím Šmicrem. Ve 20 hodin pak začne nový diskuzní pořad věnující se tématům, která mění společnost. Moderuje Daniel Stach. Na letní scéně pod Chebským mostem vám zahrají od 19 hodin kapely Chyba 404 a Violets. A Chebská galerie 4 vás aktuálně zve na výstavu fotografií herce Hynka Čermáka. Ústřední inspirací v jeho díle je ženská postava, tak určitě vyražte i tam. Legendární Angličáky představuje aktuálně Ašské muzeum v Mikulášské ulici. Jsou tady sbírky ze sbírky Tomáše Balšána, který modely autíček značky Matchbox sbírá už od roku 1973. Výstava Kult svatých těl vás zaujme na hradě a zámku Bečov nad Teplou. Ukazuje aktuálně 18 fiktivních světců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirován barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelů. No a co u nás na Českém rozhlase dnes odpoledne? Čeká vás další zajímavý host. Filmy, jako je třeba Zabít se Kala, Amerika, Anděl Exit nebo Odcházení, spojuje jméno producenta Jaroslava Boučka, který u nás patří k těm nejuznávanějším. Jeho filmy pozbírali více než 20 českých lvů. Spolupracoval na seriálech jako Návštěvníci, Chobotnice z druhého patra nebo Lucie postrach ulice. V neděli byl Jaroslav Bouček na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech uvedený do producentské síně slávy. Stal se tak pátým držitelem producentské sošky. No a dnes bude naším odpoledním hostem po 15. hodině. Zůstaňte s námi. Teď už pro vás Céline Dion. Krásný den.

0: Nebe nad hlavou a skupina Olympic na Českém rozhlase Karlovy Vary. Jak bude vypadat naše nebe? Dnes čekejte polojasno až oblačno, odpoledne přibývání oblačnosti a místy přehánky nebo občasný déšť. Tak vypadá počasí pro dnešní odpoledne pro Karlovarský kraj. Na zítřek vám už řekneme ve zprávách s Hanou Zubkovou. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl podle posluchačů druhý nejlepší recept roku 2022 podle poroty. Šlo tehdy o ořechové trubičky na skle plněné šlehačkou původně od paní Vlasty Pospíšilové z Drnovic na Jižní Moravě. Naučíme se je i dělat teď s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, to vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou připomínám soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je tentokrát nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Vojtěch Vrtiška. Ten si recept zjednodušil, aby mu netrval tak dlouho, a toho paní Pospíšilová zvládla za jedno odpoledne.
1: Tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
2: Pochoutkový rok.
3: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
1: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku. Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
3: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
1: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu, dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko. Jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
3: Těsto na trubičky odpočnulo.
1: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
3: Rozvaluj. Narolovat. Ty jsi to vyválel opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník, a teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
1: Je to tak, to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
3: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
1: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout.
3: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
1: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá.
3: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou a budeš plnit ty trubičky z obou stran.
1: Je to tak.
4: No, jak křehká.
5: Jako... Je to linka.
3: No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
1: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
4: Jo,
1: A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
3: Vypadají opravdu luxusně.
0: Musím souhlasit, vypadají fakt moc krásně a tou pařížskou šlehačkou se zkrátka nikdy nic neskazí, s tím taky souhlasím. Tak vyzkoušejte tento recept na ořechové trubičky plněné pařížskou šlehačkou podle Vojtěcha Vrtišky. Vše najdete buď na našem webu vary.rozhlas.cz nebo na stránce www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od paní Vlasty Pospíšilové z Drnovic. No a v neděli připomínám si, dáme další recept, který se v roce 2022 ocitl tehdy na prvním místě díky rozhodnutí poroty. Půjde o zámecký kunštátský perník, který po svém upeče tentokrát kuchař Ivan Vodochodský. Zůstaňte s námi, pečte s námi, vařte s námi.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Je 3:45 a 3,5 minuty přesně. Právě teď v tomto čase pro vás vysíláme rozhlasovou inzerci. S námi teď můžete prodávat, měnit nebo nakupovat jakékoliv věci. Můžete dokonce nabízet třeba i různé činnosti. Jenom připomínám, že máme podmínky pro nabízené a poptávané věci. Veškeré ty věci, které budete inzerovat nebo jakékoliv činnosti, nesmí souviset s vašimi obchodními aktivitami. Mělo by vám více být jak 18 let a také v rámci jedné té inzerce byste měli nabízet maximálně 3 věci na jednou. Tak pojďme na to, jestli je někdo z vás připravený. Já určitě, tak 221 55 37 37. Telefonní linka do studia je volná, můžete ji začít vytáčet. Pokud by se vám nechtělo mluvit do éteru, vůbec nevadí, mrkněte na naše stránky vary.rozhlas.cz, tam najdete kontakty a je tam i e-mail a ten je studio.vary@rozhlas.cz. Ale teď už živě s někým z vás ve vysílání vítám našeho prvního inzerenta. Hezký den.
3: Dobrý den. Já bych prodal 12 talířů s rybými motivy a mísu. Je to dovezený z Norska za 1000 korun.
2: Ano, budeme potřebovat kontakt na vás.
3: 602 622 120.
2: A místo, odkud voláte?
3: Ostrov.
2: Z Ostrova u Karlových Varů. Tak paráda. Já zopakuji kontakt na vás. Prosím o kontrolu. 602 622 120.
3: OK, souhlasí.
2: A za to všechno chcete 1000 korun, je to tak?
3: 1000 korun za 12 talířů a mísu s motivy, s rybými motivy dovezeno z Norska.
2: To je krásná cena. Tak děkujeme za nabídku, mějte se hezky, naslyšenou někdy příště.
3: Naslyšenou.
2: Ve vysílání společně s námi další inzerent nebo inzerentka. Hezký den.
4: Haló, dobrý den, už můžu inzerovat?
2: Ano, povídejte, je to vaše.
4: Jasně, dobrý den, prodala bych přepravník, plato se tomu říká, přepravník na automobily 2. Je to značky Maro, můžu poslat i techničáky fotku té káry. Dále bych prodala pánské kolo černé barvy, je to nevhodný dárek, bylo by to levně. A ještě celou sbírku gramofonových desek. Vše na plzeňském čísle 721, 761, 834. Znovu opakuji kontakt. 721, 761, 834. Děkuji moc a přeju hezký den. Naslyšenou.
2: Ještě vás zarazím, třeba značku ano. Toho pánského kola znáte? Protože někdo, kdo má rád kola, rozumí tomu, tak by třeba potřeboval více informací.
4: Jo, tak já se podívám na fotku, protože to mám teda vyfocený, ale nikdy jsem neřešila tu značku, protože to prodává sousedka, koupila to svýmu zeťákovi. To mám i tady vyfocený a on na tom prostě nelíbí ta černá barva, no. A říká, proč zrovna černý, říkám, tak to. Jmenuje se to Arcore. Arcore. Teď na to koukám, můžu poslat taky fotky. Všechno mám nafocený.
2: Možná se to čte Arcore, já nevím, já tomu nerozumím, takže radši podle vás Arcore, tak jak je to tam napsané.
4: Je tam napsáno bílé na černém kole.
2: Děkujeme za informaci. Mimochodem, já si myslím, že černá je praktická. Jo, když se třeba...
4: No, to si myslela sousedka taky, no. A zeď, jak říká, já ho nechci. A víte, co dala teda popravdě za ní 16 tisíc, tak se za ní 3,5.
2: Tak to
4: ale
2: je krásný.
4: To je jedno.
2: Třeba si ho někdo koupí. Já zopakuji váš telefon 721 761 834. My vám děkujeme za nabídku. Krásný den, naslyšenou.
4: Jo, děkuji, hezký den, naschranou.
2: Tak je tak. Tak jestli potřebujete kolo, tak myslím si, že 3000 korun, černá barva, univerzální, může na ní jezdit jak maminka, tak tatínek, babička, dědeček, nebo děti. A myslím si, že když se trochu zašpiní, tak to na tom není vidět. Každopádně 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu. Tam budete potřebovat znát i v příští hodině, protože budeme společně soutěžit. Každopádně s námi můžete inzerovat a i formou e-mailu studio.vary@rozhlas.cz. My za vás inzeráty rádi ve vysílání přečteme, protože někdo z vás třeba nechce a bojí se toho, tak se toho nebojte. My za vás rádi všechno vyřídíme. Nezapomeňte mrknout na náš web vary.rozhlas.cz, tam najdete úplně všechno. včetně audioarchivu, tak si můžete poslechnout třeba i telefonní číslo, pokud jste si nestihli zapamatovat, nebo nám klidně zavolejte do rozhlasu, tam je také kontakt na nás. No a v kontaktu buďte s námi i na Facebooku a Instagramu. Za malou chvíli další zprávy s Hanou Zubkovou, no a po 15. hodině náš slibovaný host. Krásný den.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet, jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Nemocnice v Chebu má takzvaný generel, týká se dalších úprav areálu. Na filmovém festivalu v Karlových Varech bude mít premiéru snímek sester Geislerových Dvě deci tuše. Dnes mají lidi poslední den na zaplacení objednaných dluhopisů republiky. A zítra čekejte oblačno až skoro zataženo, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Areál nemocnice v Chebu čekají další úpravy, a to v rámci takzvaného generelu. Jeho součástí byla taky rekonstrukce onkologického oddělení, plánovaná stavba urgentního příjmu i plocha pro přistávání vrtulníku. Plánované je i další zaměření nemocnice, říká hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
2: Proběhlo několik jednání expertní skupiny, která je složená z ředitelů nemocnic, nejen Karlovarské krajské nemocnice, ale i Sokolovské, a máme tam ty naše experty. Z toho vyplývá, je to logické, že hlavní mateřskou nemocnicí budou Karlovy Vary, kde bude centrová péče, a základní obory budou právě i v chebské nemocnici, kde se počítá s chirurgií, počítá se tam samozřejmě i třeba s lůžky následné péče.
0: Na Mezinárodním filmovém festivalu měl premiéru český film Dvě deci tuše. Vypráví o japanologovi, překladateli a kaligrafovi Petru Geislerovi. Na snímku se podíleli jeho dcery, režisérka Ester Geislerová i producentka Aňa Geislerová.
3: Pak jsme si nějak všimli, že táta mluví hodně legračně do telefonu s nějakými lidma.
4: Táta totiž nemluvil jenom japonsky, on mluvil ještě anglicky, německy, italsky, francouzsky a vzal jí básně ve francouzštině.
5: Režisérka Ester Geislerová mluvila na Radiožurnálu o svém tátovi jako o kaligrafickém pankáčovi, který si vytvořil vlastní styl, používal neobvyklé materiály jako stříbřenku nebo spreje, ale taky netradiční podklady jako třeba sádro karton. Karlovarský festival spustil nový projekt s názvem Book to Screen, neboli od knížky k plátnu, a dnes představuje knihy s filmovým potenciálem. Už zítra do Varů přijede další festivalová hvězda, francouzská herečka Juliette Binochová, která uvede tři snímky a převezme křišťálový globus za přínos kinematografii. Z Karlových Varů Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Dnes mají lidé, kteří si u ministerstva financí objednali dluhopisy republiky, poslední možnost je zaplatit. Celkově ministerstvo eviduje přes 80 tisíc zájemců, kteří si objednali dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. V nabídce byly celkem tři typy dluhopisů, říká mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
6: Fixní dluhopis s výnosem 4,5% na 5 let, protiinflační dluhopis také na 5 let, nebo flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%. Výnosy ze všech státních dluhopisů jsou osvobozeny od srážkové daně.
0: Dluhopisy musí do dneška lidi zaplatit v plné výši. Peníze musí být na účtech ministerstva nejpozději do půlnoci. Dluhopisy je možné zaplatit například přes QR kód. Francouzský odvolací soud potvrdil, že Marine Le Penová je vinná ze

0: zneužití veřejných prostředků. Zkrátil jí ale zákaz ucházet se o veřejné funkce z původních 5 let na 45 měsíců. Francouzská politička a vůdkyně Národního sdružení musí zároveň zaplatit pokutu 100 000 eur. Z 3letého trestu odnětí svobody bude muset Marine Le Penová 1 rok nosit sledovací zařízení a 2 roky stráví v podmínce.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo až skoro zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, kránu budou srážky ustávat. Nejnižší noční teploty 16 až 13, na horách 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra pak čekejte zpočátku oblačno až skoro zataženo, přes den ubývání oblačnosti, odpoledne a večer postupně až na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 222 v Karlových Varech v ulici Matonyho nábřeží nedaleko autobusové zastávky Karlovy Vary svatý Hubert chaty bouralo osobní auto. Na parkovišti u Globusu v Jenišově na Karlovarsku se střetla 2 vozidla a u Krásného lesa na Karlovarsku ve směru na Maroltov havárovala motorka. Na místě zasahují záchranné složky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pět minut po 15. hodině po zprávách za Nouzovkovou pokračuje úterní dobré odpoledne se Zlatou Kinskou. Já vám i nadále přeji příjemné odpoledne a krásný a klidný poslech s rádiem vašeho kraje. Naším odpoledním hostem bude už za mnou chvíli producent Jaroslav Bouček, který byl v neděli na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech uvedený do producentské síně slávy. Stal se tak 5. držitelem producentské sošky. Více uslyšíte za mnou chvíli v rozhovoru s Pavlínou Kyselovou. No a v této hodině probereme další aktuální regionální téma. Mezi Prahou a Karlovými Vary vznikají nové mosty, dálniční nadjezdy i místa pro parkování kamionů. Všechny stavby leží v trase nových úseků dálnice D6. K jejímu průběhu vám řekneme více po 15:30. V této hodině také budeme soutěžit a hlavně vám budeme hrát. Teď jsou další písničky, které nestárnou připravené pro vás všechny, tak hezké odpoledne s námi.

0: Chodník s deštěm a skupina Krištof na Českém rozhlase Karlovy Vary. V Karlových Varech pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu, který i dnes nabízí opět desítky filmů a bohatý doprovodný program. V relax zóně s vámi i Český rozhlas Karlovy Vary, náš přenosový vůz a samozřejmě i naše festivaloví hosté. Já už teď předávám slovo kolegyni Pavlíně Kyselové.
1: Jste z rádia vašeho kraje, jméno Jaroslav Bouček je v kinematografii synonymem pro odvahu a producentský instinkt. Jeho produkční společnost má na svém kontě přes 20 českých lvů a stojí za milníky po revolučního filmu, jako je třeba Zabít Sekala, Amerika, Anděl Exit, Babí léto či režijní debut Václava Havla Odcházení. Kariéru přitom začal ve filmovém studiu Barrandov na seriálech Návštěvníci nebo Chopinice z druhého patra. Včera jste byl na 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary uveden do producentské síně slávy a teď vás vítám v relax zóně Karlovarského kraje. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ještě jednou gratulujeme. A jak jste si užil včerejší slavnostní den?
2: No, tak jo, tak je to vždycky náročný, ale bylo to milý, protože mě to předávala Dáša Havlová, takže to jsem netušil, že se známe už tolik let, protože já v podstatě ona přišla, když přišla do Prahy, tak točila první film se mnou na Barrandově, takže dokonce řekla, že to bylo 52 let, takže mi to překvapilo všechno, co na nás vyzradila, jak dlouho se známe, takže to bylo milý, to bylo překvapení hezký, no.
1: A co na vás vyzradila?
2: No, že vyzradila, že se tak dlouho známe a že jsem neměl pro ní tenkrát jako asistent produkce na tom filmu Ubytování, tak spala u mě v domě a můj tatínek, pan profesor Bouček, dělal snídaně, tak jí to pobavilo, tak se mě překvapilo právě, že tohle všechno řekla, to bylo hezká vzpomínka. No.
1: A u začátku zůstaneme. Jak se to stane, že si mladý člověk zvolí cestu producenta a nemá spíš tendence herecké nebo režisérské, nebo jste je měl?
2: Ne, já vůbec ne, já jsem vždycky byl obchodník od malička, já jsem měl studovat zahraniční obchod, vysokou školu ekonomickou, ale to byl 69. rok, tak jsem právě když jsem dělal první zkoušku z politické ekonomie, tak jsem, když se mě zeptal profesor na nějakou otázku, co si myslím o bratrské pomoci, jak jsem říkal, že Rusové jsou okupanti, tak jsem byl odejít a v podstatě donucený, protože můj táta v 46. roce s Karlem Plickou a A.M. Brousel založil FAMU, takže mi nějakým způsobem pomohl v tom, že jsem v podstatě spíš nouzecnost vystudoval FAMU a pak jsem se začal věnovat filmové a producentské práci.
1: Co vás na té práci nejvíc baví? Už jste na to přišel, nebo to stále hledáte?
2: No, tak já už jsem na poslední film natočil v roce 2018, takže už teď už si víc užívám těch vnoučat, ale ještě jeden film bych možná natočil, to jsem říkal, slíbil Ivanovi Zachariášovi nebo Martinu Krejčímu, že ještě jeden film Oscarový bych ještě možná bychom dali, kdyby měli scénář, ale všechno vždycky je největší problém jsou scénáře, že nejsou kvalitní scénáře, no, takže tak to je, no.
1: Každopádně ze své praxe už můžete hodnotit, jaké jsou ty povahové rysy producenta. Co myslíte, že by producentovi nemělo nikdy chybět?
2: No, já si myslím, že by mu neměla chybět pokora a velkorysost, protože to je strašně důležitý pro to, aby jako jednak se mu dobře scháněly peníze, musí být seriózní hlavně a potom aby ta atmosféra na tom place při natáčení byla jako dobrá, aby ty lidi s ním rádi točili, takže já to si myslím, že se mi vždycky docela dařilo.
1: Takže úkolem producenta je i vytvářet příjemnou atmosféru?
2: No to ne, natočit kvalitní a dobrý film, aby to určitě ne, ale jako je to i součástí té práce, že producent má celou škálu, že od tvůrčích po samozřejmě organizačních a finančních schopností, tyhle, aby to všechno uměl skloubit dohromady.
1: Z vašeho medailonku jsem vyčetla, nebo zkrátka slyšela, že jste si na začátcích přičichnul téměř ke všem filmovým profesím. A to už vás pak asi jen tak někdo rohlíkem neopil.
2: Ne, no tak já jsem se takzvaně odchodil, že jako od asistenta jsem poznal, když jsem byl na Barrandově, že všechny ty provozy, laboratoře, trikové oddělení, fundus, všecko, že jsem se to všechno prochodil, odchodil a naučil jsem se to opravdu takzvaně, jak se říká, od píky, takže proto se mi to potom líp ty zkušenosti uplatňovaly a těžko mě mohl někdo oblafnout v něčem.
1: Co byste z té první etapy kariéry vypíchl jako svůj největší risk?
2: No tak tenkrát, já nevím, co myslíte, první etapy kariéry, když jsem byl jako státní zaměstnanec do revoluce, jsem byl zaměstnanec jako ve filmovém studiu Barrandov, takže tam jsme samozřejmě dělali plno věcí a udělal jsem plno krásných filmů, ale risk samozřejmě, risk je největší risky člověk udělá, až když se je producent a investuje do toho vlastní peníze a peníze svých známých a to, tenkrát samozřejmě to byly státní peníze, tak to bylo trošku něco jiného, ale stejně pokud to chtěl za kvalitně, tak musel být seriózní, aby to ten výsledek za něco stál. A já si myslím, že i ty předrevoluční filmy a seriály od pana tam začínají, že přes Chobotničky, Návštěvníky, Cirkus Humberto, jako si myslím, že to jsou seriály, na kterých vyrůstalo už několik generací a pořád se na Vánoce opakují.
1: No. Tolik první ohlédnutí za barandovskými začátky i za tím, co obnáší pravý profil nezávislého producenta a jak se v průběhu let proměnil risk v zisk. Teď už tedy pokračujeme dál, tak zůstaňte s námi.

0: festivalového studia Rádia vašeho kraje je i nadále oceněný producent Jaroslav Bouček a my se nyní dostaneme ke konkrétním filmům z vaší dílny. Filmy Lucie Postrach ulice, Návštěvníci a také Chobotnice z druhého patra. Ty se natáčely, doufám, že to řeknu správně, v 80. letech ve spolupráci se západoněmeckou televizí. Jaké bylo to srovnání, teď to třeba myslím, v té technice, prostředí, v možnostech. Koukali jste tenkrát na to, co se dá?
1: No ne, já si myslím, že no, my jsme to všechno dělali u nás, jo. Samozřejmě jsme točili venku, ale točili jsme všechno s naší technikou a to, a takže naopak ty Němci, protože jsme byli profesionální, měli jsme skvělý, dobrý scénáře, a že Jindra Polák byl už v podstatě díky panu Tahovi slavný režisér v Německu, takže proto se sem rádi vraceli, protože samozřejmě pro stát to bylo výhodné, že to získali devizi jako marky, ale ty Němci na to oceňovali nejenom tu kvalitu uměleckou, ale i tu technickou, co jsme my těch našich poměrech dokázali zvládnout, že samozřejmě to se nedá srovnat s dnešní technikou, my jsme všechny ty seriály dělali na koleně, že ten Jindra Polák, který ty triky, dokreslovačky, modely a všechny ty věci v Návštěvnících třeba, to jsem říkal už, kdyby byl tenkrát, jsme byli o 1000 kilometrů dál na západ, tak myslím, že Jindra Polák by se třeba v Hollywoodu určitě nestratil, že by Spielberg by to mohl závidět, jako co jsme dokázali, jak kvalitní trikový a prostě umělecky kvalitní seriály natočit.
0: Já myslím, že to jsou nesmrtelné filmy, vy už jste to zmínil, že dodnes běží třeba v období Vánoc a tak dál. A čím si to vysvětlujete, že se tak podařilo takové filmy, seriály natočit, které i po tolika letech nás pořád baví?
1: A tak to je to všechno o scénářích, že jo, já právě dneska mám problém s tím, že já proto už jsem přestal točit, že jsem neměl kvalitní scénář, že to v té době opravdu ty scénáristi a ta kvalita těch scénářů byla špičková, že jo, samozřejmě dík Jindra Polák měl Toffmana a psal si to sám, tyhle skvělý dětský seriály, já jsem Cirkus Humberto zase, že ho napsali Zelenkovi, že jo, pro Františka Filipa. Ten byl taky seriál, který se neustále opakuje. A já jsem samozřejmě měl to štěstí, že jsem dělal s Jirkou Mencem Slavnosti sněženek, Postřižiny, Báječní muže s klikou, takže to jsou taky nesmrtelné všechno filmy, které jsou ve Zlatém fondu české kinematografie. Ale všechno je vždycky, jak říkám těm dětem tady, nebo studentům, všechno začíná a končí u scénáře. Bez dobrého scénáře, samozřejmě i dobrý scénář se dá zkazit, ale ze špatného scénáře dobrý film nenatočíte.
0: Včera v 11 hodin byl uveden film Kopytem sem, kopytem tam.
1: Ano.
0: A jak vypadalo to setkání? Byl jste tam?
1: Jo, já jsem tam byl, jo, to jsem byl na pódiu, to jsme uváděli. No to je, určitě to bylo hrozně vtipný, protože tam byli protagonisti, hlavní herci, že jo? Milan Štander, David Vávra a Tomáš Janák, takže to bylo velmi vtipný. Dneska jsem ráno potkal u snídaně Krištofa Muchu, výkonného ředitele, říkal, že mu to pouštěli a že se hodně pobavil, že to bylo nádherně. A tak oni jsou vtipní do dneška i po těch 40 letech skoro, takže mě to pobavilo taky a myslím si, že se Věra Chytilová nemá za to stydět. A ještě ta Jarda Brabec, tam byl taky kameraman, že se mu podařilo, nebo díky Edovi Kučerovi a Miladě Kučerovým, který dělají rekonstrukci těch starých filmů, takže to je opravdu záslužná činnost a ten film vypadal nádherně, to se podařilo opravdu úžasně technicky zvládnout.
0: Zmínil jste Věru Chytilovou, režisérku, tak jaká byla spolupráce právě s režisérkou, možná i třeba v kontextu, že to byla žena, bylo to něco jiného?
1: No, tak když mě zrovna neškrtila, tak to bylo skvělý, ne?
0: Neškrtila?
1: Jo, jednou mě škrtila tady v popu, tady mě škrtila po natáčení ve francouzské restauraci a říkala, Jardo, ty jsi mě zničil film, takže to jsem zažil s ní, ale tak ona byla skvělá, ale ona byla hrozně impulzivní, ale samozřejmě úžasná režisérka, která natočila krásný filmy, no, ale jednoduchý natáčení to s ní určitě nebylo, teda, no.
0: A který film jste jí zkazil?
1: No tady to, Kopyto právě, to jsem s ní točil, přímo. To jsme točili tady v Pupu, že ve francouzské restauraci zrovna, no a když po 16. neděli, když mě říkala, hele, Jardo, to bude jenom kaskadérovýho řez ruka, a hořela celá francouzská restaurace, tak jsem už to zastavil a řekl jsem, tak ne, takže pak říkala, že tak mě tam právě v malý dvoraně honila a škrtila mě a říkala, Jardo, ty jsi mi zkazil film, ale pak mi to odpustila. No.
0: Moje další otázka byla, jestli vzpomenete na něco ze zákulisí téměř po 40 letech, abyste na ní odpověděl dřív, než jsem se zeptala. Z Relax Zóny na Karlovarském filmovém festivalu Zdraví rádio vašeho kraje a za okamžik pokračujeme v rozhovoru s producentem Jaroslavem Boučkem, tak nás poslouchejte.

0: Jsme zpět, rádio vašeho kraje momentálně vysílá v blízkosti srdce Karlových Varů. V Řídlo máme na dosah, kolem nás pulzuje festivalové dění a vy posloucháte rozhovor s úspěšným producentem Jaroslavem Boučkem. A teď si dovolím citaci. Už jsme to několikrát zmínili. Myslím, že všechno u filmu začíná a končí u scénáře. Češi mají šanci, aby těch pár Oscarů ještě dostali. Bavili jsme se o scénáři, že tady chybí. Jak je to možné? Proč?
1: No já si myslím, že ty nejlepší scénáři právě vznikají v době totality. Že? My jsme v podstatě po té revoluci, v té demokracii, já když jsem tenkrát dělal na Brandově produkčního ředitele, tak jsem právě říkal všem těm kamarádům, co si stěžovali, že nemohli psát, že? Takže mají všechny geniální scénáře v šuplíkách, tak když jsem říkal, tak je přineste a začneme točit ty skvělý filmy, že? To, co komunisti nedovolili, tak moc těch scénářů nepřineste. Takže, ale já si myslím, že ty nejlepší scénáře vždycky vznikají, když je nějaká krize. Že? A v podstatě teď jsme se po x letech pohody, i když mi pořád žijeme nejkrásnější zemi na světě a máme se tady nádherně, ale přesto kolem nás se dějou tak různý věci, všechny ty hrozby válek a všeho, a ty migranti, běženci a prostě ten svět trošku se zbláznil kolem nás, že pan prezident Havel asi by tady, protože by se dneska moc asi dobře necítil, takže to je to, že vždycky, když je nějaká totalita, krize a vládnou tady všude kolem nás psychopati, tak je šance natočit opravdu kvalitní scénáře, takže teď musí se ty mladí kluci a holky snažit a zkusit něco napsat, no, tak ale zatím, co já jsem čet, tak moc jsem z toho nadšený nebyl žádného scénáře za posledních 5 let.
0: Co se vám musí v těle stát, abyste sám poznal, že čtete dobrý scénář?
1: Musíte mít emoci, alfa omega, čili se buď musí vám chtít smát nebo brečet nebo něco prostě, když já poznám, přesně tohle je můj se rozsvítí ten radar, že tam je asi něco správně, ale bohužel se mi to stává strašně málo. No.
0: Z jakého filmu máte v poslední době radost?
1: Z českýho moc ne, z žádnýho, že bych. Poslední film, který mě se teda opravdu líbil, byl Karavan s Anjou Geislerovou. Ten se mně moc líbil, ale pořád si myslím, ve srovnání s těma filmama dřívější doby a z mojich filmů, třeba moje nejlepší filmy je třeba Zabít se kala babí léto, tak si myslím, že pořád ty filmy jsou od několik desítek procent níž než. Takže si myslím, že ta kvalita v podstatě není to z toho, že bych se prostě posadil na zadek takzvaně a že když já jdu z kina, když ten film vidím, tak musím půl hodiny, se mi nechcem mluvit, musím na to myslet a má se mi chtít smát nebo plakat, že, abych prostě cítil tu emoci. Když to tak není, tak je to špatně.
0: Momentálně jsme na přehlídce filmu tady v Karlových Varech na Mezinárodním filmovém festivale. Co vy a Karlovy Vary? A možná i ten festival. Jezdíte často?
1: Já jsem tady v Karlovarách skoro jako tělem i duší. Já jsem tady přijel poprvé s tatínkem v roce 1960, kdy jsem se stal golfistou tady, jeden z prvních za totality. Jako sportu, že golf komunisti moc nemilovali, tak mám dneska nejstarší číslo legitimace, co by golfista 00005, takže mám jako dobrý číslo tady, takže a v té doby potom ještě, když jsem studoval FAMU, tak jsem se začal jezdit na selekty, na ty studentské festivaly v těch 70. 80. letech, takže já jsem a na Karlovarský festival jsem byl taky první ještě za totality tady někdy v 80. roce, takže já jsem Karlovarák chtělým duší a 30 let jsem dělal s Barťákem festival, že? Tak jsem mu pomáhal, že? Takže já jsem tady v podstatě jako víc než doma v Karlových Varech.
0: A to nás těší. A co to 60. výročí je i pro vás v něčem speciální?
1: A tak pro mě je to speciální v tom, že tady není ten Barťák, že? Protože my jsme spolu prožili 50 let krásného přátelství a života a to je pro mě hrozně smutný a těžký a všude ho tady vidím, takže pro mě je to spíš smutný než jako veselý, ale jsem rád, že ty kluci dělají ta parta Krištof Mucha, Kareloch, Petr Lintimer a teď Honza Jirovec, že to je prostě, ty kluci to dělají skvěle a myslím si, že je šance, aby to udržel, ale to charisma toho Barťáka prostě tady chybí. No.
0: My jsme ve vysílání Českého rozhlasu a najdeme ve vašem životě nějaké průsečíky právě i s rozhlasem?
1: To jste mě trošku zaskočila, no já jsem Já jsem jako vděčný posluchač rozhlasu, já pořád poslouchám Český rozhlas dvojku, to je moje nejoblíbenější stanice. Samozřejmě v autě je Radiožurnál, takže já jsem vděčný posluchač. Jako myslím si, že rozhlas je strašně důležitý médium a jak jsem mu vždycky, jak je ten obrovský boom v té světové, že jo, všech digitálních a já nevím jakých streamů a všeho té techniky, kterou já ani neznám pomalu, tak se vždycky říkalo, že rozhlas zanikne nebo tak, ale myslím si, že má pořád obrovskou perspektivu, naopak, že může i lepší, aby to děláte dobře v Českém rozhlase, takže já Český rozhlas strašně rád poslouchám.
0: Ve festivalovém studiu jsme přivítali čerstvého držitele prestižního ocenění. Filmový producent Jaroslav Bouček byl naším hostem. A my děkujeme za inspirativní slova, přejeme příjemné festivalové dny a pohodové léto. Od mikrofonu se loučí Pavlína Kyselová. Naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary vzniká v současné době i na území Karlovarského kraje. Stavbaři pracují v úseku Bošov-Knínice a Knínice-Žalmanov. Silničáři dnes upřesnili termíny dokončení obou úseků. Aktuální informace má pro vás Zdeněk Trnka, kterému přeji už pěkné odpoledne.
1: Z rozestavěné dálnice u Bochova, dobrý den.
0: Zdeňku, jak se stavbařům daří plnit původně naplánované termíny dokončení jednotlivých úseků?
1: Tak v současné chvíli je mezi Karlovými Vary a Prahou rozestavěných přes 27 km nové dálnice. Při dnešním kontrolním dnu zaznělo, že úseky v Karlovarském kraji mají být hotové v roce 2007. Na těchto úsecích se ale stavbaři dostali do tříměsíčního skluzu, stavbu omezili připomínky, nebo řekl bych, prodloužili připomínky majitele farmy, kterému se prostě nelíbil způsob přípravy podloží na silnici za pomoci odstřelů. I tady stavbaři připomínali, že geologické podloží je tady v tomto regionu tektonicky velmi složité a také to komplikuje stavbu. Jak tady na kraji Doupovska, tak třeba ve středních Čechách u obce Petrohrad. Dnešní kontrolní den stavby D6 se odehrála za dohledu ředitele ŘSD Radka Mátla a ministra dopravy Ivana Bednárika, zvoleného za SPD.
0: Stavba D6 pokračuje taky u Lubence v Ústeckém kraji, kde měl být nový 2 kilometry dlouhý úsek, hotový už v začátku roku. Hotový ale není. Připomeň, z jakého důvodu a kdy chtějí silničáři tento úsek otevřít.
1: Ano, tento 2 kilometry dlouhý úsek navazuje na obchvat Lubence. I u tohoto případně, nebo i v tomto případě řešili stavbaři problémy s podložím, kde si takzvaně sedal ten nový silniční násep. Úsek měl být hotový v loni v prosinci, nový termín je letošní říjen, kdy silničáři tento nový úsek nové dálnice alespoň částečně zprovozní anebo zprovoznit chtějí.
0: Řekni nám, musí se motoristé kvůli stavbě dálnice D6 připravit na nějaká nová dopravní omezení?
1: Tak žádné neočekávané nové uzavírky silničáři v úseku dálnice D6, tedy těch nových úseků, nechystají. A to hlavně proto, že nová dálnice tady v Karlovarském kraji a na pomezí Ústeckého a Středočeského kraje vzniká mimo stávající silnice v podstatě a prakticky v polích. Nicméně dopravně složité úseky zůstávají třeba kolem stávající silnice 1/6 u Petrohradu nebo na hvězdě u odbočky ve Žluticích ke Žluticím, anebo také u Bochova. I dnes se tady tvoří nárazově dlouhé kolony automobilů, těch nákladních i osobních. A také musím říct, že v tuhle chvíli je tady silný nárazový vítr a jak ze stavby létá prach, tak občas zahalí celou silnici takovým žlutým prachovým oblakem, takže pozor.
0: Já ještě na závěr doplním, že stavbu dálnice D6 v Karlovarském kraji dnes navštívil ministr dopravy Ivan Bednárek, zvolený za SPD, a informace o vzniku nových dálničních úseků pro vás zaznamenal náš reportér Zdeněk Trnka. Děkujeme za informace. Naslyšenou, hezký den.
1: Hezký den a šťastnou cestu.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: až přijde čas poslední slova písničky Moniky Absolonové a Davida Dejla a přišel čas na soutěž v našem vysílání. Moje slova na úvod dnešní odpolední soutěže 221 55 37 37. Telefon do studia, který už můžete začít vytáčet, ale dobře u toho poslouchejte, na co se vás budeme ptát a hlavně o co dnes budeme hrát. Dnes pro vás máme dvě vstupenky do Matony muzea v Kyselce, které začátkem dubna zahájilo novou sezónu a zve návštěvníky na cestu historií jedné z nejslavnějších českých minerálních vod. Prohlédnout si tak můžete dobové exponáty, nahlédnout do příběhu Heinricha Matonyho a poznat atmosféru tehdejších lázní na přelomu 19. a 20. století. Novinkou letošní sezóny je historický nákladní automobil Praga Aero 150 z roku 1947. Tak pro milovníky i starých aut, ty si určitě přijdou také na své. Pojďte s námi vyrazit do muzea zdarma 221 55 37 37. Otázku pro vás dnes připravilo samo muzeum v Kyselce. A dobře poslouchejte. Ptá se vás, v kterém roce se narodil Heinrich Matony. Tak, otázka od muzea z Kyselky. A já už se těším na někoho z vás, kdo bude znát, doufám, správnou odpověď. A když tak si dáme nápovědu, možnosti. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Hezký Standa den.
1: Peštickou.
0: Stando, tak dnes opět ve vysílání. Hezký den. Tak doufám, že dnes úspěšně.
1: No, když jsem to slyšel, bude to typovačka, ale jsem s ní.
0: Dobře, tak typovačka. Buď za A, byl to rok 1860, nebo za B, rok 1930, a nebo za C, rok 1830.
1: 1830.
0: Typujete 1830.
1: Ano.
0: Přesně tak, tak tentokrát správně. Příběh muže, jehož jméno zná celý národ. V roce 2016 natočila Česká televize historický životopisný seriál o Heinrichu Matonym, zakladateli slavné značky minerální vody. Jedná se o 12-dílný seriál s hercem Aloisem Švehlíkem, Davidem Švehlíkem a Jáchymem Novotným v hlavních rolích. Nevím, jestli jste viděl, ale každopádně dnes jste věděl. Tak já vám gratuluji, vstupenky jsou vaše. Naslyšenou, hezký den.
1: Naslyšenou.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.

0: Děkuji se andělům, zpívala skupina Kex na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, který je s vámi letos i na filmovém festivalu v Relaxzóně, tak určitě vyražte za našimi kolegy, kteří vyspovídávají naše festivalové hosty. Zítra dopoledne bude naším hostem úžasná dáma, která patří k nejvýraznějším českým herečkám. Před kamerou stála poprvé už jako školačka a od té doby vytvořila řadu nezapomenutelných filmových, televizních i divadelních rolí. Předloni získala Českého lva za vedlejší roli ve filmu Němá tajemství. Letos jste ji už mohli na obrazovkách spatřit v televizním filmu Gerta Schnirch a na podzim ji uvidíte v nové detektivní minisérii s názvem Hec. Nejen o tom bude další festivalový rozhovor s herečkou Milenou Steinmaslovou zítra dopoledne po 10. hodině, tak poslouchejte naše vysílání. Za malou chvíli uslyšíte další aktuální zprávy s Ankou Zubkovou a po 16. hodině vás budeme jako vždy bavit. Dnes se na vás těší Martin Zounar a Pavel Kučera a Zlata Kinská se na vás bude těšit opět zítra. Krásný den.
1: Co je to protéza?
2: Nemoc.
3: Může to být místo sádry.
4: Protéza je zubní něco jako nahrazování zubů.
5: No nemusí to být jenom nahrazování zubů, ale když někdo nemá nohu, tak má protézu.
6: Že někomu vyměnil mozek, že mu padne hlava, na kterou mu dají protézu.
7: Protéza může způsobit, že může taky mít ten člověk problém se žaludkem.
8: Protéza se dává třeba na nohy a na ruce.
9: Může to být i na zuby.
10: A když jsem byl u baby, tak jsem viděl tetu Maruš a ta je měla vyndavací ty zuby.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Chebu začala oprava památkově chráněné nádražní budovy. Hostely i stanová městečka na festivalu v Karlových Varech hlásí za víkend stovky hostů. A zítra čekejte oblačno až skoro zataženo, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Chebu začala přestavba památkově chráněné výpravní budovy vlakového nádraží. Správa železnic do oprav a modernizace investuje 428 milionů korun a práce potrvají 2 roky. Sedmipodlažní objekt postavený v 60. letech minulého století čeká renovace interiérů i vnější části budovy, říká ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
2: Vrátíme nádraží původní historické hodiny, mobiliář, vitráže, mozaiky. Zároveň rekonstrukcí projde i vnější část budovy. Vyměníme okna, dveře, cestující se mohou těšit na nový orientační a informační systém a tak dále.
0: Většinu nákladů pokryjí dotace a půjčka od Evropské unie. Karlových Varech během prvního festivalového víkendu využili nejlevnější možnosti ubytování stovky lidí. V hostelu v základní škole Dukelských hrdinů se někteří návštěvníci ubytovali na celý týden, jiní jen na pár nocí. Podle provozovatele Stanislava Douši o víkendu prošlo hostelem 377 Čechů a 31 cizinců. Stanové městečko ve volnočasovém areálu Rolava ubytovalo zatím přibližně 500 návštěvníků. Jak uvedla Zdeňka Šepková z městské společnosti KV City Centrum, která areál provozuje, kromě Čechů letos výrazně přibylo lidí z Maďarska. Jsou tu i hosté z Chile, Nového Zélandu a Číny, hodně Španělů a Slováků. Sněmovna může o sporné novele k veřejným rozpočtům jednat i v noci. Prodloužení jednacího dne prosadila koalice. Poslancům předlohu vrátili k opětovnému posouzení s některými úpravami senátoři. Vládě má návrh umožnit zvyšovat některé výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec. Podle opozice tím ale rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti a umožní kabinetu nekontrolovatelné utrácení a zvýšení státního dluhu. Izrael a Libanon budou příští týden v Římě pokračovat v mírových jednáních. S odkazem na mluvčí italského ministerstva zahraničí o tom dnes informovala agentura AFP. Půjde už o 6. kolo jednání mezi oběma znepřátelenými zeměmi, které mezi sebou neudržují diplomatické vztahy. Rozhovory mají navazovat na předchozí schůzky obou států ve Washingtonu. Ty vedly k uzavření příměří.
1: Sport.
0: Plavec Jan Foltýn vyrovnal na juniorském evropském šampionátu vlastní seniorský český rekord na 50 metrů prsa. 18-letý talent postoupil v Mnichově z rozplaveb do semifinále z prvního místa časem 27,18 sekundy a zároveň vylepšil rekord šampionátu.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo až skoro zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, k ránu budou srážky ustávat. Nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů Celsia. Zítra pak čekejte zpočátku oblačno až skoro zataženo, přes den ubývání oblačnosti, odpoledne a večer postupně až na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Povane mírný severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu.

0: Karlovy Vary.
1: Na parkovišti u Globusu v Jenišově na Karlovarsku se střetla dvě osobní auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Ano, i přes prázdniny pro vás vysíláme. Vy dobře víte, v tomto týdnu, že i ve sváteční dny už máme jedno vysílání za sebou. To druhé v tomto týdnu s Martinem Zounarem, kterého vítá Patrik Rozehnal. Ahoj.
3: Já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. A jak se říká, už se to točí, už se to roztáčí. Je tady poslední prodloužená jízda, páčí k sobě a kačery se zvedají. Pojďme na to.
1: Humoriáda.

0: Hezký den vám všem, co posloucháte. Budeme si vybírat ukázku teď z mluveného slova ze seznamu, který je připraven a je už... Seznáme na připraveným Martin Zouna?
1: Ano, jsem, já samozřejmě jsem a já ti můžu říct, že takový, jako když se třeba chystáš na to, že převezmeš nový byt, jo.
0: Ano.
1: To je pecka, to jsi prostě natěšenej.
0: Jo.
1: A já si myslím, že kdo jiný by to mohl lépe říct, než Bolek Polívka.
2: Já, krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje. Zdravím Sontágu. Z Běle pod Pradědem. A on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2. A teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil v bytě svých rodičů. A on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsí, otevřel dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsíň se dostal zpátky. No a on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu kolem ty čtvrtý, známe to, tak on vstane, jde před přestí, zavře, jde doleva, no ježel, no hodinky otevře, zavře, teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlí, nebo co? Dokonce schodiště dolů, no to jsme to koupili krásně, byl on na chodbě, jo. On na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, a už to trošku jako, no tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak ještě jednou zazvoním. Po třetí se zvoním, Sonták zvazí, po třetí manželka pořád nic, no tak on začne ťukat, ono se musí ťukat potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje, a on proti ní nahej. Teď se drží, ne? Dobrý, ne. No, co pak je vám? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. A najednou, člověče, s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom majzu v jeho županu, samozřejmě. Teď co? Nazdar. Martičko, nazdar. Co pak si už zhůru? Ale nic, je to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nevím, že bude prostě přece nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Ten policaj se neví, co tady dělat. Přišel jsem k vám požádat, přišel jsem se k vám vyčurat, já jsem byl nahý, no on byl nahý, no a to jdete k nám se vyčurat nahý. My se celkem ani, já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říká, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo co, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, půjdete domů, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Policie. On říká, otevře. No jděte. Teď je tam prostě vsunel do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme se župan a zabouchne. A teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý. Ráno, že jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostal. Po 3 letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po 3 letech. už mají 3 děti. Ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Voleček, ježiš, no.
0: Umí to vyprávět ty příběhy lidské takhle, takové bakaláři v rozhlasové podobě. Co ty a nový byt, nějakou historii?
1: Já musím říct, že mi se stala taková věc. Stěhovali jsme se do nového domku a ono je to dvoudomek, jo. A já, jak jsem to všechno chystal, tak jsem si přivez kluky z Moravy, aby mě pomohli, ale my jsme si pomohli nejdřív, a to všechno ten den zvládneme odstěhovat. Tak jsme přivezli demižonek, slivovičky, tak jako ťuky, tibuky, ty šuky, tibuk. No a čoveče, ono ty, ten barák souseda, to byly ještě kliky, víš, jako pracovní kliky, aby se tam dalo. A já jsem si splet vchod napravo a ty věci jsem začal stěhovat do toho baráku, toho souseda Davida. A teďka přišla maminka Klaudie a říkala, ty vole, co to děláš? Kde jsi to, kam jsi šel? Máme všechno stěhované, je to v pořádku, já jsem, dokonce jsem i zabil nějaké obrázky, aby to viselo.
0: Ne.
1: A ona, ty vole, teď jsme u souseda! Takže odešla samozřejmě, byla strašně potěšená, neměla vůbec špatnou náladu, no prostě byla nástraná, jo. A já jsem do pěti do s klukama stěhoval z baráku, do baráku přes chodbu. Takže takhle, no, to si spleteš pod tý stovici, si pleteš strany.
0: A sousedí to věděli?
1: David to ví, ten se smál, jako, že ten, přišel ty vole, tady jsou ty, co tady děláš? Já bydlím, ne. No, do dneška na to vzpomínám, musím říct.
0: Ano, tak jsme zavzpomínali na to i v Humoriádě s Martinem Zounarem. Inspirování vyprávěním Volka Polívky může být i další.
1: Pozor. Opití vodky? Tak my jsme tematický uchu.
0: A nebo první dopis Sally může ještě přečíst část, tedy Uršula Kluková, nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo tak na SMS-kách 90 011 04.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Připomínám humoriádi jména, která jsou ve hře v ukázkách Bolek Polívka nebo Uršula Kluková. Vybíráte na telefonu 731 800 900 a poslouchá vás dnes se mnou Martin Zounar.
5: Dobrý den. Vás.
6: Krásné odpoledne, dobrý den. Zdravím všechny posluchače, vás, pane Zounare.
5: Děkuju.
6: Vás, Patriku.
4: Díky.
6: A prosím Ačko, Volečka.
4: Dobře. Zapisuju, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Petr z Hradce Králové.
5: Hradečák. Také Hradečák.
7: A i vy jste taky Hradečák?
5: A jsem taky Hradečák, vidíte
4: no,
5: to.
4: Jo.
5: Hradecký otrok, no, jak se říká.
7: Tak já bych dal samozřejmě taky hlas Volkovi Polívkovi.
5: Děkujeme.
4: Píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte se krásně. Halo.
5: Halo, halo.
8: Halo, dobrý den.
5: Dobrý den. No.
8: Dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Halo.
5: Halo, dobrý den.
8: Tak zemlou vás zdraví.
5: Taky vás zdravíme. Co si dáte?
8: No, já vás zdravím oba dva, chci taky Ačko.
5: No to je dobře.
4: Zapsáno.
5: Budeme pít vodku.
4: A ještě jeden hlas.
9: Dobrý den, tady René Zbyšková.
5: Dobrý den.
9: Já bych chtěl pozdravit vašeho skvělého hosta, člověka.
5: Děkuju.
9: Martina Zounara.
5: Děkuju.
9: A chtěl bych pokračování té Bolka Polívky scénky.
5: Dobře, dobře.
4: My děkujeme, no je to rozhodnuto, bude to ta vodka.
5: Bude to ta vodka, no tak jo, ale to se napijem.
10: Spiro z Prahy?
11: To je tak. Ten Spirov je takový ruský, to zní, nebo bulharský, Spirov.
10: Bulharský.
11: Spirov. To nevím. Bartulaška, Spirov.
10: Olivka.
11: Dobrovolná já. Spirov. A ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Vopil se jenom ráno a oni dělá pořád se pije koněk a Spirov prostě. A ruský to zní a on to je už šampaňský a už v tom paneláku a nech to. A on říká, Spirov, já ještě mám miluju hory, já sjezdař. On říká, sjezdař, že tady se, já bych jel na hory. Já říká, teď kam se jde na hory, lidi je léto, lidi je červenec. Spirov, všude jsou hory. A teď toho kamarád byl, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schole v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse. Mě bude říkat Rus, já jsem u tebe Rus. Proč, já to klidně sjedu. Já ty začnu už ten já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Po schodek až dole. Tak dole. Ne, já myslím dolů. Jako.
10: Vnizu.
11: Vnizu. No, oni říkají vnizu, já nevím, jak se říkají. No, tak se to vyštengruje do ty podoby, že ten Spirov normálně větrovka, šponky, Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Že on miluje gory. Wehrmachtky teď vlastně tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to se ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtkama, šup, šup, tak jenom si větrovku, škytne, naskočí do těch lyží, rozumíš, a už ta ušanka za ním svišti, 8. patro, 7. patro, rozumíš, 6. patro, 5. patro, a tam jde paní Macháčková, rozumíš, a bum, srážka. paní Macháčková, zlomená noha chuděrka, otřes vosku chuděrka, Spirov nic. Spirov má vytáhnout nahoru, teď má vyslečil z té ušanky dole. Probuď se, vstal Nitka, Spirov se probudí druhý den. Říkaj, víš, co jsi udělal, co jsem, ty starý jezdil na líž? No neblbni, paní Macha, no neblbni. Že by se, čuče, já už třetí generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil nohu, otřes mozku. Že by se, vole, ve mně probudil Rus? No to je průšvih, to já musím vyžadit. A jde do ty nemocnice spírovat, teď hledá paní Macháčko. A paní Macháčko říká, Macháčko, ale žádná není. A jsem se na chirurgii, tam má nějakého známého. Říká, Macháčko, a no počkej, Macháčko, a zlomená noha, otřes mozku. Říká, no čovič, no prosím tě, ona, bába, čovič. Ona tvrdila, říkám, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař. Narazil do mě lyžař. No kde? No u mýho bytu. Červenc lyžař, já jsem bábu poslal na psychiatrii.
4: Takovéhle nějaké podobné sázky s kamarády nebo nějaký zážitek tohoto druhu? Čoče, bláznivina.
5: Ne. No, my jsme měli, s Michalem Dlouhým jsme měli takový klub Alora to sapere vivere, bože, jak ty umíš žít. Jo, také recesi, měli jsme to i v občance normálně zapsaný.
4: Občance?
5: No to samozřejmě se nesmělo, ale my jsme tam měli, razítko jsme si udělali, takže to vždycky policisté jako, co to tady, to je speciální klub, to je tajný. Aha, tak dobře. No a my jsme se dělali na schvály.
4: Mě takhle jednou zastavili policajti na kontrole řidičáku, vzali si občanku a teď něco řešili a po chvíli si přišli, prosím vás, tady to vzadu, na to, tam taková nálepka, to TBC, co to je, říkám, no to je, že jsem proti.
5: Jo. Poslouchej, no, ale já jsem měl, my jsme se dělali na schvály a já jsem měl takový velký auto v 91. roce a už se tenkrát poprvé začaly používat montážní pěny. A jo, když přišly ty okna, že jo, plastový, no. Co tady to, tak ano. Jsem, ale to začalo, to byl zázrak tenkrát. A on ti mě normálně to pustil do vejfuku, takže já jsem nabopnul, takže já nic. No tak jsem, hele, pomsta je sladká, tak jsem to nechal, jako v pohodě všecko, jen se smál samozřejmě. Aha. Nechal jsem to hele uležet a potom měl Sába a před Švandovým divadlem a já jsem mu začal sluníčko už tak jako hezky, tak jsem tam ve výklenku bylo řeznictví, koupil kostku sádla a pěkně jsem tím pomazal přední sklo a zadní sklo. A jak bylo sluníčko, tak to roztáhl, bylo to průsvitný a jen jsem čekal. On přijel ze zkoušky, nastartoval sakra, co je, zmáčknul stěračem a měl chleba se sádlem. To bylo strašný. Konvice z klubu horkou vodou rval, já zabiju, kurva!

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Vybírat se bude další ukázka. Teď to není na vás, ale na mém hostu ve studiu, to je Martin Zounár. Co se vybere?
2: Já všechny zdravím samozřejmě a já myslím, že na své začátky bude zajímavý, když zazpomíná Miroslav Donutil a Jiří Sovák.
1: Dobře.
2: Chcete na to?
1: Jo, dáme jim prostor.
2: Dáme.
1: Fajn.
3: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už tý srandy bylo dost. Že bysme měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
4: Já ji položím, vy ji zvedněte. Já jsem už tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťastný, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
3: Ano, nejenom v Třebíči, tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivný. Kolečka malý, motůrek malý, velká kasle a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost. Tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic. Tam byla akorát přišroubovaná bedna pro šoféra, jo, který strašně miloval ptactvo. Takže byl velice nebezpečný. No a tenhle ten zájezd se konal, vždycky jsme se sešli u toho divadla a pač tam židle nebyly, tak jsme si každý museli přinést svoji židli. Takže jsme vypadali jako takový polský uprchlíci. Nalezli jsme do autobusu, vyjeli jsme a najednou ten blázen uviděl bažantapa, ježiš, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. Samozřejmě mi za ním valnou hromadou, pochopitelně, že jo. Nám to nevadilo, nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. A ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holky taky, tak nám to nevadilo, no a ty babi padali, ještě ani nebrzdil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To byly dobrý.
2: No jo, to je krásný.
1: Jiří Sovák, Miroslav Donutil, tedy host v tom pořadu Jiří Sovák. No, tvoje začátky, tvoje cesty na první zájezdy, Martine.
2: Ježišmarja.
1: V čem to bylo, jak to probíhalo?
2: První zájezd, to bylo čoveče 1203 a pak Latví. To bylo taková jako Volho
1: co?
2: To bylo hodně, to by 1203 a Latvie, to byly dvě auta, 1203 víme, co bylo.
1: Ano, to
2: bylo,
1: to je a pro posluchače sanitka seriál,
2: ano, sanitka,
1: třeba tyhle,
2: no, jistě, no,
1: sanitky,
2: tak se,
1: ano.
2: No, tak to bylo hodně nebezpečné auto, 1203.
1: Na divadelní zájezdy, jo?
2: No, tak jako zaprvé to bylo podivně zvednutý vzadu, to mělo nějaký lichoběžníkový takový ramena a motor to mělo vepředu, jako mezi spolujezdcem. A Latvie byla něco podobného. To bylo zase z motoru z Volohy. Taz, nebo co tam bylo. Tam byl jelen takovej, že jo, Volha to. Tak to bylo taky nebezpečný. Ukrutně to nejelo. A v zimě to zamrzalo. Zamrzala tomu benzín. Taky Volha taky takhle zamrzala, čověče. Jo, protože to
1: takže
2: mělo ten sání, to mělo nahoře.
1: Takže jste zahřívali?
2: No, jeli jsme třeba když zájezd byl, od 7 se hrálo, třeba v Tachově, tak hochu ve 12 sraz a 5 hodin do Tachova. A nebylo vůbec jistota, že dojedeme.
1: Ano, to taky.
2: Ale bylo to,
1: ještě
2: my jsme hráli Mandrágo, no jasně, ježišmarja, my jsme byli, to byla ještě stará plzeňská, no. Že jo? My jsme jeli a jezdili jsme zájezd Mandragora, Machiavelliho a jezdili jsme já, Velma Cibulková, Vláďa Beneš a pan Stehlík, no a byl to pan Vlček taky, no zájezdovka, pěkný to bylo, čoveče. Hele, korunka ke korunce a šlo to, no. No tenkrát, víš, co to bylo nádherný, vydělat za zájezd třeba 350 korun, tak jsem měl 10 zájezdů, jsem měl 3,5 tisíce, víš, co to bylo tenkrát? Ty blázne. To byly krásné peníze, ano. Jsi mohl koupit pak džíny v tu Zexu.
1: Vzpomíná Martin Zounár, vážení. Vybereme ještě jednou vzpomínky Jiřího Sováka, anebo si dáme scénku se Zdenou Hadrbolcovou a Vladimírem Menšíkem.
2: To bude zajímavý.
1: Nabízím proti já. Tak koho vyberete vy? Dejte hlas, součet hlasů určí vítěze. Takový je princip. Na telefonu 731 800 900 se můžete vyjádřit, popovídat si s námi živě, jsme ve studiu. A vy můžete posílat i SMSky do studia na číslo 90 01 04, heslo humor, mezera A nebo B. A k tomu Věra Špinarová a její Valentýno.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Je to humoriáda, bereme další telefonáty do vysílání. Bereme. Martin Zunar schvaluje, tak jdeme za dalším, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím vás, pana Patriku,
2: ano.
4: A zároveň zdravím Miroslavu Zunar.
3: Martina, to taky jak byl Miroslav.
4: Martina.
3: A děkuji za vzpomínku.
2: A?
4: Velice rád na něho vzpomínám. Osobně jsem se s ním potkal a bylo to velice příjemné a bezvané setkání.
3: A co dáte?
4: Ale já jsem se vás chtěl zeptat na takovou otázku, když jste natáčel, teď to je nějaký rok 85, tuším, že jste natáčel s Milanem Kňažkem film
3: Nebo být zabit,
4: nebo
3: ano, máte
4: být
3: pravdu.
4: Zabit.
3: Ano, máte pravdu. Super.
4: A jak na to vzpomínáte v tom sněhu?
3: Víte co, nemáme čas úplně vzpomínat, ale bylo to nádherné natáčení. Martin Holý dělal režii a opravdu to byl velký zážitek.
4: Ano.
3: Tak co si dáte? Dáte si Ačko nebo Bčko? Co dáte?
4: Dám si Ačko třeba.
3: Dobře, děkujeme.
2: Mějte se, daří. Kdo další?
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a Martinovi.
3: Děkuju.
5: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko a chtěla jsem říct jenom Martinovi, že jsem byla v divadle v Mariánských Lázních. Bylo to už ale tak 20 let, někdy v roce 2000-2003, tak nějak mezi. No. A byla to hra Bosé nohy v parku.
3: Ano,
5: myslím, že tam
3: s Luzkou Zedničkovou.
5: Tak to bylo, ano.
3: Ježíš, tak vidíte.
5: Tak si to dobře,
3: tak. Tak to tak jsem rád, že na to vzpomínáte.
2: Tak třeba na některém ze zámků, protože ano, Martin teď hraje.
3: Měla to paní navdávání.
2: Ano, třeba se uvidíte někde.
3: Mějte se hezky.
2: Ať se daří. A děkujeme za hlasování, Moniko. Děkujeme. A ještě někdo přidá hlas?
6: Tady Roman Myslovec Vysoký. Já zdravím pana Zounara.
3: Dobrý den.
6: Martina, já ho zdravím. Já ho znám z ordinace a dávám Bčko Patriku.
3: Děkujem.
6: A já jsem byl v nemocnici a zdravím Varunku do Rokovníko.
2: Ať je dobře a plno zdraví přejeme. A ještě uzavřeme jedním hlasem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Tady je posluchač Pepa Český Brod.
2: Mm-hmm. A pro co hlasujete, Pepo?
7: A zdravím pana Zounala.
3: Děkujem.
7: Já vás sleduju televizi.
3: Dobře, a co se dáte?
7: A hlasuju pro Ačko.
2: Ano. Dobře, Ačko, byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec dobře musím říct, vybral Martin, protože zabral ty začátky Jiřího Sováka, tak si to ještě kousek poslechneme.
3: Dobře.
8: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl až do Národního divadla.
9: No to byla dlouhá klopotná cesta, to Národní divadlo já ctím a je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat, i když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Vojanci stěžoval a celkem za to, no ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty starý, ty bohy, který jsem já prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Až to bylo u vody, ten barák, a jsem vždycky vylezl, kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal za celý film třikrát, takže jsem byl dopoledne hotov. A teď povídám sakra, ale tohle to není možné, já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, ten byl trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zase trvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit. Ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těma těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil. A nesmírně jsem je obdivoval, upozorňoval, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul. A tak jsem pro sebe si povídal, Krista Pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá, budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl, teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Taky jsi takhle tiše seděl vedle starších bardů, když jsi začínal, nebo jsi to měl jednodušší, protože jsi měl tátu už
3: v oboru? Ne, musím ti říct, že já jsem měl tu čest opravdu už na škole být vlastně 6 let v Národním divadle, jako student a potom jako na vojně, jako, ale hrál jsem a zažil jsem tu nádhernou věc, když třeba Petr Kostka, který tady má pořad s Karmen Majerovou, Petr Kostka, teďka Boris Rezner, pan Lukavský, pan Kemr, do toho přišel Švejlík, Pepíček Vinklář, můj profesor, jo, Štěpnička, ty blázne, Němec, Postráňák, a teď to začalo v té rekvizitárně nalebo, než se šlo na jeviště. Začal jsem, byl u dveří jsem, a teďka oni začali povídat. To tě upozorňuju. To bylo taková, že to si nemohl prostě, rozumím, do toho přišel pan Ráš, ten přidal takhle jenom něco, jo, do toho paní Holišová, jo, nebo paní Hlaváť, no hele, Munzar, ty, teďka to začalo, to ti říkám to, říkali, Ježíš Maria, no tak jdeme hrát, no, ti by všichni povídali samozřejmě, ano. A bylo to opravdu, bylo to gigantický.
2: Jo.
3: To jako musím říct, že to byla největší škola, pak pěkně, to mě jevišti, jak víš co.
2: Je to tak, že to pomůže člověku rychleji uzrát, to, že mohl na začátku být takhle po boku takových velikánů?
3: Já ti musím říct, že můj táta mě řekl, když jsem říkal, že budu v Národním divadle, jako potom říkal, Martinku, prosím tě, zdrav, no jasně, tati, no, já vím, jasně, a hlavně nic neříkej. A bylo mě 16 let, tak jsem neříkal, poslouchal jsem a měl jsem tu čest dělat poslední režii s Miroslavem Macháčkem, s Janíčkou Hlaváčovou.
2: Krásný.
3: A bylo to krásný, chutí medu, Čelek Delejnová. Byl to opravdu, byl to velký zážitek s Vlnou Cibulkou, krásný.
2: Čím uzavřeme dnešní vysílání, to už se ptám vás, hele, posluchačů, vracím do hry Uršulu Klukovou, která nevyhrála.
3: A Josefa Vinkláře. Tady koukám,
2: jseš že proti místo,
3: historka z Německa.
2: Místo z Denny Hadrbolcové, tak já ti udělám radost.
3: Ne, je tady Koňas, že se žení a pak je tady Josef Vinklář.
2: No, tak, musíme, ale, já jsem vrátil do hry Uršulu Klukovou, Ačko, ano, a Bčko tak, dáme Vinkláře?
3: Ježišmar, tak no klidně, já bych, hele, a Pepička bych rád zavzpomínal.
2: 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ještě je čas na hlasování a výběr. Tedy Uršula Kluková a proti Josef Vinklář, Martin Zouna.
2: Historka z Německa.
1: Ano, co vybíráte vy po telefonu 731 800 900?
3: Dobrý den, tady Monika z Černuce.
2: Dobrý den.
3: Chtěla bych vás všechny pozdravit, hlavně pana Zounara.
2: Děkuji.
3: Byli jsme se teď podívat v Kloskovicích na...
2: Bílý paní.
3: Že Bílá paní, ano, bylo to úplně úžasný, dokonalý. I dětem se moc líbilo.
2: Děkuji.
3: Takže více takových her. Těšíme se na příští rok.
2: Ano,
3: a vybírám Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujem.
3: Mějte se krásně, naschranou.
1: Děkuji.
4: Zdraví vás Háňa.
1: Dobrý den.
5: Dobrý deň, Brano z Martina. Pozdravujem vás do štúdia a taktiež poslucháčov Humoriady a hlasujem za Ačko.
2: Dobre.
1: Děkujeme, zdajme do Martina, mějte se krásně.
4: Do Martina,
1: ano.
4: Já jdu na Slovensko, do Rimba, Somba, Filakovo, za mamou.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza Scholný, panové, já vás moc zdravím a já bych potřeboval Bčko.
1: Byste potřeboval
2: já taky, je to skvělý, děkuji.
1: Zapsáno, děkujeme moc, ať se vám daří. A ještě někdo, vítejte.
7: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
7: Já vás taky zdravím do studia.
2: Děkuji.
7: Musím říct, že na Bílé paní jsem byl loni, byla úžasná.
2: No, díky.
7: Děl jsem na strašidílku Kentervilském, taky to byla paráda.
2: Tak to jsem rád.
7: Zeptám se jenom, jestli nechystáte třeba za rok, za dva něco nového, abych už si když tak předem podíval do předprodejů.
2: Nová hra se už hraje, ale samozřejmě nedá, aby člověk hrál ve všem, ale musím říct, že Zámecký hotel v čele s Lukášem Vaculíkem a Davídkem Novotým je to hezký, moc hezký.
1: Tak, a pro co hlasujete?
7: A budete tam taky alternovat, jestli se...
2: Ne, nebudu, to bych se musel rozkrájet, to nejde.
7: Dobře, a já bych pana Vinkláře.
2: Dobře, děkuji mnohokrát, hezká
1: no, tak je to jasný.
2: Tak je to jasný,
1: jak
2: jo.
1: Tvoje prosba zabrala, Vinklář
2: vyhrál. Děkuju, papíř.
8: Je všem vzpomínka na Sováka musí být, protože to povídání bez toho... My jsme točili teda opravdu zbůrek patřičný. V Německu v NDR film ročník 21, kde Jirka hrál velikou roli a jinak parta Eda Cupák, Luďa Munzer, Standa Fischer, Svatě Matyáš a já. No říkám, zbůrek opravdu vybraný. A ten Jirka Sovák, jak neuměl vůbec německy, tak se naučil jednu větu do Špajzevák, když jsme jeli a ten prostě s tou prošel celým Německem a ta věta zněla Herober bitte eine Flasche Weisse Wein, aber erste Klasse und schnell. Já? Přišli a tím prošel celým Německem a vymýšlel neskutečné věci. Takže jsme jednou šli z domu z maskérny, bydli jsme ve Štrázundu, v hotelu Baltic, a jdeme a tam byl díra, prostě veliká plocha po vybombardovaném baráku a kluci si hráli fotbal s Merunou, která byla z Hadráku, no Hadrák, jo. A Sovák samozřejmě se svojí němčinou pohádal si Schrecklich, alles Junge, komm her, pojď sem, hoším, a povídá, ich kaufen eine Miete, jo. Teď oni úplně stvrdli, protože říkali, já koupím jedno unavený, a uch, i geben dich, jo, a alles... Všech vás to bude, jo? Skutečně jsme se sebrali, Jirka koupil druhý den Merunu, tu Merunu jim dal, věnoval, dobrý, všecko dopadlo skvěle. Uplynou dva dny, ráno snídáme na terase hotelu Baltic s Munzarem a s Cupákem a jde pionýrská skupina s modrýma šátkama, oni měli modrý šátky, říkají, Herr Sovák, já mám ten chrápe nahoře v mém pokoji. Bydlet s ním utrpení, jo, než s Jirkou Sovákem, že ten tě v noci budí a říká, čověče, ty píšeš ženě, viď? To jsem to čet, čověče, to je hezký dopis. Proč to, ale ty jsi to taky mohl napsat při skopírách, když oni by se nesetkali v té Praze. A jak tak jdem, tak já povedám, co chcete. A oni byli skupina Wilhelma Píka a nesli Sovákovi dárek
2: za to, že jim
8: album města Štrálsundu, to, že mu věnujou, tak mu to věnovali a uplyne večer a my jsme ten den měli rozhodnout, protože Eda Cupák rozhodl, že hojte imr šláfn, jo, že jdeme spát a nic tam a Sovák povídá, ale pojď sem. Ten Cupák je nerozumný, že uděláme eine kleine Kuchenfilm v Teštok, tam byl bar, jo. Já povídám, že nemáme peníze, diety jsme neměli a měli jsme nějak brát, až budeme, prodáme to album. Já povídám, Jirko, to nemůžeme prodat, ty blbou, nej, tam je věnování, a to vyřízne. A komu to tady prodáme? Pá, norským námořník. Šli jsme do toho baru, kuci nelžu vám. On to prodal prostě norským námořníkům a tam rozlívali šampáň na decinky. Takže jsme se zdecinkovali a Jirka zpíval solo, protože si půjčil muziku a zpíval solo sám na mikrofon píseň, slavnou v té době O Kangaseiro, přičemž uměl jenom tyhle ty dva, jeden cykoslovec a jedno slovo. O Kangaseiro. Nic víc. Ale měl s tím veliký úspěch. Dokončili jsme film Veliká sláva, jedeme do Německa, slavnostní premiéra, recepce, ministr kultury Ackermann a večer recepce. A říkáme si, Ježišmarja, všichni už mluvili, Cupák, Luďa Munzer jako hlavní představitel, Gajer jako režisér, Honza Kališ, Ptáčník jako autor. A si říkáme, jen ať si nevíme slovo Jirka Sovák, to by byl malé. Plynul večer ticho, najednou ten Sovák prostě se zvedne a udělá. Ptáčník ke mně, pojď sem. Chci mít taky projev, já tady nebudu zbytečně. Povídá a dívaje se do očí tomu ministrovi, povídá, poslouchejte, tohle je moje země, za ty prachy, co já jsem tady utratil, já tady mám i svoje koleje, nádraží, hotely a takovýhle věci, ale zůstala mě jedna věc nevyjasněná, jestli byste mě ji mohl objasnit. A ten ministr skutečně s velikou účastí dívaje se mu do očí, říká, prosím, on říká, mohl byste mě vysvětlit, proč jste do té války šli, když jste věděli, že to je předem prostraná věc. V tu chvíli propadla skříň a ten Ackermann se otočil na Jirku Senku, hudebního skladatele, který byl strašně něžný, hodný člověk a říkal, tak snad, kdyby nám mistr zahrál, ne? A on pa, já nejsem žádný barový hráč, já jsem hudební skladatel.
9: Je to úplně poslal.
2: Humoriáda. Tohle to byl můj Pepíček, Miklář, můj profesor na RC.
1: Hezká vzpomínka. Martine, děkuju.
2: Já také děkuju. Děkuju všem posluchačům a my se uvidíme až za měsíc, až v srpnu. To uslyšíme. Tak hezký léto a na bílou paní. Mějte se krásně.

0: cestou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: U Arnoldova na Sokolovsku hoří část lesního porostu. Karlovy Vary spustili filmově knižní projekt Book to Screen. Maximální cena nafty i benzínu ve středu oproti dnešku znovu poroste. A zítra čekejte oblačno až skoro zataženo, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Hasiči zasahují u požáru lesa u Arnoldova na Sokolovsku. Jak informovala mluvčí krajských hasičů Jana Třísková, požár vznikl na dvou místech a postupně se spojil v jeden. Kvůli náročnému terénu zasahují 4 jednotky hasičů se speciální technikou. Aktuálně je oheň pod kontrolou a dohašuje se. Příčina vzniku se vyšetřuje. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary spustil nový projekt Book to Screen. Ten propojuje knižní vydavatele s filmovými producenty. Mezi 8 vybranými tituly má Česko 2, román Cestou špendlíků nebo jehel spisovatelky Zuzany Hříhové a autobiografickou knihu Patrika Bangy s názvem Skutečná cesta ven. Podle autora by mohla zaujmout filmaře právě prostředím, ve kterém se příběh odehrává.
2: Ty lokace, možná ta hudba, možná ty 90. jsou obrazově zajímavý, už to umějí ty filmaři, takže myslím si, že tohle by pro ně mohlo být zajímavý. Je to ukázka toho, jak se dostat nějakého zmaru, proto se ta cesta jmenuje Skutečná cesta ven, protože já tam vlastně popisuju, jak jsme prožívali 90. v romské komunitě, jak to vlastně vypadalo jinak, odlišně než u majority. Pak tam vyprávím, jak jsem skončil vlastně v zahraničí, stal jsem se zpravodajem úplným omylem a do dneška se tím vlastně živím.
1: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra opět stoupnou. Informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 41 korun a 31 haléřů. To je o 21 haléřů víc než dnes. Nafta zdraží o 13 haléřů. Litr může stát 37 korun a 29 haléřů. Cenové stropy paliv má rezort financí určovat do 19. července. Opatření zavedla vláda v první polovině dubna. Ústavní soud potvrdil, že autodrom Most nesmí okolí obtěžovat hlukem. Firma podala k ústavnímu soudu stížnost kvůli dřívějšímu rozsudku krajského soudu, který jí stanovil limity maximální hlasitosti. Podle zástupců závodiště soud omezil jejich právo vlastnit majetek a podnikat. Soudce zpravodaj Tomáš Langášek v odůvodnění řekl, že autodrom může zavést protihluková opatření obdobně jako jiné okruhy v zahraničí.
0: Sport.
1: Hokejový útočník David Kempf ukončil své působení v NHL a uzavřel 3letý kontrakt s Litvínovem. Do roku 2029 své smlouvy s posledním týmem minulé extraligové sezóny prodloužili i bratři Ondřej a David Kašovi.
0: Počasí.
1: V noci bude zataženo až skoro zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, k ránu budou srážky ustávat. Nejnižší noční teploty 16 až 13, na horách 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra pak čekejte zpočátku oblačno až skoro zataženo, přes den ubývání oblačnosti, odpoledne a večer postupně až na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů. Povane mírný severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Chebu v ulici Tršnická je z důvodu prací na inženýrských sítích zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: 7. července, Den v kraji, a mikrofon Českého rozhlasu Karlovy Vary si v 17 hodin a 5 minut přebírá Marie Fridrichová. Hezký podvečer. Mezi Ostrovem a Karlovými Vary dnes mělo začít významné dopravní omezení. Plánované zúžení frekventované silnice, ale stavbaři zatím odsouvají. Za chvíli

0: Vysvětlíme proč. V seriálu Naši seniori vám představíme muže, kterého znají tisíce pacientů z Chebska. Chirurg Jan Kropáček zasvětil medicíně více než půl století a dnes je radním ve Františkových Lázních. Sdílená kola využívají v Karlových Varech filmoví fanoušci k rychlým přesunům mezi festivalovými kiny i na výlety do okolí. Tématu se budeme věnovat po půl šesté. No a kdo už může být trpělivějším člověkem než dokumentaristka Helena Třeštíková? 30 let natáčela se zpěvačkou Bárou Basikovou, letos na jaře film dokončila a včera ho s obrovským úspěchem uvedla na festivalu v Karlových Varech. I k této události přineseme bližší informace v úterním Dni v kraji. Zůstaňte i nadále s rádiem vašeho kraje s Českým rozhlasem Karlovy Vary.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Mezi Ostrovem a Karlovými Vary pokračuje výstavba nové mimoúrovňové křižovatky a připojovacích jízdních pruhů. Omezení silnice 1/13 by mělo začít přibližně za měsíc. Dopravní omezení pak bude patřit mezi největší v regionu, pokračuje oblastní ředitel ředitelství silnic a dálnic Lukáš Hnízdil.
2: To omezení bude poměrně dlouhé, jedná se o úsek asi 3 kilometrů.
1: Bližší informace k uzavírce se dozvíte už za pár minut. Na Karlovarském filmovém festivalu měl premiéru časozběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové o Báře Basikové. Režisérka v něm navazuje na svůj předchozí dokument Bára B. Life. Dokument s názvem Bára Basiková mapuje 50 let života populární zpěvačky s jeho vrcholy i pády. O dokumentu si budeme povídat před 6:15. V Chodově na Sokolovsku vyroste nová kaple, stát bude ve farní zahradě, na přípravě kaple bude s církví město spolupracovat. Obě strany to stvrdily podpisem společného memoranda. Dokument například řeší využití nové budovy, říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní.
3: My máme samozřejmě, když to vezmu jednoduše, obřadní síň pro svatby, máme smuteční síň pro pohřby, ale nemáme místo pro společné setkání.
1: Podle studie by mělo jít o jednopodlažní budovu se sálem pro asi 50 lidí, menší klubovnou se zázemím a 2 garzoniérami. Žlutice na Karlovarsku staví nový most přes řeku Střelu do městské části Lomnice. Dělníci teď usazují mostovku. Stavba přijde přibližně na 16 milionů korun a město ji zaplatí z dlouhodobého úvěru. Stavební práce potrvají do začátku října. V parku Bohemia v Sokolově vzniknou nová sportoviště. Jejich pořízením zástupci radnice reagovali na podněty občanů. Instalaci město zajistí v průběhu letošního roku. Přibydou houpačky, kuličková dráha a v plánu je i rozšíření disc golfu o další 3 jamky.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Kola pop music se točí dál, zpíval Karel Zich a kola dnešního dne v kraji se v 17 hodin 13 také točí dál. Na silnici 1/13 mezi Ostrovem a Karlovými Vary pokračují práce na přestavbě stávající křižovatky. Stavební činnost mělo ode dneška doprovázet významné dopravní omezení. Jeho termín ale silničáři museli dočasně odložit.
1: Kritické a nebezpečné místo na silnici 1/13 spočívá v připojení stávající silnice z Lesova. Toto místo je velmi nebezpečné a ten, kdo to tam nezná a může očekávat připojovací pruh, tak v tuto chvíli tam žádný není.
2: Oblastní ředitel ředitelství silnic a dálnic Lukáš Hnízdil vysvětluje, proč je stávající křižovatka v blízkosti obce Bor nebezpečná. Prakticky tady úplně chybí odpovídající připojovací jízdní pruh a dálniční sjezd. Křižovatku teď čeká přestavba a související dočasné zúžení silnice, kterou denně projede přes 10 000 vozidel.
1: To omezení bude poměrně dlouhé, jedná se o úsek asi 3 kilometrů a tady jsme v podstatě limitovaný tím, kde jsou přejezdy středních dělících pruhů, kde můžeme svést a zase převést dopravy z jedné strany na druhou.
2: Zúžení mělo platit ode dneška. Hlavní investor, ředitelství silnic a dálnic, ale plánované omezení dočasně odvolal. Oblastní ředitel organizace Lukáš Hnízdil vysvětluje proč.
1: Měli jsme my, potažmo náš zhotovitel, vydané rozhodnutí o povolení uzavírky, nicméně zhotovitel opomněl vlastně projednat změnu objízdních tras ve vztahu k jízdním řádům autobusů, takže to rozhodnutí posléze bylo stornováno a nyní se musí dořešit ještě záležitost objízdních tras ve vztahu k autobusům.
2: Začátek uzavírky je tedy v současné době odložený. Jak dlouho diskuse o novém termínu dopravního omezení potrvají, to zatím silničáři přesně neví.
1: Odhadoval bych to 2 týdny až 4 týdny.
2: Dodává za ŘSD oblastní ředitel Lukáš Hnízdil. Plánované dopravní omezení na silnici 1/13 má patřit letos v Karlovarském kraji k těm největším. Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Naši seniori.
1: Více než 50 let pracoval Jan Kropáček jako chirurg. Jako sportovní lékař se staral o prvoligové fotbalisty a dlouhá léta učil na Chebské střední zdravotnické škole. Ani po odchodu do důchodu ale nestratil chuť být mezi lidmi a i proto dnes působí jako radní ve Františkových Lázních.
2: Když dnes někdo na Chebsku vysloví jméno doktora Jana Kropáčka, většina lidí si vybaví především lidského a ochotného chirurga. Medicíně zasvětil 81letý lékař více než 50 let života. Přitom prý nikdy neuvažoval, že by dělal něco jiného.
3: No, je to takový asi daný od Boha, protože od mládí, jak se říká, v mládí pitval žáby, tak já jsem sice žáby nepitval, ale měl jsem k tomu vztah, jo. Prostě se mi to líbilo, no. Chtěl jsem poznat, jak funguje tělo a do detailů a prostě mě to velice zajímalo, tak jsem si nedovedl představit, že bych dělal něco jiného.
2: Po promoci nastoupil na chirurgii do Aše. Dodnes si ale dobře pamatuje, jak se tehdy jako mladý lékař cítil.
3: No, to je hrozný pocit, to je jako vylezete sice pomalu v 25 letech ze školy a nejste nic, vůbec nic, neumíte nic, pro praktický život nepoužitelný. Takže je to takový jako pocit až nepříjemný, jo, ale postupně se to podá. Ale trvá to dlouho u doktorů, to je pravda.
2: Chirurgie podle něj není jen o odborných znalostech.
3: Velmi důležitý je správné rozhodování, selský rozum a určité znalosti samozřejmě, ale a v neposlední řadě i zkušenosti, které postupně léta potrhují, dlouhá léta nabýváte a nikdy nemůžete říct, že teď umím všechno. No a zároveň je to i náročné na psychiku, protože co si budem říkat, leco se nepovede, jo, leco se nepovede, děláte proto všechno možné, takže to musíte se i s těma situacema vyrovnat.
2: Pacienti na něm kromě odborných zkušeností oceňovali také jeho přístup.
3: Já jsem se to nemusel učit, tak mě to vždycky tak vyšlo samo od sebe, no, protože jsem se snažil, ale to ne, že by cíleně o to usiloval, prostě to tak bylo, já jsem s těma lidma cítil a snažil jsem se prostě jim vyhovět a nikdy jsem nechtěl být frajírek a arrogantní a takový ty, jak bohužel doktoři jsou taky, že jo, že se s nima nedá vydržet a prostě mám rád lidi a z toho to vyplývá.
2: Vedle práce chirurga působil také jako sportovní lékař prvoligových fotbalistů Rudé hvězdy Cheb. Učil na zdravotnické škole a po revoluci spoluzakládal chebskou polikliniku. Jeho chirurgická ambulance byla dokonce vyhlášená nejlepší ordinací v republice.
3: No, tak to víte, potěší to, ne? To je jako, já musím říct, že velkou roli v tom, my jsme tam měli dvě sestry, z nich jedna, ta moje manželka byla mimořádná žena, v tom smyslu, že až chytrá, šikovná a že za váma vždycky stála, jo, to je důležitý, aby člověk se měl se o koho opřít a takový, že prostě tahnout za jeden pro vás. A to se mi povedlo, čili patří za to dík.
2: Když dnes Jan Kropáček bilancuje svůj život, nejvíce si cení toho, že si ho pacienti pamatují nejen jako dobrého chirurga, ale především jako slušného člověka. Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Naši seniori. Ty další nominujte na webových stránkách Karlovarského kraje.

0: Ač se to podle tempa písně nezdá, tak Rush Rush Pauly Abdul v překladu znamená spěchej, spěchej. A v 17.33 nám tato píseň doznívá na Českém rozhlasu Karlovy Vary. No a právě nejrychlejší doprava po festivalových Karlových Varech je podle filmových fanoušků na kole. Nemusí se tísnit v autobusu nebo těžce hledat místa k zaparkování aut. V lázeňském městě jsou k dispozici 4 půjčovny kol. U hotelu Thermal, Grand hotelu Pup, na Divadelním náměstí a ve Stanovém městečku na Rolavě.
1: Flotilu jsme lehce omladili, to znamená, máme tady novější kola. Poslední 2 roky zůstává plus minus stejná.
2: Popisuje nabídku festivalové půjčovny kol její vedoucí Honza.
1: Stále půl elektrokola, půl klasická kola.
2: Návštěvníci z Festival Pase mají zápůjčku zdarma.
1: Je to jak na elektrokolo, tak obyčejné kolo. První hodina půjčení je zdarma.
2: Kola tady na Divadelním náměstí nakládáte do dodávky.
1: Lidé jezdí většinou ke kinosálům, to znamená, že najednou z jednoho stanoviště se nám prakticky všechny kola vypůjčujou a převezou se na jedno stanoviště, tak zase vracíme zpátky, aby byly k dispozici. Momentálně vezu z Divadelního náměstí k hotelu Thermal.
2: Jedním z návštěvníků festivalu, který vrací elektrokolo, je Cornel.
3: Je to rychlejší než chůze a se s kolem mnohem lépe manipuluje. Jel jsem aktuálně z Thermalu, jsem vypůjčil kolo. Jízda byla poměrně pěkná, jestli jen k tomu, že je teď dobrá doprava, tak jsem si to moc užil. To se bohužel nedá říct o včerejšku, kdy to bylo opravdu hektické.
2: Kolo vrací i Eliška.
4: Je to tady trošku zmatečný, jak tady jezdí tolik kol a hodně aut. Myslím si, že ty předpisy jsou teďka takový trošku na straně.
2: Že se jízda na kole nezapomíná, potvrzuje Martin.
5: Jako já jsem to použil někdy před 10 lety nebo před 15 a od teďka poprvé vlastně, takže mají i velký přilby na moji velkou hlavu, takže to spokojený.
2: Kromě sdílených kol můžou návštěvníci festivalu použít také rikšu. Na Divadelním náměstí mi své služby nabídl řidič Roman.
6: Můžeme k Thermalu, můžeme k Pupu, nebo jezdíme takhle přes kolonádu a jezdíme od 11 do 11, takže 12 hodin takhle od dopoledna.
2: Kolik stojí jedna jízda?
6: To je zadarmo.
2: Musíte šlapat, je to všechno jenom vaše síla?
6: Není, ta rikša má vepředu na předním kole malý elektromotor, takže člověk teda sice jako pořád mákne, ale takový ty táhlý kopečky, ta tíha vzadu, jak sedí lidi, tak je vždycky hrozně poznat, tak to nám jako pomáhá hodně.
2: Majitelé Festival Pasu můžou také zdarma využít 3 festivalové linky městských autobusů. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: 6,5minutový potlesk v plném sále karlovarského hotelu Thermal si vysloužila dokumentaristka Helena Třeštíková. Na filmovém festivalu uvedla v premiéře svůj nový snímek o Báře Basikové. Se známou zpěvačkou natáčela 30 let a vedle její hudební dráhy otevírá i její 13. komnatu, která je hodně tajemná. Takhle hluboko pod kůži se svým filmovým hrdinům jako Helena Třeštíková dostane málo kdo.
2: Prostě, co je úplně zásadní věc pro mě, že Bára byla absolutně otevřená a autentická, že si nehrála na žádnou celebritu, ona to dokonce i v tom filmu říká.
3: To víš jenom ty, to je jenom vždycky tady pro tenhle ten filmový deník.
2: Takže ona to vlastně pojala jako takovou svoji zpověď, ať se děje, co se děje, a tam jsou i věci, které nejsou pro ní třeba úplně příznivý, tak jestli to nechtěla vystříhnout, tak ona říkala, že asi bych to chtěla vystříhnout, ale z života to taky nevystříhnu, tak to tam v tom filmu necháme. To bylo právě to úžasné na té Báře, že ona byla opravdu otevřená.
4: Ženský úděl.
2: Ženský úděl.
5: Já už jsem tady toho zažil poměrně dost, ale tohle bylo hodně silný, teda musím říct, že to mě dostalo na dřeň, teda no.
6: Milan a Daniela naprosto nadšení diváci.
7: Naprosto,
8: tak,
7: ano, to přesně sedí.
5: Báru máme rádi už takových 40 let, no, jsme na ní vyrostli a parádní teda no. Otevřela se hodně. Padaly tady věci, které musím říct, ještě teďka mám husí kůži teda.
6: Potlesk trval přes 6 minut.
7: Zaslouženě, zaslouženě.
5: Skromná holka do teďka a každý to ještě dlouho zpívalo.
9: Tím, že bydlela v Karlíně, já jsem bydlela taky v Karlíně, tak jsme to tak nějak jako sondovali a vlastně ta písnička souměrná, ta, co byla na konci teďko, tak jsem jí měla hranou 20krát na svých 20inách, takže ještě.
5: Takže to máme hodně pod kůží a já tady miluju ze Stromboli, to teda musím říct, že pro mě asi nejsilnější a samozřejmě Precedens, no, všechny desky doma ještě vyhrily, takže to.
9: Tím, že jsem samozřejmě mladší ročník, tak jsem ani nějak nezažila ten vzestup té její kariéry a nikdy jsem ji určitě moc neposlouchala, nevěděla jsem ani, co jako skrývá ta její osobnost a ten její příběh, takže o to víc mě to asi překvapilo příjemně, že to bylo takový turbulentní, ale zároveň jako místama i dojemný a vůbec se neměla tušení, že vlastně čím všim si takhle prošla za ten svůj život, za tu svoji kariéru, takže a Barbora.
5: Barbora.
9: Já jsem taky Bára jako ona, no.
2: Já říkám, že to je film ne o celebritě, ale o pracující ženě, která je náhodou zpěvačka.
3: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná. Mám pocit, že jsem žila jen tak na nečisto. A teď to bude teda opravdu.
10: Nový dokument Bára Basiková půjde do kin 17. září. Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: O tom, že dívky se chtějí pobavit, zpívala Cyndi Lauper v hitu z 80. let. No a nejen dívky se určitě chtějí bavit, ať už filmovým festivalem, či čímkoliv jiným programem prostě červencového dne. A jak jim bude dopřáno, co se týče počasí, tak to už ví Jada Adamovská z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Dobrý den.
2: Dobrý večer.
1: Pojďte nám přiblížit, jak to vypadá s počasím pro zbytek dnešního dne, na co se připravit nebo s čím počítat.
2: Tak už nám přibyla oblačnost a večer se od severu přidají přehánky nebo slabý déšť. K ránu budou ty srážky už slábnout, srážky budou souviset s přechodem studené fronty. V noci budou teploty klesat ke 13 stupňům a bude nám foukat mírný západní až severozápadní vítr rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu, takže pořád bude trochu pofukovat, ale ne jako dneska přes den.
1: No a na co se připravit zítra? Deštník nebo slunečník?
2: Tak zpočátku bude na obloze hodně oblačnosti, během nebude pak oblačnost ubývat, odpoledne a večer už bude postupně polojasno až skoro jasno, srážky už zítra nečekáme, jenom se nám trochu ochladí, maxima budou stoupat odpoledne k 24 stupňům, na horách bude až 20 a pořád nám bude foukat mírný severozápadní vítr rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a až potom večer ten vítr výrazně zeslábne.
1: Tolik Jana Adamovská a předpověď počasí pro dnešek a zítřek. Díky moc a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A vy stále ještě posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary a jeho Den v kraji.

0: Petr Rezek a jeho hit Modrá zem, jeden z posledních, který vám pouštíme v dnešním dni v kraji. Na něj se můžete těšit opět zítra od 17 hodin a protože světla zájmu se teď upírají ke Karlovarskému filmovému festivalu, lze předpokládat, že i tohoto tématu se opět dotkne zítřejší vysílání. A konec konců tomuto tématu jsou také věnovaní naše dopolední hosté. Hádejte, kdo přijde zítra po 10. hodině na řadu ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Před kamerou stála poprvé už jako školačka a od té doby vytvořila řadu nezapomenutelných filmových, televizních i divadelních rolí. Předloni získala Českého lva za vedlejší roli ve filmu Němá tajemství. Letos jste už mohli na obrazovská spatřit televizní film Gerta Schnirch a na podzim jich diváci uvidí v nové detektivní minisérii Hec. Nejen o tom bude další film festivalový rozhovor s herečkou Milenou Steinmaslovou, který právě ještě jednou opakuji, uslyšíte zítra ve středu po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď je však 17 hodin 56 minut krátce před zprávami v 18 a loučí se s vámi z karlovarského studia Marie Fridrichová.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Stavbu dálnice D6 u Bochova na Karlovarsku komplikují problémy s podložím. Hroznitín na Karlovarsku rozšíří základní školu o střešní přístavbu. Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. A zítra čekejte oblačno až skoro zataženo, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Stavbu dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi na Karlovarsku komplikují problémy s podložím při budování mostů a mostních estakád. Podle ředitele ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla se během stavby za více než 2 miliardy korun musela změnit technologie zakládání mostů a kvůli získání povolení k odstřelům se stavba zdržela. Jestli to bude mít vliv na konečný termín dokončení stavby 7-kilometrového úseku D6 naplánovaný na rok 2027, není jisté. V areálu základní školy v Hroznětíně na Karlovarsku vzniknou nové učebny. Zástupci radnice je chtějí příští rok umístit ve střešní přístavbě. Finanční náklady projektu ve vedení města předběžně vyčíslilo na 47 milionů korun. Přibližně 40 milionů pokryje dotace z programu Spravedlivá transformace, říká starosta Martin Maleček z hnutí Volba pro kraj.
2: My potřebujeme uvolnit současné odborné učebny, aby jsme je mohli využít pro školní družinu, anebo po případě pro běžné učebny. A počítáme do budoucna, že dojde k nějakému slučování škol, takže i ta kapacita školy je potřeba ji částečně navýšit.
0: Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to naopak přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
3: Kdybychom měli výjimou část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
0: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim tzv. EET off by mohli využít malí živnostníci s příjmy do milionu korun. Český prezident Petr Pavel uvítal zapojení Česka do seznamu prioritních požadavků Ukrajiny. Řekl to v Ankaře, kde se koná summit NATO. V rámci tohoto programu země nakupují od Spojených států vojenské vybavení, které pak poskytují Ukrajině na obranu proti ruské agresi. Před odletem do Turecka české zapojení oznámil ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Sport. Tenistka Karolína Muchová bude bojovat o postup do semifinále Wimbledonu. Utká se s Naomi Osakovou, se kterou hrála krátce před Grand Slamem finále turnaje v německém Bad Homburgu. Tam Japonka za nepříznivého stavu po první sadě kvůli zdravotním problémům odstoupila. Podle Muchové se teď ukazuje, že zřejmě nešlo o vážnější potíže.
4: Myslím, že byla indisponovaná, jako za dva dny hrála úplně naplno zápas, ale myslím si, že fakt to bude hrozně těžký zápas a budu muset předvést dobrý výkon, abych měla šanci.
0: Dohrávka osmi finále čeká Jiřího Lehečku, který zatím ztrácí v přerušeném duelu s Němcem Zverevem. Vítěz nedávného Roland Garros vede 2-0 na sety a v tom třetím je to po včerejšku 3-3. Ve čtyřhře prošly do čtvrtfinále páry Siňaková s Američankou Townsendovou a Sisková s Polkou Piterovou. Naopak v deblu končí Nosková, která hrála se Slovenkou Šramkovou.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte zpočátku oblačno až skoro zataženo, přes den ubývání oblačnosti. Odpoledne a večer postupně až na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Sokolově je z důvodu stavebních prací uzavřená část ulice Jiřího z Poděbrad.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Vážení posluchači, u pořadu Muziky muziky vás vítá Věra Kestřánková. Dnes si dovolím přihřát polívčičku za všechny klarinetisty v dechových kapelách. Pustíme si více i méně známé písně s klarinetovými mezihrami. Úvodní písničku To byla kočka nám zahrála krajanka klarinetisty Václava Hlaváčka a mezihra v ní se dá označit za ikonickou a jistě ji každý klarinetista zná. Další slavná klarinetová mezihra patří k lidovému valčíku Moje česká vlast v úpravě Ladislava Kubeše a s textem Zdeňka Beneše. Zahraje nám ho samozřejmě Veselka.

Klarinet je dřevěný dechový nástroj, který vznikl kolem roku 1700 z barokního nástroje Chalumeau. Postupně se k tomuto nástroji přidávaly klapky a technika hry se zdokonalovala. Dnešní podobu má klarinet přibližně od roku 1867. Má 20 klapek a 7 takzvaných brýlových klapek. Díky tomu se na něj dá hrát velmi virtuózně. Například i mezihra v následující písni Podruhé vám nepovím. Hraje nám Tufaranka.

Klarinety bývají v klasických českých dechovkách zpravidla tři. 1 až 2B klarinety, to jsou klasické nástroje, na které se učí děti na základních uměleckých školách, a k nim by neměl chybět jeden S klarinet. Ten je menší a dodává klarinetové skupině jiskru vyšších tónů. Stará, ale nestárnoucí píseň Stará lípa taktéž obsahuje klarinetovou mezihru. Poslechneme si ji od dechovky Plzeňské konzervatoře 12 stupňů Plzeň a zpívají Barbora Číšková a Jan Šimůnek.

Klarinet má v dechové hudbě spíše zdobící funkci. Vedle žestových nástrojů se tolik zvukově neprosadí a proto vede melodii výjimečně. Důkazem jeho zkrášlující funkce je i fakt, že některé kapely mají místo klarinetů harmoniku. Často se ale stává, že si některé tyto kapely pro významnější události pozvou klarinety ku pomoci, aby z nich byla dechovka, jak se patří. To ovšem není případ Křídlovanky, která má klarinety ve stálém obsazení. Pustíme si od ní píseň Za starým kolínem z autorského CD Jiřího Pohnána. Text napsal Václav Bárta, zpívají Ivana Brožová a Jiří Škvář.

V dnešním pořadu Muziky muziky se věnujeme klarinetovým mezihrám. Teď nás čeká píseň, ve které hraje klarinet nejen mezihru, ale také v textu jednu z hlavních rolí. Napsal ji Jan Lipold a jmenuje se Dulidaj. Hrají jihočeští rodáci a zpívají Anna Číšková, Ivana Tučková a Jan Dvořák.

Když se v souhrnu podíváme na písničky s klarnetovými mezihrami, zjistíme, že jde převážně o lidové písně a nejinak tomu bude i v dalším případě. Poslechneme si polku Zahrádečka v úpravě Ády Doška, kterou nám zahraje Budvarka.

Možná by ještě stálo za to zmínit, proč je vlastně klarinet černý. Je to díky dřevu, které se k jeho výrobě používá. Dříve to bylo vzácné a drahé ebenové dřevo, které roste velmi pomalu, 60 až 200 let. Proto ho nahradilo nejčastěji grenadilové dřevo, které je někdy nazýváno jako nepravý eben. Pochází z Afriky a je velmi tvrdé a vzácné. Na závěr dnes zazní slavná rychlá polka od Zdeňka Bláhy v podání kapely Rustika klarinetisty Dalibora Bárty. Pro dnešek se s vámi loučí klarinetistka Věra Kestřánková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Na vlnách Českého rozhlasu se hlásí pravidelný špalíček lidových písní. Tentokrát ho věnujeme starobylému českému lidovému tanci, který je na Chocku i jinde v jihozápadních Čechách známý jako dokolečka. Příjemný poslech, dobrou náladu a třeba i chuť k tanci vám od mikrofonu přeje Zdeněk Vejvoda.

Stejně jako kdykoliv v minulosti i dnes je tanec a taneční hudba neodmyslitelnou součástí lidského života. A nejrůznější taneční zábavy vždycky byly zároveň společenskými příležitostmi setkání sousedů i přespolních, předcházely námluvám, provázely svatební veselí a jistá taneční znalost byla samozřejmá od útlého mládí do pozdního věku. Jak vypadal lidový tanec na českém venkově 19. století, nám prozrazuje řada zajímavých svědectví písňových a tanečních sbírek a dalších dokumentů. Zvláštní postavení má v nich tanec zvaný do kolečka.

Slyšeli jste písně k tanci Do kolečka. Jihočeskou v podání Jiřího Ici Pospíšila a v Chocké jste jistě poznali hlas Václava Švíka. Sice zde v rozhlase nemáme výhodu televizního vysílání, ale i tak si snad s troškou fantazie můžeme společně představit podobu zmíněného tance Do kolečka. A vezmeme si na pomoc popis výtečné pozorovatelky, spisovatelky Boženy Němcové, která pobývala v letech 1845 až 1847 na Chocku. Již tehdy ji zaujal ten temperamentní a veselý tanec Do kolečka. Božena Němcová píše: Dva chlapci se postavili se džbánem před dudáka a začali dudáckou notu. Dudák se šklebil, huslař dával nohou takt a šest chlapců si přitáhlo své tanečnice. Stojíce po různu, chlapec vedle děvčete, s rukama nazad spletenýma, začali se podle taktu pořád na jednom místě tak hbitě a šikovně točit, že jeden od druhého ani nezavadil, ani z taktu nepřišel. To jde všecko tak čerstvě a pořádně, že se vám zdá, jako by šest vřetének jedním kolečkem se točilo.

byl Postřekovský soubor a Konrádyho dudácká muzika. Posloucháte dnes roztančený špalíček lidových písní věnovaný tanci do kolečka. Už jsme si představili, že jde o rychlé otáčení dvojice v pevném držení, avšak bez postupu po kruhu, jako je tomu třeba při polce nebo valčíku. Je třeba dodat, že starší melodie do kolečka jsou ve třídobém taktu a nejčastěji je doprovázela takzvaná malá selská muzika, tedy trio dudy, housle, klarinet. K popisu spisovatelky Boženy Němcové přidám ještě svědectví hudebního skladatele Jindřicha Jindřicha, psané v chodském dialektu. Za starých časů se nejvíc ha nejráči tancuválo kolečko. Napřed se obyčejně zaspíval první verš, potom muzika spustila variace ha tancuválo se. Muzika hrála často vtipnou dohrávku. Když skončila, třepli si páry do dlaní, zpěvácí si stoupli před muziku se džbankem nebo holbou piva, připíli si na zdraví, zaspívali písničku, zatupáli, zavískáli, muzika zahrála ha tancuválo se. Snad jenom dodejme, že texty tanečních písní do kolečka jsou někdy docela veselé až košilaté.

Hrondo, Petroj, zase z Petroj, zrotý malý vesničky, buli by tam hezký holky, hryby míly porušky. Když jsem já tam za jednou šel, ona spala na ceně, hlavu měla

Nevíne uvěří, jak se znáší káčou leží, žádný nevíne uvěří, jak se znáší káčou spí. Káča lehne jako jehně, celou noc se ani nehne, žádný nevíne uvěří, jak se znáší.

Na Plzeňsku a zvláště v jižních Čechách byl tanec do kolečka oproti Chocku poněkud volnějšího tempa, houpavý a vážnější jako Krčínova krajina plná velkých rybníků. Poučenou interpretkou jihočeských kolečkových písní s typickým zdobením nápěvu takzvaným prolamováním byla vynikající zpěvačka, tanečnice a výtvarnice Zora Soukupová. Právě v jejím podání v duetu s Evou Peckovou zazní následující taneční písně Do kolečka.

Tanec do kolečka, který má svoje obdoby na Moravě i na Slovensku, v německých i polských oblastech, byl až do 19. století rozšířen po celých Čechách. Zapravdu nám dávají stovky zápisů tanečních písní tohoto typu ze všech českých oblastí. Pouze samotný název do kolečka je mladší, pochází teprve ze záznamů našich obrozeneckých sběratelů. Dodnes je však tento tanec oblíbený především na Chocku, kde se bez něho neobejde žádná masopustní zábava. Milí posluchači, doufám, že vás dnešní špalíček lidových písní pěkně tanečně naladil. Ze studia Českého rozhlasu se pro dnešek loučí a brzy naslyšenou se těší Zdeněk Vejvoda.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Novými Vary a ostrovem. V blízkosti obce Bor připravuje svedení provozu do dvou jízdních pruhů kvůli přestavbě stávající křižovatky. Podle oblastního ředitele ŘSD Lukáše Hnízdila bylo nutné termín omezení odsunout nejméně o 2 týdny, protože se nepodařilo dohodnout způsob, jak budou úsekem projíždět autobusové spoje. Způsob zajištění uzavírky projednají zástupci investora s dopravci i s hotovitelskou firmou.
1: Na stole budou asi 2 varianty, to znamená pustit ty autobusy do stavby a vlastně upravit ten postup výstavby, anebo naopak projednat tu objízdnou trasu, takže v horizontu týdne bychom měli rozhodnout spolu se zhotovitelem, jakým směrem se vydá. Ta uzavírka se tím pádem prodlužuje, odhadoval bych to 2 týdny až 4 týdny.
0: V parku Bohemia v Sokolově vzniknou nová sportoviště. Jejich pořízením zástupci radnice reagovali na podněty občanů. Nové náčiní bude stát více než 1 milion korun. Instalaci město zajistí v průběhu letošního roku. Pokračuje mluvčí radnice Michal Švarc.
2: Jedná se o kuličkovou dráhu, jedná se o houpačky až pro 6 dětí. Další třetí věc je disc golf, jeho rozšíření o další 3 jamky. Pořízení tohoto náčiní vyjde v součtu zhruba na 1 100 000 korun s tím, že někdy poprá v průběhu září by tam mohly být už instalované.
0: Během zbraňové amnestie odevzdali lidé téměř 6 000 zbraní. To je dosud druhý nejvyšší počet, uvedla mluvčí policejního prezidia Irena Brodská. V první polovině roku mohli občané beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně a střelivo, ale taky munici nebo výbušniny. Pyrotechnici asistovali u bezmála 500 výjezdů ke granátům nebo třeba protitankovým střelám. Podle Brodské zatím u žádné zbraně policisté neprokázali souvislost se spácháním trestného činu. Maďarská státní televize dnes přerušila vysílání zpravodajského kanálu kvůli reformě médií. Ta má zajistit nezávislost a nestrannost státem provozovaných médií. Televize M1 teď vysílá pouze černou obrazovku s textem, ve kterém se omlouvá, že několik let divákům lhala. Maďarská média zároveň informují o personálních změnách ve vedení státní mediální skupiny. Maďarský premiér Péter Maďar a další představitelé jeho strany TISA před volbami slibovali, že ukončí politickou propagandu placenou ze státních prostředků.
3: Počasí.
0: V noci bude zataženo až skoro zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Kránu budou srážky ustávat. Nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů Celsia. Zítra pak čekejte zpočátku oblačno až skoro zataženo, přes den ubývání oblačnosti, odpoledne a večer postupně až na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Povane mírný severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Jáchymově jsou na kruhovém objezdu v ulici Karlovarská a třída Dukelských hrdinů z důvodu stavebních prací zúžené jízdní pruhy. Pro těžká nákladní vozidla je místo zcela uzavřené.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často řeším, jestli říct v rozhlase nebo v rozhlasu. Vy jste zase našla buď anebo po rozchodě nebo po rozchodu, tak to rozsekněme. A kde jste to našla vůbec?
2: No, to byl zase jeden hezký titulek v bulváru. Když už jsem si četla ten bulvár, tak jsem z toho vytěžila, co šlo. No a je tam velký rozdíl. Rozhlas, v rozhlase, v rozhlasu, tam si můžeme vybrat a je to úplně jedno,
1: fakt
2: je to
1: si můžeme
2: na nás.
1: Vybrat.
2: Přesně tak. Ale s tím rozchodem už je to trochu složitější, protože když se podíváme do internetové příručky Ústavu pro jazyk český, tak tam je jenom možnost rozchodu, jenom to U. A tu druhou koncovku tam vůbec nenajdeme. Ale je k tomu poznámka a tam se to trošku vysvětluje. Pokud slova končí tvrdou, když to zjednoduším, končí tvrdou souhláskou. Ano, tak když tam dáme to E v tom šestém pádu, tak musíme měkčit, neboli měníme tu souhlásku. A proto se doporučuje dávat tam U, aby nám to zůstalo to slovo stejné. Tady máme z DŽ a třeba člun v člunu, ale ve čluně, stan ve stanu, ve staně, prostě aby se to takhle nestřídalo. Takže se upřednostňuje to U.
1: Takže po rozchodu, nikoli po rozchodě. A v rozhlase a v rozhlasu se nevytvoří E s háčkem, takže, jak jste říkala, tam si můžeme vybrat.
2: No, můžeme si vybrat nakonec i u toho rozchodu, protože je tam zase ještě taková komplikace malá.
1: Vy jste dnes nekonečná.
2: Jeden z nejnovějších slovníků češtiny, akademický slovník současné češtiny, uvádí některá slova, kterých se tohle pravidlo týká a píše u nich, jen si taky vyberte. Takže
1: a rozchod je mezi nimi, kde si můžeme vybrat.
2: Rozchod tam zrovna není, ale je tam papír, příklad, román.
1: Papíře, papíru.
2: Takže ono to, jako máme pravidlo a z něj zase výjimku, jako vždycky.
1: Takže končíme tam, kde jsme začali, že vlastně pořádně nevíme.
2: Přesně tak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít, reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer, Lačirate, Šukar, Šuněben. Nejprve si budeme povídat s Agnesou Horvátovou, která zavzpomíná na jeden z prvních romských pěveckých a tanečních souborů Perumos. Poté vám představíme projekt, který zkoumá životní zkušenosti Romů starších 40 let, žijících ve Spojeném království. O jeho vzniku i významu si budeme povídat s Petrem Torákem. Příjemný poslech.

0: Zpíval nám Gejza Horvát Pěkný večer a posloucháte Oromava Keren. Romské komunity v Evropě nadále čelí výrazně nižší délce života v důsledku přetrvávajících sociálních a zdravotních nerovností. Projekt Roma Place Age se zaměřil na zkušenosti Romů starších 40 let, žijících ve Spojeném království, konkrétně v lokalitách Govenhill, Luton a Peterborough. Na projektu se podílí také organizace Kompas Charity v Peterborough, kterou vede Petr Torák.
1: Ve chvíli, kdy za námi přišla Harriet Watt University v Edinburghu s touto nabídkou, jestli chceme jít s nimi do projektu Roma Age Place, projektu vlastně, který bude zkoumat stárnutí, jak se vlastně sociálně i kulturně stárne Romům na 40 let ve Velké Británii, tak nám se tento projekt strašně líbil a okamžitě jsme se k němu přidali.
0: A v čem se podle vás, podle vašeho výzkumu, nejvíce liší zkušenost Romů ve věku 40+, o té většinové společnosti ve Velké Británii?
1: V tom, jak Romové vnímají ten přístup třeba ke zdravotní péči, jak vnímají přístup k nějakému vyžití, protože často slýcháme od romské komunity, že de facto jenom přežívají ve Velké Británii, protože tam není žádné sociokulturní vyžití, ať už třeba v Čechách by Romové si mohli zajít třeba do lesa na houby, mohli by si zajít do divadla, do kina nebo na koupaliště. Tady to vyžití tam v Británii často chybí, proto ti Romové mají potom pocit, že de facto přijdou z práce nebo o víkendu nemají de facto nic, co by mohli dělat, co je baví.
0: Říkal jste, že chybí sociokulturní vyžití. Ti Romové tam nemají nějaké své aktivity, které připravují, na kterých se podílejí?
1: Záleží taky samozřejmě město od města. V Peterborough, kde naše organizace Kompas Charity, Charita vlastně působí už více jak 15 let, tak tam pořádáme různé aktivity, ať je to oslava romských dnů, měli jsme československé různé dny, máme tam kroužky pro děti i pro starší, ale ve většině měst tady ty vlastně provize chybí. Tam de facto není žádné jiné vyžití pro tu komunitu.
0: Podle vašeho výzkumu, proč mají romské komunity stále nižší délku života? Co je podle vás hlavní příčinou?
1: Je to často jedna, která samozřejmě genetická predispozice, celkově životospráva, která je naučena a předávána po generace, ale zároveň samozřejmě i ten přístup k adekvátní zdravotní péči. Ať už to bylo vlastně v jejich domovských zemích, v České republice, na Slovensku, ale zároveň i stále i v Anglii. Ten přístup nejenom, že pokud ten člověk neumí anglicky, tak nerozumí nebo musí čekat třeba na své děti, až skončí ze školy, takže musí spoléhat na děti. Samozřejmě třeba i často vidíme ženy, matky, které chtějí jít k lékaři se zdravotními problémy, tak často se stydí mluvit před svými dětmi, aby to překládali pro ně. Takže radši to de facto ani neřeknou, nebo to jenom tak jako zaobalej a ten doktor potom řekne, no tak já vám dám paralén a to vám pomůže, protože de facto ta žena to nevysvětlila pořádně. Jednak ta jazyková vybavenost, ale další věc je i ta schopnost třeba používat telefon nebo počítač. V dnešní době v Británii se všechno převádí do digitalizace a třeba objednat se k lékaři můžete pouze pomocí telefonní aplikace. A pokud člověk nemá buď telefon, jakoby smartphone, anebo neví, jak pracovat s tím telefonem a nemá nikoho, kdo by mu s tím pomohl, tak je de facto odříznutý od této péče. Často vidíme, i když jsme třeba dělali ty rozhovory v té komunitě pro tento projekt, tak jsme právě slyšeli i spoustu zkušeností, kde ta starší generace prostě to vzdá.
0: Takže se setkáváte s případy, s příběhy, kdy vlastně toto je velký problém a potom, dejme tomu, to onemocnění se rozvine do fáze, kdy už se to dá špatně léčit.
1: Bohužel ano. Mám i případ jakoby velice blízké kamarádky, která nedokázala pořádně vysvětlit, co se děje její dceři. Lékař si stále myslel, že to jsou jenom problémy. Třikrát to tam zkoušela vlastně vysvětlit, nepodařilo se. A potom vlastně ta holčička měla meningitidu, ohluchla a takhle vážně to může být, pokud ten člověk vlastně se nedokáže vyjádřit a vysvětlit tu situaci. Ten projekt je zaměřený nejen na tu komunitu, abychom získali tyto zkušenosti a ty poznatky, ale zároveň je součástí projektu je i práce s těmi stakeholdery, s těmi vlastně všechny participanty, ať je to zdravotnická služba, doktoři, ať je to městský úřad, ať je to policie, sociální úřad a všechny tady ty partneři, aby věděli, co tu komunitu trápí.
0: Říká můj dnešní host Petr Torák, který v Peterborough žije a pracuje 26 let.

0: Agnesa Horvátová pochází z romské rodiny Marcinových. Narodila se v roce 1949 ve vesnici Ondavské Matyošovce nedaleko Branova na Topľou na východním Slovensku. Po celý život ji provází dvě velké záliby – hudba a literatura. Více než 20 let působila v různých romských souborech, nejdéle pak v souboru Perumos, u jehož zrodu stála. V rozhovoru s Ivetou Dudoňovou zavzpomínala na působení v souboru Perumos i na spisovatele Bohumila Hrabala. Nejprve ale vypráví o tom, kdy se přestěhovala do Čech.
1: 65 s rodičma, ale ne přímo do Prahy. Jsme bydleli na vesnici Binočané, to je u Prahy. Bylo mi tenkrát 14, 15 a chodila jsem do práce. Že porých byla cihelna, tam jsem dělala, na statku jsem dělala, no a pak jsem se seznámila s budoucím manželem. Bylo mi necelých 16, no a rodiče odjeli na Slovensko a já s manželem jsme se přestěhovali s jeho rodinou na Žižkov.
2: Paní Horvátová, vy jste jedna ze zakladatelek jednoho z nejznámějšího souboru romského Perumos. Vy vlastně jste působili před revolucí.
1: Ještě za komunistů jsme jeli do Francie a jeli s náma jako ochranka, aby jsme tam nezůstali. Dva z vlády a ten náš vedoucí, Ivan.
2: Jak ten soubor velký byl a jaký jste měli úspěch ve Francii?
1: No tak soubor to byl velikánský, protože nás bylo hodně. Ale vlastně neměli jsme cizí. Bratranci, sestřenice, brácha, ségra, všichni, celá rodina jsme byli. Úspěch byl, protože tohle ještě v životě tam neviděli. Také jsme si říkali, hele, když budeme jenom zpívat a tancovat, to nic není. Musíme jim ukázat děj. Tak jsme dělali putování, námluvy, svatbu, křtiny, pohřeb. A to v jednom kusu, všechno. Já jim vyprávila, jak jsme to dělávali kdysi doma na Slovensku. No tak z toho se něco vzalo. A pan Hrabal. A on nám udělal tu svatbu, režisíroval on nám ji. To jsme si ho pozvali a on nám ji dělal, protože na ty svatbě tam ta nevěsta zabíjí toho ženicha. Takže tohle on nám udělal, že kdo kde, jak má být, kdy tam má přijít. To bylo s hudbou, zpěv, jako muzikál.
2: Pan Hrabal, jeden z nejznámějších českých spisovatelů, vám pomohl zrežírovat romskou svatbu.
1: Dalo by se říct, ano, je to pravda.
2: Vy jste po revoluci pokračovali dál, kde se vás všude zvali?
1: To já si už moc nespomenu. Turecko. A nejvíc byla Francie.
2: Ve Francii žijí také Romové. Setkali jste se tam s nimi?
1: Potkali. Ale jsou pyšní na sebe, že jsou Romové. Na ty kali, tam taky jsme byli, ale nešli jsme do průvodu, protože neměli jsme na to už čas. Ale byli jsme, viděli jsme ji.
2: Váš soubor pak odešel nakonec do Belgie.
1: Pak jsme tam vystupovali v Belgii. Žili jsme tam 3 roky.
2: Proč jste se vrátili?
1: Manžel nechal tady mámu. Šla jsem já, přišla ségra za mnou domů. No. Oni zůstali všichni tam.
2: Paní Horvátová, vy jste i spisovatelka. O čem jste psala? Co vás inspirovalo?
1: No já jsem psala hodně o životě. Psala jsem tam o jedné ženě, ale nedala jsem mi pravý jméno, ale Bari Rama. A je to velká Rama.
0: Říká spisovatelka Agnesa Horvátová. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Dávejte na sebe pozor. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. Hasiči v Plzeňském kraji vyjížděli ke třem velkým požárům. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky

0: analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
1: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim tzv. EET off by mohli využít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Tři velké požáry polí a lesů dnes zaměstnali hasiče v Plzeňském kraji. Aktuálně zasahují v lese v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Podle mluvčího hasičů Petra Poncara tam situaci komplikuje nepřístupný terén. Velitel zásahu si vyžádal letecké hašení. Na místě zasahují i dvě jednotky z Karlovarského kraje. Desítky profesionálních i dobrovolných hasičů zasahovali odpoledne nedaleko Kšic na Tachovsku, kde hořelo pole na ploše zhruba 12 hektarů. K dalšímu požáru pole vyjeli odpoledne jednotky taky ke Štichovicím na severním Plzeňsku. Tam hořelo strniště a část sklizeného pole. Ve fakultní nemocnici u svaté Anny lékaři jako první v Česku operovali pacientovi do kolene chrupavku od mrtvého dárce. Aby zákrok mohli provést, museli odborníci řešit povolení nebo třeba způsob, jak štěp uchovat. Pacienta teď čeká několik měsíců rehabilitací. Oproti ostatním metodám by ale chrupavka měla vydržet větší zátěž. Shrnuje přednosta první ortopedické kliniky Tomáš Tomáš.
2: Obvykle je největší problém v tom, že ta chrupavka degraduje. Musím znovu říct, že tato metoda vykazuje nejlepší, nejvyšší míru úspěšnosti právě u většiny pacientů. Znamená to to, že ta chrupavka, která je tam transplantovaná, dokáže v těch podmínkách kolenního kloubu dlouhodobě přežívat a je schopná plné zátěže. Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Bývalou světovou jedničku Naomi Osakovou porazila 2-0 na sety. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pražský okruh ve směru z D1 na letiště je po vážné nehodě stále uzavřený. A na D1 jsou v obou směrech kvůli uzavřenému okruhu kolony. Zejména souběžný pás směrem na Prahu je zcela zablokovaný kamiony. A na dálnici se u Říčan nedá najet. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
3: Alex a host.
4: Na dráhu zpěvačky zpočátku vůbec nepomýšlela, ale jak se říká, o odříkaného chleba. Nejprve prorazila v Německu, pak také u nás. Stále koncertuje i se svojí německou kapelou. V loni oslavila kulatiny, sepsala svoji autobiografii a pro sebe a Štefana Margitu napsala duet. Marta Jandová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji, krásný dobrý den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Holka rozmazlená teď dozněla tato píseň a Marta Jandová je s námi živě ve vysílání. Jste rozmazlená?
1: Já si myslím, že všichni jsme trošku rozmazlený. Určitě, minimálně, tak byla jsem rozmazlovaná od mých rodičů a teď od mýho manžela. A já rozmazluju zase naší dceru.
0: Teď jsem chtěla se zeptat, ano, jestli i vy jste rozmazlující máma.
1: Já strašně ráda rozmazluju. To je, jako samozřejmě musí být určitý meze. Jako, ale v takových ty maličkosti dítě nikdy není dostatečně objímáno a pusinkováno a zahrnováno láskou a jak bych řekla, pozorností. Tak. Hmm.
0: Vy jste o sobě prohlásila, že jste věčná optimistka a že kdyby se to mohlo vyučovat, že vy byste byla profesorkou. Umíte i nakazit někoho? Podařilo se vám nakazit někoho svým optimismem?
1: Já nevím, jestli natrvalo, ale snažím se o to. Právě jsem o tom mluvila nedávno s kamarádkou a i s manželem, protože já, jak asi ta energie pozitivní ze mě nějak vyzařuje, když jsem třeba unavená nebo smutná nebo naštvaná, což ale tak často zase není, nebo když jsem o samotě, to se taky furt jako nedělám, člověk, když je sám, tak spíš odpočívá. Ale že třeba přišlo spousta posluchačů, jak za mojí německou kapelou po koncertech, a teďko vlastně i tady, když mám českou kapelu v Čechách, tak i po koncertech chodí některý lidi. A někteří třeba i říkají, že vůbec nevěděli, že mám český písničky, což samozřejmě mrzí trošku, ale tak to prostě je. A že ale i když neznali ani jednu písničku, takže ten koncert je jako strašně dobil energií. A to jsem právě slýchávala hodně i v Německu. A to mě hrozně těší, že minimálně, když už je třeba nenakazím optimismem, tak aspoň jim nějakou tu energii dám. Protože já, když si stoupnu na jeviště, kde mám teda zpívat, ne moderovat, ale zpívat. Bez zpívání to je vedle lásky, rodiny a tady těch věcí moje největší vášeň. Tak já jsem hrozně šťastná, mě ty prkna opravdu něčím dobíjejí. A šla jsem se zlomenou nohou na jevišti, nemocná, s angínou a vždycky jakoby ty bolesti nějak jsou pryč, ten adrenalin to prostě celý přebije a jak to dělám ráda, tak nic nebolí. Pak jdu z jeviště a to zase pak se na mě některý lidi zlobí, protože třeba když hrajem 2 hodiny, tak já pak potřebuju v klidu si sednout v zákulisí, aby na mě třeba 30 minut nikdo nemluvil, abych já nemusela mluvit a jen si sedím a jako tak si přemýšlím a ještě se jako dopotím a tak. A pak lidi jako nechápu, že třeba hned po koncertě nevyjdu ven, abych si s nima objímala, ale zaprvé by měli, by to bylo vlhké obětí. A ne vřele taky, ale vřele a vlhké to nechtějí. A za druhý prostě po 2hodinovém maratonu si potřebuju na chviličku jako tu pusu zavřít a uvolnit i ten mozek a mít jako chvilku klid.
0: My se k vašemu působení, co by zpěvačky, určitě ještě samozřejmě dostaneme, protože to je ta vaše hlavní profesní dráha, byť jste se jí dříve, nechci říct říkávala, ale nechtěla jste být zpěvačkou, ale vy jste v poslední době také spisovatelkou. Napsala jste své takové paměti,
1: jo.
0: Ale dokonce jste také napsala duet, napsala jste píseň a vy jste ji dokonce složila. A to duet pro Štefana Margitu, tedy vás dvou. Koho to napadlo? Byl to Štefan Margita?
1: Byl, on mě zavolal a on je strašně takový, jak mluví, tak Martičko, ale Štefan, prosím tě, mám takovou prosbu. A říkal mi právě, a to už on mě zavolal rok předtím, než se to vůbec natáčelo a řekl mi, že mám čas a že by byl hrozně rád, kdybych tu písničku napsala já. Že poslouchal moje písničky, že se mu moc líbily a že si myslí, že bych to mohl dobře zvládnout. A já jsem to trošku oddalovala, protože člověk neví, jako já jsem přesně nevěděla, jak si to představuje a nechtěla jsem něco jako moc třeba rockovýho nebo až moc popovýho. Myslela jsem si, že tam třeba bude zpívat svým jako operním hlasem, tak jsem mu pak ještě jednou volala a říkala, jak budeš zpívat? A on, ne normálním hlasem, jako nechci to jako operně. A já jsem napsala nějakou básničku. Mě to občas napadne, že prostě píšu i bez melodie třeba, ale jako není to báseň, která by se dala, nebo nedokážu si představit, že by někdo jako někde recitoval. A on mi pak zavolal půl roku před tím natáčením a říkal mi, to bylo na konci léta nějak, a říkal mi, Marti, tak jak seš jako na tom? A já jsem řekla, hele, něco už mám, ale není to úplně hotový. A to jsem kecala trošku, protože jsem měla jenom ten text a to jenom první sloku a vlastně refrén. A jenomže, jak jsem to tak různě psala, tak jsem nějaký nápad už měla, tak jsem to prostě, a jako já neumím hrát pořádně na žádný nástroj, tak jsem si to otevřela na iPadu, mám ten svůj jako hudební program, který znám právě už od mojí kapely, třeba už těch 25 let, 30 let už znám ten program, tak jsem to tam jako nějak naládovala a poslala jsem mu to a měla jsem hrozný strach. protože jsem pro cizího člověka ještě nikdy nic nenapsala a on mi hned, on se to hned poslechnul a hned mi napsal, jako první mi teda pochválil ten text a potom i tu melodii, tak jsem byla hrozně, hrozně moc ráda a to vlastně bylo, pak se to jeho producentský tým, ten si ho zpracoval prostě podle toho, jak to chtěl ten Štefan, v tom už prsty vlastně vůbec nemám, protože jako já osobně bych to asi zprodukovala trošičku jinak, ale nebylo to pro mě, bylo to pro Štefana a zrovna včera jsem ho potkala. A on mi zase říkal, já mám tu písničku tak rád. Ten text jako tak je, to je prostě tak o životě a o mě, jak to vidím a tak jsem za to hrozně ráda.
0: Tak si pojďme poslechnout.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: To byl společný duet Štefana Margity a Marty Jandové, která je naším dnešním hostem. Tedy ten duet jste vy napsala, vy jste napsala nejen text, ale i hudbu, vlastně jste ho složila. Je to složitější, těžší, náročnější, když píšete duet jakoby pro dva, než když je to jenom solo?
1: Abych pravdu řekla, tak takové myšlenky jsem vůbec neměla, protože většinou písničky, jak to takhle znám, že se třeba dodělávají duety ještě z písniček, který vůbec žádný duety nebyly, že samozřejmě ten text musí být nějak uspůsobený, aby bylo jasný, že když to je třeba duet mezi holkou a klukem, tak aby nespíval moc jsem tě chtěla a takovéhle věci. Ale jinak si myslím, že ne, ono je těžký možná napsat něco, aby se to jakoby hodilo k tomu duetnímu partnerovi. Aby to nebylo, já nevím, teď nebo o menstruaci, když tam má zpívat muž, nebo já, nebo rozumíte? No,
0: rozumím, naprosto.
1: No, jsem trošku přehnala moje přirovnání, ale myslím, že to všichni rozuměli. Takže to asi na tom bude těžký se jakoby trefit do toho partnera právě, aby o tom mohl zpívat i on.
0: Tento duet je vlastně součástí alba Štefana Margity, které nedávno vyšlo. To album se jmenuje Andělé strážní. Tento duet tedy se nazývá Stopy a celá ta deska má být pokřtěna zítra. Mm-hmm. Budete křtít, budete na místě a zazní duet?
1: Myslím si, že nezazní, že tam bude tak on tam těch andělů strážných má strašně moc na té celé desce, takže tam asi sejdeme všechny zpěvačky, nebo muzikanti, který na té desce s ním spolupracovali. Já tam přijdu vlastně jako ho podpořit.
0: Podpořit a podpoříte ho, předpokládám, asi příští rok v květnu v Lucerně, kde budete zpívat.
1: Budu. Tak. Přesně tak.
0: A co vy jako solová zpěvačka chystáte sama nějaké turné?
1: Já to chystám vlastně pořád jako hodně, ale jde mi to nějak hrozně moc pomalu. I tím, že mám to jedno dítě, sice už je 12 a už mě jako přestává potřebovat pořád, že ji nemusím s ní už všude chodit a tak dál, ale stejně já mám vždycky jako hroznou motivaci něco dělat, jenže najednou ten čas utíká tak strašně rychle, že uteče rok a já ani nevím kde a co se stalo. Takže jako já chystám, já už několik let vlastně píšu, hrozně bych chtěla udělat druhou desku, nebo nových písniček už pár mám. Uvidíme, jak to půjde dál a všechno, jak jsem říkala, všechno to hrozně trvá, než se rozhodnu, kde co natočit a je to hotový ještě, anebo to ještě není hotový a tak. A k tomu ještě vlastně pořád mám tu svoji německou kapelu Die Happy a to jako opravdu jsme zrovna ve studiu, už jsem tam byla minulý týden, jsem naspívala už 4 písničky, 3 mě ještě čekají v říjnu, že tam pojedu na 2 dny. A takže toho je pořád hodně. Vlastně s německou kapelou jedu na turné v březnu. To budu skoro celý březen, budu pryč. A s mojí českou kapelou teď vlastně máme takový jako mini turné po menších klubech, takže nás čeká Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Vyškov a ještě něco. Všechno to v té hlavě nemám. Ale na to se moc těším, já jsem zvědavá, kolik lidí přijde, protože sice jako hrajem, ale hrajem na různých městských slavnostech a na nějakých festivalech. A takže když ty lidi tam třeba jdou, tak buď to je zadarmo, nebo se to zaplatí v rámci festivalu, tak jsem zvědavá, jestli budou chtít vidět i mě jako a zaplatit vstup vlastně jenom za mě, ale jsme připravení, máme spoustu nových písniček, máme různé blbosti a vychytávky, a dokonce jeden cover, tak bych byla moc ráda, kdyby to dopadlo dobře.
0: A holka rozmazlená, ta asi také zazní.
1: Ta tam taky zazní, ano, ta tam taky zazní.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám se zpěvačkou Martou Jandovou, která stále koncertuje jak v Česku, tak ale i v Německu se svojí kapelou Die Happy. Je to stále ta stejná kapela, se kterou jste začínala?
2: Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu mojí Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi vychovávala, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůva tý mamince, ona udělala první krok, tak říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní, jinak já i v noci, když jsem byla prostě, jasně, že jsem byla v noci s ní, ale jakože vůbec jsem ji nechtěla odstrčit a pořád vlastně dělám všecko s ní, když má kroužek někde trošku dál, tak ji vezu a čekám na ní a něco si dělám v autě nebo beru psy a tak dál. A tak jsem úplně odbočila. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc. Jako opravdu, já miluji i moji českou kapelu a jsou to vlastně moje písničky, které jsem se napsala úplně sama a nikdo mi do toho nekecá a tak, takže na jednu stranu jsem jako královna, císařovna, bůh ví co, kněžna. A v Die Happy, ale tam jsem jenom jako součástí, takže odpadá část takového stresu, jestli máme dělat tohleto nebo támhleto. A hrajeme vlastně písničky starý, některý už třeba fakt těch 30 let, my existujeme přes 30 let už a miluju to, teďko jak jsem byla ve studiu minulý týden, tak jsem zase zpívala, křičela, plakala do mikrofonu, všechno, co se hodilo k těm písničkám a miluju to. Takže jako ta Die Happy je fakt taky strašná srdcovka a budem taky v Praze v březnu, ale nemám to datum v hlavě. My vždycky, když tady jsme z Die Happy, tak hrajeme v Akropoli, tak kdyby někdo z posluchačů se chtěl přijít podívat, tak v Akropoli někde ke konci března tady bude, myslím, že to bude čtvrtek.
1: Die Happy tedy stále ve stejném složení a nežárlí na sebe kapely, když ještě Die Happy přivezete do Prahy?
2: Ne. Naopak moje česká kapela se vždycky přijde podívat a strašně jako fandí a koukají se, jak bubeník se kouká, jak hraje bubeník a tak dále. Jako, kamarádi, to je silný slovo, ale vždycky potom při párty prostě si přesně baví basista s basistou a bubeník s bubeníkem a tak. Takže, a oni i vědějí, že Die Happy je prostě moje... To je to moje hlavní povolání.
1: Tak byla také první.
2: No.
1: Ostatně to jste ještě ani netušila, že budete zpěvačkou někdy. No. Bylo to tak jako na zkoušku a vlastně stačilo jedno setkání s vaším tehdy budoucím a samozřejmě pak i bývalým manželem.
2: No.
1: Vzpomínáte na to občas se svým bývalým mužem?
2: Vzpomínám a vtipný je, že my jsme se potkali 23. dubna. A já vždycky, když se na to vzpomenu a stává jako na 95% si vzpomenu ten den, tak mu vždycky napíšu, vždycky počítám pospátku, jak dlouho už se známe. A takže my jsme se potkali v roce, 93, takže teďko slavíme 32. narozeniny, že od příští roku slavíme 33., tak mu píšu všecko nejlepší k 33. ne narozeninám, ale jako k výročí, že už se známe. A on mi vždycky odepíše, jako říká, to je šílený, jak dlouho my už se známe. A je to jako, by to bylo třeba před rokem, ne, ale třeba před 10 lety bych to tak brala. Ten čas fakt utíká hrozně rychle. A ráda se vracím do té doby, protože my, jak jsme se pomalu stávali slavnejma, jako trvalo to asi 6 let a pak to tak jako najednou všecko přišlo a hrála nás tam tu hudební televize MTV a tak vím, jak ta doba byla ta nejkrásnější vlastně. Byli jsme mladí, celý život byl před náma, byli jsme úspěšní, jezdili jsme po celé Evropě v tom Nightlineru, to je ten autobus, kde vzadu jsou postele vlastně na Palandách, kde jsme žili vlastně ty měsíce, ty roky. A zažít to spolu jako čtyři nejlepší kamarádi vlastně, já a tři kluci, plus samozřejmě naši technici, tour manažer, autobusák a tak dál, že to bylo strašně krásný období.
1: Ale goodbye kapele Die Happy prostě jste od té doby neřekla a asi ani nikdy neřekne.
2: Ne.
1: A proč jsem řekla goodbye, to vy určitě víte.
2: Já jsem si říkala, jestli to je náhoda. Ne, je to vlastně naše jedna z nejznámějších písniček, no, goodbye.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kapela Die Happy, Marta Jandová a píseň Goodbye. My si goodbye ještě neřekneme, my si budeme ještě dál povídat. Vy jste určitě v minulosti slýchávala, když vás představovali někdy někde Marta Jandová, dcera Petra Jandy. Teď už si myslím, že to neslýcháte, ale slýchávala jste to. Co to s vámi dělalo? Mrzelo vás to? Byla jste hrdá?
1: A tak půl na půl. No, člověk to může říct hezky, dcera Petra Jandy, nebo taky člověk může říct ten zpratek, který mu tatínek Petra Janda vyšlapal cestičku. To jsem slýchávala poměrně často. A hlavně teda o té cestičce, ale co bylo divný, že já jsem to slýchávala někdy, když jsem byla malá, třeba jako i ve škole nebo tak, že jsem, já nevím, Bůh ví co, paní učitelka první a druhý třídy moje, ta chudinka muselo jí hodně zvonit v uších, protože jednu dobu, když jsem dospěla a začala jsem vzpomínat na školní roky, tak jsem si říkala, že najednou jsem si uvědomila vlastně, jak ona mě šikanovala strašně, že ve škole, ve třídě mohl každý udělat cokoliv, jenom já jsem za to, že jsem přelila kytky jako šestiletý dítě a nevěděla jsem, že když je kytka suchá, že to proteče a že musím pomalu, tak mě za to radši seřvala před celou třídu, aby mi vzala za ruku a řekla: Marti, podívej, dělá se to tak a tak. Až to jako gradovalo do opravdu jako velkých trestů vodní, že už máma to nevydržela, musela jednou do školy si opravdu jít stěžovat. A že já jsem tady jako dítě furt optimista, jsem si říkala, tak asi jsem fakt zlobila nebo něco takového, než mě potom maminka vysvětla, že jsem nezlobila. Že opravdu ta paní učitelka byla velice, velice zlá. A v Německu tam mě nikdo s nikým nesrovnával, protože tam nikdo nevěděl, kde je Petr Janda, kde je Olympik, až na pár vlastně emigrantů nebo lidí, kteří milovali hudbu východního, jako východní Evropy. Až když jsem se vrátila před těma 15 lety, tak jsem to začala jsem hrát v muzikálu a pak jsem se najednou stala porotkyní Superstar, tak najednou si lidi všimli, aha, to je ta dcera Petra Jandy, která teda žila v tom Německu dlouho, a najednou se to začalo vracet od některých lidí. Samozřejmě škarohlídi, spousta zlejch lidí, kteří si léčí komplex v anonymitě přes sociální sítě, těch je spousta, ale stejně mě to udivilo, že používají furt tak starý argument. Kdyby třeba řekli teď, já nevím, že já kdybych až teď začala dělat hudbu, nebo kdyby mi teďko bylo 18 a začala bych dělat hudbu, tak lidi si to samozřejmě spojí nějak, jakože dcera, otec a tak. Ale mě tenkrát to bylo nějakých 33 a v Německu jsem fakt jako byla slavná, ta kapela byla známá a byli jsme v hitparádách, hráli nás na MTV a ty lidi přesto řekli, že v Německu mi táta vyšlapal kariéru. Tak fakt mě to začalo už hodně mrzet a už mi je 50, kousek přes teda, a 51, jsem chtěla ulejt jeden rok. Řekla bych, že tady to už mě nevadí, ale stejně občas člověk se na to úplně nezvykne, na ty jako ošklivý komentáře. Ale na tátu jsem pyšná. Já jsem velice pyšná dcera Petra Jandy, protože táta je skvělej, strašně talentovaný, obrovský dříč a hlavně já už asi 4 roky miluju slovo vášeň, používám to opravdu furt, snad do každém rozhovoru, jestli to už někdo několikrát ode mě slyšel, tak se omlouvám, ale je to slovo, které jsem našla i vůči mojí dceři, že jí říkám, že jí hrozně přeju, aby si tu vášeň k něčemu našla, protože to vidím u táty, že táta si našel tu vášeň od malička, ten hudební nástroj, tu hudbu, a protože ta vášeň nepustila, tak v tom je strašně dobrý v tom, co dělá, a je to jakoby on to bere jako jeho poslání a proto v tom je tak dobrý a proto ho to tak baví a proto je pořád v takový kondici. A vím, že mluvím hrozně dlouho, omlouvám se, ale loni jsem v Mikulově potkala paní zahradnici. Říkala jsem, jak to má krásný to zahradnictví. Ona mi říkala: víte, já jsem v 5 letech věděla, že budu zahradnice, a i když mě všichni od toho se snažili oddálit, protože jsem s tím měla křivý záda a pro holky to není, to musíš tahat těžký kameny a takovýhle, tak ona si sama vystudovala, co potřebovala k tomu, aby mohla na vejšku, vystudovala s červeným diplomem, a ten sen se jí splnila, a řekla, protože jsem měla tu vášeň od těch 5 let. A když se pak loučila s Maruškou, tak já jsem se skoro rozbrečela, protože ona jí vzala její ruku do obou rukou a řekla jí: Maruško, já ti strašně moc přeju, aby si našla tu tvojí vášeň, protože pak máš v životě vyhráno.
0: Říká Marta Jandová, náš dnešní host.
2: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To byl společný duet Petra Jandy a Marty Jandové. Tak si říkám, umíte říct svému tatínkovi kritiku?
1: Ne.
0: Když bys... Ne? Takže kdyby se vám ten duet třeba nelíbil, nebo jste se v tom necítila, tak mu to neřeknete?
1: Ne.
0: A proč?
1: Já nevím, já mám nějaký v sobě, mám nějakou záklopku, že si myslím, že on je o těch 30 let v hudbě dál a takhle není nikdy nic, že by se mi úplně nelíbilo. A když on napsal duet, tak se mi to vždycky líbilo naštěstí, jo? Když napsal nějakou písničku, ale často mi pouští své nové písničky. A když se mi nelíbí, tak řeknu, tak mu pochválím tu část, která se mi líbí. A nevyjádřím se k té části, která se mi třeba nelíbí. Jednou jsem měla pocit, to měl nějakou ale krizi svýho života, to bylo vlastně zanedlouho potom, co umřel můj brácha, tak mě tak tátovi nešlo vůbec nic a psal písničky a to jsem z něho fakt měla blbej pocit, protože ty písničky byly i takový ponurý a tak. A to si pamatuju, že jsem mu koupila, že to už jsem vydělávala, to už jsem začala v Německu vydělávat, tak jsem ho koupila pro lidi, kteří to neznali, protože už to tak ani neexistuje, iPod vlastně. V krabi kam se dalo nahrát spousta megabajtů MP3-ek a já jsem to přihlášený k mýmu účtu, protože táta neměl žádný účet nikde a naházela jsem mu tam všechny kapely, které jsem poslouchala, rockový a táta letěl hrát do Austrálie na nějaký turné a já jsem mu to dala sebou, ten iPod. A on to poslouchal a řekl mi, že ho to hrozně inspirovalo. Tak to jsem měla radost, protože potom jsem měla pocit, že zase, že ho to jako nějak z toho místa, kde byl zaseklej, že ho to jako zase odbrzdilo, že mohl, ale dělal se furt jako to svoje. Ale, takže já mu to moc nekritizuju, ale teďko ho spíš chválím, protože když jsi mě nedávno ptal, která deska se mi líbí víc, jestli Kaťata, kterou vydal před pár lety, anebo teď ta nová, to je Bombardák, tak to jsem mu teďko opravdu s absolutní chutí a upřímností řekla, že ten Bombardák se mi líbí o hodně víc, protože je o hodně melodičtější a takový jako dospělejší pro ně. Ty Kaťata, to si myslím, že se potřeboval odpoutat, takže on asi měl možná pocit, že čím je starší, tím víc musí psát normální hudbu a naštvat se a řekl, ne, prostě ne. Ale ten úspěch mu dává za pravdu, protože hraje furt, je všude, hraje strašně dlouho, vždycky, když hodím na tom jevišti, jak si říkám, to tati, kde bereš tu energii? A vždycky doufám, že mi to dal v genech, že v jeho věku, já doufám, že nebudu hrát tak moc jako on, ale že v jeho věku pořád ještě budu mít tu energii, jakou má on.
0: Tak vaše vzpomínky nejenom na tatínka, ale i na to, jak jste se dostala ke zpěvu, jak jste odjížděla do Německa a tak dále, se zřejmě, předpokládám, určitě čtenáři dozvědí z vaší knihy, kterou jste loni vydala, Best of se jmenuje. Mm-hmm. Loni jste slavila také kulatiny, padesátiny, mm-hmm. Snad nevadí, že to ne, takhle ne. Řeknu. To spolu asi souviselo. Měla jste nějakou potřebu jako zrekapitulovat si ten dosavadní život?
1: Já jsem vždycky říkala, že jsem tu potřebu neměla, ale nakonec teď, když se koukám na ten rok zpátky, tak asi měla. Já jsem totiž vydala dva deníky pro děti, protože když jsme byli v covidu zavřený, tak Maruška si furt chtěla psát nějaký deník a měla to jeden den v jednom sešitu, popsanou jednu stránku, potom si vzala druhý sešit, že začne teda od začátku a tak těch sešitů už bylo asi 12. Když jsem řekla, hele, já udělám deník pro děti a pro ní jsem teda chtěla udělat deník, aby to bylo bez data, aby se tam prostě mohla psát třeba po měsíci zas. A potkala jsem úplnou náhodou paní, která, bavili jsme se spolu, protože jsem v covidu četla na svém Instagramu knížky a měla jsem od nich nějaký knížky a potkala jsem se s tou paní, která mi ty knížky vybírala v tom obchodě a ona řekla, a co tak jako děláte? Já si říkám, já teďko dělám knížku a ona, to dělám pro dceru jako deník a ona, jak deník, tak jsem jí to vysvětlila. Ona řekla, hele, já pracuji i pro to vydavatelství, jo, pro jedno vydavatelství. Pojďme si o tom popovídat. No, já jsem jí to už přinesla skoro hotový a tak řekla, to je super, to vydáme. A bylo to jako docela úspěšný. Opravdu vím, že se to několikrát ještě jako dotišťovalo a že to furt ještě vlastně už to je asi 5 let a furt to ještě v těch obchodech mají. Takže to jako nevyřadili ještě, za což jsem hrozně ráda. Ten druhý už pak tak úspěšný nebyl jako ten první. A když jsem si to jako tak kreslila, částečně jsem si dělala i ten design sama, protože mě to hrozně baví, tak jsem si říkala, tak bych se někde mohla udělat jako tu knížku. A zase jsem jí potkala, řekla jsem jí to a ona řekla, tak proč na těm padesátinám? No tak jsem řekla OK a dělala jsem to a bylo to teda o hodně víc práce, než jsem si myslela. A když jsem začala, já jsem se snažila to dělat po těch 5-10 letech, tak to první a druhý pro mě byly hrozně těžký. To jsem třeba měsíc přestala psát, protože jsem našla starý dopisy od mý mámy, od mýho bráchy a starý fotky. A strašně jsem tenkrát před tím rokem se mnou, před rokem a půl, když jsem to psala, tak jsem seděla v té své kanceláři, kterou jsem si pronajala jenom na psaní knížky a včera jsem odezdala klíče, že už ji nepotřebuju, tak jsem tam třeba, jako hodně jsem brečela, hodně jsem vzpomínala a včera jsem tu kancelář vracela a zase jsem tam viděla ty dopisy a než jsem jela k vám, tak jsem našla dopis od mý babičky a od dědečka, který mi psali před 34 roky právě do té Ameriky, kde jsem byla na rok. A přesně, takže to mi dalo hroznou motivaci vůbec, jako, o to, jako ty vzpomínky se mi hrozně oživily v té hlavě skrz ty starý dopisy. Našla jsem mámin starý parfém, protože já jsem to měla všechno v krabici v Německu a tu krabici jsem si právě rok před vydáním té knížky z toho Německa odvezla. Takže to bylo takový, prostě se to všechno sešlo v jeden ten moment a byla to i z velké části skvělá terapie.
0: A možná to vydá ještě na nějaké pokračování, si říkám.
1: No, já jsem přemýšlela o tom, že bych to udělala jako audioknížku, že bych si to pokusila namluvit dokonce i sama, protože bych mohla ještě vyprávět víc a mohla bych do toho i zpívat, nebo se smát, nebo tak prostě. Tak mi držte palce, protože mi psalo pár lidí, kteří číst nemůžou, protože jsou slepí.
0: A chtějí si to poslechnout.
1: Že by to hrozně chtěli, že prosím, prosím, my si taky chceme v uvozovkách přečíst. Namluvte jí pro nás, tak mi dali zelenou, že by to šlo.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si se zpěvačkou Martou Jandovou. Vy jste zmínila, že vaše 12-letá dcera si zatím hledá svoji vášeň. Co když to bude zpěv?
1: Já doufám, že ne. Já vím, že to zní divně, ale ona krásně zpívá. Opravdu je taková eterická bytost a i má ty jiskry v očích, že bych ji na tom jevišti i viděla. A ona trošku dělá, jako, že je jakoby v divadelním kroužku a chodila do kýňáku, než pak už nebyl čas a hraje na klavír a tak, ale ona teďko má období, kdy teďko je největším idolem tatínek zrovna a tatínek je doktor, že jo, a takže ona si myslela, že buď bude po tatínkovi lékařka a rovnou jí pak napadlo, že by mohla být gynekoložka, protože on je gynekolog a on má svůj vlastní praxi, malinkou, jako, kde je sám jako doktor, tak říkala, že by to mohla přebrat pro táto, po tátovi, že by to vlastně bylo jednoduchý, protože by rovnou už měla kde pracovat, nemusela by někde doufat, že ji někde vezmou. A dokonce už říkala manželovi, říká, tati, hele, a ty bys třeba mohl pracovat třeba na dvoudenní úvazek nebo něco takového. A on říká, počkej, já už pak nechci pracovat, on fakt pracuje.
0: Ty jsi ho zaměstnala, tatínka.
1: On fakt pracuje strašně moc, on je takhle ve všední den, odchází v 7:30, vrátí se, včera přišel v 9 večer, jo, protože je tam hodně tý byrokracie, hodně papíry, výsledky, tady ty všechny věci. A nebo, protože tatínek, jako můj manžel, chtěl hrozně být vědcem dřív a společně nás zajímá vesmír a tady ty všechny věci a chodili jsme na kurz do planetária, jako na, o hvězdách a tak. Tak o tom často mluvíme, já jsem nedávno slyšela podcast od jednoho českého vědce, Jan Lukačevič se jmenuje, který vyprávěl o tom, jak jeho sestra je snad astrobioložka, nebo já nevím, je bioložka nebo astrobioložka, ale vyprávěli o tom, nebo on vyprávěl o tom, když lidi poletějí na Mars a budou tam nějakou dobu třeba muset zůstat, ta cesta trvá dlouho, tak že teďko se zkoumá v té biologii právě, jak tam dodat, tam není voda, nebo to je kontaminovaná, je tam kontaminovaná půda, tak začalo mluvit o aeroponii, tak já jsem si zjistila, co to je aeroponie, pak jsem jí to vyprávěla a ona, to máme, to zní suprově, no tak buď budu gynekoložka nebo astrobioložka. Takže uvidíme, co bude. No.
0: No, v 12 letech má docela přehled.
1: No, protože my jsme takový, nás všechno hrozně zajímá právě, hlavně teda manžela a říkám, on je její velký idol a co řekne tatínek, to je prostě jako, to je zlato.
0: Já stále říkám Marta Jandová, ale vy jste Marta Werner vlastně.
1: Jsem, ale já to Jandová jsem si nechala do práce, když zpívám nebo když někde vystupuju, protože to Marta Werner je, já jsem hrozně inkognito pod tím jménem. A bylo to jednou vtipný, protože jsem si objednala nákup a přišel kurýr a dal mi ten nákup a já jsem nějak byla nenamalovaná, nevím, možná i v županu a on mi říkal, ty jo, vy mi někoho připomínáte a já... Nejste první. Já to říkají všichni, že někoho jako připomínám. A oni, ale já nevím koho. A já říkám, to nevadí. Říkám, nejste první. Já mám asi takovej obličej prostě. No a do 2 minut mi volal. Já už jsem o to přišel. Já jsem se dal vaše jméno do Google a vyšlo mi, že Marta Werner je Marta Jandová. Takže já si toho Marta Werner užívám, protože to málo kdo jakoby ví, nebo to jednou slyším, pak to zapomenou. To znamená, že když já chci být jako inkognito, tak jsem Marta Werner a když potřebuji, aby někdo věděl, kdo jsem, tak řeknu Marta Jandová. Takže je to takový dobrý mít dvě jména.
0: Ostatně vlastně popularita vašeho tatínka vás odrazovala od toho být zpěvačkou a zvykla jste si na tu popularitu potom už. Byla vám někdy příjemná?
1: Jako jo, ta hezká popularita mi je příjemná. Já miluju lidi, já bych byla dobrá, kdybych pracovala u pokladny, v hotelu nebo někde, jako, nebo v restauraci, protože já ty lidi fakt mám strašně ráda. A na všechny se furt usmívám, zdravím cizí lidi na ulici a tak. Takže ta popularita, když lidi ke mně přijdou a řeknou, že mě mají rádi, tak to mě baví. Nemám ráda, pak tom, ta popularita má tu stinnou stránku, že pak kdokoliv anonymní, a teďko v té době bohužel už i neanonymní, lidi mi pak říkají hrozný věci. Nebo píšou teda hrozně jako fakt pod čarou úplně, fuj. A tak to je ta stinná stránka té popularity.
0: Jak se z toho dostanete, nebo co vám z toho pomůže?
1: Můj muž je takový můj polopsycholog. Aha. A občas nepomůže nic, občas si fakt jako si popláču. Opravdu je to, jako některý ty lidi jsou opravdu strašně oškliví.
0: Tak ať jich je co nejméně. Nejlépe, ať nejsou žádní.
1: A nebo ať ty lidi, protože já mám pocit, že jsou sami nešťastní, tak já jim všem přeju, ať jsou šťastní, ať nemusí lidi okolo sebe dělat taky nešťastný.
0: Ať mají naplněný život. Já moc děkuju, že jste tu byla, Marta Jandová.
1: Já moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezidenti a premiéři zemí NATO přijeli na neformální večeři v Ankaře. Ústavní soud zamítl stížnost mosteckého autodromu ve sporu kvůli hluku. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Premiéři a prezidenti členských zemí NATO přijeli do prezidentského komplexu v Ankaře, kde se koná neformální večeře. Podle médií půjde o příležitost k otevřené diskuzi o vztazích mezi spojenci. Americký prezident Donald Trump v uplynulých měsících kritizoval spojence za nedostatečnou ochotu podporovat Spojené státy ve válce proti Íránu. Na večeři dostal pozvání například i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Právě pomoc Ukrajině je jedním z hlavních témat summitu. Autodrom Most nesmí obtěžovat okolí nadměrným hlukem. Jeho stížnost ve sporu se soudy dnes ústavní soud zamítl. Zástupci závodiště

0: V Mlýně už nákladní automobily vyvezly tisíce kubíků usazenin. Ty se postupně třídí a rozváží podle potřeby po městě nebo do okolních obcí. Vodohospodáři počítají při čištění přehrady s odtěžením více než 30 tisíc kubíků sedimentů. Práce mají skončit v září a potom se přehrada začne opět napouštět. Vysvětluje mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
1: Zhotovitel aktuálně hlásí odtěžení cirka 20% z předpokládaného celkového množství sedimentů. Samotným těžebním pracím předcházelo hloubení odvodňovacích struh, tak aby se sedimenty samovolně odvodnily a byly díky tomu lehčí pro transport. Sport.
0: Ruští sportovci se můžou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Informoval o tom Mezinárodní olympijský výbor. Po třech letech tak zrušil suspendování Ruska, které zavedl po zahájení otevřené války proti Ukrajině. Mezinárodní olympijský výbor dnes taky sportovním organizacím doporučil, aby přestali prověřovat postoje ruských sportovců vůči válce. Zatím ale neschválil, že můžou soutěžit pod svou vlajkou a hymnou. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí. V prohlášení uvedl, že dokud agrese na Ukrajině trvá, neměli by se sportovci z Ruska a Běloruska účastnit mezinárodních soutěží. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy až 27.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pražský okruh je za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště po několika hodinách průjezdný. Kolem havarovaných kamionů na 78. kilometru se projíždí levým pruhem. A na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 323 směrem na Brno. Stojí tam porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
3: Dnes uslyšíte příběh velké lásky plné zázraků. Lásky, kterou hlídají andělé strážní.
4: Pár, který vám představíme, prožil úchvatný život ve východních Čechách. Jemu je 82 let, jí 79. Mají se rádi a svou lásku si hýčkají každý den. Už od dětství totiž vědí, že nic není samozřejmé.
3: Jejich lásku vám představí Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem už před 60 lety začal u Marty a Jiřího Vodstrčilových překvapivě mnohem dříve. V hospodě v Mostku u Chocně. Marie byla tehdy ještě půlroční batole a Jiřímu byly teprve 4 roky.
1: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Postrčil, dobrý den.
4: Patrik Rozehnal, Český rozhlas, taky dobrý den.
3: Já už jedu pro vás, já vás jenom pustím dovnitř.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás vítám. Pojďte dál. Ale vlastně netočte, prosím vás.
4: No ale kvůli tomu jsme tady. Vy si to zasloužíte, vy jste nedávno oslavili 60.
6: No.
4: Manželce, květinu, vám něco sladkého, nebo můžete dohromady bombit?
3: Můžem.
5: A to s ním já, protože děda to nejí.
4: Vy to tady máte hezký a voňavý.
6: Máme, no. Snažíme se s dědečkem.
7: Manželka byla tak těžce marl, tak to vypadá, nebude chodit a nic. A tak děti se snažili něco sehnat. A syn jako je tady ve Třeboji. A tak se jí podařilo s dcerou sehnat tenhle byt a tak nám ho dali dokupy. Nádherně všecko nový koupili. A...
5: Víte, co to je?
6: Po 57 letech se stěhovat.
4: A předtím jste bydleli?
6: 57 roku ve Vysokém Mýtě.
4: No a to mi řekněte, ten pocit, protože se říká, že když lidé bydlí na jednom místě, prožijou tam vlastně ten společný život, tak je to takové najednou těžké se vykořenit z toho místa. Zvládli jste to?
6: Děda výborně, já jsem si párka pobrčela to, jo.
4: Takže těžké, a vy jste si zvyknul rychleji?
5: Jo, děda máš.
7: No tak já jsem zvyklý cestovat. Práci, že jo, jsem jezdil po služebních cestách a takový.
4: Tak o tom si budeme vyprávět, váš příběh uslyšíme a já už se teď na to těším, doufám, že i vy.
1: Přesuňme se teď do roku 1945, kdy to všechno mezi budoucími manželi Martou a Jiřím Vodstrčilovými začalo.
0: Tehdy měli Jiřího rodiče hospodu v Mostku u Chocně. Byl to vyhlášený podnik a navštěvovali ho i přespolní. Každou neděli tam vyráželi na orosené pivo z nedalekého Brandýsa nad Orlicí také rodiče Marty. A malou Martičku brávali v kočárku s sebou.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: Jiříček se tam 3,5 leté, nebo kolik ti bylo, 4, se tam motal kolem hospody, tak mu vrazila kočárek a vozil mě kolem hospody. No a pak rodiče se skamarádili, jenže manželovi v 6 letech zemřel tatínek. A tak maminka s Jiříčkem k nám začali jezdit do Brandýsa na nádraží na návštěvy. A od té doby se známe.
4: Vás vlastně seznámili rodiče?
6: Rodiče, naši rodiče, ano, ano. A jenže manžel zase zůstal s maminkou od 6 roku a tak nám začali jezdit a my jsme hráli halmu a chodili jsme na procházky spolu a pořád prostě, no.
4: Komu kolik bylo, když jste se tedy v tom kočárku vozili?
6: No tak mě bylo asi 5 roku a manželovi 4, no.
7: No a když mě tatínek umřel, protože měl zánět pohrudnice a byl v nemocnici o Vysokém Mýtě, no a pan doktor, který musel píchnout injekci, jak mu propích srdce. Takže na můj svátek 24. dubna byl po smrti, no. Byl mě akorát 6 roku. A tak jsme se pak s maminkou přestěhovali do Chocně a od té doby jsme bydleli v Chocni.
4: Jaké to bylo přijít tak v útlém věku o tátu, jak jste to prožíval?
7: Strašně. Třeba nejúž jsem to prožíval, když jsem byl starší, když jsem viděl, jak chodějí takhle kluci a to s tatínkama nikam, tak mě to bylo docela líto. No. Ale jako všechno se přežilo. S maminkou jsme vlastně vyrůstali, ta už se nevdala. No a na začátku to bylo horší, protože vdova s klukem tak nás trkali, vždycky jsme bydleli chvilku tam, chvilku zase tam, když jsme se stabilně usadili. No.
4: Znamená to, že díky tomu, jak se rodiny znali, že jste trochu... Vaše rodina, Marto, nahradila tak tatínka nějak. I Jirkovi?
6: No, tak nějak.
7: Trošku jo, asi.
6: chodili k nám a třeba já jsem byla v sedmý, v osmý třídě a on pak jezdil, dědečko, i dědeček tam v tom mozku ještě byl, potom mu vzali hospodu, že jo, taky, a dědeček tam byl, tak mu jezdil schodně s obědama, dědeček mu koupil pionýra, tak vždycky přijel na pionýru a holky ve škole mě říkali, že já jsem viděla na nádraží, že jo, z okna ze školy, holky, máš tam kluka, a Marto, máš tam kluka, a já jsem nechtěla, že jo, já jsem chtěla jenom kamaráda, já jsem ještě byla hloupá holka. Potom šel na vojnu, přišel se rozloučit, že jde na vojnu, a ptal se mých rodičů, jestli mě může psát. A můj tatínek říkal, no tak píš o to, když ti bude odpovídat, tak píš. No a přišel první dopis a já jsem se vztekala, že psát nebudu, že když se mu to slíbili, tak ať si mu napíšou sami, že jo. No ale přišel na první opušťák a už to bylo. Mně bylo 16, jemu 19, tak jsme začali, už jsme nebyli kamarádi, už jsme začali.
4: Pomohlo tomu trochu to odloučení?
6: Asi jo, taky no, ale ne, třeba na vojnu mě nepustili naši za ním depák vůbec, to jako byla přísná výchova. Babička, maminka jeho za ním jela, ale ne, nepustili mě ani s ní, jako za ním.
7: Takže vlastně mě dohodili rodiče, no.
4: A vy jste se nechal.
6: A pak,
7: přesně tak.
6: A pak jsme se vlastně vzali kvůli bytu, no.
4: No počkat, to jsme to vzali hopem.
6: No, no, 2 roky jsem na něj čekala, než přišel z vojny.
4: Takže psala jste, odpovídala jste.
6: Ano. No, dostala jsem 3 dopisy, tak jsem odpověděla jednou na ty 3 dopisy, to jo. Protože jsem byla na gymnáziu, tak jsem se taky učila, že jo, a to, a maturita a všechno. A pak jsem ještě byla na pajdáku, tak taky jsem pořád se učila a dojížděla jsem z Brandejsa do Ústí na gympl a z Brandejsa do Litomyšle na pajdák. No a pak jsem začala, už ještě mě bylo 18, už jsem začala ve Skořenicích ve školce. 3 roky jsem chodila 7 kiláků tam a 7 zpátky pěšky nebo na kole, kde nebylo spojení.
4: V tom období, kdy se tedy ta známost, to kamarádství přerodilo trochu už v blízký vztah a že jste spolu začali chodit, jak jste si říkali, jestli to můžeme tajnit, jaká byla ta něžná oslovení navzájem se?
6: Já taky nevím, Jirko, asi Jirko jsem mu říkala normálně. Ne, jednou jsi mě říkala smetíčko, ale nevím proč.
7: To už je hodně dál. Ti teďka něco spadlo do oka.
6: No, to jo. Ale jinak Marti a Miško taky jsi mě říkal, to vím, to si pamatuju. No ty už si to nepamatuješ. Děda náš si totiž málo pamatuje, strašně.
4: A nebo nechce.
6: Nebo nechce. To je klidně.
4: To je lepší. Kdy jste začali uvažovat o tom, že to chození by se přeci jenom mělo tedy přetavit, že se vezmete, nebo jste to oznámili oficiálně třeba rodičům, že už teda nejste kamarádi. V jakém sledu to bylo? A případně jak vypadlo třeba žádost o ruku nebo oslovení, nebo čí to byl nápad, že vy dva budete...
6: No, bylo to kvůli tomu bytu hlavně.
4: To znamená, Jirka se vrátil z vojny?
6: Jirka se vrátil z vojny a řekli mu, přihlásil se do té družstevní výstavby a řekli mu, to mě bylo 18 teprve, že jo, a řekli mu, mladý, když se nevoženíš, tak tě vyškrtnem. No, a protože jsme spolu chodili, tak řekl, že tak já jsem přišla domů a řekla jsem, mami, já se musím vdávat.
4: No, nejdřív musel přítel Jirka říct ten návrh. Jak to bylo, Jirko?
7: No, když mě teda v Karose řekli, teda, že se musím ženit, jinak je vyškrtnou, tak jsem to zavolal Marti, ta to takhle podala rodičům, kteří byli nadšený, protože si mysleli, že je v jiném stavu, nechtěli mě to věřit. No a tak jsme se 24.
6: Ne, na Vánoce jsme se zasnubovali.
7: Jo, ale pak 24. jsme se vzali, no a to bylo v srpnu a 1. září jsme začali kopat.
4: 24. srpna kterého roku?
7: 63.
4: Jste se brali.
6: Ano, tak jsme se brali ve Zlíně.
4: Proč ve Zlíně?
6: Protože jsem tam měla sestru a tenkrát moje maminka byla věřící a chtěla, aby jsme měli svatbu v kostele. Jenže když jako já učitelka jsem si to nemohla dovolit, tak jsme měli až ve Zlíně. Sestra mě to všechno tam zařizovala, jeli jsme vlakem na svatbu.
8: a tam jsme se brali. Nejdřív na úřadě a pak v posledku.

0: A byla svatba veliká. Hostů spousta. Maso ale na potravinové lístky. A tak museli rodiče nejdřív na Národním výboru zažádat o povolení a s ním teprve vyrazit k řezníkovi.
1: Ve slavný den 24. srpna 1963 měla nevěsta růžové šaty, natočené kadeře a velkou trému.
2: Ale jo, pamatuju si, že jsem začala brečet, měla jsem ten závoj a furt jsem říkala, Jirko, kapesník. Neměla jsem. No, všechno je pryč. Všechno to je dávno.
3: Svatební noc byla?
2: Byla. Pěkná. Od té doby už taková nebyla.
3: A to mi řekněte, je to partnerské vyprávění. Je to vyprávění o tom, jak to chodilo dřív a srovnání pro ty mladší, jak to chodí dnes. Taková svatební noc. Bylo to poprvé, kdy jste spolu takto byli, anebo už tehdy předtím něco takového bylo?
2: No, trochu předtím, ale hodně, za 2 roky. A to, když řeknu dětem, tak řeknou, že jsme nebyli normální. Teďka to tak je, že jo.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh zlaté lásky dnes patří manželům Martě a Jiřímu Vodstrčilovým.
2: Na začátku svého manželství prožili krásné, něžné a radostné chvíle. 2 roky bydleli u Jirkovy maminky v Chocni a přitom stavěli své pomocí v rámci stavebního družstva vlastní hnízdečko lásky. Byt ve Vysokém Mýtě.
1: Když se konečně v září roku 1965 stěhovali, byli šťastní. Slzy se jim hnaly do očí, když vstupovali do vysněného bytu.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jirko, říkal jste si někdy, co by tomu tak asi řekl táta?
4: No tak ono to člověku ani tak nepřijde, ale párkrát jsem si vzpomněl do teďka. No. Chybí ten otec.
3: Jak vám se proměnil ten život partnersky po té svatbě? Bylo to pořád stejné, náruživé nebo uvolněnější, větší starosti? Ale ten vztah vás dvou, jak jste to cítili? Měli jste na sebe čas?
5: Jo, to jsme si udělali.
4: Jo. A nejvíc potom jsme to prožívali, když přišli děti. Protože jsme se věnovali dětem.
5: My doteďka žijeme dětma
4: a
5: prostě.
4: A bylo to fajn. No.
3: Kdy přišly ty děti? Kdy přišlo první? Kdo to byl? Co vy jste prožívala? Vy poprvý máma?
5: No, Peťa se narodil 8. června na Medarda 67, tak 4 roky po svatbě. Já jsem pak v září měla 23.
3: Byl plánovaný?
5: Byl plánovaný.
3: A když Marta, Jirko, řekla, povedlo se to, jaké jste měl pocit, když jste zjistil, že budete mít?
4: Byl jsem šťastný, jo. Co jiného k tomu říct?
5: To jsem v září měla narozeniny taky, 11. No, tak pak se v červnu narodil. Jo, chtěli jsme, no. Chtěli jsme, ale ono nám to ze začátku moc ani nešlo ještě, tak půl roku, než prostě se zadařilo. Nejdřív říkali, Marta se musí vdávat, Brandej se, ještě jí není 19 a už se vdává a to. A pak už zase chodili babky a mamce říkali, oni nemůžou mít děti. Jo, že, tak to bylo, že jo, tenkrát, kdo neměl v 18, 19 dítě, tak to bylo, teď už je to jiný, že jo, zase všechno. No a pak jsme chtěli Aličku, nebo chtěli jsme druhý, že jo, nevěděli jsme, co to bude, tenkrát nebyl ultrazvuk, nebylo nic, že jo. No, tak jsme si jeli pro auto do Zlína, viď? A byla Alička. Porod strašně těžký, jo, já jsem měla na císaře. A nechali mě jim měsíc přenášet, tenkrát nebyl ultrazvuk a nic a to. Pak to bylo strašně rychlý, jo, že jsem musela rychle na císaře. Říkali ještě pár chvílek a byli bychom obě, ona měla na pupeční šňůře oba uzly. Takže kdyby se rodila normálně, byla by mrtvá nebo postižená. Takže to byl zázrak, že nás zachránili mě, že mě vysadila ledvina tenkrát taky. A vlastně i tu dceru, že je. Vždycky říkám, že, a syn vždycky říká, já říkám hlavně, že není postižená a syn, jak si s ní utahuje, vždycky říká, když se na ní podívej, mami, a to. A ona zase mu řekne, no a ty jsi nedonošený zase a už se špičkujou a mají se rádi, ale spolu oba dva, tak je to dobrý, no.
3: Takže do života vám vstoupily 2 děti.
5: Ano, 2 děti.
3: Přibylo starostí?
5: Tak to víte, že jo, začali studovat. Petr byl v Rychnově na škole 4 roky, že jo, tak jsem ho pakovala každou neděli. Přišel v pátek večer a říká, první jeho slovo bylo, mám strašný hlad, takže do neděle se vařilo, peklo. Pak v neděli jsem upekla, on nám řekl vždycky, tenhle proužek si můžete nechat k snídani tomu, ke kafi a tohle mě mami všechno zabal. No a pak šel na vojnu, tak jsem posílala valíky na vojnu, že jo, taky. No, takže no, do toho dcera dělala tu ekonomku v chocni. Tak furt nějaké starosti byly. No. A jedna svatba, a druhá, a třetí a čtvrtá.
3: A u těch dětí, když byly ještě v tom dětském věku, jaký byl Jirka táta?
5: Dobrý byl táta, akorát vždycky jsem říkala, kdyby ti dělali na hlavu, tak ty budeš držet. Ten generál se musela být já.
4: Já jsem byl typ, který se nerozčiloval.
1: Jací vlastně byli Marta a Jiří Vodstrčilovi manželé? Rodiče? Partneři? Víte co? My si je vyzkoušíme.
2: Patrik Rozehnal jim položí na vlas stejné otázky, ale každému zvlášť, aby své odpovědi neslyšeli.
1: A teď si ověříme, jak se po těch 60 letech manželství znají. Vy jejich odpovědi uslyšíte za sebou.
3: Na co se doma vůbec nejvíc těší?
4: Tak až bude po všem a tam sedne si a luští a má pohodu v křesle.
5: Že vyperu, že uvařím, že mám čisto. Já na děti, když přijdou, se těším.
3: Na manžela ne.
5: Taky. Pořád se na něj těším. Toho mám pořád vedle sebe. To jsem ráda, že se mnou je. Ale jinak já se skoro těším na všechno.
3: Chtěla jste někdy po něm, aby se za něco omluvil?
5: Když jsme měli zlatou svatbu, tak jsem mu říkala, že se ke mně vůbec neměl na těch fotkách. Že jsem měl k dceři, ale ke mně ne. Já, že jsem tam jak chudá příbuzná.
3: Musel jste se někdy ženě za něco omlouvat? Nebo myslíte si, že by bylo potřeba se jí za něco omluvit?
4: Nespomínám.
3: 50. výročí svatby, nevyčítala vám nic?
4: Jo, možná, že jak jsem tam stál na fotce, ne? No jo, tak to.
3: Co pokládáte za první rande a co se na něm dělo, kde to bylo, co se tam událo?
4: Tak to bylo u toho, u Komenského. To byl takový přístřešek. A to jsem byl poprvé na opušťáku a byla zima, tak jsem ještě přikryl vojenským kabátem. A tak to bylo takový to vážnější rande.
3: Celou jste ji přikryl?
4: Ne, jenom nohy. Celou ne.
3: A u toho skončilo? Nebo třeba pusa, nebo něco takové?
4: To bylo, no. To byla. Možná začala dřív ona, než já, ale nevím.
3: Kde jste byli na prvním rande?
5: To vím. Když přišel z ty vojny tenkrát, tak jsme šli, to byl sníh, to byla zima, tak jsme šli do Klopot, v Brandejse jsou Klopoty, a tam byl takovej altánek, tam jsme si sedli na takovou lavici. Přikryl mě, já jsem měla krátký sukně, jsem nosila, tak mě přikryl tím vojenským kabátem takhle nohy. No a myslím, že tu první pusu jsem mu dala spíš já.
3: Na jaké pořady v televizi se díváte společně?
5: Na detektivky. I když já bych třeba něco někdy přepla jinak, a když vidím, že ho to baví, tak se koukám s ním. A když jo, opravdu já mám nějaký pořad, tak děda jde vedle.
4: Tadyhle koukáme, jak teďka dávají, řekněme, ale jim ty kriminálky, jak to je ono, no a ty sladějáky, to mě moc nejde, tak já vždycky odcházím vedle.
3: Kolik času trávíte společně?
4: Skoro pořád. Teďka teda, jo, v důchodě.
5: Pořád. Pořád, od rána do večera, až do rána, od noci do rána.
3: Co jste u něj celý život trpěla a chtěla ho to odnaučit?
5: Kouření. Kouření, to bylo nejvíc.
3: V čem vás chtěla žena změnit?
4: Abych nekouřil. To bylo nejhorší.
3: Kdo platí v restauraci?
5: No, většinou já.
3: Kdo cáluje v restauraci?
4: Já.
3: Berete to na sebe jako chlap?
4: Jo, to jo.
3: Když jste se milovali, kdo byl stydlivější?
4: Manželka.
3: Jak se to projevovalo?
4: Většinou jsme museli zasnout, aby na ní moc to. Ale jinak takhle to.
3: jste nebo byla jste při milování stydlivý typ?
5: Ano, to vždycky děda říká, že musí mít zhasnuto. A že nemůže být celý rozhavený, když já prej zhasnu a ještě se přikryju, až jsem.
3: Kdy naposledy jste si dali pusu?
5: Každý den. Když odchází někam nakoupit, mě dá pusu. Když přijde ráno, mě dá pusu, večer mě dá pusu. Pořád. Po celý život. To jako bez toho nejde.
3: Kdy naposledy jste si dali pusu?
4: Každý den.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Zlatý, vlastně už diamantový manželský pár Jiří a Marta Vodstrčilovi je důkazem toho, že láska je zázrak, který se může udát kdykoliv.
2: Zázraky zažili oba. Jakoby je tam nahoře hlídali andělé strážní. Nikdy je nenechali padnout, i když těžkých chvil bylo dost.
3: No taky byly starosti, že jo, taky. Dcera ta se vdala a pak jeden v pátek nám přišla říct, že se stěhuje do Sarajeva po válce. Takže to jsem musela k doktorovi pro prášky, to bylo hrozný, no. Ale za rok se pak vrátila, no, pak se rozvedla. To byly taky byly špatné někdy věci, no. To.
4: A když přicházejí tyhle těžké okamžiky, špatné na psychiku, vyčerpávající, jak moc je důležité mít vedle sebe toho druhého a jak si pomáháte?
3: Strašně důležitý to je, že to máte komu se svěřit, že jo, to jako, anebo třeba moje maminka mě umřela u mě doma, že jo, a takový byli strašný někdy taky. A tatínek 12 roku na posteli, já poslední rok jsem tam jezdila třikrát týdně ho pomáhat, přebalovat a všechno s maminkou, a takže to bylo těžký, no.
4: Když odešla, Jirko, vaše maminka, tatínek už vlastně dlouho nebyl, maminka byla takový ten pilíř vlastně z té vaší strany, z rodiny. Jak jste to prožívali, jak moc vám třeba pomohla vaše paní přežít asi tu těžkou chvíli?
5: Jo, tak to. No, dělili jsme se spolu o tom. Všechno se připravovalo společně.
3: No jo, je to.
4: To je život. Život je. Má dvě strany. Ve vašem partnerském životě, ve vašem manželském soužití, kdy jste se nejvíc jeden od druhého báli, Jirkovi o Martu?
5: No, nejvíc jsem se bál teď. To jsem z toho byl na sesypání, když jsem ji viděl.
4: A co se stalo?
5: No, když Marti zkrátka, když odvezli do nemocnice, že jo, tak zaplať pámu tady do Ústí. A když jsem viděl ty hadice tady, tak jsem se tam málem sesypal. No a teďka ještě, když nesměla pohnout hlavou a jenom říkala, já chci umřít, tak jsem tam odsud odešel potom a myslel jsem, že se z toho sesypu. To mě bylo teda opravdu nejhůř.
4: Co vám bylo, Marto?
3: Oni pořád nevěděli, co. Pak mě brali i kostní dřeň a všechny možný, že no, gynekologie, střeva, žaludek, prostě sami hadice do mě strkali a furt nevěděli, jako z čeho to mám. No. A tak nakonec, no a říkali, měla jste ve žlučníku centimetrový kámen a ten to mohl všechno zablokovat.
4: Bála jste se o sebe, měla jste strach, měla jste chuť už odejít, nebo jaké pocity jste prožívala?
5: Pořád chtěla umírat.
3: Ty první dny, jo, ty prostě, to jsem, já jsem dokonce už, ano, potom už jsem byla i na normálním pokoji, nebyla jsem na jipce, ale zase to chytlo, to prostě nemohla jsem dejchat, že jo. A nakonec zjistili, že mám v plicích vodu až nahoru, tak mě zase dali na jipku a to jsem byla už trochu v komatu. A mně se ale zdálo strašný sen. Mně se zdálo, že vidím hřbitov v Brandejse, kde bydlejí moji rodiče, teda jsou pochovaný. A já jsem tam viděla samý věnce. A někdo šel kolem a říkal, kdo pak, já jsem se jmenovala Sezemská za Svobodna, kdo pak u Sezemských zase umřel, někdo říkal. A oni říkali, no Marta. Ježíš, Marta, s tou jsem chodil do třídy. A tohle se mně zdálo, co jsem potom dceři vykládala, jsem říkala, já jsem už byla v hrobě prostě. Jestli to je pravda, já nevím, proč se mě to takhle zdálo.
4: A myslíte si, že jste se tam nějak rozhodla, že se chcete ještě vrátit? Nebo to byl takový obraz, který vám ukázal, takhle by to mohlo vypadat, ale vy tu ještě musíte zůstat?
3: No tak nějak to bylo. Prostě já jsem oni říkali, že už jsem byla toho skoro.
4: Vy jste se nám vrátila?
3: Asi jo.
4: Z toho musel mít určitě Jirka velkou radost. Co vy jste doma prožíval sám? Že na dlouho týdny v nemocnici na chlapa to muselo hrozně dolehnout. Přiznejte se, musel jste určitě i slzet, nebo jste přemýšlel?
5: Že jo, to je jako člověk, no a teďka ještě se ptali ženský a jak to je. A tak člověk si to pořád v té hlavě protáčel. Když se jí ulevilo, tak jsme měli všichni radost z toho.
4: Jirka je citlivý. A on musel, on vás přece miluje a musel se bát, že by tu lásku mohl taky ztratit. Teď v tomhle věku občas i na tohle musí to přijít myšlenka.
3: To já se taky bojím, když byl se žlučníkem, teď mu prask, všechno měl vylitý v břichu a to tak taky mě nedávali. 11 dní na jípce mě nedávali naději vůbec.
5: Tak vám ukážu ten takovýhle kámen, který mě vytáhli.
3: Protože on taky děti říkají, že byl strašně špatný. Já pak, když za mnou chodil do nemocnice, tak už a viděla jsem, jak je špatný, tak jsem synovi řekla, Peťo, řekni mu, že je už zase covid a že už sem nepouštěj a už něho sem nevoz. Protože jsem se bála pak o něj spíš, no.
4: Když přijdou tyhle chvíle, na co myslí člověk? Na sebe? Nebo i na toho druhého, co on tady bude dělat, kdyby to zůstal sám, já ho tu nechci ještě nechat?
3: Na oboje. Bojíte se o ně a i o sebe, že zůstanete sám. To jo, to jo.

0: protože děti Marty a Jiřího Vodstrčilových své rodiče milují a měli o ně po všech těch zdravotních problémech strach, rozhodli se přestěhovat je blíž k sobě.
1: A tak koupili starší byt v městském centru v České Třebové, kompletně ho opravili, zařídili a rodiče tam po 57 letech bydlení ve Vysokém Mýtě přestěhovali.
2: Udělali vám to krásné, ale jak těžké to bylo pro staršího člověka najednou v tomhle pozdním věku přejít někam jinam.
3: Děda se těšil. A já jsem kolikrát takhle usnídaně se rozbrečela. Taky to na mě přišlo, no. A když každý den nám jedna sousedka volá, taková paní 84 roku, ne, kolik je, 84. A tak nám skoro každý den zavítala, jo, děda jí uvařil kafe nebo čaj a popovídala vždycky, co je novýho v Mejtě a zase šla a to. A tak nám volá, každý den je 8 nebo 8:30, tak ví, že kolikrát volala v 7, neříkají v 7, ne, to ještě ležíme. A tak nám volá, a Vostrčilovi, jak se máte? A co pak budete dneska vařit? Pokaži. Tak jí řekneme, co budeme vařit a je spokojená. Tak hezký den, mějte se.
2: Takže udržujete vztahy vlastně s přáteli z toho původního bydliště. Není tam trochu stesk, že tam už nejste?
4: Ale tak byli jsme na ně zvyklí tolik let, ale já jsem si tady zvyk a strašně se mi tady líbí ta příroda. A vůbec ten byt je takový útulný, je to hezky tady. No. Tak ženy to nesou hůř než chlapi. Že?
3: No jo.
4: Já jsem kdysi čundroval, že jo, ještě a takový před vojnou, a takže my chlapi se spíš také cestujeme nikde. Ženy to nesou hůř. No.
2: Co vám pomohlo se zžít s tím novým prostředím? Kdyby něco podobného potkalo jiný pár v tomhle věku, třeba ho uklidnit, ať se nebojí, že se to dá zvládnout. Díky čemu?
3: Hlavně, že jsme dva. Já kolikrát, když nemůžu spát a přemýšlím, nedej bože, abych tady zůstala sama, to bych šla asi radši do toho domova důchodců. Abych byla mezi lidma, že jo? Ani si to neumím představit.
2: Ale vy máte ty slzavé oči a to je důkaz toho, že vy si to uvědomujete, jak moc je důležitý pro vás a vy pro něj.
3: Určitě jo. No. No, a už to třeba nebude na dlouho, že jo? To je to právě blbý. Měli bychom se vrátit aspoň o nějaký rok zpátky, no. Ale to bohužel nejde. Ale musíme být rádi, že jsme se tohohle dožili. Kdo pak se to dožije, že jo?
2: Víte ale, jakou sílu vy tím svým příběhem a přístupem k životu dáváte mnoha dalším. Nejenom těm, co máte ve svém okolí, ale díky tomu našemu vyprávění i těm, co vás teď slyší a zjistí, že tu sílu lze najít i v tomhle věku a lásku taky?
3: Určitě jo.
4: To je pravda.
3: Jo.
5: Zlatá láska.

0: Vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Dáte nám za pravdu, že manželé Marta i Jiří Vodstrčilovi jsou i po 60 letech manželského života stále zamilovaní, čistí a ochotní pro toho druhého udělat všechno.
3: Po Patrikovi Rozehnalovi jsme jim poslali nový velký kávovar, italskou kávu a také digitální rádio. A doufáme, že je tímto darem nejen překvapíme, ale hlavně potěšíme.
4: Milá Marto, milý Jirko, mým úkolem je vám díky Petrovi Kostkovi a Carmen Majerové poděkovat za to, že jste mohli takhle vyprávět svůj příběh, a protože už v té psané formě, tak jak jste ho přihlásili, je zaujal natolik, že se rozhodli vám poslat dar.
5: Ježiši Maria, co to bude?
6: Tak to se teda nechám překvapit. Co by to mohlo být?
5: Ježiši Kriste. To snadné.
6: Ale to nahoře se mi líbí.
5: Ježiš, tak děkujeme moc.
6: Já rádio, to je moje.
5: Za co jsme si to zasloužili, pro Boha?
4: Za těch 60 let spolu a 80 skoro dohromady.
6: Takže jim taky moc děkujeme. Opravdu to.
5: Co my jim máme dát?
4: Vy už jste jim dali tím, že jste poslali svůj příběh, který je inspirací pro mnohé z nás, i mladší.
5: Ježiši, děkujeme moc.
6: Jste hodný.
5: To jsem nečekala vůbec.
6: Jste nám vyrazili dech teda.
5: Jestli se to naučím s tím. Zatím to dělá děda teda.
4: Tak děda už to umí a vám udělám instruktáž.
5: Já se to budu učit.
4: Je to tedy kávovár a je to samozřejmě digitální rádio, aby i ten pořad, který jsme teď vlastně spolu dali dohromady, jste si mohli poslechnout v digitální lepší kvalitě.
5: Krásný, to má děda radost, ten to je rádiovej maniak.
4: Děda poslouchá víc rádio?
5: Jo.
6: No jo. Já, když něco dělám, tak tam musí něco hrát.
5: Umí záchod s koupelnou a musí mít u toho rádio.
4: Může, je přenosný.
5: Jo.
6: S tou jste mě udělali moc velkou radost tím rádiem.
5: A jsme dlužní teda, no, jak se to říká.
2: Vůbec ne, Marto a Jiří, vy si to zasloužíte za to, co jste prožili a kolik lásky jste rozdali.
3: A na závěr bychom ještě rádi slyšeli, jak vypadá život po 60 letech manželství. Jak oba vnímáte lásku? A za co byste tomu druhému chtěli poděkovat?
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Jak vypadá ráno u vás? U takového zamilovaného 60-letého diamantového páru.
5: No jak?
6: No tak já většinou vstávám dřív. U maličko by už nevydržím ležet. Pak stane Martino a já buď to jdu nakoupit.
5: Já se jdu píchnout v 8, dědeček připraví snídaní, jdem se umýt samozřejmě, že jo, na záchod, no a pak spolu snídáme třeba hodinu.
4: Dokážete si i vyprávět, jako byste se potkali poprvé?
6: To jo, to dokážeme.
5: A vzpomínáme hlavně, co bylo a co to a co naše rodiče
6: A na děti hlavně.
5: A hlavně o dětech, že jo, povídáme a o vnukovi a tak jako furt si máme co říct.
4: Jste v tom věku, nebo je člověk v tom starším věku víc něžnější, dojímací, plačtivější, moudřejší, jaký?
5: No.
6: Asi všechno.
5: Jo, opravdu jo.
4: Marto, Jirko, co pro vás znamená to slovo láska? Co za ním vycítíte?
5: Všechno. To je No, že jsme spolu, hlavně, že jsme spolu a že člověk není sám, protože ke stáru je to ještě horší než za mlada.
6: No a důležitá je hlavně tolerance. To je hodně důležité.
5: Tak to víte, že bych ho někdy, bych ho třeba, že jo, taky za mlada hlavně, když člověk ještě měl. A on mě možná taky, že jo, ale jinak je to lepší bejt ve dvou, než sám. To jako jo. A když čím jste starší a teď přijdou ty nemoce a to a můžu mu říct, že mě bolej nohy ráno, dneska stanu, říkám, mě ti tak bolej ruce a nohy a všecko. Nějakému mladěcho by mu to se styděla říkat, že jo, kdybych si namluvila mladýho. Takhle my už o sobě víme všechno.
4: Ale niterně, co to znamená ta láska v tomhle věku? Je to... To, že máte ty motýly, jako když jste byli zamilovaní, nebo že vás hřeje to pomyšlení, že ten druhý je třeba jenom vedle, že ho máte na blízku, je to strach, který o něj máte, je to radost, kterou máte, když jenom pomyslíte, čím byste tomu druhému tu radost udělali. Co to všechno je ta láska?
5: To je prostě všechno.
6: To je vlastně to, co jste všechno jmenoval.
4: No. A možná byste něco přidali.
5: No ty motýly už jsou trošku takový odletěli občas. Už jako nejsou takový jako za mladá, jo.
4: Máte společný humor, smějete se rádi, pomáhá tohle?
5: Jo, taky, taky.
4: Je něco, co byste si ještě chtěli dopřát v životě, co od něj čekáte, po čem toužíte, nějaký sen? A určitě je, v každém věku musí být.
5: Aby jsme byli zdraví hlavně.
6: Souhlasím.
5: Jinak nic nepotřebuje. My teďka, když vám můžu říct, jsme důchodci, ale my se máme nejlepší za celý život. Opravdu, jo. My si můžeme koupit šunku, my si můžeme koupit ovoce. To dřív, když byli děti malí, tak jsme koupili jim. Nebylo prostě, jo. A stavěli jsme a prostě jsme furt šetřili a to. Ale teďka, že my to furt říkáme s dědou, že se máme nejlíp, jak se máme. Máme pěkný byt, máme hodný děti. No hlavně, aby jsme zůstali zdraví. Já jsem dětem říkala, zrenovovali jste nám byt, ještě nás jste měli zrenovovat trochu. No, ale přežila jsem, tak snad ještě nějaký rok to vydržíme, vidědo, že jo?
6: Přesně tak.
5: S tebou.
6: No jo, no, prožili jsme toho dost, ale opravdu teďka jsme na tom nejlíp.
4: Za co byste jí za těch 60 let vy poděkoval?
6: Tak za prvé, že hezky vychovala obě děti, že se jako o nás stará dobře, že jo, šetrná byla, jako nerozhazovala. No a hlavně jsme se měli oba rádi, no. To je to nejhlavnější, že máme do dnes.
5: Já mu děkuju za všechno. Za všechno, že mě měl rád, že se staral o nás, že děti měl rád a má rád doteďka. Za všechno. Za všechno. A neumím si představit být bez něj.
4: To je ta láska.
5: Asi jo. Asi jo. Asi jo. No, bude to jednou těžký třeba. Pro jednoho nebo pro druhýho. Je to tak. Miluju tě.

0: Marta a Jiří Vodstrčilovi prožili nádhernou lásku, plnou zázraků, jako by andělé nebo kdo si tam nahoře věděl, že lidé s tak čistou duší a láskou v ní tady musí být dlouho, abychom se mohli jejich lásce od nich učit.
1: Jak napsal kdysi Erich Maria Remarque, kdo v lásce nevěří na zázraky, ten je ztracen.
0: A tak nestrácejme naději, víru, ale ani čas. Věřme, že čistá a bezmezná láska může potkat každého z nás.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Bývalý ředitel motolské nemocnice Ludvík neuspěl s ústavní stížností proti vazbě. V Chebu začala oprava památkově chráněné nádražní budovy. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Bývalý ředitel pražské nemocnice Motol Miloslav Ludvík u ústavního soudu neuspěl se stížností proti vazbě. Zpochybňoval důvod svého trestního stíhání v korupční kauze i délku vazby a opatření, která ji nahrazují. Ludvík je od ledna stíhaný na svobodě. Mimo jiné přišel o cestovní pas, a to rok poté, co ho soud do vazby poslal. V ní ale podle ústavní soudkyně Veroniky Křesťanové strávil jen 11 měsíců. Maximální roční lhůta tak nebyla překročená.
5: Procesní postup ústavní soud kritizoval, stejně tak kritizoval to, že po určitou dobu neměl pan stěžovatel cestovní pas, ač proto nebyly žádné právní tituly, ale to nestačilo na vyhovění té ústavní stížnosti.
4: Ludvík se zvažuje obrátit na Evropský soud pro lidská práva. V Chebu začala přestavba památkově chráněné výpravní budovy vlakového nádraží. Správa železnic do oprav a modernizace investuje 428 milionů korun a práce potrvají 2 roky. Sedmipodlažní objekt, postavený v 60. letech minulého století, čeká renovace interiérů i vnější části budovy.

0: hodině od startu se družice tvaru Krychle o hraně asi 10 cm stala samostatným vesmírným objektem. Krátce před polednem výzkumníci dostali první data. Výzkumný tým předpokládá, že kostka bude v provozu až 5 let. K čemu se družice využije, popisuje vedoucí výzkumného týmu Šimon Sloboda.
1: Půjde o snímkování země pomocí kamery, budeme tam verifikovat ten provoz našich komponent v těch vesmírných podmínkách. Potom dojde k tomu, že budeme provádět pomocí naší experimentální antény nějaká měření rušení v UHF pásmu na orbitě. Sport.
0: Paralelní obří slalom na snowboardu bude v programu zimních olympijských her v roce 2030 ve Francii. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor na svém webu. V programu her tak zůstává disciplína, ve které získali v minulosti Zuzana Maďarová a Ester Ledecká zlaté medaile. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Říčanech je uzavřená široká ulice. Nákladní auto tam havarovalo do viaduktu. A na Pražském okruhu je mezi 61. a 62. kilometrem směrem na D1 uzavřený pravý jízdní pruh. Probíhají tam údržbové práce na mostu. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Dobrý večer, dámy a pánové. Prázdniny, to je takové magické, najmě tedy hlavně letní slovo, víte, stejně jako třeba dovolená. Na prázdniny se těší děti, na dovolenou zase dospělí, a tak, jestli dovolíte, i naše divadlo bude mít prázdniny. Ale nebojte se, jenom dnes a jenom v názvu vybraných knížek a zvukových záznamů. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Na začátek našeho vpravdě prázdninového putování vybírám italské prázdniny Jana Wericha. To je vám tak útlá knížka, vlastně původně novinová reportáž o cestě nejenom do Itálie, ale taky o cestě z domova, tam a zase zpátky. Jak jsme ostatně u Jana Wericha zvyklí, nešlo jenom o běžný cestopis, ale taky o záznam jeho pocitů, vzpomínek, komentářů k historickým událostem a, jak to říct, obecně lidským problémům. Dodnes je tohle letní vyprávění s dcerou Janou Werichovou originálním záznamem o takové cestě sama k sobě a k poznání, že domovu člověk nikde neunikne.
2: A dobrý večer vám přeju všem ve spolek. Tak už jsem tady zas. To jsem znal jednoho, to už je leta. Ten vždycky, když přišel, tak říkal, už jsem tady s vápnem. A já vždycky, když říkám, už jsem tady zas, tak mě napadne, že bych měl říct s vápnem. Já dodnes nevím, co tím myslel ten člověk. No tak jsem tady zas. A tentokrát jsem tady proto, abych vám vyprávěl o svých prázdninách, které jsem zažil v Itálii. A jistě jste si všimli, že my spisovatelé jsme hlavně v Rázově a kořenčtí, protože rádi píšeme, kde jsme byli, co jsme viděli a jaký to tam je, tedy aspoň částečně to píšeme, když ne všecko. No ale jak vám mám začít vyprávět? Snad nejlíp tím, že jet někam je velice, velice obyčejná záležitost. No jedete prostě autem po Praze, třeba jako jsem jel já se svou dcerou. No a lidi chodí po chodníkách, přecházejí ulice docela normálně. Tím normálně myslím, že za některé z nich musíte myslet vy za volantem a někteří z nich myslí výjimečně za sebe. Tedy všecko jde jako jindy, jako byste jeli třeba z Kampy do Vodičkovy ulice, ale vy však jedete do Říma. Jedete do Říma a myslíte si, ty lidi ani netušejí, kam jedu, jinak by mě aspoň zamávali. Na nádražích, na letištích, všude vám zamávají, i cizí lidi, jedete autem a ono nic. Někde na červenou by měl člověk zastavit a měl být kolem nějaký známý a měl by zjistit, Bůh, kam jedeš? A já bych leda byli odpověděl, do Říma. A on by se zasmál. Byla by zase zelená, já bych jel dál. A on by ani netušil, že to nebyl vtip, nýbrž, že to byla pravda. Jenže žádný známý se nás na nic nezeptala, tak jsme se vymotali z Prahy na Benešovskou silnici. Zopakovali jsme si, že všecko potřebné máme, tedy hlavně dokumenty, dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty. Potom kamery obě dvě, filmovou i praktínu a začalo pršet. Už před Benešovem lilo a pak byla průtrž s přestávkami až do Jihlavy. Filmuj ten liák přes utěráky, to bude dramatický, povídáme Janě. Poslechla mě a máme celou cívku různých liáků. Byl by to docela dobrý materiál pod titulky detektivky, která by začínala v automobilu za deště. U Znojma vyšlo sluníčko, stromy se prohýbaly pod trsy třešní. Zatímco mi paní od benzínu plnila tank, řešili jsme s ní problém nedostatku pracovních sil při nárazovém zrání třešní a trhali jsme si jako mnozí jiní. Naši celníci a hraničáři nás vybavili a popojili jsme k rakouským celníkům. Znám málo tak příjemných lidí, jako jsou celníci, totiž přesněji řečeno, málo kdo je tak příjemný jako celník, když je celník příjemný. Obrátí-li se však příjemný celník v nepříjemného celníka, není nepříjemnějšího celníka, tak tedy totiž člověka. Zjistil jsem během let, že nemá smysl před celníkem něco zatajovat, ba naopak, že je dobře mít to, po čem se pídí. Před válkou se celníci rádi ptávali po pralinkách, já nevím proč. Jednou jsem podle pravdy prohlásil, že nemám pralinky, že je nerad. Bylo jim to divné. Vybrali si pak jeden z mých kufrů a pravili, abych jej otevřel. Pak se do něho dívali, prohledali jej, načež chtěli další a pak další. Pak jsem jednou pozoroval, že jedna paní měla pralinky a dala jim je. Poděkovali a už si nic neprohlíželi. Od té doby jsem na přechod přes hranici vždycky koupil sáček pralinek, nabídl jsem jej celníkům a měl jsem pokoj. Rakouští celníci za znojmem nebyli nikterak výjimeční. Ledaže byli až příliš dobře naložení, protože si mě začali dobírat, jak to, že mám automobil, jeda ze socialistického státu. Že asi musím být veliký státní funkcionář. Ujistil jsem je, že tomu je naopak. Že jako poslední soukromník musím povinně k moři, abych se udržel při soukromém zdraví. Takové nesmyslné hovory jim jejich nudnou službu krátily. Zdrželi mě asi hodinu. Pak však jeden zvášněl, asi se mu mé řeči přece jenom nelíbily, a prohledali mě i mou dceru i kufry. Po pralinkách se nepídili ani po aspirinu. Zajímali je konzervy a z těch nejvíce chatka. Neptejte se mě, proč, protože nevím. No a vyjeli jsme k Vídni.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Nevím, kdo objevil, že všechny cesty vedou do Říma. Že tam však vede i slepá cesta, tedy slepá silnice, která končí ve skalách, to jsem, prosím, objevil já. Vyjeli jsme ze Salzburku přímo na jih. Všechno probíhalo hladce, až najednou nedaleko zabád Hofgastein. Přijde místo zvané Böckstein a tam je konec, Schluss. Dál silnice nevede. Jedouce do Říma nedali jsme se odradit. Kolibří slovníček nás poučil, že Tavern Tunnel a Autofladung znamená jinými slovy, že vůz možno naložit na vlak, projet tunelem do Malnic a pokračovat v krasojízdě. Jet autem ve vlaku se neděje denně, že ano? No tak jsme byli dost příjemně rozčileni. Před námi stála už mohutná řada vozidel, za náma se řadila další vozidla. Speciální vlaková souprava tam ještě nebyla. Nakládala na druhé straně hor ty, kteří jeli odtamtud, kam jsme právě my měli namířeno. Zavřeli jsme vůzy okénka, málo kdo je tak bdělý jako automobilista na túře, a vydali jsme se za jízdenkami. A pak jsme čekali a bloumali po nádražíčku a okukovali stánek s upomínkami. Není lepšího prodavače upomínkových předmětů, než je chvilková nuda na cestách. Stánek byl nenákladný, ale za to ověšený památečným harampádím všeho druhu. Víte, mně je záhadou, a asi to zůstane věčně, jak podobné upomínky, památkové a vzpomínkové předměty vlastně vznikají. Postával jsem u stánku a díval jsem se, jak lidé kupovali, co vůbec nepotřebovali. Vlak ještě nepřijížděl, chvíli se stávala dlouhou a jak jsem tak stál neprozřetelně blízko, tak jsem začal spolehonka ze začátku docela nesměle argumentovat uvnitř sám ze sebou, že by tam přece jenom mohlo být něco, co bych mohl potřebovat, nebo něco, nač ve schonu denního života člověk nemá čas. No, zkrátka, teď to víte, každý z vás, kouzlo začalo působit. A jak jsem se sám sobě bránil, tak jsem vypil limonádu, na kterou jsem vůbec neměl žížeň, cucal jsem kyselé bonbony, zrovna ten druh, který nerad, a koupil jsem si obtisk. Obtisk znaku Korutan, Štýrska, Horního Rakouska. No prostě obtisk všech znaků celého Rakouska, takový obtisk, jako se lepí na okna automobilů, aby byla viditelná upomínka, kudy se jelo. Když jsem to platil, tak už jsem se trošku styděl. Bonbony v kapse se mě slepily v hroudu. Obtisky jsem daroval místní holčičce, která je zahodila. Chuť po limonádě jsem musel zapít pivem a to jsem právě neměl dělat, neboť to mě velice zdrželo. Vlaková souprava mezi tím už tu byla. Už vyložila protijedoucí vozy a právě se hnula první vozidla z řady, kde jsme tak asi v polovině stáli s naším vozem. No a najížděli ze Šikma na soupravu plochých vagónů a po nich jeli dál až na konec soupravy. Tam, když už dál nemohli, hlučně, ale velmi zručně jim zablokoval zadní kolo zřízenec a dalším a pak dalším, jak se za sebou zřadili. A řidiči vystoupili z vozu a připojili se ke svým rodinám, které je zatím vyfotografovali, a až na podzim to dají vykopírovat, jestli nezapomenou, tak si budou brát z ruky fotografii a budou říkat, tady v tom autu vevnitř je tatínek, ale není ho dost dobře vidět. My jsme zrovna došli ke svému vozu, nebylo příliš na spěch, to je pravda. No ale je líp, když je člověk připravený. Za náma je dlouhá řada, tak co kdyby to nešlo třeba nastartovat, ne? Za 30 let řízení automobilu si člověk navykne mít klíček vždycky u sebe. Sáhnu do kapsy. Do té, ve které není, pochopitelně. To je u mě normální. Sáhnu do druhé, tam taky není. No, to je taky normální. Protože já mívám obyčejně věci, které hledám v poslední kapse. Kdybych byl býval měl na sobě sako, které má celkem asi 5 kapec, to jest 5 nadějí, nebyl by býval byl žádný důvod k panice. Leč toho dne bylo vedro, sako bylo odloženo ve voze a kalhoty, které jsem měl na sobě, měly pouze 3 kapsy. No, zadní nepadala v úvahu. Tam byly peníze a byla zaknoflíkovaná na 3 západy. No, tak znovu teda. Pravá kapsa, kapesník, sirky, zapalovač, cigarety, drobný, nůž, kus tušky, počkej, tak levá kapsa. To jsou lísky na dráhu, to jsou druhý brejle, celá tuška, rouda cukrlat, to jsou nějaký starý čtvrzenky už moulaný.
3: Ty nemáš klíč, viď?
2: Ne, nemám.
3: To je ale strašný. Co budeme dělat? Za námi je plno a nemůžou nás obět.
2: No, co by nás objížděli? Pojedeme, jenom klid.
3: Pojď ty klíčky hledat. Víš, kde jsme chodili?
2: Ale nedělej paniku porád. Proto jsem ti už v Praze dal ten klíček jeden, aby jsme, kdyby se něco podobného stalo, aby byl zásobní klíček. Tady vidíš, jak se vyplatí předvídavost. Dej sem zásobní klíček, odemknem a jedem.
3: Hochu, drahej, klíček ti dát nemůžu.
2: No počkej, nemůžeš, přede mnou ses ho dávala do kabelky.
3: To tedy dávala, jenže já tu kabelku nemám.
2: No a kde ji máš?
3: Tamhle.
2: No jak to, jo, tamhle u nás ve voze, tam no, pod tou dekou?
3: Ano.
2: No a proč máš tam tu kabelku a proč ji nemáš po ruce?
3: Abych ji nestratila, když je v ní náš zásobní klíček.
2: No jo. Abraham málem zavraždil syna a já málem dceru.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Prázdniny s Julií, tak ty napsala kdysi dávno, už hodně dávno, paní Fan Vavřincová. A zůstaly tak trochu ve stínu jiných knížek a scénářů, třeba Eva tropí hlouposti nebo Taková normální rodinka, určitě si všichni pamatujeme. Nevím, jak se to stalo, že na ně, na prázdniny s Julií, upřela svou pozornost herečka Alena Vránová společně s režisérem Michalem Burešem. No a paní Alenka vzdor svému vysokému věku tedy znovu dokázala, že ten chytrý humor Fan Vavřincové její vlastní a naslušel jenom kdysi Nataše Golové a Oldřichu Novému.
2: Pan Bohdan Bouček seděl na břehu pražské plovárny a zarputile pohlížel do kalné vody, v níž se dobrovolně a s nepochopitelnou radostí špinilo asi 300 tisíc lidí. Byl nádherný letní den. Slunce svítilo z bezmračné oblohy s takovým elánem, jako by se rozhodlo překročit plán na dnešní den aspoň o 120%. Pan Bouček s nostalgií v srdci vzpomínal na svou zahradu, kde Sasanky a Petr Klíče zdvihali hlavičky z úhledného trávníku a kde ticho rušili jen ptáci, melodicky cvrlikající ve větvích. Na pražské plovárně se ovšem nemůžete nadít cvrlikání. Pan Bouček, jísa donucen být v tento letní den v Praze, se rozhodl jít na plovárnu, ale chyba byla v tom, že tentýž nápad pojali všichni muži, ženy a děti v celé Praze. Na cestě se domníval, že všichni lidé z celého města si vlezli do jediné tramvaje. Když pak došel na plovárnu, zjistil, že jich byla pouhá hrstka, neboť všichni ostatní na něho zatím čekali na břehu. Pan Bouček byl míru milovný člověk, ale když byl během půl hodiny třikrát přišlápnut, 12krát pokropen ořechovým olejem a konečně zasažen asi kilogramem rajských jablíček přezrálých a zřejmě třetí jakosti, která se na něho vysypala z pytlíku vedle sedící matky, začal cítit, že se z něho stává škarohlíd. Samozřejmě, jako vždycky, všechno zavinila jeho neteř Julie. Neteř Julie, to byla v kostce životní tragédie pana Boučka. Neboť kdybyste se zeptali pana Boučka, proč jeho život, život svobodného muže v nejlepších letech, těšícího se dokonalému zdraví, muže, který vlastnil pěkný domek v půvabné zahradě a měl slušné zaměstnání, není jedinou oslnivou písní štěstí, odpověděl by vám neteř Julie. Řekl by vám to, i kdybyste se ho neptali, neboť čím srdce plno, tím ústa přetékají. Na tomto světě jsou věci nespravedlivě rozděleny. To je stará známá věc. Avšak pan Bouček byl toho názoru, že u něho to prozřetelnost přece jen trochu přehnala, neboť pan Bouček neteř zdědil. Jsou lidé, kteří zdědí cínové doly, ropné vrty, chatu na Sázavě, nebo aspoň vkladní knížku s pěti slovkami. On zdědil neteř. Jeho sestra, milá žena, ale obdařená zvláštní pošetilostí, pokud se týče hodnoty věcí, mu odkázala Julii jakožto to nejdražší, co měla. Myslela to dobře, v tom nebylo sporu. A pan Bouček si byl jist, že když napsala závěť, zamnula si ruce a gratulovala si, že pro svého předrahého bratra učinila vše, co bylo v jejich silách. Pan Bouček si však byl trpce jist, Takže kdyby si dala trochu práce, jistě by se našlo něco, co by ho oblažilo víc. Tím okamžikem to začalo. To, co mohlo být, jak výše podotčeno jásavou písní, stalo se životem štvance. Je sice pravda, že Julie byla v Praze v internátní škole a přijížděla k němu navenek jen na 2 měsíce prázdnin. Ale školní rok se stával nejen ze všední dnů, ale i z nedělí a teď dokonce i z volných sobot. Díky této neblahé vymoženosti se pan Bouček jedva vzpamatoval z Juliiny nedělní návštěvy a už tu byla zas. Pan Bouček, jako každý muž, měl své představy o tom, jak má mladá dívka vypadat a jak si má počínat. Julie tak ani nevypadala, ani si tak nepočínala. Nosila dlouhé vlasy a dlouhé kalhoty a její slovník mu působil křeče v hlavě.

ale jakéž bylo řečeno, pan Bouček byl mírumilovný člověk, měřil sice 1,90 m a vážil 90 kg svalů a kostí, ale povahou byl učiněný beránek. To vedlo k dalším komplikacím v jeho životě. Nemohl za to, že tak vyrostl a že vypadal jako svalnatý zápasník, ale slečnám, ba i dámám středního věku přicházely roztodivné myšlenky, když ho uviděli. Pan Bouček byl ochotný a učiněné dobrotisko a bylo pro něho hračkou zdvihnout piano a odnést je do druhého rohu. Pokládal to za samozřejmé, ale dámy zatím hledali víc. V tomto směru, ovšem pouze v tomto jediném, byla neteř Julie užitečná. S neomylnou jistotou dovedla zmrazit sebevětší žár vdavek chtivých slečen, ba přimět je k otevřenému útěku. Ovšem na druhé straně zapříčinila, že seděl na plovárně místo ve své zahradě. Důvod byl prostý. Měla narozeniny. Pan Bouček ráno koupil dort a 16 svíček a s povzdechem strčil do obálky 200, protože zjistil už dávno, že vkus jeho a Julie se diametrálně liší. Ze svých pošetilých představ o tom, po čem dívčí srdce touží, byl vyléčen už od dob, kdy koupil panenky a šidíčko. A Julie se s řevem domáhala indiánské výzbroje a kulometu. Zapálil svíčky a čekal potlesk. Julie se sice zdržela z vrozené úcty k jeho šedinám, jak mu později vysvětlila kritiky této dětinské pošetilosti, ale prohlásila, že hodlá na oslavu narozenin uspořádat párty a zdvořile, ale důrazně, ho požádala, aby se laskavě odstranil. Věděl, co to znamenalo. Bylo to pár holek přesně stejného ražení jako Julie a pár mládenců, které od sebe rozeznat prostě nebylo v jeho silách. Všichni nosili dlouhé vlasy a modré džíny a všichni více nebo méně hráli na kytary. Panu Boučkovi se jakž takž podařilo je rozlišit pomocí rafinovaných mnemotechnických pomůcek. Například Milan nosil modrý svetr. Ovšem, kdyby si vzal červenou košili, byl by pan Bouček v úzkých. Ale díky bohu něco takového nepřicházelo v úvahu. Milan přilnul k modrému svetru s vášnivou příchylností a pan Bouček si byl téměř jist, že v něm i spí. Celkem tak vypadal. Představa, že bude dům odpoledne zamořen Milanem Alíkem, nebo jak se všichni jmenovali, přiměla pana Boučka k tomu, že vyklidil pole docela dobrovolně. A teď tu seděl a rozhodoval se, má-li vlézt do vody nebo ne. Jeho pochybám učinilo konec další rajče, které vyklouzlo matce od vedle a skutálelo se mu na nohu. Pan Bouček ho odkopl a s povzdechem se prodral do vody. Díky své postavě se probojoval do míst, kde se dalo udělat pár temp. Lehl si na hladinu a zavřel oči. Tu se ozval výkřik a šplouchnutí. A když otevřel oči, zjistil, že z blízké loďky někdo vypadl a s největší pravděpodobností se topí jako pytel brambor. Lodička, směšná červená papírka, se potácela prázdná na vodě, jelikož nikdo jiný nebyl na blízku. Pan Bouček dvěma tempy dosáhl na zmítající se osobu, chytil ji za plavky
a vytáhl nad vodu. Byla to samozřejmě nějaká ženská. Pan Bouček s ní zatřásl a přehodil ji do loďky, kde chvilku sípěla, pak si otřela oči a podívala se na něho. Rád, že je všechno v pořádku, se na ní pan Bouček galantně usmál a ujistil ji, že už se nemusí bát. Žena v loďce, a byla to půvabná paní v ďábelsky červených plavkách a s černočernými vlasy, si ten úsměv vyložila po svém.

0: rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: No a poslední dnešní zastavení bude patřit prázdninám v Houbohledech. Cože? Ne, nespletl jsem se. Ono to zní trochu záhadně nebo až šíleně, Houbohledy. Ale je to místo, kam se jednou v létě vydali společně Hurvínek, Mánička, pan Spejbl a paní Kateřina. A myslím, že tím se to všechno rázem vysvětluje, ty Houbohledy. Tak už pojďme s Hurvínkem a jeho kamarády na ryby a taky si uvařit jednu parádní bramboračku. Dobrou chuť a vlahé příjemné prázdniny.
2: No jo, holka, ty bys tak mohla rybařit.
3: Náhodou mohla, kdybych chtěla, abys jeděl. Kdybych to uměla.
2: Jenže neumíš. A já umím. Uvidíš, co ryb nachytám.
4: No, počkej, jen klid, jen se tak nevytahuj.
3: Víš?
2: Se nevytahuju.
4: Tak víš co, uděláme si takovou soutěž.
2: Jakou soutěž?
4: No, kdo víc chytí.
2: Jak to myslíš?
4: No, jak to říkám. A kdo prohraje, bude celý týden čistit dřeváky.
3: Jo.
2: To je baštizna. Taťolda bude celý týden čistit dřeváky. Ale počkej, tatí. Do té soutěže počítáme jenom ryby, ano?
4: No, co jsi myslel? Motýly?
2: Totiž nesměj se, Máně, aby se rozuměla, dívtko. Posledně měl taťulda větší úlovek. Ano. Já totiž vytáhl jenom dvě rybky, kdežto taťulínek vytáhl starý hrnec, děravý klobouk, plechovku od džusu, dva škrpály a jednu paní, které se udička zasekla do plavek.
3: No. Ovšem, jestli ty škrpály měly žraloky...
4: Abys mi to honem nepřipomínal.
2: Já jen, že tady jezdí parníček, který se nazývá Štika, taťuldo, a jeho kapitánem je pan Sumec.
4: No prosím, jak chceš, počítáme tedy jenom opravdové ryby, tedy žádné olejovky, paštiky, kaperlata a tak. Soutěžíme poctivě, žádné podfuky, jasné?
2: Jasné. Hele, jsme tady. Tak tady se usadím já.
4: No dobře, tak... Ty se usaď tady a já si sednu až tamhle za ty vrbičky, ano? No.
2: Plavala žížela až k rybičce, hopla, a rybka je na udičce.
3: Jejda nánky, pořád nic. Jestli ta žížela už není unavená, Hurvínku.
2: Štiky, šproty, pojďte, ať nemusím čistit boty.
3: Tedy jak můžeš být tak klidný, Hurvínku? Já už jsem z toho celá rozčílená.
4: Třetí, Hurvajs, kolik jich máš ty?
3: Třetí.
2: No, ještě jednu. A budu mít první.
3: No právě.
4: No tak, to ti blahopřeju.
3: No, to je tedy pravda. No,
2: klidný. Já, že jsem klidný? Čištění dřeváku je ta vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě.
3: No to tady je.
4: Abych nezapomněl, kartáč je pod umyvadlem.
3: No vidíš, to je.
2: No jo, už se vyšklebuje.
3: Abych ti řekla pravdu, tedy já to vidím černě.
2: Jenom černě? Ty nejčernější saze jsou čerstvě napadlý sníh, jak to vidím já. Týden čistit dřeváky.
3: No právě.
2: Je? Kam pak však na Hurvínka? Mozeček mu nespinká. Pojď, Máni, pojď, pospíš si.
5: Ryby, čerstvé ryby. Necpete se vepříky, kupte živé kapříky. Ryby.
3: To tady není zrovna moc sportovní.
2: Čištění dřeváku taky není žádný sport. To je to vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě. Sportovní, nesportovní, hlavně když vyhraju.
5: Ryby, čerstvé ryby, lékaři nám praví, ryba vám dá zdraví, posledních pár kousků.
3: Ty jsou ale hezké.
2: Má jich plnou kať.
3: A to tady ano.
5: Tak kolik jich chcete, mladý muži? 2-3 kousky nebo víc? 1, 2, jak říkám, 5.
2: Takhle na výzvědě tvář se jakoby nic.
3: Je to podfuk a podfuk se nevyplácí, Hurvínku.
2: Ale to vypráví holubům.
4: Tak co? Jaký je stav o poločase, Hurvínku? Po chlupce? Já mám 4, kolik ty?
2: Nestojí to ani za řeč, pár takových mrníčků. Podívej, tati.
4: Šmangote, tím říkáš mrníčky? 5 kaprů. Jak ty to, kluku, děláš?
2: No to víš, rybařice musí umět.
4: Umět. To je štěstí, to je náhoda.
2: Jaká pak náhoda? Tak abys věděl, tati, když nebudu mít 7 takových, budu čistit dřeváky celý měsíc. Ale když je budu mít, budeš ty dřeváky čistit ty. Platí?
4: Ty se nějak cítíš. Ale prosím, jak si přeješ? Platí, no, platí.
3: Nestydíš, Hurvínku, takhle podvádat, víš?
2: Zbytečně nemluv a pojď.
6: To mě taky ne.
2: Slyšíš pana prodavače?
3: No, neslyším, toho slyšíš.
2: Právě, že ne. Předtím pořád za korunu, za 2, za 3. Zakupte si maso kapří. A teď nic.
3: To třeba ochrastě, nebo si na chvilku odskočil, co já vím.
2: To by si mě tam pověsil tabulku, že přijde hned.
3: Jej, Zananky, my jsme ale, pojď sem, pojď. Tam se ta tabulka visí. Pojď
2: sláva, to je má záchrana.
3: No, ani bych neřekla. Tabulka tam visí, ale přečti si, co je na ní napsáno. Tak.
2: Vyprodám.
3: No.
2: No, nazdar.
3: A?
2: Že já nepřišel o chvíli dřív. Byl bych vyhrál. Co je?
4: Nevěř tomu, Hurvínku.
2: Je, taťuldo, ty jsi tady byl schovaný?
4: Jo, schovaný. Čekal jsem na tebe.
2: Čekal?
4: No ano. A víš proč?
2: Proč?
4: Ty si myslíš, že nepoznám třeboňské kapry? No, tak jsi mě poznal.
2: Poznal.
4: A šel jsem se poohlédnout, kam na ně chodíš. Že se nestydíš.
3: Víš to, Hurvínku?
2: Nezlob se, taťuldo, to byla jen taková legrace.
4: Proč byla? Je. A teprve bude. Celý měsíc se nasmějeme.
3: Tak, co jsem ti říkala, Hurvínku?
2: Lavala, žížala až krbičce, hopla a rybka je na ulici.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Ach, je tu krásně, paní Kateřino.
2: Je.
1: Lesy, voda, vzduch. Ale přece jenom mi tady chybí domácí strava. Víte, když si představím takovou domácí bramboračku, dáte tam špetku česneku.
2: Latinsky allium sativum.
1: Sativum.
3: Cítíte celý dům?
1: Špetku mariánky.
2: Majoránky.
1: Ano,
2: latinsky origanum majorana.
1: Ano.
3: A jednoho paviána.
1: No tak, kurvinku. A čerstvé hříbečky.
2: Latinsky boletus edulis.
1: Jo, ty edulové, ty tomu nasadí korunu.
3: Pěti korunu.
1: Nech si ty posměšky pořád.
3: Pěti korunu.
1: Neslyšel jsi?
3: Pěti korunu, když mi dáš, tati, koupím ti bramborovou polévku v sáčku, že boletus edulis, edulis.
1: V sáčku, fuj, chuť nemá, nevoní, na jazyk padá, to bych vůbec nepozřel. Když to, paní Kateřino, ta domácí, voňavá, jak ji vařím já.
4: By nebyla vůbec k jídlu, pane Spejble.
1: Co to povídáš?
4: No a nebylo. Zapomněl jste totiž na brambory.
1: Jo, takhle, no vidíš, Máničko? No jo, ale nač o tom zbytečně mluvit?
2: Když si můžeme vzít lihový vařič a v přírodě si ji uvařit.
1: To je nápad. Spojíme to s výletem, žano, paní Kateřino. No já vám řeknu.
2: Co kdybychom rozbili náš tábor tady, na tom pískovišti, pane Spejble?
4: A ještě jsme ho ani nepostavili a už ho máme rozbíjet.
1: Máničko, děvenko, rozbít tábor znamená utábořit se. Dobrý nápad, paní Kateřino.
2: No?
1: Nemusíme hlídat vařič, když tu nemá co chytit, že ano? Tak do práce, dříví je tu dost, oheň bude co by dub, no. Tak hurvajs, papír napodpal a už to plápolá, už to plápolá. To je krása, to je nádhera. No na jásání je brzo, brambory se teprve vaří. Zeleninu jsme tam nakrájeli, česnek jsem tam dal.
3: Vlastně Maria, Mariánku taky.
1: Majoránka tam je, tak ještě houby. Tak, jde se na hříbky. A každý jiným směrem, abychom se nepletli jeden druhému pod nohama. A kdo přinese nejvíc hříbků, dostane premii. 5 korunů.
3: Hurá, hurá, to budu hledat, až se ze mě bude kouřit.
4: V lese se nesmí kouřit, hurvínku.
3: Promiň, tak já budu jenom doutnat.
4: A v lese se nesmí ani doutnat, aby si věděl, hurvínku.
1: Šmangode, tak nechte už toho hádání.
4: A nesmí, hurvínku, aby si věděl.
3: No jo. O, Jerry, prosím tebe,
2: pojď. A nechoďte daleko, děti. Je, ten pan Spejble je ale kuchař. Zapomene solit.
5: Kde pak je ta sůl? Aha, tady. Tak, zamíchat a jde se. Já půjdu taky na houbičky, na houbičky.
1: To bych to bylo levý mňouk. Ještě, že jsem si vzpomněl. No, pěkně osolit, zamíchat, no, co není v hlavě, musí být v nohách.
4: Tady já nevím, na všechno bych myslela já. Že zapomněl pan Spejbl, prosím, to je jenom mužský. Ale taková kuchařka, jako je bábinka. Tak lžičku soli, zamíchat. Jejda, Danky, teď ale musím fofrovat, abych nepřišla o tu prémii.
3: Nebýt mě, usekl by si taťulda pěknou ostudu. Vidžeričku, samá Mariánka, samý česnek, na sůl zapomene. Tak tady je pytlíček, počkat napřed ochotnáme, ať si... Tak se mi zdá, že si vzpomněli na sůl všichni tři. Je tam té soli víc než polívky. A taťulda se na ní tak těšil. Co teď, Jerry? Uvařit novou? Doběhnout pro brambory, pro zeleninu, oškrábat, očistit, nakrájet? No to se nedá stihnout, Jerryčku, nedaže? Leda, že bych doběhl do sámošky.

0: gde pak. Je. Domácí bramboračka je.
1: Domácí bramboračka. Žáno, taťuldo.
0: Správně. Tak co? Chlupte se, chlupte se. No, kolik máte hřívků? Já našel 4.
2: Já taky.
3: A já 6. Já 6. Našel si víc hurvínku.
1: Tam, kde já byl, houby nerostnou.
2: Ne.
0: Vidíš, Hurvajs? Vytahoval ses a prémii vyhrála Mánička.
3: Je.
0: Tu máš 5 korunů.
3: Děkuju.
0: No a teď ochutnáme, jestli nepotřebuje trochu přisolit.
3: Ale pak, pane Spejble, já už jí solila. Všichni jste zapomněli, jenom já jediná si vzpomněla.
2: Vždyť já ji taky osolila.
0: Já taky. Šmanko, ta bude přesolená.
2: Je.
0: No tebe se ani neptám, Hurvajs. Když jde o to provést nějakou hloupost.
1: Musím tě zklamat, tati, ale já ji napřed ochutnal. Ta vám byla slaná.
3: No jistě.
1: Ochutnej, tati.
0: Prosím, dávám přesolenou polívku.
1: No ochutnej.
0: Kazíci, choď. Tak sem dej tu lžíci. Aj.
3: Co?
0: Vždyť. Není přesolená. No to je lahodla.
2: Vážně.
0: To je dobrota.
2: Jo.
0: To je ta pravá.
1: Domácí bramboračka, že ano?
3: Ano.
1: A teď mi dej laskavě 5 kačku.
0: Za co?
3: Jak to?
0: Prémii vyhrála Mánička.
3: Ano.
1: Když já ji nutně potřebuju, taťuldo, na dluh, víš?
3: Jak to?
1: Zůstal jsem dlužen za tu zaručeně pravou domácí bramboračku, ale v sáčku.
3: Sáčku?
0: Sáčku?
1: A nevědět, že tu kupovanou bys vůbec nepozřel, klidně bych řekl, že už jí v tobě zmizelo půl hrnce.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes našli čas a že můžeme společně strávit další noční hodinu. Venku se pomalu utišuje den, ale my si dnes budeme připomínat chvíle, které byly naopak plné smíchu, radosti a krásných vzpomínek. Říká se, že dětský smích je ten nejkrásnější zvuk na světě. A děti i vnoučata mají ještě jednu úžasnou vlastnost. Dokážou nás překvapit svou bezprostředností, upřímností, nečekanými otázkami i výroky, nad kterými se nejdřív zarazíme a potom se jim smějeme ještě po letech. Jsou to právě ty drobné okamžiky, které se v rodinách vyprávějí znovu a znovu a nikdy se neomrzí. Možná i vy máte schovanou vzpomínku na nějakou roztomilou hlášku svého dítěte nebo vnoučete. Nebo nějakou malou příhodu, která se stala legendou ve vaším rodinném povídání. Právě o takové příběhy se dnes večer podělíme. Budu moc ráda, když zavoláte nebo napíšete a necháte nahlédnout do svého rodinného alba nás, posluchače Noční linky. Věřím, že společně vykouzlíme nejeden úsměv na tváři a možná si připomeneme, že právě ty obyčejné chvíle bývají v životě ty nejcennější. Přeji příjemný večer a těším se na naše vyprávění. Jarka Barbuříková vás zdraví ze zlínského studia a to do celého Česka. 731 800 900, volejte, pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes si budeme povídat o dětském smíchu, který umí zahnat starosti lépe než ledajaký lék. Paní Iveta z Olomouce je s náma, zdravíme vás.
1: Smíchu? Ano. Tak tomu mám co povědět. Já jsem dělala ve školce 42 let.
0: Mhm.
1: Mohu mluvit do éteru?
0: Určitě, určitě. Takže 42 ano. Let jste byla paní učitelkou.
1: Iveta, ano, Iveta Olomouc Radíkov.
0: No.
1: Mě už posluchači určitě znají, já furt volám, já jsem blázen. Takže já jsem pracovala 42 let ve školce a teď jedenkrát jsem seděla v té šatně s těma dětičkama a teď jsem je oblíkala. Já jsem ráda rýmovala, jo, jsem ráda jim říkala, no slunce, blunce, plunce a takový ty rýmovačky, jo, jsem jim říkala. A teď jsem je oblíkala, zapínala se mi ty zipy a teď jednomu chlapečkovi jsem zapínala zip a říkala jsem, slunce, blunce, plunce a toto. A on říká, počka, a já jsem říkala, to je bunda a on říká kunda. Já jsem byla mrtvá.
0: Bylo těžké zachovat vážnou tvář, když děti vymýšleli různé lumpárne, nebo jste byla jejich největší parťačka.
1: Počkat, a já říkám, co jsi to řekl? Prikunda. Já říkám, co jsi to řekl? Já říkám, že ti to naučil. Prý můj bracha, on chodí do 8. třídy. A já říkám, bunda, kunda to, ne, bunda, zip, jo, a on říká kunda. Já jsem byla mrtvá normálně. Já jsem se nemohla počkat, já jsem se lámala.
0: Ivetka, pojďte k nějaké další historce, za těch 40 let jich tam muselo být požehnaně.
1: No, bylo, ano, ty děcka jsou úžasné.
0: Jsou báječné, jsou překvapivé. A řekněte, jak jste to zvládala? Co vaše nervy? Já si to neumím představit, 40 let pracovat ve školce.
1: Já jsem měla ve třídě, tenkrát, paní Jaroško, dneska tam mají holky 10 dětí, já se na to dívám, jo. Oni tam jdou dvě holky, učitelky, a mají 10 dětí. Já jsem měla tenkrát, měl 60 let, jo, aby lidi věděli. Mě teďka 65. A já jsem tam měla ve třídě 32 děti. Jaruško, to byl mazec. To byl mazec. Co?
0: To věřím, Ivetko.
1: Ty děcka řádili, to byl bordel. A já jsem se na to tak dívala.
0: Stalo se vám někdy, že k vám potom do školky chodili už děti vašich bývalých dětí?
1: Ještě no, ano. Ano, ano, to se stávalo. Ano.
0: To muselo být nádhera, potom to porovnáváte.
1: Mně je, aby posluchači věděli, kdo to volá ta baba z toho Radíkova. Mně je dneska 65, jo. Moje holky mají 45, jak jsem o ní hovořila.

0: tím exémem. A já jsem měla ve třídě tenkrát.
1: Ano? Slyšíme se, paní Ivetko? Jejda, tak si to nedoposlechneme. Telefonní linka nás zklamala. Tak mrzí mě to. Jsem ráda, že jste řekla alespoň pár vtipných myšlenek a zbytek tedy musíme schovat na příště. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, téma Dětský smích. Volejte.

0: Jsem ráda, že jste se naladili noční linku Českého rozhlasu. Právě dnes se společně vzpomínáme na dětský smích a na vše, co s ním přichází. Teď je s námi pan Miloslav
1: Kalaš, Uhlířský Janovic.
0: Jak se máte, pane Miloslavi, jaký jste měl den?
1: Mám se krásně, skládám básně.
0: A rozesmálo vás nějaké dítě, nebo povídejte, o čem budeme dnes vyprávět?
1: Helejte, já vám řeknu, když ještě moje dcera nechodila do školy, chodila jenom do školky, tak vám řeknu takový případ. Bylo to před Vánoci, tak jsme říkali, jak to uděláme, aby jsme teda, jak se říká, předali té naší dceři nějaký ten dáreček. Tak já jsem, protože jsem dělal instalatéřinu, tak jsem měl koudel a já jsem říkal, víš co, já si udělám z té koudele paruku. Tak jsem se jako převlík, jak se říká, udělal jsem si takovou laickou hřívu a jako jsem dělal toho, že jí nesu dárky, jako jo. A dcera, protože byla už od malinka byla hodně všímavá, tak si všimla, že vlastně já jsem si zapomněl vzít jiný boty a já jsem měl ty bačkory, které jsem nosil na doma. A když jsem jí předal dárky, jo, tak potom ta dcera říká, mámě povídá, mami, a víš, čeho jsem si všimla, že ten, kdo mi předával ty dárky, že měl boty, že měl bačkory jako náš táta. Jo?
0: Ano.
1: Takže my jsme se pak...
0: Bylo vymalováno,
1: my jsme se tomu smáli, říkáme, hele, jak ta holka, jak je pozorná, jo? Takovou maličkost, jo, jsme zapomněli a ona si to hned všimla, jo?
0: A určitě na to vzpomínáte všichni, i ona, pravidelně.
1: No, vzpomínáme na to, jak už byla šikovná, no. No a ona už byla šikovná, už když viděla, že máma začíná plíct, jo, svetry a tohleto všecko, tak ona ještě ani nechodila do školy a už chtěla háčkovat a plíct taky, jo. Tak máma říká, no já jí to musím naučit, ale povídá, když jsi ještě na to malá, ona pá, ne, ona už mě to, já to budu dělat. A pak když chodila do školy, helejte, tak ta byla tak šikovná, ta už si pletla sama svetry a ta třídní učitelka doslova vždycky říkala, Miluško, ty máš krásný svetry a ty musíš mít teda šikovnou maminku, jo, ty máš po každý jiný svetřík a takový krásný, barevný a všelijaký. A tak ona pak, když byla třídní schůzka, tak máma šla na třídní schůzku a ta třídní učitelka říká, povídá, paní učitelko, ale prosím vás, ona, ta vaše dcera pořád tvrdí, že si ty svetry dělá sama, je to pravda? A máma říká, no hlejte, je to opravdu pravda. Já jsem jí to naučila, ona ještě ani nechodila do toho a už si háčkovala na panenky, jo, ještě nechodila ani do školy, jo, jak ona byla na to šikovná, na ty ruční práce. No a tak potvrdila ty třídní učitelce, že opravdu ty všechny svetry, ona jich udělala asi 13 nebo 14 a každý jiný, jo. A všichni učitelky chodili, jenom jí obdivovali, říkali, ježíš, ta paní Kalašová, ta je šikovná. Ale ona vlastně to dělala dcera, jo?
0: Řekněte mi, poznal jste někdy sám sebe v dítěti nebo ve vnoučeti, no udělalo něco, o čem jste si řekli, no tak to je celý po mně, nebo to je celá po mně?
1: No já si myslím, tuhle bystrost, že má po té mámě, jo.
0: A co má po vás?
1: No po mně? Já nevím, no tak... Já jsem jí říkal, hele, ona vždycky říká, hele, ty máš krásný básničky. Já jsem říkal, tak to zkus taky. Ona pá, tak já to teda zkusím, ale říká, hele, tak tohle ne teda. Tohle nedokážu opravdu teda to. Zkoušela to taky, ale povídá, ne, to ne.
0: Dobře, tak se vás zeptám, kdybyste si mohl znovu prožít jeden jediný veselý okamžik z doby, kdy byly vaše děti nebo vnoučata malé, který by to byl a proč?
1: Já teda nevím, ale i to, jak bych... Ale dejte, já bych vám radši místo toho řekl básničku.
0: Tak dobře, pojďte jo? Na to.
1: Jdeme na ní. Nic na světě není věčné, prý i láska k jedné slečně. Může ale klidně být, když s ní budem šťastně žít. Záleží pak na nich dvou, jak svůj život prožijou. Co je spolu spojuje, jak to žití baví je. To je život, jak má být, musíme ho pochopit. Žít tu svorně v toleranci, mít ho v srdci ne v legraci. Vážně ten svůj život brát, ne vše musí jenom smát. Pak vám vyjdou šťastně léta, jedna láska vás vždy vítá. A než se pak naděješ, život hezky prožiješ. Takovýhle krásný svět může vás pak provázet. Tak vám k tomu žitíčku posílám všem písničku. Dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám, pane Miloslave. Děkuju, že trávíte tento večer s Noční linkou Českého rozhlasu, milí posluchači. Naším dnešním tématem jsou děti, jejich kouzelné výroky a smích, který zahřeje.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, přeji vám krásný večer. Dnes otevíráme téma dětského smíchu a rodinných příběhů, které nikdy nezestárnou. Paní Anička z Kroměřížska je s námi, vítejte ve vysílání. Aničko, už nás můžete pozdravit a povídat. Slyšíme se? Ano, ano.
1: Dobrý večer. Tady je posluchačka z Kroměříže. Já bych se jenom chtěla podělit. Vnoučata, než chodili do školy, tak do školky teda rok před školou, tak vždycky byli u nás přes týden, tak jsme je hlídali. A tak takový modrooký blondáček, vnouček, jednou tak vážně se na mě dívá a říká mi: babičko, ty jsi moje nejmilejší princezna. Já jsem se do tebe zamiloval. Hned jsem tě ponejprv uviděl. Žádnou jinou ženu nebudu milovat, jenom tebe. No, a tak to bylo od něho takové krásné vyznání. A teď za měsíc asi jsem se zeptala, jsem si říkala, jestli si to pamatuje. A mu říkám: Honzíčku, pořád tu jediná žena na světě, kterou miluješ. A on mě říká: už ne, babičko, už miluju všechny ženy. Já říkám: a které všechny? No tebe, maminku, Markétku, Kristýnku, to jsou sestřičky, a Elišku Sklerářovu.
0: To je hezké. Jaké hry jste s dětmi nebo vnoučaty nejraději hráli? U kterých jste se nejvíc nasmáli, Aničko?
1: Hrozně rádi jsme četli, jo, a vykládali jsme pohádky, když u nás spali, tak vždycky z jedné strany babička, pak on, tento chlapeček, pak byla vnučka a dědeček. A vykládali si pohádky v posteli, no. A pak už vnučka byla malá, menší, pořád cestovala, tak manžel se přestěhoval do jiného pokoje. A tak se musela spávat vždycky v ložnici v prostředu. A tož každý si dal hlavičku na moje rameno, chytl mě za ruku: a babičku, prosím tě, vykládej nám pohádku. A tak si vždycky vymysleli tu nejdelší pohádku Tři zlaté vlasy, děda Vševěda. Tak já jim vykládala pohádku. Samozřejmě už jsem u toho usínala, tak mě vždycky vzbudili: babičko, tak to není. A takže jako už mě vždycky napomínali a na to hrozně rádi vzpomínají, no. A je to krásný, já vždycky říkám: byla jsem unavená, jak to bývali celý týden a třeba tak nevyspala, ale s nikým bych to nevyměnila.
0: A které dětské slovo nebo nějaká zkomolenina vám utkvěla v paměti natolik, že ji občas používáte dodnes? Napadne vás něco, nebo byste musela dlouho přemýšlet?
1: No to si na nějakou takovou zkomoleninu si zrovna ani nespomínám. Abych řekla pravdu, u nás naše děti i vnoučata mluvili velice hezky od malička. Syn měl 13 měsíců, když byl v nemocnici, byl tam 14 dní. A přišel, když jsem pro něho přišla dom, tak stěžoval, že jeho sestřička byla plínkou. A já říkám: a proč tě byla plínkou? Já jsem volal: sestřičko, já jsem počunaný. Stýpenocha, to ve 13 měsících už tak mluvil, nebo si ráno v 5 hodin usedl v postýlce a už si vykládal: Ivošku, co budeš papat? A tak jako, no, takže příhody si vzpomenu, dcera zamkla mě v baráku a s trojkolkou vyjela na silnici, to víte taky, no.
0: Takže určitě byly děti i vynalézavé a často přicházely z nápady, které by člověk dospělý nevymyslel, nebo by ho to ani nenapadlo něco vymyslet, vytvořit. Krásné vzpomínky. No. Řekněte, Aničko, kolik má nejmladší vnouče?
1: Nejmladší vnouček má 3. A představte si, že on se narodil s kytarou. ve dvou letech už hraje na kytaru.
0: To je šikula, tak to bude ještě veselej. Děkuju.
1: Oni jsou jako velice, velice muzikálně založena, všichni hrají na krabíř, na kytaru a na nevím ještě na co, no, vnoučata.
0: To je fajn.
1: Takže je to prima, máme z toho radost. U nás taky bydlí jeden pravnuk a ten taky hraje na klavír a na flétnu, no. Takže je to krásný, když je ta rodina tak muzikální, no.
0: Určitě. A je také krásné, no, že jste nám zavolala, moc za to děkujeme. Poslouchejte dál Noční linku a pojďme si společně poslechnout Valdemara Matušku.
1: Moc děkuju, ano, dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásný večer všem posluchačům Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si připomínáme, jak krásné je poslouchat dětský smích a uchovat si ty nejhezčí vzpomínky. Krásnou noc přejeme další návštěvě.
1: Dobrý večer všem posluchačům a všem souhlasím se, protože tady je Iveta.
0: Paní Iveta, gospodě brat, ano, povídejte. A paní Ivetko, já si vás dovolím přerušit. Přeskakuje nám signál. Zkuste prosím udělat pár kroků na jiné místo. A třeba to bude lepší. Zkuste. Povídejte.
1: Jsem to zkusila, doufám, že to bude dobrý. Říkám, jsme taková hujerovská rodinka, takže těch hláček dětských u nás proběhalo hrozně moc, ale jedna z těch hrozně hezké mezi mojima dětma je velký věkový rozdíl. A můj vnuk byl mal rok a něco, velice brzo a velice mluvil. A dcera ho ještě kojila. A on byl od maminky a jeho strýc se tam objevil a se podíval a říká, stejto, chceš taky? Stýček říká, ani ne, miláčku, ne, ne, nech si to vzpomínkovo.
0: To je milé.
1: To nás odboural. Nejstarší vnučka, dědeček šel do hospody, jsme šli pro poděbratku a zpátky s tím, že teda zpátky vyběhnem dědu na té předzahrádce a dědeček, když viděl vnučku, tak říkal, jako jdu, jo, jo. No tak šli teda do té hospůdky a děda jí tam poručil tu limonádu a ona se postavila do prostředka té hospody, rozhodla se, dala ruce v bok a prohlásila, to je můj dědeček, poděbratskej, vochočenej. My jsme všichni bouchli smíchy. Takový štěstí, že tomu dítí to nevěnoval pozornost, protože to by byl štěstil se nikdo jiné, než vochočenej dědek.
0: To je milé. Člověk si říká, kde to berou ty děti? Jaká je ta fantazie nekonečná?
1: My jsme teď dost často říkali, no ty máš toho dědu ochočenýho, jo? Tak to je můj dědeček ochočený. Syn odjížděl na školu v přírodě v první třídě. A u autobusu mi říká, maminko, prosím tě, pojď se mnou, já ti musím něco říct. Co pak je, Honziku? Maminko, nebude ti vadět dědu oženěnej?
0: Jo, no a co jste mu na to řekla?
1: To jsem se tak jako v první chvíli zarazila, říkám, a Honzičku, víš, já jsem si myslela, že mi na svatbu pozveš, no ale co můžu dělat?
0: To je milá odpověď.
1: Přijel domů a přitakte si, že to pamatoval, potom týdnu přijel domů a říká, mami, tak já jsem se z těho nevoženil, když tam nebyla. Jak
0: šikula.
1: Dětku muselo celou tu dobu šiltovat v hlavě, celý ten týden, že jako, no ty mámky mi to asi bylo líto.
0: No věřím, že jinak... to je hláška, která mohla zlidovět a připomínat si často. Já jsem se neuženil, když tam nebyla, možná pokaždé, když šel na rande, tak jste něco takového zmiňovali.
1: A ještě poslední věc, vnouček si utrhl větvičku kopru. A přišel za maminkou a říká, maminko, máš mi polívčičku. A maminka běžela právě a říká, běž si říct babičce. Přišel ke mně a říká, babi, koukej. A já jsem mu vzala tu ručičku a já jsem mu ten kopr ukousla. On se na mě vyděšeně podíval a říká, no teda, a já jsem chtěl koptisku. Takže my už od té doby nevaříme koprovku, ale vaříme kopřivku.
0: Kopřivku. Dobře.
1: To je jenom takový ty běžní hláčky našich dětiček.
0: To jsou krásné střípky. Děkuju, že jste se s námi o ně podělila a trošku nám zpříjemnila dnešní pozdní večer. Děkuji, Ivetko. Zdravíme do Poděbrad ze Zlína.
1: Ať jsou všechny takový veselý. Dobrou noc.

0: Je mi potěšením přivítat i paní Marii Zříčan v noční lince Českého rozhlasu. I s ní si budeme povídat o dětském smíchu, který dokáže rozzářit celý domov. Zdravíme, vítejte.
1: Dobrý večer, tady Marie. Já bych vám chtěla říct historku s mým synem. Když mu bylo asi 5 let, tak se mě zeptal, mami, a kdo je na světě nejbohatší? Tak jsem se zamyslela a říkám, asi já. On se zarazil a říká, jak to, že ty? Protože mám Štěpánku a tebe, máme se rádi a to je největší bohatství na světě. On se zamyslel a moudrostí svých 5 let prohlásil, aha, mami, já už vím, nejbohatší na světě je ten, kdo má nejvíc peněz a má se rád.
0: Tak. Pochválila jste ho?
1: Pochválila jsem. To víte, že jo. A pak mám ještě jednu historku s vnoučkem. Ten přišel ze školky a říkal, babi, mě milujou všechny holky ze školky, ale já miluju jenom 4.
0: Ano. Tak to bývá, moje babička vždycky říkala, že dědečkovi jeho maminka říkala, dokud máš kolem sebe 100 holek, nevadí, běda, jak bude 1. Takže ještě když miluje 4, tak to bylo určitě pořád dobré. To se ještě nemusela bát. Stalo se vám někde, že vás dítě svou upřímností přivedlo do rozpaků, třeba v obchodě, u lékaře, na návštěvě nebo v kostele?
1: No, nepřivedli mě do rozpaku, když se mě děti zeptali, jak se dělají děti.
0: Aha.
1: Tak to jsem odpověděla, no, to musí být tatínek a maminka, musí se mít rádi. Tatínek má takové semínko, to dá mamince do bříška a maminka jí a pije a to semínko tam roste a když už je veliký, je z toho miminko, jede do porodnice a pan doktor ho vyndá z bříška. A jednou se mého manžela zeptal syn, tati, a kde se kupují ty semínka, jak z nich rostou ty děti?
0: Pěkné. Ale to jste řekla hezký příběh. No, to zní dobře.
1: Děkuju.
0: To jsou věci, ano, na které se potom ještě dlouho vzpomíná. Máte doma nějakou fotku, na kterou, když se podíváte, tak si řeknete, jejdanánky, co bylo vlastně tehdy, když? Že vám to připomíná něco opravdu veselého, nějaká momentka, kterou jste zachytili, ani jste to nečekali.
1: No tak to si nespomenu na fotky, já už jsem se dlouho nepodívala, vidíte, to je nápad, musím si to zase prolistovat.
0: Dobře, nějaký vynález nebo nápad, co děti vymysleli, s čím přišli?
1: No, to jsem, když byl v 1. třídě, tak přišel a říkal, mami, my budeme dělat výstavu zvířat. Já vám prosím, že jakou výstavu zvířat. No, kamarád má kozu, andulku, morče a tak a my budeme dělat výstavu. Bohužel jsem neměla tenkrát čas, abych se tam šla podívat, ale on mě pak vyprávěl, že koza měla na krku ceduly, výstava zvířat vstupné 1 koruna. A opravdu tam chodili lidi a dávali jim korunu.
0: To je pěkné. Dobře. Dívám se na čas, budeme se loučit. Máte pro nás ještě něco závěrem?
1: Už ne, děkuju.
0: My děkujeme za účast i za to, že nás posloucháte. Děkuju. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, ano?
1: Dobře, děkuju. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Jsem ráda, že můžeme být dnes večer spolu v noční lince Českého rozhlasu. Naším tématem je dětský smích, veselé příběhy, které po sobě děti zanechávají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsem ráda, že jste si pro dnešní večer vybrali právě noční linku Českého rozhlasu. Tématem našeho setkání je dětský smích, který umí vykouzlit úsměv v každém věku. Je s námi paní Dobromila. Odkud voláte?
1: Od Malé Boleslavy.
0: Vítejte a povídejte.
1: Tak dcera, když začala všechny teda ještě zdravím, které jsou ještě vzhůru, a vám také, dobrý večer. A chtěla bych říct, že moje dcera, než jsme začali chodit, než jako začala chodit do školy, tak chodila do školky a měla špatné sykavky a A my jsme šli k logopedce, když jsme chodili do školy, logopedce, to byla paní učitelka, co učila i mě kdysi. A ta paní učitelka jí vysvětlovala prostě to, že, a že musí ten jazyk dát do zoubky a prostě, aby to vyšlo jako to, že a to jde a prostě a tohle to tamhle to a teď jak to moje dcera tam zadní byla blízko, tak paní učitelka je trošku vylíkla slina a moje dcera, co na mě plyveš? A já říkám Moniko, já jsem nevěděla, jestli mám líst blíž pod tu lavici nebo ne, protože já jsem v tu ráno byla červená. A já říkám, no co já teď ty paní učitelce mám říct. A já jsem tak nic, a když jsem tak, teda vyšli jsme z té školy, tak jsem se tak smála jak blázen, to prostě...
0: Tomu rozumím.
1: Takže to bylo vlastně tohle a pak se mě ptala, když jsme koukali na pořad o hadech, tak tam vyprávěli o anakondách.
0: Aha.
1: A dcera mi povídá, mami, a kde žijou ty anakondy?
0: No to bývá často dětský přeřek, to už jsme tu dneska jednou slyšeli.
1: No, anakondy a pak vždycky si stoupala přes zrcadlo. Vzala si na hlavu čepici, jako kšoutovku, otočila si ji dozadu a dělala čágo bélo.
0: Ano, ano.
1: A to jsem se taky vždycky nasmála. Tak dělala Terese Perknerová, jak uváděla asi to čágo bélo, že jo, v té televizi. No, takže asi takhle.
0: To je zvláštní, jak si člověk to uvědomí u takových historek, jak děti vidí ten svět úplně jinýma očima, než my dospěláci. A někdy člověk přemýšlí, kdy se to začne měnit, kdy vlastně se ten dětský svět začne přetvářet a už naráží trošku na tu realitu. No. A je nádherné se do něho vracet, alespoň právě teď v těch vzpomínkách.
1: Já se na to právě pamatuju, když právě jsme jako chodili do ty, na tu logopedii, prostě ty paní učitelce, tak jsem se vždycky na to vzpomněla. Když se jezdím okolo té školy, takhle jako sanitkou nebo tohle, tak se vždycky na to vzpomenu.
0: Chápu. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěla, děkuju, že posloucháte noční linku, že jste s námi i v tuto pozdní hodinu.
1: Hrozně se mi to líbí, ta noční linka.
0: To jsme rádi. Poslouchejte dál a zase se zapojte, hlavně, ano, paní Dobromilko. Zdravíme vás do Mladé Boleslavy.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, zdravím vás do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní večer, dnešní noc patří smíchu, který má zvláštní schopnost spojovat generace. Povídáme si o dětech a vnoučetech, o jejich nečekaných otázkách, upřímných odpovědích i chvílích, kdy nás dokázali rozesmát tak, jak to umí jenom oni. Možná právě teď vzpomínáte na nějaký okamžik, který se stal před desítkami let, ale stále ho máte živě před očima. Na malou dětskou ručičku, první slova, veselou příhodu, větu, kterou si rodina připomíná dodnes. A právě tyto drobné střípky života dnes večer skládáme dohromady. Protože často nejsou největšími poklady velké události, ale obyčejné chvíle, které nám přinesly radost. Zůstaňte s námi u Noční linky Českého rozhlasu. Budeme pokračovat ve vzpomínání na dětský smích, který zahřeje i po mnoha letech. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je s vámi Jarka Barboříková.

0: Ostrava z východních Čech je s námi. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Ano. Tak už jsme ve vysílání, nebo?
0: Ano, už jsme ve vysílání, můžeme připomenout téma. A to je dětský smích a vzpomínky.
1: Ano, ano, vím. Dobře, já vás všechny zdravím, jsem ráda, že jsem se dovolala, už mě ruka bolí. Já bych chtěla říct jenom, když náš vnouček mladší šel do první třídy, bejval u nás, on prostě dědeček už byl do důchodu, tak ten teda ve školce nahlásil, že si bere dovolenou a jede k dědečkovi. Takže on byl takový samostatný. A když šel do první třídy a byl u nás poslední den, jako než potom šel do prvního, tak jsme tak nějak smutnili, že už teda nebude moc být u nás pořád, že jo. A on říká, babi, víš co, nebuďte smutný, až já budu v důchodu, tak u vás budu pořád.
0: To je pěkné.
1: No, bylo nám nějakých teda samozřejmě přes 50, že jo, dávno, a nebo přes 60, a potom vám chci ještě, jo, a jednou jsme byl u nás a šli jsme někde do cukrárny nebo prostě do nějakého obchodu a on mě říká, babi, tyhle ty bombóny si mě vždycky mamka kupuje, abych nebyl v autě. A já říkám, Štěpánku, ale to snad zvracíš. Ne, babi, já bliju. Prostě nedal si to vysvětlit, on blil. A pak mám vzpomínku na neteř malou, teď bylo asi 5 roků, a protože jsme bydleli vedle sebe, tak jsem zrovna byla u nich a zvonil někdo a ona šla odevřít, rodiče někde byli pryč a přišla jedna teta, která je dost často jako navštěvovala a říká, co pak, že jste u nás, jsme se dlouho neviděli, že jste u nás nebyli, a Kristýnka říkala, taťka říkal, že k vám nechodíme, aby jsme by k vám taky nechodili. A já říkám, ale ne, tak to taťka takhle ne. A jo, teď to myslel. Prostě není vždycky vhodný před dětma něco říkat.
0: To, no. to je hodně pěkné, ale...
1: Ale je to, no tak ona toho měla víc, to jako v obchodě jednou zelenině byla s maminkou, stáli frontu, ona teda do dneška má dobře, no jsou to všechno 40, o kterých už mluvím, jo. I ten onouček, i tato tam zdeš. A tak byli zelenině, stáli frontu a než maminka přišla na řadu, tak Kristýnka naplný obchod říkala, a mami, dávej si pozor, aby tě ten pán zase neošidil jako minule. Prostě asi byly nějaký špatný váhy nebo peníze, nevím, ale prostě ta si nenechala nic pro sebe, no. Ono toho bylo hodně, je to teda strašných let a my jsme dokonce máme do dneška, jenomže nad tím už jsem spíš smutná než veselá, protože mě to dojímá, že už to je dávno pryč. Máme na kazetě nahraný jeho pohádky, když teda, protože je hodinový usínání večer, když byl u nás, to bylo málo. Prostě to se vždycky vymyslelo něco, najednou třeba tady lítali mouchy a museli se hlídat a to. A tak potom, když už nebylo nic jiného, takže nám bude vyprávět pohádky. A to teda bylo kouzelný, ale to se musí říkat tak, jak on to říkal těma jeho, protože třeba šli okolo lesu, to bylo, že šli okolo lesu a byla tma, no jo, jo, někde zabloudili, protože kdyby si to říkalo spisovně, tak to tak nevyzní, že jo, to bylo ještě asi 3 lety, to ještě úplně dobře nemluvil. Bylo toho hodně, do dneška má pusu proříznutou a hlavně, že jsou zdraví a vyrostlo to všecko a přeju každému, aby měl hodně dobrých a pěkných veselých vzpomínek na děti i na vnoučata.
0: Děkujeme za návštěvu i za milé přání, paní
1: Já vám děkuji moc krát. Mějte se hezky a hodně zdravíčka, ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Srdečně vás zdravím u noční linky Českého rozhlasu. Dnešní večer věnujeme dětskému smíchu a příběhům, které se v rodinách vyprávějí ještě po letech. Paní Anička z Miroslavy je u nás, těšíme se i na vaše vyprávění, Aničko.
1: Krásný večer nebo krásnou noc přeju všem a vám také, Jaruško. A musím říct, že máme 4 vnoučata, 3 vnuky a 1 vnučku, ale to už jsou dávno, dávno dospělí lidé a pamatuji se, když vnučce bylo asi 4, mezi 4. a 5. rokem a seděli jsme na zahradě pod pergolou a máme tam takovou břečťanovou stěnu. No a seděli tam 2 samičky, z každé strany ptáčci, už nevím, co to bylo za druh. No a když jsme seděli, tak si někdo z nás všiml, že tam pořád lítá do jednoho i do druhého hnízda pořád jeden ptáček. No a tak syn, jako tatínek té naší vnečky, říká, no tak asi tam nosí jim jídlo. A ona říká, no, on má určitě na jednom konci manželku a na druhém konci milenku.
0: Aha.
1: Ten ptáček. No a protože bylo by toho hromadu tady těch nebyla nouze o ty příběhy, protože když byly prázdniny nebo nemoci, tak kde děti trávili svůj čas? No u babičky a u dědečka, to jsme byli my, no ale teďka máme už 3 pravnoučátka, 2 holčičky, ale ty mají přes rok, takže s nimi ještě takové nějaké pozdvižení není, ale máme 4letého pravnoučka a zrovna včera byl jeden zápis, přijel s babičkou a v sobotu byl u dědečka na pouti. A pradědeček, můj muž, mu říká, tak co, jaký jsi měl stehno, husí nebo kachní? A on říká, já jsem měl prase z masa a k tomu chleba a okurek. A já říkám, no asi obráceně, ne? Maso z prasete. Aha, no jo, víš, babi, já jsem takovej starej popleta. A za chvíli říká, dědo, a kde ty máš svýho dědu? A on mu říká, no na hřbitově. A zavedeš mě za ním někdy? Takže takový, má takovýhle... Jíst takovýhle zápisy, to je několikrát za den, když přijede, nebo za ty 2-3 hodiny, co tady stráví, tak to je. Dědo, proč, jak to, že máš bílý vlasy, ty jsi si je obarvil? Se ptá taky. Takže tak to je, no, takže to by bylo asi tak všechno, co jsem chtěla říct, čemu se zasmějeme a co nás potěší, je to takové koření našeho života.
0: Aničko, myslíte si, že dnešní děti se smějí jiným věcem než dřív?
1: Já myslím, že ne. Já myslím, že ty děti jsou pořád stejné, jsou to děti a možná, že ty dnešní děti se nedají tak lehce oblavnout, že už jsou daleko, daleko jako vpředu víc ve svém věku, ale jinak jsou ty děti pořád stejné, takové roztomilé a upřímné a myslím si, že to je tak stejně. Tak stejně asi vzpomínám. A on to včera taky na zahradě dělal, že archeolog a sbíral kdejakou kůstku, chodil po záhonku, kde byl hrášek a vzpomněla jsem si, že vnučka, která je 31, která řekla o tom, tata to dělala také, běhala a sbírala kdejaké všechny, a to byly všechno cennosti a archeologické nálezy a takové věci, tak sbírala si to do krabičky, do plechové a on to dělal včera taky, takže já si myslím, že ty děti se nemění.
0: A máte nějaký způsob, jak uchovat ty vzpomínky, jak je zaznamenat? Píšete se no to ne, nebo...
1: Ne, to nemám, ale já mám dobrou zatím teda. Musím konstatovat, že zatím mám dobrou paměť, takže si to pamatuju. Takových historek, když ty děti tady trávili prázdniny a stanovali jsme tady na zahradě a to, nebo jsme chodili opékat bušty na skálu, jak se říká, tak takových historek bylo, ale opravdu už některé vypadly z té mysli. No ale... ty takové ty důležité, to jim připomínám, těm dospělákům už to jim připomínám, takže takhle to je, no.
0: Děkujeme za návštěvu, Aničko.
1: Já taky děkuju za prostor a všem přeju hezké dny a ať se daří a ať jsme zdraví všichni. Aspoň v rámci možnosti a věku. Mějte se moc krásně a dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přeji vám klidný večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes otevíráme vzpomínky na dětský smích, který zůstává v srdci někde po celý život. Je s námi další návštěva. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím. Posluchačka ze Zlínska. Dneska máte krásné...
0: Poprosím, kdybyste si stlumila rádio, abychom se dobře slyšeli.
1: Ano, ano, dneska máte krásné téma, takže já bych se chtěla přidat. Dcera, když byla malá, chodila do školky teda, tak...
0: A prosím, kdybyste se představila?
1: Amálie ze Zlínska.
0: Můžete.
1: Dcera chodila do školky do vedlejší vesnice a... Jej přinesl hladkou mouku a nějaký kořeníčka. Paní učitelka jim řekla, teda nám rodičům, tak si to přinesli a děti vyráběli, ona jim by udělala těsto takové na to línecké, ne teda na línecké, na to vizovické pečivo. A oni si dělali takový různý ty šnečky a ty zvířátka a zdobili to těma kořeníčkama. A my jsme tam potom měli takové posezení v té školce jako pro rodiče a ona nám vykládala, že až to všechno udělali, tak si to dali na takové deštičky, naskládali a ta paní učitelka musela někam odběhnout a za chvilinku se vrátila a podívala se na ty deštičky a tam nic, tam byl jenom sem tam nějaký kousek a ona říká, děti, kde to máte? A oni seděli, oni měli nadutý ty škraňky a oni to snědli, oni mezi tím, než ona přišla, tak oni to všechno snědli. Tak ona nám to povídá, že se tomu hrozně smáli. A pak mám ještě, tak máte takový úsměvný z té školky, a pak mám ještě jednu příhodu. A dcera, když jezdila, my jsme jezdili autobusem z té školky a jeli jsme jednou autobusem a ona, jsme seděli prostě a ona se pořád otáčela. A já jsem říkala, už si pěkně sedni a dívej se jako dopředu, za chvilku budeme vystupovat. A ona tím až k tou škvírkou se dívala dozadu a já říkám, co tam pořád vidíš? A ona říká, tam sedí čert. A já jsem se tak nenápadně otočila, podívala jsem se a tam seděli nějací studenti a mezi něma seděl černoch jeden, jako chlapec. A jsem říkala, tak se otoč a už se nedívej jako dozadu. A ona zase tou škvírkou se dívala dozadu a já jsem jí říkala, a pořád, co tam pořád jako se dívá, že ona říká, no teď se dívám, jestli ten čert má rohy. Ona na celý ten autobus.
0: To je hezké.
1: Začali se dívat, jestli má rohy.
0: A on rozuměl, ten černoch mluvil česky?
1: No, oni se smáli, ti kluci, takže zřejmě tomu rozuměl. Jim to jako rozuměli tomu asi, no, smáli se hrozně. A pak mám ještě jednu příhodu, to je taková, ale to jsem vyslechla od známé paní, jako k ním chodila na besedu sousedka přes tam kousek přes dva domy a ten manžel byl takový trošku nevrlej, ten dědeček teda, a oni hlídali vnuka, myslím tříletého, on měl tří roky ten Jareček a jednou on seděl většinou prej večer, když tam ta paní byla, tak on potom prostě na nočníček a spínkat. A on, ten Jareček, seděl a ten dědeček, jak ona ta paní odešla, tak on řekl, já neřeknu teď to jméno, nemůžu to říct, to příjmení. On řekl, už by mohla jít někam ta, jako ta paní. A doslova to tak jako řekl. A ten chlapeček seděl na tom nočníku a tak jako nic, prostě šel spinkat a ta paní tam přišla zase za dva dny, nebo na besedu prostě chodívala, byla taková prýma paní jako sousedka a ten Jareček zase seděl na tom nočníku, jak oni všichni seděli u toho stolu a on se tak díval a ta paní říká, já jsem tušila, že něco přijde, jako, ale pak jsem si říkala, to bude dobrý, on na to zapomněl. A on se tak podíval na tu paní, na tu sousedku a říká, no, já ti teda něco řeknu. Už bys teda mohla, řekl to příjmení, dneska mohla jít někam. Dědeček říkal, aha, že už bys mohla jít někam. Tak ona říká, no, já jsem stuhla. On se, dědeček se díval, on otáčel se, kdy utekl z té místnosti, tak ona říká, to bylo taky tak trefný, jako, že on si to prostě pamatoval, že vy děti jsou tak bezprostřední, víte, že to prostě tak řekl, že už bys dneska teda taky mohla jít někam.
0: To je.
1: Tak to je tak asi všechno, co jsem chtěla, jsem si na to teďka to právě pěkné. Vzpomněla, tak to jsou takové příhody.
0: krásné.
1: A máte teda moc, dneska máte moc krásné téma, tak já volám teda hrozně málo, ale hodně málo teda, ale tak jako dneska mě to nedalo, tak jsem vzala telefon. Tak se mějte hezky, všechny zdravím, zapomněla jsem vás pozdravit. Všechny zdravím a přeju vám taky hodně zdraví a spokojenosti. Dobrou noc.
0: I vám. Děkujeme, že jste se dnes přidala. Co bylo na dětech podle vás nejkouzelnější? Jejich smích, fantazie, upřímnost nebo něco úplně jiného? Volejte Noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, srdečně vítám dalšího volajícího a připomenu téma, které je plné radosti, dětský smích, radost a vzpomínky. Krásný večer i vám.
1: Haló, haló, můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se.
1: Jo, Milan Pardubice, zdravím všechny do redakce i posluchače. Měl bych dva malý příběhy. Helejte, asi budu stlumit rádio, mě to tam, to můžu ještě vteřinku zdržit?
0: Určitě.
1: Vydržte.
0: Ano. Sekundu vám dáme.
1: Tady ruší rádio.
0: Určitě to bude lepší, tak máte prostor, máte slovo.
1: To už to mám vypnutý. Helejte, když jsem měl malou dcerku, Ledničku, a hodně malá cupitela a tak dále, tak já kdykoliv měla nějakou bolisku, tak jsem jí říkal, seš hrdina. A bylo mistrovství světa v hokeji a já jsem to sledoval, že jo, a Lenička to odposlouchala a najednou při jednom zápase se ke mně škrábala do křesla. A říkám, Leničko, to tě nebude bavit, to je hokej. A ona čekala třeba čtvrt hodiny, až řekli, tenkrát hrál hrdina hokej. Až řekli hrdina, tak ona mě řekla, já jsem taky hrdina, ale spokojně odešla, šla si hrát. Tak, to je ten příběh. Slyšíte?
0: Ano, ano. Dobře slyšíme. Teď už ano.
1: A druhý příběh, malinký. A malinká Janička taky. Přes ulici si chodila hrát k sousedům a večer říkám manželce, hele, Janička už by se měla vrátit. Má tam šla a říkala, před hodinou odešla. To byly ty divoký 90. leta. A já říkám, ty vole, taky teď někdo ji unes. Tak jsme běhali po sousedech, nikdo o ní nevěděl. Janička pryč, už byly 2 hodiny pryč. A říkám, já volám policajti. A my jsme tenkrát koupili novou televizi a měli jsme na verandě prázdnou krabici. A Janička přišla od sousedů a chtěla se nám skovat, tak si vlezla do krabice a usnula tam. Tak na poslední chvíli mě napadlo se pohár do krabice a Janička tam spala. Tak to je vše, co si má jak říct. Mějte se hezky.
0: Děkujeme, mějte se také co nejlépe, ať se vám daří a poslouchejte dál Noční linku.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, bude 1:15. Já vítám další návštěvu. Krásnou noc.
1: Dobrý den.
0: Jak se jmenujete?
1: Jmenuji se Anna, jsem z Karvinska.
0: Aničko, dětský smích, vzpomínky, téma i pro vás. Máte slovo.
1: Dobře, takže měla jsem dva syny a ten jeden byl mladší a on byl tak celkem ohrklík. No a my jsme s manželem byli domluveni, manžel chodil na směny, že když měl odpolední, vždycky jsem mu kupovávala noviny. No a prostě pak jsem měla nohu k sáče a bydleli jsme v domě, který byl bez výtahů a my jsme bydleli až ve čtvrtém patře. No a jsem měla těch 5-6 roků, no a já jsem ho v té době, když měl manžel odpolední, nedávala do školky, protože bych musela pro něho jezdit přes celé město, což jako bylo neúnosné, měla jsem jako trubku, měla jsem jako potíže s kolenem. No a tak jednou jsem si říkala, dám mu důvěru, umí už písmenka a poslala jsem ho do trafiky přes cestu pro Mladou frontu. První den přinesl zemědělské noviny. No manžel se zatvářil, no a nějak je přečetl. Druhý den jsem mu apelovala, musí tam být M, nesmí tam být Z, prostě jo mami, jo mami, jo mami. Zase přinesl zemědělské noviny. Třetí den je přinesl zase, jenomže to už byl manžel nakrknutý. No tak jsem ty 4 patra sešla a prostě sám jsem s ní šla. No a říkám té paní, že prostě jako, že proč mu pořád dává ty zemědělské noviny, když jsem Mladou frontu. No a ona nesestačila nadechnout a něco říct, tak synek řekl, no víš, mami, ona je tak baba, ona nepozná ani písmenka, kdyby je poznala jak já, tak by mi dávala správné noviny. Tam byli, myslím, další 2 nebo 3 lidi, protože to nebyl velký obchod, takže prostě lidi nevěděli, jestli být vážní, nebo se prostě začat jako smát.
0: To je krásné.
1: No.
0: To takže je pěkná historka.
1: Jako, on byl jako strujcem, jako ten mladší syn, to byl jako s ním jako perly, jako to bylo pořád něco jako.
0: No. Tak máte ještě nějakou perličku?
1: No tak vlastně tak v létě, protože já jsem pracovala v obchodě, manžel dělal na šachtě, tak my jsme prostě museli jako pracovat přes léto. A ve městě byla prostě učená školka, kde ti děti mohly chodit, když ty některé školky byly zavřené. No a tak jsme si domluvili v jedné školce, že tam teda bude chodit jako ten jeden měsíc. No a tak jako tam synek jako chodil, jenom že jsme jeli od babičky. No a na novinách byl titulek prostě jaderná energie, prostě budoucnost lidstva nebo něco takového v těch letech 90. No a on se nás ptal prostě, jak se tím jako topí. No a prostě my jsme pak vystupovali z vlaku, tak nebyl čas na vysvětlování. No a víte, jak tady chcete od někud, tak prostě a jste rádi, že se vybalíte, děti museli jít spát a kdesi cosi. Ráno se šlo do školky, jsem to taky vzpomenul, tak jsem mu řekla, že mu to řeknu odpoledne, že mu to jako vysvětlím. No jenom, že on se na to vzpomenul ve školce, no a já jsem přišla odpoledne do školky a paní učitelka mi řekla, no víte, on je takový problematický, on na mě byl sprostý. Já jsem se divila, proč by byl na ní sprostý. No a ona říká, no on chtěl vědět, jak se topí prostě jadernou energii. A než já jsem mu to chtěla nějak vysvětlit nebo omluvit, tak prostě on řekl, že nejsem pořádná učitelka, že jsem učitelka promrňata, že kdybych byla pořádná učitelka, jak jeho teta, takže bych to jako věděla a že jsem hloupá jak kura. A u nás se vlastně kura vám říká jako slepicím. Jako.
0: Ano, ano.
1: Ale prostě tady jako, jak bydlíme teď, tak se jako vlastně to tak jako nemluví. No a ona si myslela, že tam dal ještě jedno písmenko, takže jako si myslela, že jí řekl, že je kurva. No ale prostě on jí řekl jenom kura. A já říkám, ale on má, on na vás nebyl zprostý. A ona z toho byla úplně jako auf, když jsem jí říkala, že, těm, že to kura je vlastně slepice, no tak to, já říkám, no tak se to nastudujte, když nevíte, jak se topí v jaderné elektrárně jako.
0: Teda, vy jste no, dobrá, to je úplně neskutečné. Já se vás musím zeptat, jak se to všechno tak pamatujete. Jedna paní teď psala mail, že by tak ráda vyprávěla, ale že jí to z té hlavy vypadlo a že jí dodnes mrzí, že se to nepoznačila, nenapsala, nezaznamenala. Já to mám třeba podobně. Vy nemáte se problém s tím se vždycky vybavit nějaké takové krásné historky?
1: Ne, vůbec ne, protože zaprvé jsem dělala v obchodě, takže si pamatovala jsem si fůru lidí. Dělala jsem na vesnici dřív v obchodě, než jsme šli do města, takže jsem si pamatovala fůru lidí a tam jste si musela navíc pamatovat, jak je kdo s kým propletený.
0: Počkejte, vlastně, jak to myslíte?
1: No, že třeba přišla babička, pak přišla třeba vnučka, tam chodila do obchodu, pak přišla třeba od té babičky, přišla jedna dcera, druhá dcera, ale jmenovali se třeba už jako různě, jako...
0: Jo, tak to dobře, propletení.
1: Jako různé propletence, prostě tam, tam žili prostě, vlastně u nás na vesnici víceméně žili vlastně celé rodiny, jako... I my to třeba tak máme, že vlastně staříček měli vlastně chalupu a vlastně na zahradě si postavili naši rodiče a potom vlastně ještě se ta zahrada vlastně zmenšila a postavil se pak později i středa, takže vlastně bydlí vlastně jedna teta, druhá teta a vlastně naši rodiče bydleli, jsme bydli tak pohromadě. Půl rodiny a tak to vlastně je tam u vícero jako lidí, takže se si musela pamatovat v tom obchodě, do jak s kým jako propletený. Takže... Já i po více 40 letech s manželem si pamatuju, jak jsme spolu začínali, nebo co mi on kdysi někdy dávno provedl, jako to.
0: To máte velké no, štěstí, jako... Aničko.
1: Tak jo, mějte se hezky a zase někdy nastanou a dobrou noc.
0: Děkuju. Děkuju, že jste se ozvala vy, děkuju i vy ostatní, že jste poslouchali Noční linku Českého rozhlasu, že jste s námi sdíleli příběhy, které se týkaly dětského smíchu, dětských vzpomínek. Zní to jako sen, jako pohádka, někde to zní už jako minulost. Tak jestli kolem sebe máte ještě malé ratolestě, tak si užívejte těch nádherných okamžiků. Snažte se je zapsat do paměti, zapamatovat si, abychom si o nich mohli třeba někdy příště povídat právě tady v Noční lince Českého rozhlasu. Teď se s vámi loučí Jarka Barbaříková, mějte se co nejlépe, těším se na slyšenou v pátek. Ať se vám do té doby daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte co? Co kdybychom si dneska udělali, když je to léto, z našeho pravidelného divadla takovou improvizovanou letní scénu. Divadlo pod širým nebem, někdy třeba i s pláštěnkou, co říkáte. Já to nikomu nepřeju, ale k létu to taky patří. Venku už se dostatečně setmělo, herci jsou připraveni, tak možná ještě nějakou deku na lavičku nebo přes nohy, aby vám nebyla zima, trochu horkého čaje a pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak to máte s létem? Jste spíš pro Fráňu Šrámka a jeho léto budiš pochváleno, jak to říkával pan František Smolík. A nebo vám v uších zní spíš to vančurovské tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Já bych tedy s dovolením zůstal dnes pro začátek u Vladislava Vančury a nabízím teď spojení jeho krásné češtiny na břehu řeky Orše, na plovárně pana Důry, společně se vzpomínkou režiséra Jiřího Mencla na to, jaké to bylo tenkrát při natáčení filmové podoby Rozmarného léta v zákulisí, kam filmové kamery ani diváci nevidí.
2: Kalendář More Gregoriano rudl prvou nedělí červnovou a zněly velké zvony.
3: Čas šel vpřed rychlým krokem, jako tomu bývá vždy ve chvílích prázdně a o velkých svátcích.
2: V tuto chvíli zpěvem a rozmarnou hrou byl počat děj tohoto vypravování v plovoucím domě Důrově.
3: Brám Antonínův, na němž jsou zbudovány lehké stavby plovárenské, jest upoután, kde se hřbet Orše poněkud čeří, větře písčinu zvící 50 sáhů.
2: V těchto místech břeh směrem k městu je pokryt vrbinami, končícími se před zahradami jirchářů a výrobců oplaty.
3: Zarůstá příliš každého léta, zachovává je vzhled ježatosti téměř neušlechtilé.
2: Nikdo jich neštípí a těm, kdo jdou k řece, nezbývá než maličko stezek žel úzký.
3: Na počátku cest je zaraženo potyči zhruba omalované, jež jako oslice sedlo nese nápis Říční lázně.
4: Ach, ovšem.
2: Děl Purkrabí, jemuž se kdysi v století 14. namanulo jedna ti zpříma.
4: Ach, ovšem, koupejme se.
3: Škato prošel křovisky až k písčině a vykonal, co byl již řekl.
4: Od těch dob, pokud paměť sahá, se užívalo těchto míst podle jejich určení. Antonín Důra.
2: Dospívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na kuličku teploměru.
3: Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamenaje tuto řádnost měl několik myšlenek, jež se vystřídali v sledu míšených karet.
5: Tento způsob léta...
2: Děl vposled odvraceje se od přístroje Celziova.
5: Zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel vody, je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu? Nuže, ať je podnebí příznivé, čili nic, tyto věci nesnesou odkladu.
3: Škato, ujal se mistr hřemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadlila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby, kterou kdosi neuměle postavil právě na okraji a dodal.
5: Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.
2: V tu chvíli kanovník Roh, muž jenž lépe než kdokoliv jiný znal cenu mravnosti, vkročil na říční hráz v roubící druhý břeh.
3: Odříkává je báseň či modlitbu vhodnou pro tento denní čas, měl dosti pokdy, aby se díval na všechny strany a tu nebylo nesnadné spatřiti mistra Antonína Důru, jenž maje jazyk ven vyplazen a oči zvlhlé, prodléval nad svou číškou.
6: Hej!
2: Vykřikl kanovník.
6: Hej!

0: pane, počínáte pozdě svůj sabat, což nezní zvony dosti silně. Sesedněte se svého koštěte, vidím je zřetelně mezi vašimi stehny. Zanechte ohavnosti, jež vás zahubí. Vemte si plášť nebo útěrku, která visí na zábradlí vaší ohavné stoky. Jinak u všech všudy přejdu na druhý břeh a vyprázdním vaši láhev do orše.
1: Budiš.
2: Děl Antonín měně tělesné držení?
1: Čiňte si polibosti a přejděte. Spěchejte a vyste všechny podrobnosti svého omylu. Poohlédněte se po koštěti v mých koutech a jste-li dosti zručný, abyste nalezl obsah v láhvi, nebudu vám proto činit i výčitek. Nuže vykročte, udeřte sandálem do tohoto proudu. Chtěl bych říct několik pravd, jež je nutné slyšeti v pravý čas.
2: Kněz zavřel knihu, zanechav mezi listy sevřený ukazováček, usedl na kamenný náhon a jel se odpovídati poněkud spílaje a přece nepřekročuje mezí ušlechtilého hovoru.
0: Jaký jste to nečistý hmyz, jenž odkládá kalhoty tak snadno, jako poctivý člověk svoji čepici. Kdo byl váš učitel? Kdo vám vštípil tyto mravy?
1: Dobrá.
2: Děl Antonín zapaluje si doutník, který mimo nadání nalezl v kapse pláště, jejž zapomněl zákazník z minulého dne.
1: Dobrá, mohu vám vypravovat i o svých učitelích, kteří vesměs byli dobráci a lidé učení. Avšak nesměšujte mne s nemravy. Odložil jsem své spodky z dobrých důvodů, neboť kůže, jak se dosud vykládá v těch školních místnostech, kam jsem chodíval za svým obecným vzděláním, je uspůsobena k dýchání a velmi si ho žádá. Byly mi vštípeny názory zdravotnické, přijal jsem je a jsem jich dbalý s velikým prospěchem svého těla.
3: Všichni tři hrdinové té knížky byli mužové v nejlepších letech. Ve svých necelých 30 jsem si tehdy myslel, že každý muž, který překročí 40, je pro lásku vyřízený. Kdysi na škole jsem pobavil Věru Chytilovou dotazem, s kým spí, když jejímu příteli je už víc než 40 let. Dějová linka, vytažená ze záplavy slov Vančurovy novelky, se tedy soustředila na postupně neúspěšný pokus tří zralých mužů o milostné dobrodružství s mladou tanečnicí. Věděl jsem od začátku, že majora bude hrát Vlastík Brodský. Nosí v sobě pocit jistého outsiderství, který přemáhá svou snahou o důstojnost. Abého měl hrát Rudolf Hrušínský a Důrou měl být Otomar Krejča. Obdivoval jsem ho tenkrát a viděl v nějakých komediích. Říkal jsem si o něm, že jeho figura je majestátní, ideální pro Důru. Myslel jsem si, že jeho robustnost bude pro tuhle roli vhodná. Naštěstí, říkám naštěstí, protože další řešení bylo mnohem lepší, mi to Krejča odmítl. Prý vzhledem k daňovým předpisům by stejně musel celý honorář vrátit státu. Nerozuměl jsem daňovým problémům, myslel jsem si spíš, že si Krejča přečetl scénář a lekl se, že Důra má lézt z vody nahatý a měl za to, že to není pro umělce jeho formátu důstojné. Nejšťastnějším řešením bylo nahradit Otomara Krejču Rudolfem Hrušínským. Rudolf se s mistrem Důrou velkolepě ztotožnil. Otomaru Krejčovi vděčím za to, že roli odmítl a hlavně za to, že mi hned kolegiálně poradil za sebe náhradu, Františka Řeháka. Ten byl nakonec svou plachostí v zavalitém těle pro roli Abého ideální. Rudolf bydlel nedaleko na své chatě v Plané nad Lužnicí. Byl požloutence, krásně nám zhubnul. Měli jsme taky štěstí, že toho roku netočil žádný další film a byl tam jen pro nás. I ostatní bydleli nedaleko. František Řehák si pronajal chalupu ve vsi a já si žil ve svém trabantu. Pořád jsem se ho nemohl nabažit. Chtěl jsem bydlet v autě jako Steinbeck ve svých toulkách s Charliem. Měl jsem sice pokoj v hotelu, ale raději jsem spal v rozloženém kombíku někde v polích. Měl jsem v něm nafukovací madraci a spacák. Brzo ráno jsem zajel do hotelu, vysprchoval se a odjel na plovárničku. Miluju letní rána. Dojel jsem na plac před šestou, všichni ještě spali, jen Broďa seděl na břehu nad splávkem. Chodil jsem si po place a rozmýšlel záběry toho dne. Častokrát k jejich natočení nedošlo. Kolem osmé se sjížděl štáb a já odjel trabantem do Plané, abych si přivezl Rudolfa Hrušínského. Kolem deváté se mělo začít točit, ale většinou se nezačalo. Podle předlohy měl být způsob toho léta nešťastný, ale jako z udělání byl právě tento rok 67. velice slunný a bez mráčku. Zastínit slunce se nedalo, protože dokud byla obloha modrá, byly modré i stíny. A tak jsme den co den čekali do odpoledne, kdy kolem čtvrté pan šofer rozhodl, že se už počasí a obloha nezmění a že se můžeme rozejít. V ten čas, kdy se nedalo točit, jsme alespoň zkoušeli. Opakovali si znova a znova dialogy filmu. Nebylo to jednoduché. I oba zkušení herci, šprechři, jak se říká těm, co umí dobře mluvit, byli první dny natáčení velmi rozechvělí. Všiml jsem si, že Broďovi i Rudolfovi se při prvních záběrech trochu klepaly ruce. O to těžší to bylo pro Františka Řeháka. Hrál ve filmu vůbec poprvé. Otomar Krejča mi jako zkušený režisér kolegiálně poradil, že na Řeháčka, jak on ho nižně nazýval, se musí jemně. František je skvělý herec, ale jako člověk je velice plachý. Vzal jsem si to k srdci. První dny jsem točil jen s ostatními a nechával Františka, aby si na nás a na ten nepřirozený život, který filmování přináší, zvykl. I potom, dbaje Krejčových pokynů, jsem ho po každém záběru pochválil. Výborně, Františku! Říkal jsem to tak často, že mne jednoho dne poprosil Rudolf. Řekněte mi taky jednou výborně, Františku. Většinou jsme ale celé dny lenošili, opalovali se, plavali, jezdili na kánojích a já se učil chodit po provazem.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pozor, plavčík přes palubu a u kormidla je žena. Takhle to zní docela přirozeně, vidíte. A přitom jde ale o názvy dvou starších samostatných rozhlasových kabaretů, kde byla v hlavní roli zábava, léto a taky voda. A skvělé herecké obsazení. Nakonec ono vyprávět anekdoty nebo sehrát vtipnou scénku u mikrofonu, to není jenom tak. A jen tak někdo to taky neumí. Navíc pokud jde o Lubomíra Lipského, tak v jeho případě je to ještě navíc monolog. Jeho rozhlasový skeč se jmenuje Topící se topič.
2: Haló? Haló, tady národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, ta Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ožem, haló, Rybka, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Juj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vraště dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde čověče? Ještě, abyste nám tak vytahl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Haló? Haló, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele, okoune, hele, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistí, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně! Hele, Rybka, a okoun, jak se jmenuje? Ježek! Zaměstnání topič! No tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče! Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, zpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedejchá? Cože vůbec nedejchá? Úplně přesta. Ježiš, tak to mi neříkej, okoune, tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst, dle příručky. To co to děláš, okoune, máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už, prosím tě, nech už tu ženskou, teď je to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zvlášení. Haló, soudruhu plavčíku Rybko, můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Ano, A to uznávám, prosím, to já všecko uznávám. Ovšem, račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano? Prodělal jste speciální výcvik, že ano? Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy rybka, jak nám tohleto vysvětlíte? Poslouchám. Ano? Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda. Když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak jsme konečně zvedli kotvu, námořníci. Během plavby uděláme několik zastavení v přístavech. To ovšem neznamená, pozor, to prosím neznamená, že si v každém přístavu najdete ženskou.
4: Já už vidím, že jsem tu vzpouru měl udělat. Já být kapitánem tohoto škuneru, tak každý můj chlap musí mít v přístavu několik ženských.
3: To není marný nápad, zase na druhé straně, to není
4: marný nápad. No, prosím, jinak by mi nesměl vůbec ani na oči.
3: Kdybyste mě nechal domluvit, to by bylo. Já jsem to myslel jako tak, že, rozumíte, že na našem parníku je dost půvabných pasažérek, takže proč je hledat jinde?
4: Jo, takhle, vy jste... No tak tohle to už je jiný tabáček, to je rozkaz libý uchu drsného chlapa.
5: Jo, drsného chlapa? Já tedy žádnýho drsného chlapa nevidím.
4: A to já? Si musíte pořídit brejle, vážená dámo. A pak bych měl pro vás ještě jednu radu, nepleťte se do řeči mořských vlků, jo? Ještě by vám mohlo zružovět vaše ctnostné ouško.
5: No když vás tak poslouchám, vlku, tak mi spíš obě uši modrají. Mohle k dákání vy říkáte drsná námořnická mluva?
4: Kapitáne, já vám teda do toho nechci mluvit,
3: tak
4: ale...
3: No,
4: ale bejt, no ne, ale přece jenom chci. Bejt to na mý lodi, víte? Jo. Tak takovouhle pasažérku pověsím na stožár a udělám z ní plachtu.
5: No dovolte, jaká já jsem pro vás pasažérka. Kapitáne, no. jak vůbec můžete dovolit, aby nějaký třetí důstojník urážel vašeho prvního kormidelníka?
4: Cože?
5: Ano.
3: Kormidelníka?
5: Ano.
3: To jako vy...
5: No vy vidíte snad někoho jiného?
3: No nevidím, to no, nevidím.
5: Nevidíte dvojmo?
4: To jsem blázen.
5: No tak to je vaše první rozumná myšlenka. To si někam zapište.
3: Podívejte se... Ale číst, jo, co? Hmm. Podívejte se, jak si dámo s prominutím.
5: No prosím, prosím.
3: Vy tedy tvrdíte, že jste kormidelníkem.
5: Ano.
3: Kdo pak vás na tuto práci najal, co?
5: Já sama. Drsní mořští vlci. Máte snad kormidelníka?
3: No to nemáme.
4: Nemáme.
5: Neměli jste, ale teď máte. A řeknu vám, to je ostuda vyplout na vodu bez kormidelníka. Ostuda.
3: Uvědomujete si, že mluvíte s kapitánem téhle lodi?
5: A vy mluvíte s dámou!
3: No.
5: Navíc s kormidelnicí, kapitáne. Tak se sakra hezky postavte do pozoru. Vy všichni taky. No, tak. Takhle se mi to líbí. No a teď teprve můžeme vést drsné námořnické řeči. Ale opravdu drsné, jak antarktické podnebí, jako polibek eskimáka.
6: Přišel pan Novák do práce celý v obvazech. Co pak se ti stalo, ptá se kolega. Ale vytáhl jsem jedno děvče z vody.
4: Jo, a za to tě takhle zřídila? Ale ona ne, manželka, vrátila se domů právě, když jsem té dívce pomáhal z vany.
7: Dopravní nehoda. Když se muž probere k vědomí, zeptá se, kde to jsem v ráji? Ale jdi, hlupáčku, pohladí ho manželka. Co pak nevidíš, že jsem u tebe?
8: Kanibal onemocněl. Vyhledal kmenového čaroděje a postěžoval si mu, že ho silně pálí žáha. Čaroděj po krátké prohlídce vytáhl recept a napsal. Jedenkrát za měsíc jednoho požárníka. Opilý fotograf si přivede po flámu do ateliéru stejně zbědovaného kumpána.
9: Kamaráde, uděláš mi skupinovou fotografii?
10: Jasně, ale to se musíš ale rozestavit do půlkruhu.
11: napsala paní učitelka Pepičkovi do žákovské knížky. Vykoupat páchne. I odepsal paní učitelce tatínek. Nečichat, učit.
12: Nadšený lesák se vrátí z úspěšného týdenního lovu na jelena. A v ložnici své ženy spatří muže. Kdo jste? Ptá se podezřívavě. Muž mlčí. A žena rychle odpovídá. Já nevím, kdo to je, nevím, ale přišel před 5 dny a říkal, že tě dobře zná a že tady na tebe počká.

0: Co to házíte do toho moře?
1: Ale zbyly mi nějaké sušenky, tak přikrmuju žraloky.
0: Ale žraloci radši něco z masa, že salám, tlačenku, že
1: tak. S cibulí a s octem?
0: A ne, to není nutné. Ani chleba není potřeba, akorát někdy tedy, když mají ovšem dobrou náladu, že tak si k tomu zakousnou českou učitelku například, že?
1: No to snad, já jsem v SRPŠ. Myslíte, že mě by si taky zakousli?
0: Ale to myslím, že ne. Oni na nejvíš tak školnici.
1: Oh, víte, kapitáne, já si myslím, že moře už nemá tu romantiku jako dřív.
0: No.
1: Teď se jenom procházíte po palubě a nic.
0: No, jestli chcete, ovšem, tak vám ji můžu dát namydlit.
1: Tak to nemyslím. Já bych se hrozně ráda setkala s pirátama.
0: Madam, vás omrzel život.
1: Ale naopak, to museli být chlapi, jak se patří. Drsný, opálený, mužský, odvážný. Holejma rukama zmlátili chobotnici. A nebylo by to nádherný, kdyby jsme se my dvě dostali do zajetí pirátů.
0: No, já myslím, že nebylo. Oni by nás prodali do otroctví tureckému pašovi, senilnímu pašovi.
1: Kdepak? Kapitána kormidelník by se do nás zamilovali a loupili by jenom pro nás. Jeden den by vybrali loď s voňavkama od Diora, po druhý by přepadli loď s toaletama z módní přehlídky v Paříži a po třetí by zastavili loď trutnovské kary. A měli bysme bezvadný kožichy.
0: Ano, a po čtvrtý by nás vysadili na opuštěný ostrov, kde roste jenom tráva, a nechali by nám tam akorát jednu kozu, aby jsme neumřeli hlady. A já kozí mlíko nerada.
1: Toho by se ten můj pirát vůbec nemohl odvážit. Ne, ne. Vidíte, já si s ním o pirátovi a můj manžel je sekretář. Ten neumí ani potopit lehátko s naší sousedkou na plovárně.
0: No,
1: ona nám vyklepává mop přímo do oken.
0: To máte tak, podívejte se. Kdybyste byla ženou piráta, tak byste zase snila o manželovi sekretáři, že? A propo, váš manžel nejde na seznamovací večírek?
1: Ten padavka je zavřený v kajutě, má mořskou nemoc. Madam, já doufám, že na večírku potkám muže, který bude pirátovi aspoň podoben.

vlajky krásně vlály a v přístavu byl bál. My na palubě stáli a já na banjo hrál a holky byly krásný a uměli se smát.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Kluci, holky a stodůlky. Dvoudílná knížka spisovatelky Evy Bernardinové taky už je asi zavál čas, ale svého času nemohla uniknout pozornosti rozhlasové dramaturgie. Patřila totiž do povinné školní četby. No a ať se přihlásí, prosím, ten, ano, kdo příběhy Honzy a Aničky ze Stodůlek v dětství nečetl. Ať už sám za sebe, nebo třeba svým dětem nebo vnoučatům. V rozhlase to skvěle udělal a taky po svém, jako vždycky, výborně František Filipovský. Nechal jsem si dnes jeho Stodůlky na závěr, protože i léto a prázdniny prostě jednou skončí, ale zatím je to daleko. Tak si je užívejte a hlavně, jak říkám, ve zdraví. A brzy zase naslyšenou.

0: Je poslední den prázdnin. Slunce se sklání nad stodůlkami. Všechny děti jsou venku. Malé se batolí na zápraží, větší lítají po návsi a za humny. Honí se, křičí, hulákají. To je dost, že jdeš, zlobila se paní Voříšková.
1: Mami, nech mě ještě chvíli venku. Paní Voříšková, nechte Aničku,
0: žadonili děti. Tak chvilku, řekla paní Voříšková, ale malou. Zítra je škola. Už se šařilo, ale náves byla pořád jako teplá dlaň. Za pikolou před pikolou nesmí nikdo stát, nebo si nebudu hrát, ozvalo se z hasičárny. V chalupách se už rozsvěcovalo a babičky říkali dobrý večer.
2: Dano, domů, Toníku, Slávku.
0: Rodiče svolávali děti k večeři. Pro opozdilce posílali sourozence.
2: Mazej domů, vyřizoval Honza Aničce. Mama mi dovolila, ale na chvíli, řekl zvysoka Honza. Jsi tu jediná holka, už jsou tu akorát kluci. No a? Holka má být večer doma. No co?
0: Honza se postavil za Aničku a postrkával ji kolenem.
2: Pojede nějaký blbec na motorce, srazí tě do příkopu a ani pes po tobě neštěkne.
3: Oh, hele, jak vypadáš, kde se sválela?
2: Staraj se o sebe, zavrčela Anička. Ty myslíš, když jsi osmák, že můžeš každému poroučet. Ani první, já trefím i bez tebe.
0: Honza Aničku důstojně předešel a zamířil k domu.
2: Moc si o sobě myslíš. Jednou jsi měl vyznamenání a děláš pána.
3: Já si to nenechám líbit, ty tvoje keci,
0: mumlala Anička v chůzi.
2: Já mám samý od první třídy. A ty mi nemáš co rozprásk.
0: Hehehe, ta si dala, pomyslel si s uspokojením Honza a skočil bos do kuchyně.
2: Už se mi přived, ohlásil. Neměl bych se jít umýt?
0: Jdi, řekla paní Voříšková. Když zhasly hvězdičky, které Anička spatřila po dotyku s dveřmi, Anička jenom hekla. Pak si sáhla na čelo a kvíkla.
2: Boule, to budu vypadat.
0: Kdyby byla šla domů včas, byla by po takové ráně řvala a žádala, aby byl Honza potrestán za to, že jí schválně zavřel dveře. Jenže šla domů pozdě.
2: Já jsem se praštila do hlavy, maminko.
0: Paní Voříčková sáhla Aničce na čelo a rychle zatlačila bouli korunou. Aničce vyhrkly slzy.
2: Celé prázdniny se jí nic nestalo, ani koleno si nerozbila, ani se neřízla, ani se jí nic nepodebíralo, ani jednou jí nebylo špatně od žaludku, až poslední den se musí takhle zmrzačit. A kvůli Honzovi.
0: Když se střídala s Honzou v koupelně, mrknul Honza na bouli a řekl, he,
2: nová móda praštěná dveřmi.
0: A protáhl se do předsíně a přidržel dveře, aby Anička nemohla z koupelny. Anička lupcovala klíkou, ale Honza měl větší sílu, takže dveře se jen maličko pootevíraly a zase zavíraly a tou škvírou Anička Honzovi nadávala. Napřed nadávala rychle a sprostě, pak pořád pomalej, protože se zřejmě nechtěla opakovat a tolik nadávek zas neznala. Honza nenadával vůbec. Za to jemně ťukal na dveře a říkal přitom ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, ňu a Anička se mohla pominout. Potom přestal ťukat a místo toho střídavě rozsvěcoval a zhasínel. Prudké střídání světla a tmy Aničku přímo rozlítilo.
2: Puš mě, ty.
0: Anička už si nemohla vzpomenout na nic urážlivého, k čemu by Honzu přirovnala.
2: Ty padouchu, vykřikla náhle.
0: A to bylo to pravé slovo pro velký hněv. Honza si představil sebe jako padoucha a sestru jako šerifku z westernu.
2: Haha, já jsem padouch,
0: smál se tak, až přestal držet dveře. Objevila se rudá Anička, nachystaná ke skoku. Honza se rozkročil, byl připraven utkat se se sestrou. Avšak Anička neskočila.
2: Jsi padouch, vykřikla jenom. Jsi padouch, protože už tě hledali esembáci. Tak jsi padouch.
0: Jak to, že Anička dala přednost mluvení místo rvačce? A už tu máme vysvětlení. Tatínek stál za Honzou, chytil ho za límec a strčil do pokoje. Že se nestydíte, děti. Když se vrátil ke koupelně, aby spořádal Aničku, byly už dveře zavřené a bylo slyšet tekoucí vodu. Že se nestydíš, křikl tatínek, ale odpověděla mu jenom sprcha. Šššš.

0: Jak to vlastně dopadlo s tím vyšetřováním? Zeptal se po večeři tatínek maminky. Radši mi to nepřipomínej, řekla maminka. Doufám, že se už nic takového nestane. A podívala se významně na Honzu. Honza pokrčil rameny. To by si taky mohli vzpomenout, že jsem někoho zavraždil.
1: Mami, řekla Anička, víš, že to bylo zrovna první den prázdnin? A teď je zrovna poslední den, ale to jsme byli doma jenom my dvě, viď?
0: A kde byl vlastně Honza? Zeptal se tatínek.
1: Prosím tě, s tebou přece, ty si taky nic nepamatuješ. V Kobylákově, na výstavě králíků, řekla maminka.
0: Honza si vzpomněl, že na tuhle výstavu jezdívali každý rok s dědou. Letos prvně byli bez dědy. Maminka zrovna měla podlahu, když ten SMBák zazvonil a já jsem šla otevřít. No a co on řekl? Jak se tě na to zeptal? Zajímal se Honza. No říkal, máte syna doma? Já jsem hned neodpověděla, myslela jsem si, SMBák ze 100 důlek to není, tak co se s ním budu vybavovat? A on zas, tak máte syna doma nebo ne? Ne, povídám. A on, kde ho máte? Na výstavě králíků, povídám. On myslel, že si z něj dělám legraci, tak jsem mu vysvětlila, že jste jeli na výstavu chovatelů a on povídá, víte to jistě? A to už ve mně hrklo. Tak povídám, a stalo se něco? A on, no, něco se stalo. Já mu povídám, aby mi řekl, co se tedy stalo. Já už viděla Honzíka mrtvého. Ale ne, řekla Anička, ty jsi řekla, jestli bych se neměla radši jít projít a on řekl, že to bude nejlepší. No tak já jsem šla. Když Anička odešla, tak on mi povídá, je podezření, že se váš syn dopustil krádeže. On zase za mnou ruce. A co ty na to? No, mně se strašně ulevilo, že se ti nic nestalo a řekla jsem to. No, co jsi řekla? Tak se mu nic nestalo, jsem řekla, nebo tak něco. A on povídá, tak vidím, paní, že krádež pro vás není nic. No, to si dovedu maminku představit, usmál se tatínek. No tak dál, mami, dál, pobídla Anička. Co ti řekl dál? Byl váš syn v Zeleném údolí? Já povídám, byl. A on na to, co o tom víte? Já, no, že tam škole jezdívá před prázdninami na pár dní, takže jste tam byli zas, že je to takový stanový tábor, stálý, že tam jezdí pionýři a taky děti z jiných zemí. No už jsem nevěděla, co mu mám povídat. A najednou on vybafnul, váš syn je v podezření, že odcizil jednomu cizímu státnímu příslušníkovi kameru, osobní doklady a větší částku peněz. Nemáte tyto věci někde doma? No mně se v hlavě všechno mlelo, řekla maminka, ale najednou mě napadlo, přece musí mít nějaký důkaz. Bez důkazů nemůžou zatknout ani vraha na tož dítě. A tak povídám, a podle čeho víte, soudruhu, že to udělal náš Honza? A on mi strčil před nos notový sešit. Jan Voříšek, 7. třída základní 9. školy Lhotka. To se našlo v Zeleném údolí, řekl. A otevřel ten sešit a tam byly na poslední stránce nakreslené trojúhelníky a jeden z nich byl přeškrtnutý. To je plánek stanové základny, povídá on. A tenhle přeškrtnutý trojúhelník je stan toho cizího státního příslušníka. Stan byl rozříznut nožem a váš syn spal vedle. Já jsem ho šla vyprovodit a najednou to už byl v síni, mě napadne zeptat se, a kdy se to vlastně stalo, ta krádež? A on povídá, předevčírem. Předevčírem? Předevčírem? Ale to už byl Honza dávno doma. Vždyť, kdy pak jezdíváte do Zeleného údolí? Dobrých 14 dnů před vysvědčením. Tak jsem mu to řekla, že jsi to nemohl udělat. A co on? Vyhrkl Honza. On povídá, no tak to byl někdo jiný. A já povídám, tak Honzu nebudete stíhat? A on povídá, to by nemělo cenu. Já mu řekla, že jsem hned věděla, že to Honza neudělal, že kdyby to byla pošlapaná kukuřice nebo ovoce, to bych věřila, ale loupež ne. No a pak jsem přišla já, řekla Anička.
1: Ano, pak si přišla ty, řekla maminka. A představte si, že ona byla celou tu dobu pod oknem a všechno poslouchala. A co to bylo za esenbáka? Zeptal se Honza. Ale mladej poštulka z Tišiny, řekl tatínek. On se otrká.

0: A co takhle spát, řekla maminka. Anička se naklonila k mamičinu uchu a něco šeptala. Nožičky, podívala se maminka. Prosím tě, v páté třídě?
1: No, mami, páťák budu až ráno, řekla Anička. Mami, tak dlouho už jsme je nedělali.
0: Paní Voříšková si sedla k Aničce na postel a Anička jí položila nohu do klína. Maminka zatahala Aničku za palec a řekla: Medvídek koala?
1: Zde,
0: řekla zřetelně Anička. Čertík bertík? Maminka zatahala Aničku za druhý prst. Tady, hlásila Anička. Křebílek? Zde, Vochomůrka. Emílek? Maminka tahá Aničku za malíček. Tady, směje se Anička. Mami, uvařím kašičku. Maminčiny prsty běží Aničce po lítku až do jamky pod kolenem. Anička se svíjí, smíchy a škube sebou, jako by chtěla utéci, ale maminka ji drží pevně, dokud se malíček v komůrce nenapapá. Dáme si ještě druhou nožičku, ptá se maminka. Ne, ne, ne, ne, křičí Anička, utlučená smíchy. Já už nemůžu. Dobrou noc, maminko. Dobrou noc.